0: Znělka Rádia 7 ohlásila druhou hodinu z úterý 1. září. Od mikrofonu vás nočními pořady provází Daniel Zeman. V pořadu Bible Guide teď uzavíráme knihu proroka Ezechiela, která završuje jeho nejdelší proroctví. Poslední výklad Jiřího Zdráhala k této knize uslyšíte v zápětí. A ještě zmíním, co nás čeká pak o 14:30. To nás čeká pořad Hláska. Co si ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuji věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. O tom, jaké to je, když se tento biblický verš stane a stává v životě člověka realitou, bude v poslední letní repríze pořadu Hláska mluvit Pavlína Štefková z evangelizačního centra Mise. Jak už jsem říkal, Hlásku vysíláme od 14:30. A teď už předávám slovo pastorovi Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 48. kapitola. Poslední kapitola knihy Ezechiel dokončuje prorokovo nejdelší proroctví. To popisuje celých 8 kapitol. Jedná se o vidění chrámu, také nově rozděleného území Izraele mezi 12 izraelských rodů a město ležící jižně od chrámu. Rozdělení země na podíly zde nekopíruje geografickou situaci, tak jako to bylo při rozdělování země v dobách Josua. V Ezechielově vidění je země rozdělena na stejné geometrické pásy. Jejich podrobný popis najdeme právě v této poslední kapitole. Ta končí popisem města. Jedna jeho strana je dlouhá 14 kilometrů. To je víc než dnešní Jeruzalém. Těm z vás, kteří nečtou toto poněkud vyčerpávající Ezechielovo proroctví, přečtu závěrečných 6 veršů. Toto jsou vnější hranice města. Na severní straně měřící 4500 loktů, asi 14 kilometrů, budou 3 městské brány pojmenované podle izraelských kmenů. Brána Rubenova, brána Judova a brána Levyho. Na východní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Šimeonova, brána Izacharova a brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů, což je 56 kilometrů. Od toho dne se to město bude jmenovat Hospodin je tam. Popisem města, ve kterém bydlí Bůh, nekončí jen tato kniha. Končí taky celá Bible. V posledních 2 kapitolách Zjevení čteme o městě, které přichází od Boha. A jehož brány také nesou jména izraelských rodů. Tam čteme. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Tehdy ke mně, tedy k Janovi, přišel jeden z těch 7 andělů a promluvil ke mně. Pojď, ukážu ti nevěstu, manželku Beránkovu. Odnesl mě v duchu na vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Měl mohutnou a vysokou hradbu s 12 branami, na těch branách 12 andělů a napsána jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly z východu, 3 brány ze severu, 3 brány z jihu a 3 brány ze západu. Toto nebeské město je ale daleko větší než město z Ezechielova vidění. Změřil tedy anděl město tyčí a jeho délka, šířka i výška byly stejné, 12 000 honů, což je přibližně 2220 kilometrů. V Ezechielově vidění řeka, přinášející život, pramenila v chrámu. V nebeském městě už žádný chrám nebude. A řeka života zde pramení přímo od Božího trůnu. Čteme. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu, prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese 12 ovoce. Chrám, Izrael, řeka i město v Ezechielově vidění je tedy popis jiné skutečnosti, než o které čteme v knize Zjevení. Vypadá to jako obraz obnoveného a uzdraveného současného světa a je snad přípravou na nebeskou konečnou skutečnost. Každý krok v Božím plánu nás totiž připravuje na ten další. Nejprve Abraham uvěřil Bohu a uzavřel s ním smlouvu. Při uzavírání smlouvy obětoval stejná zvířata, která se pak stala po staletí součástí obětního systému Mojžíšova zákona. Abraham byl přípravou na zákon. Během Mojžíšova zákona pak Izraelci přinášeli zvířecí oběti a tak si připomínali lidskou vinu, nedokonalost a potřebu odpuštění. Lidskou vinu dokonale odstranil Ježíš. Zákon byl tedy přípravou na Ježíše. Nyní církev rozhlašuje a připomíná Ježíšovu oběť, ale také prohlašuje Ježíše králem světa a stvoření. Ježíš bude králem. Církev je přípravou na Ježíšovo králování. Až jednou Ježíš znovu přijde, stane se tímto králem. Ježíš bude královat nad zemí a lidmi. A až bude definitivně zničeno zlo, předá vládu Bohu. Kristovo králování bude přípravou na věčnost s Bohem. Bůh bude ve stvoření a stvoření bude v Bohu. Bůh získá svůj vlastní svět. O tom čteme. Potom přijde konec, až Kristus přemůže veškerou duchovní vládu, vrchnost a moc. Předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední bude smrt. Až mu bude všechno poddáno, pak se i sám syn poddá tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.

Další setkání nad Biblí s pastorem Jiřím Zdráhalem v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 přijde na řadu už dnes, a to v 8 a pak ještě v 18 hodin.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska. Čas od času připomínám, proč zrovna tento název. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat aspoň jednu hlásku. V tomto pořadu chceme přemýšlet nad tím, jak se učíme přijímat, žít i předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Aby sdílení dobré zprávy bylo účinné, nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu tak trochu schovaná. O tom, jaké místo má evangelium v životě a službě konkrétního člověka, který se věnuje zejména mladé generaci, si dnes budu povídat s Pavlínou Števkovou. Vítej v Hlásce.
1: Dobrý den.
2: Jsem ráda, že jsem mohla přijít.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pavlína je boží dcera, pochází ze Slezska, kde je také těžiště její služby. Je aktivní součástí sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Albrechticích. Čím toto kratičké představení rozšířit, Pavli? Co tě v životě těší, čemu se ráda věnuješ, když máš prostor a chuť?
1: Určitě mě nejvíce specifikuje nějaká služba lidem. Miluji lidi ve svém okolí a ať to dělám v práci nebo ve službě, taky patřím mezi starší sboru v Albrechticích, tak žiju i konkrétně naším sborem. I tak trochu už tou střední generaci, do které patřím, ale jinak ten fokus je doopravdy stále na tu mladou generaci. Ale jinak miluju hory, kde člověk nabírá energii a vůbec odpočívá a resetuje. A čím výše jsem, tak tím si uvědomuju tu blízkost i Pánu Bohu, že si uvědomuju, co všechno stvořil, jak to je krásné, tak to je pro mě něco, kde doopravdy já žasnu a čerpám hodně síly a miluju to hodně.
0: Díky za doplnění. Než se pustíme do toho, v čem všem se ve tvém životě a službě prolíná dobrá zpráva evangelia, začněme u tvé duchovní cesty. Jaké bylo tvé hledání a nacházení osobní víry v Pána Ježíše Krista?
1: Patří mezi ty, kterým byla dána ta milost, že jsem mohla vyrůstat ve věřící rodině. Naši, protože mám bráchu, rodiče nežili tradiční vírou, ale byli těmi, kteří zažili a zažívají stále, že Bůh je živý a mocný. Taky patřili mezi ty, kteří se aktivně zapojovali do služby v našem sboru, to teda v Albrechtickém sboru, kde jsem dodnes, a věnovali se především službě dětem, takže už od malička jsem byla tahána na dětské tábory, rodiče pořádali večírky pro děti. A tak jsem i skrze ně, i tyhle aktivity byla stále vedena k tomu, kdo je Ježíš a co pro nás udělal. Právě i na jednom takovém dětském táboře, sice kde nebyli mý rodiče, bylo jsem na jiném dětském táboře, v mých 12 letech jsem já osobně mohla vyznat a uvědomit si, co osobně pro mě Pán Ježíš udělal, že doopravdy zemřel za mé hříchy. A když jsem se vrátila z toho táboru, tak to na mě poznala i moje mamča. A to díky tomu, že říkala, že se moje modlitba prostě proměnila. Bylo to ve 12 letech, tak jsme měli i domácí pobožnosti, na které jsem většinou já odmítala nějak chodit, nebo vždycky nás rodiče, prostě ne vždycky jsme byli ty ideální děti. Ale tehdy, když tohle, co jsem prožila na tom táboře, tak najednou doopravdy i mamka si toho všimla. To mi vždycky říkala tak nějak zpětně, nebo mi to říkala. Tak to bylo moje první takové to osobní vyznání Pánu Bohu, že ho miluju a že ho chci dále poznávat.
0: A láska se točí kolem evangelia, takže ani tomuto pojmu se dnes v úvozovkách nevyhneme. Tak se chci ptát, čím je pro tebe osobně evangelium? Jak k tobě tato zpráva promlouvá?
1: Tak když se podívám na evangelium, tak samozřejmě je to dobrá zpráva. To je takové to rovná se. Ale pro mě je nadějí, že i když jsme se narodili tady do toho hříšného, nedokonalého světa, tak máme naději být z tohoto světa zachránění a žít naplněný život, a to díky lásce, kterou nám projevil Pán Ježíš tím, že známe ten příběh, věřím, že za nás se obětoval na kříži.

0: a daroval nám ten věčný život. A mé naše životy mohou být stále díky svobodě od hříchu očišťovány. A to tak, když své špatnosti, zlé věci můžeme den co den vyznávat a mluvit v modlitbě s Bohem.
1: Nastal ve tvém životě nějaký zlom, který nastartoval, řekněme, misijní životní nastavení, nebo to přicházelo postupně po té, co ses odevzdala Ježíši?
0: Myslím, že to přicházelo postupně. Viděla jsem to, že i mí rodiče se věnovali dětem, v obci vedli dětské kluby na sídlišti, takže jsem to nějak pozorovala u svých rodičů. Pak jsem se dostala na různé školení, třeba efektivní vyučování dětí od dětské misie, kde se nám vštěpovala jako učitelům, jak vysvětlovat evangelium, knížečka Beze slov, tak to byly první takové impulzy, jak evangelium jednoduše sdílet. Ale taky to byla škola vedoucích mládeží, kde jsem se poprvé setkala s lidmi, kteří nás vyučovali a sdíleli své svědectví ze života, kdy začalo i v České republice možná takové větší, nebo bavit se o tom, nebo pro mě to tehdy bylo, jak se zakladají sbory v České republice. A vím, že na tom školení vedoucí mládeže i naši kdysi vedoucí odboru mládeže doopravdy bylo takové to hnutí, pojďme otevřít misijně otevřené mládeže a dorosty. Protože tehdy to bylo tak jako ve sboru, jsme to měli tak jenom pro lidi, kteří byli ve sboru, ale nikdy i já, když já jsem byla osobně na dorostě v mém věku, tak jsme se vůbec nikdy nedívali, co je prostě jako strašně málo aktivit jsme měli pro lidi z obce. Ale tehdy, jak už jsme z brachu přivídali dorost a já jsem byla na tom šovemku, tak doopravdy ten byl takový větší fokus, ten tah, jakoby na to, pojďme se dívat za hranice našich zborů. A vím, že právě toto bylo takové to moje první, jo, dívání se jakoby na ty lidi zvenčí, že nebavíme se jenom o církvi. Ale co bych chtěla možná dodat, tak jako správný křesťan, ta misie je nekomfortní, možná vždycky, nebo se toho bojíme. A vím, že v mém životě to bylo to, že jsem spíš začala misi prvně finančně podporovat. Bylo to takové jako, tak jsem v misi, protože tam dávám finance, ale já se na to moc nemusím podílet, je to pro mě nekomfortní. Jenže boží škola je prostě jiná a finance, přijde, že teďka finančně taky podporuji určitě misijní aktivity, ale boží školou mě pán Bůh dostal k tomu, že jsem to začala dělat i aktivně, vstupovala jsem pomalinku do různých služeb a na nekomfortní půdu, kde jsem vstupovala mezi lidi, rozhovory skrze nějaké misijní týdny, aktivity na ulicích, tak to potom začalo. Ale bylo to postupně, postupně, postupně, protože to nebylo pro mě, nejsem evangelista, že bych to milovala, ale bylo to něco, co jsem se učila zkušenost od zkušenosti.
1: U těch začátků bych ještě chtěl zůstat. Pozbuzovali tě třeba druzí křesťané do nějaké konkrétní služby nebo si sama viděla příležitosti a možnosti a vstupovala do nich?
0: Tak jak už jsem zmiňovala, tak naši rodiče byli těmi aktivními křesťany a už jako dítě, ať jsme chtěli nebo ne, tak už jsme se někdy podíleli i na té službě, že člověk pomáhal rodičům. A nějak se to děje v tom organismu církve, že ti mladí dostávají první výzvy, pojď sloužit mezi děti, pojď sloužit. Teďka je hodně rozjetá technika, prostě to, co jsme schopni zvládnout v tom věku. A tehdy já jsem byla pozvaná do služby dětem, tak to byly moje začátky a bylo to spíš jako, že děvčata, že tak hlídání dětí jako pomocník. A tak to nějak začalo u mě. Nebylo mi to přímo konkrétně, že ale bylo to pomalinku, pomalinku, ale první takové moje, co jsem dostala už zodpovědnost, což teďka zase zpětně, když se dívám na mladou generaci, tak svékám, že mi tu zodpovědnost dali, tak v 15 letech moje teta z Havířova se musela stěhovat, šli za službou do Smilovic a ona tam vedla několik let romský klub a neměl ho tam kdo přebrat a já jsem v tu dobu nastupovala právě na střední školu do té oblasti, takže jsem to měla 5 minut od školy, tak jsem s jednou tetou v 15 letech přebrala romský klub, kde jsme dělali lekce a romský klub vést, tak to je takové živé, až někdy živelné, ale tohle to byla pro mě doopravdy škola mých začátků vůbec postavit se před dětská, děti, mít tu zodpovědnost, rodiči a fakt v 15 letech tohle z toho, tak to byly moje začátky školy, učení se a vyjít z komfortní zóny. Ale dalo mi to hodně do služby.

0: Jak už zaznělo, velká část tvé služby byla nebo stále je zaměřena na mladou generaci, od dětí až po mladé dospělé. Je to pro tebe přirozené prostředí nebo jsi k mladým hledala tu osobní cestu do těch vztahů složitěji?
1: Jo, začalo to těmi dětmi, ale pak jsme s bráchou a nyní i s mojí švagrovou jsme tvořili tým dorostu a mládeže a dostali jsme se na školení vedoucích mládeží. A to si vzpomínám, bylo to na Kamu v Malenovicích, úžasné místo, kde pán Bůh věřím, že si povolává lidi, mě si povolalo. Tak tam zaznělo to silné, ten verš z 2. Timoteovi 2:2, co jsi ode mě slyšela před mnoha svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. A zaznívalo to tom, jestli chceme a jsme těmi vedoucími, tou generací, která chce doopravdy se věnovat mladým lidem a vést je k Božímu slovu, proměněným životům, že Kristus může změnit jejich životy a prostě předávat to, co nám bylo předáno. A tehdy na tom místě, v těch Malenkách, na tom Štovemku, vím, že jsem řekla takové to první ano, pane Bože, chci vstoupit do té služby zodpovědně, chci ti sloužit, jsem tady, použij si mě. A těch rozhodnutí v mém životě už mi teďka o hodně více, než mi bylo tehdy, zaznělo vícekrát, jakože takové to odevzdání, že chci být služebníkem Pána Boha. A začalo to v té mladé generaci a spíš mi ty, teďka nevím, jak jsi to říkal, jestli to byly ty výzvy, které jsou k té mladé generaci nebo si hledání těch cest, tak tehdy to bylo jednodušší. Ale teďka, když říkám, že už jsem trošku starší, tak mi přijdou teďka ty výzvy, ten věkový rozdíl. A někdy to je, když se věnou dorostenci, tak už to je někdy víc než možná 20 let, ten věkový rozdíl. Ale stále si uvědomuju, že ten věkový rozdíl jakoby nebyl, protože si tak dobře rozumíme a to mi dává to ujištění, že to je Boží povolání, to místo, kde mám být, protože mě ty děcka prostě berou, otvírají se a to je pro mě prostě požehnání, protože miluju tuhle generaci a skrze to, že to prostě funguje, že můžeme spolu jít, že člověk může s nima jít bez je, tak vnímám, že to je stále to místo, kde mě Pán Bůh chce mít.
0: To vnímám, že je velký dar, když tam je takové to lidské propojení, i když třeba můžeme říct, že v nějaké službě je už možná rozdíl jedné generace. Řekla bys, že jsi typ člověka, který čte články a zkoumá, čím je například Gen Z nebo Gen Alpha specifická, co potřebuje, jaké má výzvy, nebo prostě vytváříš vztahy s danými lidmi a ty jednotlivosti vyplouvají na povrch sami?
1: Nepatří mezi ten studijní typ moc. Nejsem ten typ člověka, co by zkoumal přímo jenom generaci Z nebo s tou generací, s kterou pracuji. Určitě jsem vyslechla nějaké konference i vedoucí mládeží, jsme byli na tuhle tu generaci Z, že jsme se zabývali, jak k ním přistupovat. Ale pro mě to je spíš ten čas s lidmi, s tu generací, mladou generací, s kterou jsem. A se tak přijde, že člověk od člověka, člověk musí hledat jako individuální cesty, mají samozřejmě něco společného, ale co vnímám, tak jako, že tahle generace potřebuje přijetí, vědět, že jsou důležití, že mají hodnotu. Podle mého potřebují, abychom je poslouchali osobně, vyslechli jejich příběh a společně jim pomáhali hledat cesty a dát jim to ujištění. Abychom prostě stáli, my možná starší vedle nich, když se rozhodujou, i když se nerozhodují možná tak, jak bychom my někdy chtěli, ale že s nima prostě jdeme a jsme vedle nich. To vnímám, že to je ta generace, která je, ale nemám ji nastudovanou úplně odborně. A stále mě překvapuje, ale to dělá potom právě tou akčností i těch našich vztahů. Ale doopravdy, já si myslím, že ta generace, která potřebuje, abychom se zastavili a poslouchali.
0: Zmínila jsi tedy službu romským dětem, poté nějakou práci s dorosťáky, s mládežníky. V jakých konkrétních službách aktuálně stojíš a můžeme z nich některé rozvinout více?
1: Teďka mi byla dana taky, člověk byl povolaný na plný úvazek do služby v církvi, pracuji v evangelizačním centru Mise, což je misijní odbor Slezské církve evangelické a dvorského vyznání. A našich aktivit hodně vychází z mladou generací, kterou podporujeme k tomu, aby misijně a evangelizačně působila v našich zborech. Takže hodně jsme propojeni s odborem mládeže Slezské církve evangelické. A tam máme, bych chtěla možná zmínit, dva takové společné projekty, nebo které je zaměřený právě na mladé lidi. Tak je to Louč, vzdělávání vedoucích. Tam jsou takové 3 víkendy, kdy je v co věříme, ale taky už chceme vést naše budoucí vedoucí nebo ty, co jsou v týmu, k učednictví, protože vnímáme, že učednictví v církvi je klíčové, když doopravdy jdeme člověk s člověkem nebo prostě bratr s bratrem, sestra se sestrou v církvi, vedeme je, odpovídáme na jejich otázky, které mají ohledně víry, ohledně života, protože učednictví už může začínat i s člověkem, který jenom hledá cestu k Pánu Bohu. Není to, že až se obrátí nebo až uvěří, tak potom může začínat učednictví, ne, to už začíná dávno předtím. A jsou tu ty různé etapy, tak právě říkáme, kdo jsou ve vašem okolí ty lidi, které vy můžete vést, co potřebujou, aby oni zjišťovali, koho oni můžou vést. Tak to je ta učednictví. A třetí víkendovku máme zaměřenou přímo evangelizačně, a to je, aby jejich dorosty mládeže byly otevřené na venek. Co oni můžou dělat za aktivity, aby pozvali lidi ze své obce, ze svého města. Aby jsme nebyli ty bubliny, ale taky učíme a vedeme naše mladé k tomu, aby uměli říct své svědectví v krátkosti. Aby se nebali spontánně se modlit, aby se nebali sdílet to, co prožívají s Pánem Bohem v každodenním životě. To je něco, co nám dělá i takovou radost, protože jsou to vzdělávání, na které mladí chcou jít. A vlastně během celých těch třech víkendů, je to celé jaro, tak mají i přiděleného osobního kouče, nebo spíš takového mentora. Takže dejme tomu, já jsem mentor a mám vždycky pod sebou tři holky a jdeme spolu všechny ty vyučování, vždycky máme nějakou reflexi, takže ty dané témata probíráme, dostávají nějaké domácí úkoly, že například mají i navštívit nějaké misijní místo. Naše církev zakládá i sbory, tak aby oni viděli, že naše sbory taky dovedou zakládat nějaké nové misijní místa, jak to tam vypadá, jaký tam je život, tak mají navštívit tyhle ty místa. Tak se snažíme i těm mladým otvírat trošku šířejí ten pohled na to, jak by mohla ta mládež vypadat. Tak to je Louč. A tím, že jsem žena, tak mi jsou blízké i ženy a vedení žen. A právě jsme i s mými blízkými přítelkyněmi, jsme čtyřčlenný tým holek, připravili Impulse Draft Camp pro ženy, pro holky. A je to čtyřdenní akce, většinou na konci léta, trošku v nekomfortních, protože draftové, aby to bylo, trochu v nekomfortních podmínkách, sice spíme v chatě, ale všichni na jednom místě ve spacáku. A není to o to nekomfortnosti, ale o tom, že zase to je zaměřené spíš pro ženy, holky, které chcou jít ve víře dál, chcou najít, jaké jsou jejich obdarování, kterým je Pán Bůh povolal, takže tam děláme i nějaký test duchovních darů a pak se o tom bavíme, protože test není směrodatný, ale nějak se za to modlíme a jsou to možná takové první cesty hledání toho, co je doopravdy tím mým darem, kterým mě Pán Bůh obdařil. A taky ty ženy se snažíme vést k tomu, aby vedly a věnovaly se dalším ženám. Aby byly ženami, které učedníkujou další. A to je něco, čemu je vedeme, ale taky se často setkáváme s tím, když pokládáme na tom setkání, jestli mají ženu, která jim se věnuje. Jestli oni mají nějakého mentora, někoho staršího, kdo by do jejich života investoval. A zjišťujeme, že ne. Že většinou my chceme po těch lidech, aby dělali něco pro druhé. Ale když si položíme otázku, jestli je někdo, kdo se nám věnuje, s kým já můžu sdílet i své těžkosti ve víře, nebo co prožívám, nebo potřebu, hele, prosím, modli se za mě, mám komu tohle to poslat, tak i ty děvčata pozuzujeme k tomu, aby hledali ve svém okolí, jestli mají nějakou ženu, která by mohla být pro ně tou oporou, ta, která se za ně bude modlit. A mnohdy si napíšou to jméno, i když mají strach třeba oslovit. A tak tam máme nějaké pozbuzovací způsoby, že třeba do měsíce mají oslovit, pak zase my jsme jako my čtyři ženy, co tam to organizujeme, tak jsme jejich koučkami. Tak je to něco spíš takový dlouhodobý vztah, není to jenom na tom pobytu, ale věnujeme se těm holkám a tím, že jsme Slezská církev evangelická tady na Slezsku, tak my se tady potkáváme všichni, tak doopravdy to jsou vztahy, které dlouhodobě zůstávají, na co člověk může prostě nabalovat a i je potom vtahovat do různých jiných mezizborových aktivit. Ale je to doopravdy jak ta louč, tak ten draft camp k tomu povzbudit mladou generaci, aby našla své povolání, proč tady jsou, že Kristus miluje a aby byli těmi, kteří chcou vstoupit i zodpovědně do toho služby, že tady budou jako učedníci Kristovi, jak jsme, pro druhé. A my starší jim v tom můžeme pomoct, že jim dáme tu oporu, projdeme s nima jejich otázky, modlíme se s nima, mají každý nějaký svůj boj, tak od toho tu jsme my, jako i církev, i ti možná starší, taky, kteří je snažíme se vést. Tak to je něco, čím asi a já žiju, to, co asi kdysi to bylo to povolání na tom šovemku, že doopravdy to, co nám bylo svěřeno, tak předat jakoby těm druhým.
0: Docela mě tam rezonuje to slovo učednictví, to vnímám, že musí být součástí dnes v podstatě každé služby, ať už se to týká mladé generace nebo třeba nějaké jiné. A u té louče mě třeba napadlo, jsou teda ty lidi spolu, slyší o tom, proč věříme, čemu věříme, proč je důležité někomu se věnovat, mít někoho, kdo se věnuje nám a potom zavnímat nějak evangelium, co to v nás vyvolává, k čemu nás to třeba vyzývá, tak pracujete pak ještě zpětně i po té louči s těmi mladými, že by třeba za rok řekli, dobře, tak zkusil jsem tohle uchopit a tohle nějak přetavit do reality a povedlo se to, nepovedlo se to, jak třeba probíhá ta následná v uvozovkách péče nebo ten vztah, ten kontakt s těmi mladými, kteří třeba projdou loučí.
1: Ten vztah s těmi koučí mi přijde, že jakoby nekončí. Jakože sice půl roku to je takové intenzivnější, ale když se bavíme s koučema vždycky dál, tak oni občas i během toho následujícího půl roku se s nima třeba setkají, baví se. Tím, že doopravdy jsme tou malou církví, jak jsem říkala, tak máme takové velké sejšny pro mladé, kdy se setkáme všichni v kostele, máme třikrát do roka. A když o sebe prostě zakopneme, tak ten vztah, to, že jsme se bavili o osobních věcech, že jsme něco spolu prošli, že se oni otevřeli, tak automaticky, když se potkáme po nějakém čase, tak se dovedeme rychle dostat jako do té hlubiny toho, co prožívají, jak se ti daří, tak to vnímám taky benefit toho scávu tady na Slezsku, jakože doopravdy máme k sobě blízko, ale taky třeba právě ten impuls dravkem, ten je právě takový ten level jakoby druhý, jakože tam potom jdou právě z louče, tak tam se potkáváme znova s těma děvčatama, jo, které už byly na louči, ale vlastně potom půl roce, roce zase se něco změnilo v jejich životě a chcou nějak znova nějaký refresh, někde se dál posunout, tak může to být ten dravkem, anebo s těma lidma, kteří jsou na té louči, což jsou lidé většinou v týmu, anebo jsou to budoucí vedoucí mládeží, tak se pak setkáváme na centrálních setkání jako vedoucích mládeží, dorostů, kde znova máme ty vztahy a znova vlastně s nima můžeme komunikovat, reagovat na jejich potřeby. Že máme i víkendovky, tam je větší čas s nima o tom mluvit.

0: Dá se pojmenovat, co je pro tebe největší výzvou ve službě mladým?
1: Asi řeknu, co je pro mě největší výzvou služby mladým, a to je přistupovat k ním prostě fakt jednotlivě, individuálně, vnímat život každou z nich osobně, a to chce náš čas, můj čas. A taky, abych byla dostupná, když vlastně oni mají jakoby tu potřebu, že možná oni si vždycky neuzmou ten náš čas nebo vidí nás, že jsme zaneprávněni, protože těch aktivit člověk má spoustu. Někdy mi přijde, že v té církvi se míjíme, protože každý má nějaké zodpovědnosti. A to už je dlouhodobě pro mě to, co bych chtěla ve svém životě změnit, a to, že mít více čas na osobních setkání s lidmi a slyšet jejich příběh a procházet s nima, protože mladí lidé jsou teďka bombardovaní těmi sociálními sítěmi a prostě podkopovat to jejich identitu a s nima projít to, že kým jsou v Kristu, že i když mají nějaké zápasy, tak můžou sloužit Pánu Bohu, že jsou dostateční. A to je něco, co člověk musí, jako, ne že, že musí vyslechnout, chce slyšet ten jejich příběh. A to, co prožívají, a to se svěří jeden na jednoho, že to nejsou nějaké skupiny. A není to něco, co se vyřeší hned na jednom sezení, když to tak řeknu, nebo na jednom setkání, ale něco, co zase chce ten vztah. Zase jsme u učednictví. Jo. Asi se to celé točí kolem učednictví, no.
0: Takový vztah tedy vyžaduje mnoho času a taky mnoho energie, kterou člověk do toho přináší. Tak se chci i ptát, jak v tom třeba řešíš odpočívání, nebo to, aby ty si čerpala, nebyla možná zahlcena jenom všemi těmi povinnostmi a věcmi, ve kterých stojíš, ale měla třeba nějaký konkrétní čas pro to se refreshnout?
1: Bylo by to asi na delší vykládání v mém životě, jakoby příběhu a svědectví, ale před pár lety jsem doopravdy byla rozjeta mašina, která měla spoustu aktivit a dělala jsem spoustu věcí. Pak přišlo do mého života velké zastavení. Přišla do mého života prostě nemoc, která jsem se musela zastavit ze dne na den. Ale už v té rozjeté mašině jsem měla prostě to, že chci se věnovat mladým jako jednotlivě, ale nešlo to. Prostě to nešlo. Prostě jsem to zvládla měsíc, dva a najednou se člověk dostal znova do toho, tak jak křeček běží jakoby v tom. A to si myslím, že je velkou výstrahou pro nás křesťany, že se někdy dostaneme fakt do takového koloběhu, že nejsme schopni reagovat na to, jaké jsou potřeby toho okolí. A tou nemocí jsem byla fakt zastavená a i s tím odpočinkem jsem měla velký problém. Mohou odpočívat křesťané? A nebo musí jenom makat? To je taky velká otázka, vůbec celkově odpočinek. A na Slezsku máme mentalitu, že tady prostě verkový a nejenom verkový, ale prostě se jde v 6 hodin do práce, přijde se a maká se do večera. Ta kultura tady na Slezsku je taková možná trošku tvrdší. A to jsem si musela uvědomit, že jsem hodně jela v aktivitách. A neříkám, že byly špatné ty aktivity, ale Pán Bůh mě hodně vedl v té oblasti toho odpočinku a hledání. Vůbec to moje tělo teďka vyžaduje a musí. A tak si snažím mít teďka takový sabat. Vždycky jeden den, kdy se snažím doopravdy jít na ty hory, jak jsem říkala. Že se člověk občerství, že je v přírodě, vnímá tu boží krásu a jenom to ticho, protože když člověk pracuje s lidma, tak i to jenom ticho, aby slyšel, vlastně neslyšel nic, ale měl možnost i slyšet Pána Boha v tom tichu, nebo jenom přijímat tu boží přítomnost z té krásy a toho krásného vzduchu. Tak to je něco, co se učím. Ale je to pro mě škola a je to moje nynější škola. Tak to udeřil teďka na moji oblast, ve které mě Pán Bůh říká, že se musím učit. A vyžaduje to i můj stav nynější. Přeju, abychom jako křesťané uměli i odpočívat a nemít to něco, že to je, že musíme fakt být jenom i aktivní, ale Pán Bůh nám říká i právě v tom, jako v desateru, o tom sabatu, o tom odpočinku a je to tam fakt z důležitého důvodu. Tak to je opravdu moje škola teďka. Tak se to učím a zrovna jsme tohle měli na setkání vedoucích holek. Právě jsme se bavili o dnu odpočinku a zhodli jsme se, jako holky, které jsou teďka ve vedoucích dorostech mládeží, že to je problém a že to je těžké si prostě ukočírovat tenhle ten čas. Jo? Toho odpočinku, že člověk je ten tlak, jako že se chceme věnovat, vidíme ty potřeby těm druhým, ale tak jsme se v tom i my pozbudili, že chceme se i hlídat navzájem tom, že si napíšeme, jak se ti daří i v tom odpočinku, nebo jestli to, co jsme tam sdíleli mezi sebou, jestli se nám daří. A to je taky, si myslím, důležité být někomu i v tohle oblasti vykazatelný, že se vás někdo na to ptá, tebe se někdo ptá, hele, měl jsi teďka ten čas pro rodinu, pro to být sám, ptát se třeba Pana Boha v tom tichu, jestli něco nechceš změnit ve svém, jestli nemáš něco změnit ve svém životě, tak a to je velké téma.
0: Doputovali jsme až na konec dnešní hlásky. Ta půl hodinka, kterou pro rozhovory v hlásce máme, utekla jako voda. Pavli, já ti moc děkuju za to, co jsme mohli možná jenom naťuknout. Těch věcí, možná témat, podtémat by mohlo být mnoho, ale jsem vděčný, že i lidé na Slezsku mají tu možnost mít nějaký přístup i třeba k nějakému vzdělávání, k vyučování, k něčemu, co je může posunout v osobním vztahu s Pánem Ježíšem, možná pozvat, povzbudit do nějaké služby, do nějakých neznámých vod, tak jako to bylo ve tvém případě. Tak děkuju za to všechno, co jsme dneska otevřeli. Díky za to slovo o učednictví, ale taky o té vykazatelnosti, aby to šlo ruku v ruce a přeji ti, ať umíš moudře odpočívat. Díky za tvůj čas.
1: Děkuji moc. Přeji vám požehnání. A i do vašich, tam, kde vás posloucháte, tak aby to mohlo být i pro vás takovým požehnáním i k tomu, že možná komu vy se věnujete, jestli máte ve svém okolí člověka, komu, do koho vy můžete investovat, protože to je církev. To je Boží církev, když Kristus se o nás staral, staral se o lidi, když šel, tak o koho se my staráme, kdo je v našem okolí.
0: A to je otázka, se kterou se loučí dnešní pořad Hláska. S dalším dílem tady budeme opět v příštím týdnu.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: V rozhovoru s Pavlínou Števkovou z Evangelizačního centra Mise jsme otevřeli téma objevování křesťanské víry, služby mladé generaci, učednictví, vykazatelnosti nebo umění odpočívat. Po letních reprízách se už zítra můžete těšit na zbrusu nové rozhovory. Další hlásku uslyšíte na Rádiu 7 ve středu v 11 hodin a 15 minut dopoledne. Z úterý 1. září je to už třetí hodina a s ní na Rádiu 7 i čtení na pokračování. V něm si připomínáme výraznou osobnost baptistického kazatele a vynikajícího tenisty Miloše Šolce. Ten pocházel z velmi chudé rodiny a neměl žádné vzdělání. Maturitu si dodělal až v 38 letech a ve 40 se pustil do studia teologie. Jeho příběh v podání Pavla Hromádky bude pokračovat ve čtvrt na 4.

Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 opět otevíráme knihu Jak život šel, která líčí život baptistického kazatele a tenisového reprezentanta Miloše Šolce. Bylo po válce a k moci se dostala komunistická strana. Začalo znárodňování, které postihlo i firmu Miloše Šolce, což později vedlo k jejímu zavření. Každý duchovní musel mít souhlas státu a bral od státu plat. A nesvoboda rostla. Tenis jako panský sport měl také problémy. Cesty na západ byly přísně hlídané a sledované. Rodina Šolcová žila svým rytmem, který byl celé spojen s Bohem a církví. Miloš dbal na to, aby se rodina setkávala při čtení písma a při modlitbě. Sám se každý den modlil za každé své dítě. Snažil se své děti vyučovat a vést v boží bázni, aby z nich byli pořádní lidé. V roce 1950 Miloš Šolc ve svých 38 letech odmaturoval. Je obdivuhodné, co všechno on i jeho žena zvládli. A k tomu všemu hráli stále velmi úspěšně tenis. Český tenis patřil mezi světovou špičku.

0: Ihned po dostudování gymnázia se otec hlásil k dennímu studiu na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, protože vnímal boží povolání ke kazatelské službě. V tomto roce se měl dožít 39 let. Měl na starosti šestičlennou rodinu a vnitropolitická situace byla církvím krajně nepřátelská. Jednalo se tedy jednoznačně o krok poslušné víry. Většina otcových spolustudentů byla o plných 20 let mladší. Když se jednou otce profesor praktické teologie Josef B. Ješke zeptal, kolik je mu let, otec pohotově odpověděl, že si myslí, že je starší než on, byť byl profesor starší o 9 let než otec. A když profesor zjistil, že je otci 40 let, prohlásil, že to je právě ten nejvhodnější věk pro studia teologie. Otec později uvedl, že měl pro rodinu na 4leté období studií našetřeny peníze. Během studií však přišla měnová reforma a koruny neuložené v bance byly měněny v poměru 50:1. Z otcových úspor toho tedy zbylo žalostně málo. Protože otec přes finanční nesnáze 4. rok studií dokončil, pochopil věc tak, že mu Pán Bůh ukázal, že stačí i na toto zajištění. Otec však musel také vynakládat náležité úsilí, aby potřebné prostředky získal. Vedle studijního stipendia si přivydělával především trénováním, a to například na egyptském vyslanectví, a nelze opomenout i matčino přivydělávání pletením svetrů, nemluvě o její schopnosti úsporně hospodařit. Vydatnou finanční pomocí bylo otcovo trénování během jeho posledních školních prázdnin v roce 1953 v Karlových Varech. Do tohoto slavného lázeňského města jela celá naše rodina. Bydleli jsme v hotelu Kryváň poblíž hlavní kolonády a prožili jsme tam nezapomenutelné prázdniny. Lázně žili ruchem filmového festivalu. My byli denně na tenise, jako milovníci hudby jsme si vychutnávali lázeňské kolonádní koncerty, byli jsme několikrát na koňských dostizích a o nedělích jsme poznávali nám dosud neznámá různá křesťanská společenství. Jen sestra Bohumila neměla z prázdnin tolik, co my tři ostatní. Měsíc strávila v karlovarském sanatoriu Požloutence, kterou před prázdninami prodělala. Svým způsobem začala v Karlových Varech naše tenisová kariéra. Měli jsme již dětské tenisové rakety a spolu s dalšími dvěma kamarády jsme si zahráli svůj první tenisový turnaj. Bratr píše ve svých vzpomínkách, že tatínek býval ve svém učení tenisu trpělivý a cílevědomý, aby z nás udělal tenisty. Protože jsme byli dva hoši, vždycky jsme měli s kým hrát a bratr se vždycky snažil, aby se mi vyrovnal. Většinou nás měl tatínek na kurtě oba, jeden byl vedle něj a druhý byl na protější straně a řídil se otcovými pokyny. Bratr dále vzpomíná, že nás tatínek nikdy nehuboval, když nám to nešlo. Raději nás povzbuzoval k co nejlepšímu výkonu. Jen se mu nelíbilo, když jsme se stoprocentně nesnažili. Na studiích otec poznal mezi profesory řadu vzácných osobností, které později příležitostně zvával ke službě především do našich početně navštěvovaných bohoslužeb mládeže. Byl mezi nimi například Adolf Novotný, autor biblického slovníku, Jan Milíč Lochman nebo Amadeo Molnár. S profesorem Rudolfem Říčanem si byli tak blízcí, že dokonce jeho syn Rudolf bydlel nějaký čas v naší rodině. S mnoha studenty pak otce pojilo mnohaleté přátelství, které bylo oboustranně k povzbuzení a obohacení. Otec nám vyprávěl ze svých studií řadu nejrůznějších příhod. Ta, která nám nejhlouběji utkvěla v paměti, se týkala profesora Poláka, který vyučoval společenské nauky. Když začal tento profesor v prvním ročníku své přednášky a viděl před sebou na 70 studentů a studentek, neubránil se údivu a prohlásil, že žasne nad tím, že se rozhodli studovat teologii. Aby odůvodnil svůj úžas, prohlásil, že do 20 let nebude v naší společnosti církev, protože církve zaniknou. Jak otec vypravoval, odpovědí profesorovi byl spontánní, hlasitý smích studentů. Profesor velkoryse přešel smích studentů v sebejistotě tehdejších komunistických utopistů. Bylo by zajímavé zjistit, jak by po 20 letech zareagoval na připomenutí svého výroku. Otec byl na fakultě velice populární, a to nejen pro svůj věk, ale také pro svoji iniciativu v organizování nejrůznějších sportovních činností. Se studenty například hrávali fotbal a zájemcům o tenis nabízel lekce, které mnozí rádi využili. Otec o svých studiích v pamětech napsal.
1: Pokud se týče maturitní zkoušky, osobně vyznávám, že jsem ji sám ze sebe nebyl schopný udělat. Ani absolvování bohosloveckého studia jsem sám ze sebe nebyl schopen. Studoval jsem natolik z Boží milosti, že mohu říci, že studia vlastně za mne udělal Pán Ježíš Kristus. Vždycky budu litovat, že nemáme fakultu Petra Chelčického, kterého pokládám za největšího ducha naší reformace. Svým postojem neodpírání zlému stál důsledně na Písmu svatém. I když se někomu zdá, že Bůh starého zákona je jiný než Bůh zákona nového, je na velkém omylu. Pán Bůh je stále tentýž. On je láska a ta není zlá, i když přísně trestá. U Pána Boha přece žádná smrt neexistuje. Smrt je pouze přechodem do jiného stupně nebo jiného druhu života. Když Pán Bůh poručil někoho ukamenovat, bylo to vždy z úcty k pozemskému životu, aby pozemský život plynul způsobem, který by nezatížil takzvaný život posmrtný, do kterého přecházíme, ať to víme, věříme či nikoli. My, lidé 20. století, jsme démony tak ovlivněni, že hluboce duchovně myslet nejsme vůbec schopni. Celý svět se stal krajinou temna. Pán Ježíš řekl, všechen svět ve zlém leží. Církve nevyjímaje. Pán Bůh nás přesně informuje o stavu lidského charakteru a my, kazatelé, bychom si měli položit otázku, zda opravdu kážeme plné evangelium.

0: Během studií otec vyučoval ve Vinohradském sboru školní děti náboženství. Školní předmět náboženství byl tehdy stále uváděn na vysvědčeních. Když jsem však do školy známku v zalepené obálce přinesl a učitelka ji otevřela, neubránila se údivu a před celou třídou mne zesměšnila. Byl jsem asi jediný, který v 5. třídě do náboženství ještě chodil a navíc mne dokonce vyučoval vlastní otec. Byl to rok 1953 a zatímco v roce 1948 chodili do náboženství všechny děti, po 5 letech komunistické diktatury ti, kteří chodili na výuku náboženství, byli již naprostou výjimkou. Ještě je vhodné dodat, že v roce 1953 začala chodit do školy naše nejmladší sestra Renata. Komunistickému režimu nešlo pouze o naprostý dohled nad církvemi. V podstatě mu šlo o likvidaci církve. A tak byly hledány všemožné důvody pro to, aby byli faráři a kazatelé přesunováni z místa na místo, aby jim byly odebírány státní souhlasy a dokonce aby byli odsuzováni a dáváni do vězení. Protože Bratrská jednota baptistů měla velice úzké kontakty s baptistickými jednotami ve světě a někteří kazatelé byli ze zahraničí finančně podporováni, nebylo těžké, aby si režim našel záminky a během roku 1952 celou řadu kazatelů pozavíral a ve vykonstruovaných procesech obvinil z nejrůznějších přečinů. Čelní představitelé církve byli odsuzováni za špionáž, rozvracení republiky nebo dokonce za velezradu, a to samozřejmě k mnohaletému vězení. Otec v této záležitosti ve svých pamětech poznamenává.
1: Mnozí promučení a týrání vypovídali v procesech i to, co nebyla pravda. To, co vyšetřovatelé dokázali provést s člověkem, bylo neuvěřitelné. Jeden z vyšetřovatelů mi po letech řekl, že kdybych byl tehdy ve vyšetřovací vazbě, tak bych se přiznal i k tomu, že jsem zabil vlastní matku. Tak to bylo kruté. Vězňové se museli učit to, co budou ve jménu dělnické třídy při soudu vypovídat, to vše za slib, že je po rozsudku do 3 měsíců propustí. Je neomluvitelné. A vidím v tom umrtvení své i celé naší jednoty, že jsme se nedovedli postavit solidárně za naše uvězněné bratry a jen jsme mlčky a trpně naslouchali a připustili jejich odsouzení. A že se v celé naší republice nenašel nikdo, kdo by vystoupil do boje za dokázání jejich neviny.
0: Řada zborů se tak ocitla bez kazatelů, ale z boží milosti na jejich místa postupně nastupovali další, včetně otce.

Po odchodu Drobného a Černíka zakoušel náš tenis silnou diskriminaci. A nepomáhal ani neustálý tlak pracovníků tenisové sekce na vedení československé tělovýchovy, aby se v tenisových kontaktech se světem mohlo pokračovat. Až do roku 1955 se naše družstvo neúčastnilo Davisova poháru a nekonalo se ani mezinárodní mistrovství Československa, cizinci nepřijížděli k nám, naši reprezentanti nevyjížděli do zahraničí. Tenis byl v podstatě jen tuzemskou záležitostí. V době studií na Komenského bohoslovecké fakultě se otec spolupodílel na založení tenisového oddílu Slávie vysoké školy. A protože vzniklo i závodní družstvo, stal se otec jeho hrajícím trenérem. V roce 1953 se konal první celostátní přebor vysokoškoláků v tenise. Přebor se konal v Brně a otec zvítězil jak ve dvouhře, tak navíc ve smíšené čtyřhře s Rampasovou. Ve čtyřhře mužů s Linhartem prohrál až ve finále s bratry Krchy. O rok později vyhrálo družstvo Slávie vysoké školy kvalifikaci o postup do přeboru republiky družstev a otec byl klasifikován na 16. až 17. místě v republice. V roce 1955 Slávie vysoké školy hrála nejvyšší tenisovou soutěž družstev a umístila se na 3. místě v republice, což byl vynikající úspěch. Otec hrál na 2. místě za Dobešem a získal v soutěži řadu významných vítězství. V družstvu hráli dále Linhart, Mařík, Dostrašil, Rampasová a Pitnerová. To jsme již my, hoši, jako žáci začali hrát závodně a na mistrovství Prahy dorostu jsme se shodně dostali mezi posledních 16 hráčů a tak se kvalifikovali na mistrovství republiky dorostu do Pardubic. Pro nedostatek výsledků jsme na celostátním žebříčku žactva byli uvedeni mezi neklasifikovanými na 1. až 10. místě. V roce 1955 se podařilo pracovníkům tenisové sekce přesvědčit vedení tělovýchovy, že velký sport se bez zahraniční konfrontace provozovat nedá. A tak naše národní družstvo ve složení Zábrocký, Javorský a Krajčík hrálo opět Davisův pohár. Konalo se také mezinárodní mistrovství, kterého se zúčastnila řada reprezentantů z východní Evropy. Ze západu přijeli pouze reprezentanti Rakouska a Dánska. Byl to však viditelný pokrok oproti předchozím letům. Náš Jiří Javorský v tomto turnaji zvítězil ve všech 3 soutěžích. O rok později se v červenci konalo mezinárodní mistrovství obsazené nepoměrně lépe. Prvním nasazeným hráčem byl Australan Don Candy a otec se s ním střetl po 2 vyhraných kolech. Ve svých 45 letech otec Australana udivoval svým stylem i fyzickou kondicí. Prohrál 3-6, 6-8, 8-10 a noviny psali. Do soutěže zasáhl i Australan Don Candy, který v poledne přiletěl do Prahy a unaven po cestě svedl těžký boj se Šolcem, jenž podal jednu ze svých nejlepších her posledních let. A jiné noviny psali. K veteránům turnaje patří bez pochyby náš dlouholetý přední tenista Šolc, který ještě nyní, kdy mu pomalu táhne na 50, může být v houževnatosti, bojovnosti a udržování fyzické kondice příkladem mnoha našim mladým hráčům. A když je Šolc na dvorci, vládne v hledišti úsměvná pohoda. Milošek totiž často osobitým způsobem komentuje některé své či soupeřovy míče.

0: tím, že se otec stane v Praze na Vinohradech kazatelem. Po uvěznění kazatele Burgetta v roce 1952 se stal kazatelem v Praze otcův dlouholetý přítel a spolustarší vinohradského sboru Václav Tomeš. Ten se však stal i předsedou ústřední rady starších celé bratrské jednoty baptistů a byl tedy mimořádně vytížen. Obdržení kazatelského místa však předpokládá zvolení celým sborem. Před touto volbou bratr Tomeš sboru sdělil, že je ochoten v kazatelské službě pokračovat a většina členů sboru souhlasila s tím, aby ve své pozici setrval. Otec byl takto postaven do situace, kdy si musel bezodkladně schánět místo, aby mohl zaopatřovat rodinu. Byla to neočekávaná a náročná duchovní zkouška, protože otec nepochyboval o tom, že po studiích nastoupí okamžitě do kazatelské služby. V této složité situaci se otevřelo v Praze místo oblastního tenisového trenéra při městském výboru tělesné výchovy a sportu a otec toto místo získal. Za skutečností, že otec nezískal hned po studiích kazatelské místo, bylo zvláštní boží řízení. Předně pán Bůh usoudil, že otec bude moci ovlivňovat svou osobností mladou tenisovou generaci a dále byla velice patrná boží milost v tom, že jsme se s bratrem v roce 1956, respektive 57, dostali na střední školy. V mém případě se jednalo o stavební průmyslovku a v případě bratra o rok později o gymnázium. Jako synové kazatele bychom se na střední školy se vší pravděpodobností nedostali, protože někteří synové kazatelů se nedostali ani do učení, případně jen na nejméně žádané učňovské obory. Otcovo životní heslo z epištoly k Římanům 8:28, víme pak, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, se tedy naplnilo i v tomto případě. Otec se ujal práce v takzvané tenisové základně, která byla v Košířích v ulici Na Klamovce. Tato práce v letech 1954 až 57 spočívala v tom, že se věnoval nejlepším žákům a dorostencům nejrůznějších pražských klubů. Bezprostředně se takto podílel na tenisovém růstu nové tenisové generace a tudíž budoucích reprezentantů. Mezi tyto tenisové naděje jsme patřili i my tři starší sourozenci, hrající v té době za Slávii vysoké školy a mimo jiné mezi ně patřili například i sourozenci Kodešovi z TJ Motorletu Praha. V rámci tréninků na tenisové základně také probíhaly soutěže jednotlivých ročníků a my jsme spolu s bratrem v roce 1957 vyhráli každý svoji věkovou kategorii. To bylo bezesporu velikým příslibem pro naši tenisovou budoucnost a nepochybně to bylo k veliké spokojenosti otce. Můj bratr však v tomto roce vyhrál i mistrovství republiky žáků v Pelhřimově a poprvé reprezentoval naši republiku v cizině. Já jsem již hrál za dorost, který v té době zahrnoval 4 ročníky a bylo téměř nemožné se v 15 letech prosadit i mezi 18 letými. V jediném celostátním turnaji mladších dorostenců, tedy 2 ročníků, který se konal v Jablonci nad Nisou, jsem se dostal do finále, což bylo pro mne velikým povzbuzením. I když jsme hrávali tenis na krytých dvorcích i v zimě, hráli jsme intenzivně také hokej, který jsme měli velice rádi. Nejdříve to bylo zažákovské družstvo Slávie vysoké školy, v dorostu pak to byla Tatra Smíchov, což byl oddíl, který navazoval na slavný LTC. S bratrem jsme hrávali v obraně a byli jsme i v pražské sportovní škole dorostu, kde hráli nejlepší pražští mladí hokejisté. Bratr ve svých vzpomínkách na sportovní začátky říká:
1: To nejdůležitější, co nám tatínek vštěpoval do mysli, bylo duchovního rázu. Nejvíce mu záleželo na našem vztahu k Pánu Ježíši Kristu.
0: Dospívání je obdobím života, ve kterém dochází k tělesným změnám, pro které se postupně mladí lidé stávají mužem a ženou. Mladý člověk se postupně odpoutává od bezprostřední rodičovské péče, hledá vlastní identitu, uvědomuje si své specifické postřehy, začíná se samostatně rozhodovat, zpravidla prožívá i první zamilovanost. Dospívání je také typické tím, že si mladý člověk začíná klást vážné otázky, zkoumá, co je věrohodné, a mnozí dospívající se rozhodují o svém vztahu k Pánu Bohu. Takto nás otec cíleně nasměřoval vlivu Ducha Svatého, který Písmo svaté inspiroval. Ve 2. listu k Timoteovi 3:16-17 je napsáno: Všeliké písmo od Boha jest vdechnuté a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží ke všelikému skutku dobrému hotový. V otcově případě to mělo jistě

0: Je pozadí ve skutečnosti, že v jeho 14 letech mu matka předávala Nový zákon s prostotou, aby jí slíbil, že si z něj bude v Rakousku číst každý den. Otcův slib, že tak bude dělat, měl pro něj dalekosáhlý význam a on nás k pravidelnému čtení písma svatého také vyzval. Vzpomínám, jak jsem jednou po půlnoci četl svoji kapitolu a několikrát se při čtení vracel k jejímu začátku. Myšlenky mi totiž stále utíkaly a já kapitolu nechtěl přečíst bez náležitého soustředění. Ten den jsme totiž hráli v Plzni hokejovou dorosteneckou ligu a ta se hrála vždy až po zápase dospělých. Do Prahy jsme se dostávali z podobných zápasů někdy k půlnoci a pak se jelo teprve domů tramvají. Během dne ke čtení Bible nedošlo a já tedy četl kapitolu až po půlnoci. Při čtení jsem se v duchu podivoval nad tím, jak významnou roli v životě hraje respektování otcova přání a jeho životní příklad. Význam čtení písma svatého je nedocenitelný. Otec znal moc Božího slova a věděl, že pravidelné čtení je předpokladem toho, aby náš život nabyl správný směr. Jen tak to může člověk pravdivě poznávat Pána Boha a porozumívat jeho vůli. Jedná se tedy o velice složité životní období, ve kterém si často rodiče nevědí rady s dětmi a děti si nevědí rady ani sami se sebou. Osobně chápu jako otcův nejvýznamnější krok v tomto období, že nás vedl k samostatnému čtení Bible. Někdy kolem 13. nebo 14. roku nás otec vyzval k tomu, abychom již začali číst pravidelně a systematicky písmo svaté a jeho výzva se nám stala zákonem. V knize Přísloví 6.20 čteme v této souvislosti významná slova. Dodržuj můj synu otcovi příkazy a matčiným poučováním neopovrhuj. Tak například, když jsem po základní škole přišel s představou, že bych rád studoval stavební průmyslovku, informoval se podrobněji o škole a o tomto druhu studia a souhlasil. Podobně souhlasil i se studiem mého bratra na gymnáziu. V jistých oblastech nebo situacích si však otec činil absolutní nárok na to rozhodnout za nás. A tak tomu bylo až do naší dospělosti. Bylo tomu tak například v otázce mého a bratrova plánu studovat teologii na Evangelické teologické fakultě v Praze. Protože jsme oba maturovali v roce 1960, já po 4 letech na průmyslovce, bratr po 3 letech na 11letce, oba jsme podali přihlášky zároveň. Když však moji přihlášku Ministerstvo kultury zamítlo z důvodu mého odborného středoškolského vzdělání, otec rozhodl, že ani můj bratr studovat teologii nebude. Byl si vědom nejrůznějších liberálních vlivů, se kterými se mladí studenti na Pražské teologické fakultě musí vypořádat a tomuto tlaku nechtěl vystavovat jen jednoho z nás. Ve svých pamětech otec napsal o liberální teologii mimo jiné toto.
1: Nevěřím té staronové teologické magii, liberální teologii, kterou Lucifer oslnil a zaplavil všechny církve jako skaženou vodou. Liberální teologie je podobná malomocenství nebo rakovině, které padly na církev. Děkuji Pánu Bohu za cestu života, kterou mne vedl přes zločinnost v mládí, k prožití Boží moci skrze Boží slovo, k vyznání živ jsem, pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus.
0: Otec také řekl své zásadní stanovisko k několika našim počínajícím známostem s druhým pohlavím. Ačkoliv se vždy jednalo o přátelství s mladými věřícími lidmi, protože nebylo myslitelné souznění duší bez společného vztahu k Pánu Bohu, otcovo stanovisko bylo pro nás závazné. Ještě jeden příklad otcovy autority uvedu. Rok po dostudování průmyslovky si otec přál, abych šel studovat stavební fakultu ČVUT. Mně se do studií nechtělo, protože jsem měl představu, že bych v rámci vojenské služby hrál tenis. Na přijímací zkoušky jsem však na stavební fakultu jel, ale na přijímací pohovory jsem se nepřipravoval. Každý si může představit, jak po roční přestávce ochabnou nabité školní vědomosti. Veškerá má příprava na přijímací zkoušku spočívala v tom, že jsem si cestou tramvají z Vinohrad do Davids přečetl rudé právo, protože uchazeči o studia byli srozuměni s tím, že zkouška bude obsahovat mimo jiné i otázky z politiky. Když vyšel jeden absolvent přijímací zkoušky ze zkušební místnosti, neubránil jsem se možnosti zjistit, jaké otázky dostal. S velikým úsilím jsem si ujasnil odpověď na jednu z jeho otázek ze stavební mechaniky. Při zkoušce jsem dostal přesně tutéž otázku a na otázku z politiky stačilo poreferovat o tom, co jsem si přečetl ráno v novinách a zkoušku jsem tedy úspěšně složil. Jednou z velice významných potřeb dospívajících je potřeba přátel. Protože jsme byli čtyři sourozenci a byli jsme si velice blízcí, nepociťovali jsme nijak zvlášť intenzivně potřebu přátel. Měli jsme navíc přátelé jak mezi mladými v církvi, tak mezi sportovci. Je ale velká věc, když může dospívající člověk chápat i rodiče jako přátelé. V této souvislosti nemohu nevzpomenout otce, který mi v jedné velice složité situaci jedinečně pomohl, a to v plném slova smyslu jako přítel. Po absolvování průmyslovky jsem měl nastoupit na umístěnku do Litvínova. Protože nastoupení do Litvínova by mi znemožňovalo, abych měl plný podíl na tenisových trénincích, byla mi umístěnka přes sportovní přátele zrušena. Místo jsem si tedy měl sehnat sám, ale přes vynaložené úsilí jsem ho nemohl sehnat. Zcela evidentně v tom hrála roli skutečnost, že otec byl duchovním, protože se mě při jednom přijímacím pohovoru výslovně ptali, zda sdílím víru svého otce. Nakonec se mi po několika měsících podařilo sehnat místo v jednom obvodním stavebním podniku, ale k mému údivu jsem byl ve zkušební lhůtě propuštěn. Když řeknu, že to pro mne byla přímo životní rána, tak příliš nepřeháním. S mými nastávajícími pracovními povinnostmi jsem se v podniku nestačil ani pořádně seznámit a najednou jsem byl zčista jasna bez práce. I když mne na osobním oddělení vybízeli k tomu, abych se odvolal, toto jsem rozhodně odmítl. Když jsem se svým zklamáním přišel k otci, ten mne upokojil tak jedinečným způsobem, že ze mne mé břemeno v tom okamžiku spadlo. Poukázal mi především na boží svrchovanost, která je i nad touto neočekávanou situací, protože milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. A ve víře prohlásil, že pro mne má jistě Pán Bůh lepší místo. Lépe by mě nemohl pomoci nikdo jiný než právě on. Byla to pomoc, která měla svůj základ v důvěře v Pána Boha, důvěře založené na osobních zkušenostech. Opravdu se stalo podle otcových slov a já dostal v zápětí dobré místo v silničním rozvojovém středisku ministerstva dopravy. Toto středisko mi pak dalo doporučení ke studiu na vysoké škole, které mělo nepoměrně větší váhu, než by mělo doporučení od předchozího zaměstnavatele. V Kanadě jsem v 80. letech pochopil, jak významnou životní zkušeností jsem prošel. Tehdy bylo v Ontáriu na 10% nezaměstnaných a mezi nimi byla i řada přistěhovalců z Československa. A právě pro tuto svoji životní zkušenost jsem jim dobře rozuměl.

V roce 1958 se otec pro nedorozumění s činovníky Slávie Vysoké školy rozhodl, že z tohoto tenisového oddílu odejdeme do jiného klubu. Vzhledem k tomu, že do nás klub během uplynulých let mnoho investoval, přestup nám nebyl povolen. Celou záležitost řešila tenisová sekce Městského výboru tělesné výchovy a sportu, která si nás s otcem pozvala na své jednání, a protože otec od svého rozhodnutí neustoupil, sekce přišla k závěru, že mě, Josefovi a Bohumile zastavuje sportovní činnost na 2 roky. Každý závodní hráč si domyslí, o jak velkou překážku se jednalo ve smyslu dalšího výkonnostního růstu. První rok jsme hráli v klubu ČKD Stalingrad, původně Bohemians, který byl ve Strašnicích, tedy nedaleko našeho bydliště. Spouzdálí jsme pak sledovali dorostenecké tenisové turnaje, aniž jsme se mohli zapojit. V zimě jsme o to intenzivněji hráli lední hokej. Jan Kukal, jeden z našich tenisových kamarádů a pozdější úspěšný tenisový reprezentant, projevil velký zájem o to, abychom přišli do tělovýchovné jednoty Žižka. Tento bývalý důstojnický klub měl své dvorce pod Pražským hradem. Po zvážení jsme tuto nabídku přijali, protože v Honzovi Kukalovi a v několika dalších dorostencích jsme mohli mít dobré sparring partnery. Začala nová sezóna roku 1959 a bratr dostal na jedné školní brigádě břišní tyfus. Se sportováním musel tedy na nějaký čas skončit. My ostatní, včetně sestry Renaty, jsme se však v klubu zapojili a během krátké doby jsme v něm zdomácnili. Během sezóny nám k našemu milému překvapení městský výbor naši distanc o 0,5 roku zkrátil. Josef se navíc dobře zotavoval a spolu s Bohumilou jsme mohli v srpnu pomoci našemu klubu k postupu do finále mistrovství republiky dorosteneckých družstev, ve kterém jsme pak získali výborné 2. místo. Stihli jsme dokonce hrát několik turnajů, ale roční pauza byla v naší výkonnosti patrná. O rok později naše družstvo svůj úspěch zopakovalo a na celostátním žebříčku dorostenců skončil bratr na 5. a já na 8. místě. Shodně to dopadlo i s naším dorosteneckým hokejovým mužstvem, které ve 2 po sobě jdoucích sezónách skončilo na 2. místě v republice. Bratr Josef se navíc dostal po 2 roky do Národního hokejového družstva dorostu. V roce 1961, kdy jsem začal studovat na ČVUT, jsem postupně se špičkovým sportováním končil. Bratr se však na dorosteneckém žebříčku dostal na 1. místo v republice, reprezentoval naši republiku v Galeově poháru i na řadě mezinárodních turnajů. V rámci vojenské služby se stal kapitánem hokejového klubu Dukly Litoměřice, které hrálo 1. ligu. V létě byl vždy převelen do Prahy, kde hrával původně tenis. Později, až do svého odchodu do ciziny, hrál hokej v pražské Spartě a tenis v brněnské Zbrojovce. Proč tato kapitola v rámci vzpomínek na otce? To proto, že otec měl na této části našeho života svůj bezprostřední podíl. Stál vedle nás jako trenér, divák a až do svého stáří dokonce jako hráč. Navíc nám tato kapitola přibližuje odlišnost našich životních cest. Zatímco v případě otce se ve sportu jednalo přímo o životní poslání, v našem případě se ve sportování jednalo spíše o součást životní školy.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. 21. částí budeme na Rádiu 7 pokračovat už dnes čtvrt hodiny popolední.

0: úterý 1. září po 4. hodině vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Daniel Zeman. Před námi je teď čas věnovaný Večeru pod lampou. České studny a dep hloubání o české identitě. To je název titulu, kterým jsme se ve Večerech pod lampou proposlouchali až k závěrečné kapitole. Tu dnes opět budou číst Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 12. Studna vzdělanosti.
1: Počátek moudrosti je: snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší tě. Oslaví tě, když ji obejmeš. Přísloví 4. kapitola 7. a 8. verš. V něm, v Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2. kapitola 3. verš. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost k ctnosti poznání. 2. list Petrův, 1. kapitola 5. verš.
0: Dnešní doba klade velký důraz na vzdělání. Říká se, že vzdělaný člověk dál dojde a má větší možnosti dosáhnout uznání i bohatství. O poznání se mluví jako o duševním vlastnictví, které má být přístupné všem lidem. Předpokládá se, že vzdělaný učenec, politik, vědec, učitel, umělec či podnikatel bude přínosem pro společnost, potažmo i stát. Poznání, vzdělání, informovanost chrání lidi před manipulací a zneužíváním. Boží slovo, Bible, nás též vybízí k vzdělávání se. Apoštol Pavel píše svému učedníku Timoteovi:
1: na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl ve všem patrný.
0: Pavlovi záleželo na celoživotním Timoteově růstu. Petr také učí, aby křesťané ke své víře připojili ctnost a poznání. Prorok Ozeáš prorokoval Izraeli, že zahyne, protože odmítá poznání. S patrným záměrem dal Pán dary církvi a jedním z darů jsou učitelé. Pro vzdělání a budování církve poskytuje Kristus rovněž dary Ducha Svatého. Mezi nimiž je i dar poznání a dar moudrosti. Tato nadpřirozená moudrost, jež pochází z Ducha Svatého, se mnohokrát projevila a projevuje i u velmi prostých lidí. Například apoštol Jan, Petr, Jakub i Ondřej byli prostí a neučení rybáři. Když však mluvili před židovským náboženským parlamentem, velradou, uváděli učené zákoníky a farizeje v úžas.
1: Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.
0: Podobně Štěpán mluvil před rozhořenou veleradou, která ho nakonec nechala ukamenovat.
1: Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
0: Apoštol Pavel byl vzdělaný teolog, vyučený ve škole Gamalielově, a místodržitel Festus mu při soudním přelíčení u krále Agripy řekl:
1: jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum.
0: Pavel se hájil s takovou jistotou, přehledem a výřečností, že i král Agripa mu řekl, že ho málem přesvědčil, aby se stal křesťanem.

0: Na druhou stranu může být poznání někdy škodlivé.
1: Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje.
0: To znamená, že vzdělání a poznání má vést k moudrosti života, jež je užitečná jak pro život pozemský, tak věčný. Mnozí vzdělanci a učenci si na svém poznání tolik zakládají a vystavují ho na odiv jako páv své peří, avšak zapomněli své poznání žít, uskutečňovat. Takoví mnoho vědí a mnoho znají, ale užitek z toho nemají žádný. Jsou jako mraky bez deště, stromy bez ovoce, studny bez vody. Myslí si, že mají moudrost, přičemž moudrost boží zavrhli. Proto je psáno:
1: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.
0: Proč?
1: Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrosti, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
0: Jakou zvěstí? Slovem o kříži, které je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, a těm, kteří jdou ke spáse, je mocí boží. Pán zřejmě chtěl, aby se nikdo nemohl před ním chlubit svou chytrostí, moudrostí, poznáním, vzděláním a silou.
1: Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.
0: Proto řekl Ježíš farizeům a zákonníkům, že je hříšníci, celníci a prostitutky předchází do království božího. Z této příčiny mluvil pán v podobenstvích, aby boží moudrosti skryté v tajemstvích rozuměli jen ti, jenž toho byli hodni. Kdo to jsou? Pokorní lidé. Těch je mezi filozofy málo. Ježíš se raduje a jásá.
1: V té hodině Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
0: Je zde patrný rozdíl mezi moudrostí z Boha a moudrostí světa, řecká Sofia. V čem ten rozdíl spočívá? Zřejmě v cíli a smyslu moudrosti. Boží moudrost vede skrze ponížení kříže k vykoupení a spáse, má tedy přesah do věčnosti. Zatímco moudrost světa směřuje k rychlému oslavení člověka zde na zemi. Je časná a vede do zahynutí. Pavel po svém obrácení řekl o svém vzdělání, že je pokládá za ztrátu a lejna, neboť to, že poznal Ježíše, svého pána, je mu nade všecko. Přesto píše:
1: Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dokonalí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.
0: Byli snad v české historii nějací Češi, kteří pili z této studny boží moudrosti a poznání? Pokud ano, jak se to projevovalo a jaké to mělo důsledky pro národ? Byl český národ nějak výjimečný svým vzděláním a moudrostí, aby byl přínosem i pro jiné národy? Pojďme se pokusit nalézt odpovědi na tyto otázky. Každý ví, že mistr Jan Hus byl učený muž, který také podle svého poznání žil. Uměl aplikovat své vědomosti v praktickém, každodenním životě. Souviselo to s jeho láskou k pravdě. Vedl své posluchače k té pravdě, která osvobozuje. Musí ji však nejprve poznat.
1: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými,
0: řekl Ježíš. To znamená, že teprve pravé poznání pravdy může lidi osvobodit. Tím si Hus byl jist a proto pravdu směle kázal a vyučoval. Málo kdo ví, že Husův přítel Jeroným Pražský jej v mnohém předčil. Zajisté ve výřečnosti, pronikavosti a vzdělanosti. Jeroným hodně cestoval a jen se objevil na nějaké univerzitě, už dostal titul mistra. V Paříži, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem i v Praze. Všude vedl učené disputace tak neohroženě, že si proti sobě mnohé popudil. Jeho proslov obhajoby před kostnickým koncilem, jenž dal upálit Husa, popsal slavný florenský humanista Poggio Bracciolini.
1: Vše to vypravoval ozdobně a s velikým všech napnutím. A že všecka podstata pře jeho na svědcích záležela, mnohými důvody ukázal, že žádnému z těch svědků nemá věřeno býti, poněvadž jsou proti němu nespravdy, ale z nepřízně, zlobivosti a závisti svědčili.
0: Jeroným dokládal ve své obhajobě z biblické i církevní historie, že se může mýlit většina, dokonce i celá církev, zatímco jednotlivec může mít pravdu. Nakonec to vypadalo, že ho propustí, jen když zapře Husa jako kacíře. Jeroným již dříve učinil zbabělé odvolání a nyní se dal
1: do vychvalování Jana Husa, předtím na oheň odsouzeného, tvrdě o něm, že byl muž dobrý, spravedlivý, svatý a té smrti nehodný. Velikou lítost nad ním, nad Jeronýmem, měli všichni okolo stojící. Byli žádostivi zachovati při hrdle muže tak výtečného, by jen sám dobře byl smýšleti chtěl.
0: Bracciolini se velmi divil, že Jeroným zachoval tak dobrou paměť, že dokázal citovat tolik míst z písma i církevních otců, ačkoliv strávil 340 dní ve tmavé a smrduté věži bez knih a bez kontaktu s okolním světem.
1: Řeč jeho libá, prostraná i zvučná byla, s jakýmsi důstojenstvím hnutí řečnického, jak v objevení hněvu, tak i v hýbání k lítosti, kteréž to však ani nehledal, ani dojíti sobě nežádal. Stálť neohrožený a smělý, smrtí netoliko pohrdaje, ale jí žádosti vhysa. Řekl by, že jest druhý Cato.

0: Čechách bylo nemálo těch, kteří vynikali svým vzděláním i výmluvností, přičemž si na tom nezakládali, ale ochotně tyto své dary používali k užitku církve i národa. Ještě více bylo těch, kteří sice nevynikali učeností a výmluvností, a přesto přemáhali pyšné učence tohoto světa moudrostí a duchovní autoritou. Takoví byli čeští bratři při svém vzniku. Zavrhli učenost jako původ pýchy i povýšenosti a obrátili se k jednoduchému evangeliu jako jediné cestě spasení. Poznání a vzdělání pro ně mělo smysl pouze tehdy, dalo-li se uskutečňovat v životě a vedlo-li ke zbožnosti. Bratři věřili, že jsou si před Bohem rovni. Přitom každý má určitý dar, jímž má sloužit a pomáhat druhým. Školou pro ně byl zborový život, kde se učili jedni od druhých, povzbuzovali se a napomínali navzájem. I poslední čeledín mohl, ba měl, napomenout představeného zboru, pokud viděl, že v něčem chybuje. Je skutečně zajímavé, že se to prakticky dařilo uskutečňovat v duchu lásky, přátelství a vzájemné úcty. Až do Jana Blahoslava jednota rozhodně odmítala humanitní vzdělání a učenost jako něco, co odvádí od věčné spásy, působí pýchu a spory mezi lidmi. Můžeme tedy říci, že Češi v té době pili ze studny vzdělání? Ano, pokud tedy považujeme za moudrého a vzdělaného teprve toho, kdo umí své poznání uvádět do praxe. Pravdu vlastníme pouze do té míry, do jaké ji uplatňujeme v životě. Ostatní poznání je spíše přítěž, jak napsal Šalamoun.
1: Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře. A čím víc vědění, tím víc bolesti.
0: Bratři neměli mnoho poznání, ale to, co znali, to také správně užívali. Biskup Jan Blahoslav jednotě poněkud rozšířil obzory. I on trval na tom, že je nutné vědomosti správně užívat, ale rozhodně se stavil proti misomusům, lidem odmítající musy, tedy umění, vzdělání a vědy. Ve své Filipice píše:
1: Ano, tak jest, že chválím to obé, i učení, neb umění, i umělé, vzdělané lidi, ale nechválím těch, jež to učení, neb umění zle užívají. Příkladně dím, chválíme víno a chválíme i pití, neb užívání vína, ale i opilství a opilých nechválíme a sumou nechválíme zlého užívání dobrých, odbohadaných věcí. Abusus non tolit rem. Zneužití neruší věc samu. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému velmi zle posloužiti může.
0: Blahoslav sám byl velmi obdarovaný člověk. Za svůj poměrně krátký život, 57 let, stihl velmi mnoho. Byl biskupem jednoty bratrské, pracoval na dvou zpěvnících, skládal písně, přeložil nový zákon, Bible kralická, dbal o rozkvět krásného českého jazyka tím, že napsal gramatiku českou. Zpracoval dějiny jednoty, Acta Unitatis Fratrum, pečoval o boleslavský sbor, pro kazatele napsal Vady kazatelů. Byl nesmírně plodným spisovatelem a učitelem. Jan Amos Komenský je světově uznávaným pedagogem, který v oblasti metodiky vyučování velmi předběhl svou dobu. Dodnes si učitelé zcela neosvojili jeho užitečné a praktické rady. Pojďme se na chvilku podívat na školu očima učitele národů Amose Komenského. Amos Comenius viděl školu jako humanitatis officinae, dílnu lidskosti. To znamená, že měla vzdělávat celého člověka, ne pouze po stránce vědění. Z Euripidova Hippolyta se Komenský poučil o třech oblastech vzdělávání a to přijal za své. Šlo o pietas, mores a erudicio, totiž zbožnost, mravy a vzdělání, poznání. Posláním školy je tedy učit lidi poznání, ctnostem a zbožnosti. Toto trojí se od sebe nesmí oddělovat, jinak člověk nebude přiveden k dokonalosti.
1: Opět pak pohledíme-li, proč na svět uveden jest člověk, najdeme, že proto. Jedno, aby sloužil Bohu, tvorům jiným, sobě. Druhé, aby skrze to a v tom rozkoše užíval. Má-li se člověk hoditi sobě, bližnímu, Bohu, musí pro Boha míti pobožnost, pro bližního mravy, pro sebe sám umění. Ač všecko to sic tak sloučené jest, že jak pro sebe sám člověk nejen umělý, ale i ctnostný, i pobožný býti má, tak bližnímu k užitku nejen mravové jeho, ale i umění, i pobožnost přicházejí a Bohu k slávě netoliko pobožnost, ale i umění, i ctnosti obracíny býti mají a v pravdě obrácený jsou.
0: Komenský vychází z toho, že zbožnost má člověk pro Pána, ctnosti pro bližního a poznání pro sebe, ale zároveň též tím vším slouží jak sobě, lidem, tak i Bohu. To je Komenského výchozí pozice i smysl a cíl školství. Vychází z toho, že nikdo není tak hloupý, aby pro něj nemělo smysl se učit.
1: Aristoteles člověka na svět jdoucího mysl připodobnil tabuli prázdné, na níž psáno nic není, napsati však může všecko. Jakož tedy na tabuli prázdné písař napsati, aneb malíř namalovati bez nesnáze muž všecko, co chce, když jen umí, tak v mysl lidskou všecko uvésti jednostejně snadná věc tomu, kdo jak se co dělati má, rozumí. Čehož neděje-li se, jistě tabule vina není, kromě že někdy trošku nehladká bývá, než písaře a malíře neumělost. Tento jest rozdíl, že na tabuli nemůžeš dále a déle psáti, než kam a pokud kraj stačuje, ale v mysli vždycky psáti a rýpati můžeš, kraje a konce nikdy nenajdeš, protože mysl naše neskonalá jest, krajů a mezí žádných nemající.
0: Studium, cvičení mysli je všem lidem zapotřebí.
1: Protože nezaměstkná-li on hbité mysli své něčím užitečným, zaměstkná ona sama sebe ledačím s neužitečným, škodným, hříšným. Jakož zajisté napolí z přirození dobré nejspíš ostí, trní, bodláčí a chamrať všeliká roste, tak v mysli jemné všelijaká všetečná hříšná myšlení se zarozují, nechává-li se jí oulehlí ležeti.
0: Komenský ví, že když se lidská mysl nechá ležet ladem, sama od sebe plodí myšlenky podobné pleveli na poli. Nebojí se hanět hloupé šlechtice jako krávy bázánské vytilé, hloupé boháče jako vepře umlatě ležící, hloupé chudé jako telátka a oslátka mizerná, spanilé a krásné tělem jako papoušky peřím okrášlené, jenž umí opakovat slova, ale jejich smyslu nerozumí. Škola hrou je další Komenského představa školy. Proto školy nazývá líbeznice, neboť je přesvědčen, že škola může žáky bavit. Sám to dokázal v uherském Blatném potoku, kde učil studenty latinsky tím, že s nimi sehrál divadelní hru pro veřejnost.
1: Ale mohou se najít i s pomocí Boží takové cesty, aby mládeži nic hořčeji nepřicházelo učiti se, nežli perník a cukr jísti, neb ořechy louskati, neb jahody sbírati, neb vráže, koně, pany hráti, neb po jarmarku choditi, lelky sbírati, neb rozprávek nějakých libých poslouchati. Protože všelijaká umění rovně nejsou, než v nady vtipu lidského, lahůdky a rozkoše přelibé, když se jen formě cukru, hry, divadla, rozprávek přednášejí.
0: Komenský učí učitele, jak vtáhnout žáky do učiva zapojením co nejvíce smyslů, aby téma viděli, slyšeli, cítili, hmatali, chutnali, jak je to jen možné, a snaží se probudit i emoce žáků, aby s učební látkou měli spojený citový zážitek. Jediným motivačním prvkem je pochvala a uznání, ale též i soutěže, které mají být bez divokých vášní. Pro pochopení nauky musí učitel v běžném životě či přírodě nalézt příklady svého tématu a také hned žákům ukázat, jak budou moci nově nabité poznání využít v životě.
1: Ale ukážeš-li k čemu co jest, nejinak než jako by mu to do rukou dal, hned to uhlédá i zpamatuje, nýbrž dělati hned to bude. Nihil nisi ad presentem usum. Vše jen k okamžitému užití. Nic neuč, čeho by, k čemu užíváno býti má, hned neukázal.
0: Jsme opět u hlavní zásady českých bratří, totiž poznání má sloužit v praxi. Když Komenský přemýšlel o moudrosti, zjistil, že jsou tři knihy neboli tři nálevky moudrosti, a to zdravá mysl, rozum, boží stvoření a Bible.
1: V těchto knihách božích je obsaženo všecko, co je třeba vědět nebo nevědět. Jsou proto to jedno nezbytné k získání moudrosti.
0: Zároveň Komenský varuje před zvědavou touhou jíst ze stromu poznání dobrého a zlého.
1: Kdokoliv tedy vstoupí do tohoto božího ráje, do Bible, měl by vstupovat s nejpevnějším předsevzetím přimknout se ke stromu života a vystříhat se stromu vědění dobrého a zlého. To je zabývat se touto knihou ne proto, aby se stal učenějším, ale svatějším. Vstupuje-li někdo bez takového předsevzetí, velmi snadno se stane obětí léčky a padne, jako matka Eva s bezpočtem svých zvědavých synů.
0: Na závěr svého života tedy Komenský radí školám.
1: Aby se odhodlali plně se jim řídit, pravidlem jedno nezbytné. Rozhodli se nutně následovat jednoho jediného učitele, Krista, a opustili jiné vůdce, zvláště ze slepého zástupu pohanů. Právě tak, aby sledovali jednu knihovnu boží, tedy tři knihy. Různé lidské buď aby pominuli, nebo je vybírali jen s největší opatrností a uváděli v soulad s božskou moudrostí. A konečně, aby si osvojili metodu Kristovu, která je naveskrz praktická, hledá pravdu, ne nádheru a vnější lesk, a bleskem sráží ty, kdo praví, ale nečiní.
0: Bible má být ve školách základem vzdělání, ctností i zbožností a nemá se nahrazovat světskými a řeckými učenci a učebnicemi.
1: Tato tedy svatá kniha, Biblií, v školách křesťanských alfa i omega býti musí, aby všichni křesťanští mládenci i pany, příkladem Timotea od dětinství písma svatá znajíce a slovem víry vykrmení souce, moudří byli k spasení.

0: Komenský s oblibou citoval řecké autory, zároveň ale varuje před renesančním obdivem vůči řeckým filozofům. Jakoby mluvil do dnešních dnů, kdy se však k řecké filozofii života přidává filozofie hinduistická s jedem náboženství.
1: A máme my dědicům výsosti, Kristovým bratříčkům, zavůdce dávati oplzlého šprochýře Plauta, nečistého sodomáře Ovidia, bezbožného atea Luciána, žertovného kejklíře Diogenesa, slepého šermíře Aristotelesa, básnivého rapsoda, tlachavého kompilátora Plinia, chlubného Cicerona? Ach, dosti jsme bláznili, již přestaňme. Dosti jsme se mámiti dali, již prohlédněme, aby se nám a potomkům z mrákoty zase zasvítilo světlo boží.
0: V tomto smyslu byla škola pro Komenského především semeniště církve. To je místo, kde se do dětí zasévá boží slovo jako semeno, ze kterého pak vyroste víra, láska a šlechetnost v srdcích dětí a mládeže. Součástí Komenského snahy nalézt účinné metody k posilování paměti žáků byla snaha dosáhnout, aby se žáci učili navzájem. Takovýmto způsobem si student sám opakuje učivo a utvrzuje již naučené a zároveň druhému pomáhá. K tomu cituje snad Fortea.
1: Mnohému jsem se naučil od učitelů, ale více od svých spolužáků.
0: A neznámého autora?
1: Znakem člověka znalého je, že může vyučovat.

0: Ještě zmíníme Komenského postoj ke kázni. Amos rozhodně odmítá fyzické tresty za účelem motivace dětí k učení, či jako trest za nepochopení učiva. Naopak tresty připouští tam, kde jde o mravy, například neposlušnost, vzpouru a sprosté řeči je nutno potlačit. Komenského metodika káznění je jednoduchá. Za prvé, jít dětem příkladem ve všem a vždy. Za druhé, nápaditě a včasně poučovat, co se má a co se nemá dělat s vysvětlováním proč. Za třetí, používat přiměřených trestů. Tato kázeň má dva stupně, napomenutí s výstrahou a neuposlechne-li fyzický trest. Výstižně to Komenský popsal v informatoriu školy mateřské, které napsal pro maminky předškolních dětí.
1: Když nelze mi než požehrati na některých rodičů opičí a oslovskou lásku, kteříž dítkám všeho folkujíce, bezkázně jich růsti nechávají. Dělejte jim, děti, co dělejte, běhejte, těkejte, plačte, šklepte se, křikejte, broukejte, hněvejte se, spouzejte, sumou, rozmázejte se, jak chcete, vše dobře. Dítě jest vždycky milé dítě, škoda ho dráždíti, jest dítě, nerozumí. Ale o, sám ty nerozumné dítě, vidíš-li při dítěti nerozum, proč mu k rozumu nesloužíš? Poněvadž ne k tomu, aby tele neb oslezněj bylo, než rozumný tvor narozeno jest. Nevíš-li, co písmo dí, že bláznovství sice k srdci člověka přivázáno jest od mladosti, ale metla kázně, že je vyhání? Proč ho v přirozeném bláznovství zdržuješ, než by mu tou milou, svatou, zdravou, časnou kázničkou od něho pomáhal? Aniž tomu věř, aby dítě nerozumělo. Nebo rozumí-liť, co to jest lotrovati, bouřiti, hněvati a sápati se, hubu nadýmati, pisky zmítati, navzdoru dělati, o, porozumí jistě také velmi snadně, co metla jest a k čemu a nad čím stráž drží. Ne v dítěti, než v tobě, neopatrný člověče, nedostatek rozumu jest, kterýž co by i tobě, i dítěti tvému ku potěšení bylo, nerozumíš a rozuměti nechceš. Sem přináleží choulostiví rodičové, kteříž na dítky kysele pohleděti nesmějí, jich se více než děti jich bojíce. Takoví někdy sami pobožní souc, pěknými jen napomínáními všecko spravit jich chtějí. Kázně pak nikdá nepřičiní, jež to bez té býti nemůže.
0: Je tedy patrno, že Komenský pil ze studně vzdělání hojně. Doba rekatolizace byla obdobím baroka, kdy se v českých zemích svobodné vzdělávání omezilo. Ačkoliv vznikaly mnohé jezuitské školy, pramen moudrosti, Bible, byla lidem ukradena. Vlastně bylo prostým lidem zakázáno číst Bibli, aby se nenakazili bludem a kacířstvím. Bible byly lidem zabavovány a na hranicích páleny. Satan dobře ví, že povede-li se mu lidem ukrást pravdu, Boží slovo, snadno pak lid uvede do lži a klamu. Takovému lidu se pak lehko vládne.

0: Dnes nemůžeme tvrdit, že by tato studna byla úplně zasypána. Průměrný Čech toho zná a ví poměrně dost. Jenže je to poznání aplikováno v životě? Jen z malé části. Takže i my máme tuto studnu znečištěnou jedem pýchy a nadutosti. Máme velkou hlavu, ale malé srdce. Proč se to děje? Protože školy opustily Komenského zásadu učit zbožnosti a mravům. Zůstalo jen poznání. Sice je Komenského bysta téměř v každé škole, každé město se chlubí Komenského ulicí, ale kdo žije podle toho, co nám odkázal? Jak by však mohli učitelé učit zbožnosti, když Boha neznají a Bibli nikdy nečetli? A jak mají učit ctnostem, když jich tolik žije v smilstvu, cizoložství, opilství, mluví nečistě a berou jméno Boží nadarmo? Jenže horší je, že ani církev už není školou pro všechny, kde se jeden od druhého učí, pomáhají si a napomínají se. Naopak církev v Česku je plná nevěry, individualismu, relativismu a filozofování. Umíme ovšem dobře a dlouho hovořit. Téma, látku rozebereme do prvočástic. Když přijde na věc, nerozhodně přešlapujeme na místě. A mluvit si navzájem do života, jen ať se někdo odváží, se zlou se potáže. Marné je naše poznání, když nevede k moudrosti srdce. Prázdné je naše filozofování, když nenese ovoce ducha. Proto Pán i v Česku zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhne. V posledních dnech nebude o poznání nouze. Již prorok Daniel 600 let před Kristem prorokoval, že v posledních časech
1: mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.
0: Není to snad o naší době? Nikdy dříve neměli lidé tolik vědomostí jako nyní. Přesto dnes mnozí zmateně pobíhají, nemajíce smysl života. Touží po pravdě, odpuštění a lásce a hynou strachem z budoucnosti. Bojí se terorismu, bojí se války, moru, ptačí chřipky, přírodních katastrof i sami sebe. Ten, kdo se neskloní před studnicí vší moudrosti, aby se napil a uhasil svou žízeň, bude žíznit na věky. Takže pýcha, prázdné filozofování jsou jedem české studny vzdělání, přináší více zmatku než užitečného světla. Konečně spory, hádky a rozdělení jsou výsledkem zneužití vědění a poznání. To nám není k užitku, spíše ke zkáze. Z toho důvodu si čeští bratři zakázali diskuze a hádky o tom, jakým způsobem je Kristus přítomen ve svátosti oltářní, vínu a chlebu, krvi a tělu Pánově. Právě proto, že jim to k ničemu nebylo. A navíc nechtěli ve zvědavé píše pronikat do Božího tajemství. Milovaní Češi, přistupte prosím ke studnici života, Ježíši Kristu, a pijte vodu života, aby se na nás nenaplnilo slovo apoštola Pavla o lehkověrných ženách,
1: které by se pořád chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.

Možná si teď kladeš otázku, a co s tím můžu dělat já? Jestli se takto ptáš, je to úplně v pořádku. Tato kniha totiž není nějaká historická nebo teologická práce, která by přinášela nové objevy z české historie, jakkoliv objevné to někomu může připadat. Záměrem bylo probudit v tobě touhu po vodě, kterou pili tvoji předchůdci. Podobně jako měl Izák touhu pít ze stejných zdrojů jako jeho otec Abraham. Věříme, že tyto zdroje v naší zemi stále jsou, ačkoliv nyní jsou víceméně zasypané. Ale naším přáním je, aby byly vyčištěné. K tomu je však potřeba, aby ses na tom svým způsobem podílel i ty. Ptáš se jak? Jednoduše, začni tam, kde jsi, nehleď na ostatní. Sám se ptej Boha, kterou studnici

0: máš pomáhat obnovit. Jsi vedoucím sboru, firmy nebo organizace? Obnovuj studnici horlivosti, neboť kdo stojí v čele, ať je horlivý. Jsi-li pracovníkem v nemocnici, charitativním ústavu nebo domově klidného stáří, obnovuj studnu milosrdenství. Jsi-li zpěvákem nebo sloužíš ve chválicí skupině, obnovuj studnu uctívání a vyházej kameny, které tento převzácný pramen ucpaly. Máš dar řízení, vedení a organizování. Obnovuj studnu božího řádu. Připadáš si naopak neužitečný a neschopný? Jistě můžeš v skrytu čistit krásnou studnici svatosti a modlitby. Všichni můžeme společnými silami obnovit studnu misie a vyjít ze sebe k druhým, abychom jim přinesli tu jedinečnou dobrou zprávu – evangelium. Konečně každý Čech bez výjimky má za úkol od Pána milovat a následovat pravdu, která se nám zjevila v našem Pánu Ježíši Kristu. Pravda Páně totiž uvádí ke studnici svobody.
1: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
0: Ale také ke studnici svatosti, jak se modlí Ježíš.
1: Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda.
0: Studna pravdy je tím hlavním pramenem, který Pán svěřil Čechům, aby z něj pili a poté pravdu přinesli jiným národům. To je odkaz našich nejvýznamnějších osobností. A dokud má národ svůj nesplněný úkol ještě před sebou, Bůh ho vychovává tak, aby nakonec své určení naplnil, jak pronesl Přemysl Piter v jednom ze svých rozhlasových projevů v 50. letech minulého století. Od muže, který po druhé světové válce s nasazením vlastního života zachránil z koncentračních a internačních táborů stovky židovských a německých dětí, můžeme, věřím, tato slova přijmout.
1: Avšak přes všechny úpadkové zjevy, kterých není prost ani národ náš, nepřestávám věřit, že v národě, do kterého Bůh seslal tak veliké duchy, v národě, jejíž Bůh vyznamenal utrpením, toto símě nemůže zaniknout. Bůh vyvolil i národ náš, aby nesl světu svoje zvláštní poselství. Bůh vedl národ židovský a zachoval jej, a všecka pronásledování nemohla jej zničit, protože má dosud svůj nesplněný úkol před sebou. V jeho základě jsou přikázání boží, kterými si jej Bůh zavázal. A byť i mnozí, byť téměř všechen národ se zpronevěřil, dokud přikázání boží v národě zůstávají a třeba jenom jedinci jsou osvědčována, dotud národ trvá. To platí též o národu našem. Každý národ je vyvolen Bohem k určitému úkolu a Bůh dovede si jej utrpením a zkouškami k úkolu tomu přivést. Tím okamžikem, kdy mu Bůh dal svoje proroky a ti mu zvěstovali boží příkazy a vůli, tím okamžikem dostal národ duši. V ní a z ní má svůj život. To věčné, co se v národě zrodilo, nemůže zaniknout.

čtení z knihy Davida Louly České studny aneb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel, dnešním dílem končí. V pátek v 21 hodin vás pozveme k poslechu nového titulu Andrew Murray Pokora, tajemství svatosti a radosti. Na přípravě dnešního dílu pořadu Večer pod lampou se podíleli technicky Michal Crhák a interpretačně Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. A velký dík samozřejmě patří i autorovi knihy Davidu Loulovi.

Minula 5. hodina z úterý 1. září. Nočním programem Rádia 7 vás od mikrofonu provází Daniel Zeman. Naši stálí a pravidelní posluchači možná zaznamenali už i u některých předchozích pořadů, že došlo k určitým změnám v programovém schématu, které právě dnes, 1. září, vstupuje v platnost. Pořady, které měly dlouhá léta své stálé místo v časovém rozvrhu, tak jsou třeba trošku pozměněny, přehozeny, posunuty a tak dále, což se bude týkat i následující hodiny. Hned teď po 5. hodině nás čeká rozhlasová lekce angličtiny v pořadu Live Plus s lektorkou Elzou. A od 17:30 pak Petr Hůšť s pořadem Klika a posledním dílem ze série Na čem záleží.

Tématem příští rozhlasové lekce angličtiny na Rádiu 7 v pořadu Live Plus zítra o 9:30 dopoledne bude Artificial Intelligence and Robotics, tedy umělá inteligence a robotika.

Po písničce Jamieho Kimeta o tom, že máme milovat své bližní, své sousedy, Love Your Neighbor, přijde na Rádiu 7 na řadu pořad Klika s Petrem Hůštěm a posledním dílem ze série Na čem záleží.

Dobrý den, Petr Hůř vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Náš Krištof, naše třetí dítě, druhý syn, je cyklista. On se skoro takhle narodil. Někdo by mohl říct, že se narodil a místo končetin měl šlapátka. On jezdí downhill, to je sjezd horských kol, to, co nesejdete po nohou, co se týká skál, lesa, tak to on jezdí na kole. Jezdí český a slovenský pohár, mistrovství České republiky a teď začal jezdit dokonce mistrovství Evropy. A na začátku jsme to s manželkou hodně zvažovali, jestli je to na hraně, před hranou, za hranou. Ve skutečnosti si myslím, že je to za hranou, ale bylo to pro nás velmi těžké, protože on jako by se s tím kolem narodil. On když byl maličký, tak ještě neudržel rovnováhu na kole, ještě nejezdil na kole, ale běhal s malým kolem okolo domu. A manželka, když vařila v kuchyni, tak máme dveře na terasu prosklené a ona viděla, jak on se míhá okolo domu stále, protože obíhal ten dům na kole a najednou nic se nemíhalo. Ona vyšla ven, aby ho zkontrolovala a on seděl na schodku a dýchal. A dýchal a jak se sklidnil, tak znovu začal běhat. Za dva dny ještě neudržel rovnováhu na tom kole, ale postavil si

On hele jezdil dřív jako sport a dneska mu dělá trenéra. A Krištof, když byl malinký, tak říká, Jeňo, už skáču do výšky Rýn na domě, ale nemůžu výš, já bych skákal ještě výš. A Janek mu říká, a proč nemůžeš skákat výš? On říká, no na pravé ruce mám sádru a na levé ruce mám stehy a bojím se, že by se mi roztrhly. No, některé děti zkrátka nezastavíte. Letos ho čekalo mistrovství České republiky a vypadalo to, že bude na prvním místě. Jeho velcí konkurenti se posunuli do vyšší kategorie, do elity a on byl v juniorech. A vypadalo to, že má tak dobře našlápnuto, co se týká jeho techniky, jeho fyzické výbavy, jeho výsledků, ale taky jeho kola a týmu a sponzorů, že bude na prvním místě. Jenže 3 týdny předtím jel závod, evropský závod v Mariboru a tam spadl. Vykloubil si palec a měl tam mírnou zlomeninu. A lékař se rozhodl dát mu to do sádry. Úplně si nebyl jistý, jestli ano nebo ne, a nakonec to Krištof dostal do sádry. Na 3 týdny. To znamená, že v pátek by sundal sádru a v pátek by jel trénink a v sobotu by jel mistrovství České republiky. Ne mistrovství, které se jde během celého roku, jednotlivé závody, ale jeden závod je přímo jako mistrovství. A tak jsme viděli, že to není možné, aby sundal sádru a jel závody. Jeho kamarádi, což jsou takoví jako drsní kluci, odvážní kluci, ranaři, tak to dělají tak, že sundají sádru dříve, nechají si nasadit ortézu a jedou to s tou ortézou. To jsme měli pocit, že je na hraně. Byla to jediná možnost, Krištof to doufal, a my jsme řekli, Krištofe, my to probereme s doktory, s lékaři. Probrali jsme to s jedním lékařem, pak jsme to probrali s psychologem, s fyzioterapeutkou a všichni to nedoporučili. A Krištof stále měl ještě naději, že by mistrovství České republiky jel a vyhrál, protože na to se tak dlouho připravoval a těšil a byla velká šance, že to vyhraje. Tak jsme řekli, Krištofe, ještě to budeme konzultovat s lékařem, který tě ošetřoval, co on řekne. A ten to také nedoporučil. Tak jsme řekli, Krištofe, nepojedeš to. To byl záchvat smutku, žalu, naštvání, řevu, zoufalství, protože několik let se připravoval na mistrovství. Mohl být mistrem republiky a nejel to. A já musím říct, že pro mě to bylo těžké rozhodnutí a pro mě to byly těžké dny být v tomhle tlaku, říct mu ne, protože možná tak jako všichni jiní kluci by to zvládl. A nebo by se také zranil. A nebo by se také zranil vážně. A to bylo tak těžké rozhodnutí. Byl možná krůček od mistra České republiky, ale byl také blízko krůček od nějakého vážného zranění. A najednou jsem si uvědomil, že takhle je to i v životě. Že někdy můžeme dosáhnout velkých věcí, velkých výkonů. Můžeme dosáhnout na velké mety. Ale taky za vážnou cenu. A to jsou hrozně těžká rozhodnutí v životě. A tak jsem přemýšlel nad tím a podle toho jsem pojmenoval dnešní díl. Vítejte v pořadu Klika na téma Na čem záleží. Matouš, 4. kapitola, 18. až 22. verš. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl 2 bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné 2 bratry, Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním. A ještě jiný text, Matouš 19:27. Na tom mu řekl Petr, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. V životě stojíme na křižovatkách, rozhodujeme se, zvažujeme věci a učedníci, když byli na křižovatce, když zvažovali výzvu pozvání od Ježíše Krista, tak opustili všechno. A no, možná někdo řekne, že teď opustili jenom bárku a sítě. No,
možná

opustili také rodinný biznes, zavedenou firmu, značku a možná ty sítě a ty staré bárky, možná to bylo všechno, co měli. Co já, co my, kdybychom měli opustit kvůli cestě za Ježíšem Kristem všechno, co máme, všechno, v čem máme nějakou jistotu, dokázali bychom to? Dobře, to, co povídám, znamená to, že když zažijeme setkání s Kristem a máme za ním jít, že máme opustit naše zaměstnání a všechny naše jistoty? Myslím si, že to určitě ne. Marek 5. kapitola 18. až 20. verš. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním. Ale nedovolil mu to a řekl, jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Často, když nás Pán Bůh povolá, tak nás povolá právě do toho místa, kde nás povolal, kde jsme se s ním setkali, kde je naše přirozené místo, kde přirozeně o něm můžeme svědčit. Takže na jednu stranu vidíme učedníky, kteří opustili všechno, ale také vidíme úplně jiné příběhy, kdy Ježíš Kristus řekl, ty zůstaň tady mezi svými, protože tady můžeš být nejlepším svědectvím, tady můžeš být nejlépe použitelný. Tak proč jsem tyhle texty uvedl? V kontextu, když děláme důležité rozhodnutí. Často můžeme poznat důležité rozhodnutí podle toho, že nás to bolí, že je to těžké, že musíme zaplatit nějakou cenu. Já jsem takový v životě, že bych chtěl mít všechno. Ale kdo chce moc, často nemá nic. Aby jsme se mohli pro jednu věc rozhodnout, musíme jiné opustit. Já jsem po 21 letech v církvi a v neziskovém sektoru zažil určité duševní opotřebení. A také mám pocit, že jsem v to období dal trošku zabrat rodině. A proto jsem zjistil, že potřebuju poléčit duši i rodinu. A tak jsem teď 2 roky dělal manuální práci, pořídil jsem ovečky, nezažíval jsem tolik stresu, napětí a nedávno, když jsem cestoval, tak jsem si říkal, aha Petře, minulý rok si nevydělal příliš mnoho peněz. A přemýšlel jsem nad tím, jestli jde mít všechno. Jestli jde podat velké výkony, vydělat třeba slušné peníze a nezažívat stres. A teď nechci říct, že správný křesťanský život nebo cesta za Kristem je nevydělávat peníze nebo nedosahovat velké mety nebo nemít velké postavení. To určitě ne. Takhle to není. Ale někdy se také potřebujeme v životě nadechnout a odpočinout si. Myslím si, že zdraví je dar. A my můžeme mít zdravé tělo, zdravou duši, zdravé manželství a zdravou rodinu. A nebo naopak, my můžeme mít také nemocné tělo, nemocnou duši, nemocné manželství a nemocnou rodinu. Jenže nemoc nemusí být nepřítelem. A nemoc může být indikátor, rádce, průvodce, učitel. Může nás vést k důležitým rozhodnutím. To neznamená vzdát to, nedělat velké věci, jet jenom na půl plynu. Ale někdy nás nemoc může provést, může být průvodcem v určitém období a může ukázat to, co v našem životě způsobilo to, že jsme nemocní, nebo to, že máme nemocné vztahy. A mimo jiné, Krištof jede tento víkend další závody v České republice a příští víkend za 14 dní jede mistrovství Evropy. Asi nebude stát na stupincích vítězů, ale tak jenom přemýšlím, co jsou ty důležité stupinky našeho života, kde chceme bodovat, na čem vlastně záleží. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Před jakými rozhodnutími stojíme, a jakou cenu musíme zaplatit, aby jsme ty věci dosáhli? A na čem nám vlastně v životě vůbec záleží? Filipským 1, 9 až 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůř vás zdraví z pořadu Klika
a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se pěkně.

Zítra o 8:30 dopoledne se na Rádiu 7 v pořadu Klika otevře nová série nazvaná Stále hledám. Ten dnešní díl i celou sérii i předchozí díly pořadu Klika najdete také na stejnojmenném podcastu, který najdete na všech populárních podcastových platformách pod názvem Klika.

Za chvíli odbije 6. hodina a s ní se od mikrofonu Rádia 7 loučí průvodce nočními pořady Daniel Zeman. Přeju vám pěkný den a těším se brzy zase naslyšenou.

0: Krásné, dobré, první zářijové ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Začíná nový školní rok, začíná tedy i nová etapa v životě mnohých z vás. Tak kéž máte moudrost, trpělivost, nadhled. Kéž jsou pro vás přicházející výzvy opravdu motivem a motorem posunout vaše ratolesti, ale i sebe sama tím dobrým směrem. I proto je tu ostatně Rádio 7. Doufáme, že vám přinášíme mnohé impulzy pro to, jak žít život smysluplně. A smysl vidíme především v tom, o čem zpívala skupina Timothy v předcházející písni. Padáme na svoji tvář, ty jsi svatý. Boží svatost, svrchovanost, ale také láska a důvěrný vztah, to je velké bohatství, když v životě tuhle část, tenhle rozměr známe. Tak kéž je vám Bůh radostí, motivací, posilou a zdrojem. A to vám bude připomínat ve svém vysílání také Rádio 7. Teď třeba přehledem pořadů, které jsme pro vás nachystali. Den začneme opět tichým časem ve 6:45. Na chviličku se zastavíme, přečteme si kousek z Bible a pomodlíme se. Pár minut, které ale mají velký potenciál opravdu změnit váš den. Když vstupujeme do něčeho nového, je přirozené mít strach a bát se, protože nevíme, jaké to bude. Říká se, že strach má velké oči, tedy někdy je větší, než se zdá. Co udělat se strachem, přemýšlí Petr Plaňanský po 6:45. Posláním křesťanské základní a mateřské školy Noé v Pardubicích je poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách. S čím vedení školy vstupuje do nového školního roku, zjistíme v ranním telefonátu po 7:30. V relaci Bible Guide dnes otevřeme další prorockou knihu. Tentokrát se v několika dílech zaměříme na proroka Daniela, muže, který je vzorem výjimečně spravedlivého člověka. Sám Bůh o něm prohlásil, že je velmi drahocenný. Tak připojte se k poslechu a zkoumání první kapitoly této knihy po 8:00 raní. Při vedení druhých musíme umět rozvrhnout své síly, aby nám nedošel dech. Problém vyhoření a nepochopení je celkem běžný, ale při práci s dětmi dostává ještě nový rozměr. Pořad 3D Talk s Vojtou Barotem a kazatelem Tomášem Kolmanem se naposledy zaměří na vedení dětí a oddílů. Poslouchejte o 8:30. O duchovních darech a jejich využití bude mluvit v dalším dílu pořadu Základy po 8:30 Štěpánka Paluchníková. No a v 10:00 je tu relace Řeka života. Svůj život skončil Václav Budovec z Budova na popravišti Staroměstského náměstí v roce 1621. Neopustil ani svou zem, ani svou víru. Do životního příběhu významného českého politika, diplomata a stoupence jednoty bratrské nás vezme kazatel Jarek Pleva v pořadu Řeka života po 10:00 dopolední. Tak to je stručný přehled pořadu, které vás dnes 1. září 2026 čekají v programu Rádia 7. Zároveň je to další novinka. S novým školním rokem startuje také nové programové schéma Rádia 7, což ostatně uslyšíte, pokud nás sledujete pravidelně, některé pořady jsou jinde, jinak připomeneme také starší pořady, které nově zařazujeme do programového schématu. Zkrátka novinek je víc a také víc zjistíte na našich webových stránkách.
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

Nevinný, tak se jmenovala skladba skupiny Adoráre a teď je tu ještě Jiřina Gina Čunková se skladbou Smělou důvěru mám. Ta nás už dovede ke 6:45 a tichému času, tedy chvíli strávené nad Biblí a v modlitbě. Budu moc ráda, když se připojíte ke mně.

Je 6:45, respektive krátce po. A chcete-li, pojďte si se mnou teď přečíst kousek z Bible. Je 1. září, začíná školní rok, a tak si přečteme něco o dětech, co se píše v Lukášově evangeliu, 18. kapitola. Budu číst pouze dva verše, 15. až 17. Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je zavolal k sobě a řekl, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Krátké, vlastně ne dva, ale tři verše, které popisují snahu rodičů nějak dostat své nemluvňátko, své malé dítě k Ježíši, aby mu požehnal, aby se jich dotýkal. Jenomže i když rodiče měli své děti samozřejmě rádi, v tehdejším antickém a židovském světě, v tom prvním století, nemluvňátka a malé děti neměly žádný sociální status. Žádný nárok být blízko významným lidem, žádnou moc. Samozřejmě jsou to tvorečci zcela závislí na péči svých blízkých, svých rodičů. A proto asi učedníci nepovažovali za důležité a dobré, aby zdržovali Ježíše od těch velkých věcí, které v té době už konal a kterými byl znám. Ale Ježíš ukazuje, že věci stojí jinak. Říká, že Boží království patří těm, kteří ho přijmou jako dítě. Co to znamená? Dítě si samozřejmě právě proto, že je to dítě a malé dítě, nemůže zasloužit vůbec nic. Nemůže si ho vybojovat, nemůže ho koupit, nemůže ho intelektuálně obhájit. Spoustě věcem nerozumí, ale přijímá ho srdcem. Nějak porozumí, že je možné a dobré důvěřovat některým lidem kolem sebe, bezpečně pozná ty nejbližší a automaticky jim důvěřuje. Nemůžu nepřipomenout jednu situaci z pískoviště, které jsem byla svědkem, když jsem šla okolo. Malý klučík hrozně zlobil a tak táta mu několikrát pohrozil, několikrát vysvětlil, na kluka to nemělo žádný vliv a pak ho opravdu jednou a velmi v podstatě jemně plácl přes zadeček. A ten kluk se samozřejmě rozbrečel, ale zaujalo mě, co dělal v tom breku. On od toho táty neutekl, ty mě biješ, ty mě trestáš, ty mi nerozumíš, ale chytil se ho za nohavici a držel se ho tak strašně pevně, že ten táta ho v zápětí vzal do náruče, zvedl k sobě nahoru, objal a pak už se drželi v objetí. Myslím, že to dítě reagovalo přesně tak, jak to tady Ježíš píše. Pokud nepřijmeme věci srdcem, a i když se nám některé možná nebudou líbit, to srdce nám velí stejně se přimknout a stejně obejmout. A to je to důležité, co děti dělají automaticky a k čemu my dospělí už potřebujeme spoustu vysvětlivek a spoustu rozumových důvodů. A tak nás Ježíš učí dívat se jinýma očima. Nedívat se na to, co dává logiku, i když je to důležité, a teď vůbec nechci říct, že máme zahodit rozum, ale to srdce nás vede někdy jinudy. A dost často ta intuice, ta duchovní intuice má něco do sebe, co není úplně vysvětlitelné a obhajitelné, ale je to správná cesta. A tak pokud nás srdce táhne k Ježíši, přestože nerozumíme, přestože máme třeba nějaké špatné zkušenosti, které nechápeme, proč se staly a proč vůbec jsou v našem životě. Pokud jsme zažili možná zradu druhých lidí nebo nějakou bolestivou věc,
a zase nerozumíme proč. To všechno jsou důvody, pro které nás rozum může od Boha a jeho lásky oddalovat. Ale srdcem víme, že jedině u něho najdeme možná někdy i vysvětlení, ale především přijetí a lásku. A to potřebujeme proto, abychom se mohli znova postavit na nohy a žít život beze strachu a bez sevření z dalších věcí a z očekávání dalších průšvihů. Stačí odložit tu soběstačnost nebo představu soběstačnosti. Bible to nazývá pýchou, to, že se snažíme vystačit si v životě sami. A tak tuhle soběstačnost a kontrolu nad věcmi stačí odložit a přijmout Boží lásku jako nepodmíněný dar. Bůh nás chce celé, navzdory všemu tomu, co si myslíme, co jsme zažili a čemu nerozumíme. Chce nás i se všemi našimi pochybnostmi, chce nás se všemi našimi výhradami, protože teprve cestou začnou dávat možná smysl a možná nějaký směr. Pane Bože, děkujeme ti za to, že nám stavíš před oči děti jako vzor a rozumíme, že přestože jsme dospělí, máme se od nich co učit. A tak nám prosíme, dej znova to hořící srdce pro tebe, pro dobré věci. Dej nám a pročišťuj nám, prosíme, ten duchovní zrak, abychom viděli tvoje skutky a tvoje jednání a abychom se nebáli vstupovat do tvých věcí a do tvých plánů. Děkuji za to, že u tebe nacházíme porozumění a otevřenou náruč. A děkuji za to, že je to šance i pro dnešní den, pro každého z nás. Amen.

Kristýna Exnerová a její píseň Bez tebe. Blíží se 6:30, posloucháte Rádio 7, je úterý 1. září roku 2026.

0: Kým je pro tebe Bůh? To je otázka, která bude znít v následující písni s názvem Magnolia.
1: Damian Custom Beats.

Ještě jedna písnička, kterou uslyšíte v podání Jany Pestové a Petra Mačka, nás dělí od 6:45 a to je čas pro biblické zamyšlení, za kterým tentokrát stojí pastor Nymburského křesťanského společenství Petr Plaňanský. Co udělat se strachem, uslyšíte už po následující písni.

Ahoj kamarádi. Moc by mě zajímalo, čeho se nejvíc bojíte. Já, když jsem byl malý kluk, tak jsem se bál tmy. Asi nejhorší chvíle pro mě nastala v okamžiku, kdy mě maminka poslala pro brambory do sklepa. Tam jsem musel ujít několik kroků, než jsem se dostal k vypínači žárovky. Jakmile jsem rozsvítil, bylo zase dobře. Říká se, že strach má veliké oči. A něco asi na tom bude, protože očima strachu věci vnímáme jako mnohem horší, než ve skutečnosti jsou. O tom, jak se můžeme postavit strachu, vypráví náš dnešní příběh. Můžeme ho číst v první knize Samuelově v 17. kapitole. David Saulovi řekl: člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil: nemůžeš jít proti tomu pelištejci a bojovat s ním? Jsi přeci mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi: tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu jí tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal: Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru toho pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl: jdi, Hospodin buď s tebou. Poté Saul oblékl Davida do svého odění. Na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl: nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý. A svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti pelištejci. V Bibli občas čteme, že Izraelci měli strach ze svých nepřátel. V našem příběhu proto, že stáli proti armádě pelištejců a ti mezi sebou měli vycvičeného bojovníka. Ten se všem jevil jako nepřemožitelný soupeř. Goliáš, jak se ten chlápek jmenoval, byl ve skutečnosti pořádný pořízek a byl si vědom své převahy nad ostatními. Denně se producíroval mezi armádami a vysmíval se Izraelcům. Podle všeho měl z něho strach i sám král Izraele, Saul. Ten se ve skutečnosti měl Goliášovi postavit, ale neudělal to. Králův strach měl veliké oči a Goliáš se jevil tak velký a tak silný. U armády se jednoho dne objevil mládenec, David, povoláním pastýř stáda oveček svého otce. Ten přinesl jídlo svým bratřím. Davida zlobilo, že se drzí Goliáš posmívá Izraelcům a také jejich bohu. Šel tedy ke králi a povzbuzoval ho. Král mládence ujišťoval, že nemůže bojovat s tak zkušeným bojovníkem. Ale David, ten se nenechal zvyklat. Měl totiž po ruce několik věcí, které mohl použít proti strachu z toho hrozného protivníka. První, co udělal, bylo, že se odmítl dopředu vzdát. Rozhodl se postavit hrozbě a strachu tváří v tvář. Také si připomněl, co už všechno v životě dokázal. Když bylo potřeba, poroval se o ovečku s lvem a také s medvědem. Oběšel mi zabil a proto si troufl vyznat, že stejně naloží i s Goliášem. A také odmítl používat zbroj a vybavení, na které nebyl zvyklý a kterému jednoduše nepatřilo. Král mu velkoryse propůjčil všechno, co k boji potřeboval, ale David to odmítl. Prostě se v tom nějak necítil svůj. To poslední, co nakonec udělal, bylo, že vykročil proti nepříteli tak, jak byl zvyklý bojovat o své ovečky. Zholý,
oblásky a prakem. David se i ve chvíli ohrožení nebál zůstat tím, čím vždycky byl – pastýřem. Myslím si, že Davidovi také nebylo lehko. Ten obr před ním byl ohromný. A ani král si přeci na něj netroufal. Ale David se rozhodl důvěřovat Bohu. A připomínal si své minulé boje, které vyhrál. A tak je to i s námi, když se dostaneme do situace, kdy si připadáme, že proti nám stojí obři či obrovské překážky. Krčíme se strachy a kdyby to šlo, nejraději bychom utekli nebo se někam schovali. Drazí kamarádi, až se dostanete do nesnází, nebo třeba do bitvy s nějakým svým Goliášem, vzpomeňte si na tři věci. Pokud patříte Bohu, pak v každém zápase stojí na vaší straně. Každý už jste určitě v nějakém zápase se strachem vyhráli. Když se odvážíte podívat se svému strachu do očí, strach před vámi uteče. Od mikrofonu vás zdraví Petr Plaňanský.

Zamyšlení Petra Polaňanského mířilo v úvodu školního roku především k dětem, ale myslím, že i my dospělí jsme tam mohli zaslechnout důležitou zprávu, že strach paralyzuje a z velké části nás potom omezuje směrem k dobrým věcem. Ztrácíme odvahu, ztrácíme naději a to je všechno špatně. A tak dívat se na Boha, jak radil Petr Polaňanský, je opravdu dobrá rada. Toto zamyšlení vám připomeneme dnes ještě jednou v 15 hodin a 15 minut a zítra ráno ve 6:45 nabídneme zamyšlení Davida Nováka Já jsem ta cesta, pravda i život.

kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Bože, kamkoliv ty kráčíš, ať

Bylo 7 hodin, je úterý 1. září roku 2026. Pokud i vy patříte k rodinám a jejich v České republice letos 115 tisíc, které vypravují své prvňáčky do školy, přeji vám za celé Rádio 7, abyste vykročili ne levou nebo pravou nohou, to jsou pověry, ale abyste vykročili v odvaze a důvěře, protože nové věci, které se před vámi otevírají, mohou přinést mnoho dobrého. A pokud vypravujete do školy starší děti, už ne ty prvňáčky, a už víte, co vás přibližně čeká, tak i zde vám přeji hodně odvahy, moudrosti a také nápaditosti, abyste ty všechny věci, které už trošku tušíte, že přijdou, abyste zvládali s nadhledem a kreativitou, která tomu vždycky pomůže. Tak pro dobré ráno vám teď budeme hodně hrát v téhleté půlhodince. O 7:30 se pak po telefonních linkách spojíme se zástupkyní ředitelky křesťanské základní a mateřské školy Noe v Pardubicích s Pavlínou Kalvachovou, abychom trošku zmapovali tamní začátek školního roku. Tak ještě jednou dobré ráno a přeji, abyste opravdu měli radost z toho, že se před vámi otevírají nové příležitosti.

Končí dvouměsíční pravidelné prázdniny. Červenec a srpen, to je každoročně u nás volno pro všechny školáky. Ale možná nevíme a neuvědomujeme si a nejsme za to tím pádem dost vděční, že jsou to vlastně dva měsíce, které v té své délce nás řadí k zemím s delším letním volnem než v jiných zemích. V západních státech bývají prázdniny kratší, i když častěji prokládané podzimními či jarními mini prázdninami. Tak je to fajn, co říkáte, mít celé dva měsíce pro naše školáky, aby tedy vypustili energii, aby trošku načerpali, zaběhali si na čerstvém vzduchu a získali nové kamarády. Je to velká věc? Dva měsíce prázdněno.

První září, tento den je v Česku už tradičně prvním školním dnem, pokud tedy nepadne na víkend. Ale v Německu, Rakousku nebo ve Spojených státech se termíny liší dokonce i podle jednotlivých spolkových zemí či států. A někde se začíná už v polovině srpna. V Japonsku naopak školní rok začíná symbolicky v dubnu, kdy rozkvétají sakury.

někoho, kdo nás takovou láskou miloval. Na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli

7 hodin a 15 minut, úterý 1. září. Pokud už vycházíte do školy, přejeme vám ještě jednou z redakce Rádia 7 hodně moudrosti a taky odvahy do všeho, co je před vámi i před vašimi dětmi. Do lavic usedá každoročně kolem 90 až 100 tisíc nových prvňáčků, to říkají statistiky. A je to opravdu průměr, protože letos jich je 115 tisíc. Ale zhruba pětina až čtvrtina dětí v České republice z různých důvodů, nejčastěji kvůli odkladu, nastupuje do školy v 7 a více letech. Tolik tedy malé statistické okénko. A teď už je to další písnička a Mike Dunhee.

Víte, že za vůbec nejstarší nepřetržitě fungující školu na světě je považována King's School v anglickém Canterbury, která byla založena už v roce 597 našeho letopočtu. A největší školou na světě podle počtu studentů je City Montessori School v indickém Lucknowu. Navštěvuje ji přes 50 000 žáků a údajně má i vlastní flotilu stovek autobusů.

Říká vám něco termín social jet lag? Vědci zjistili, že přechod z prázdninového režimu na školní ranní vstávání způsobuje u dětí podobný syndrom jako posun o několik časových pásem. Dětský organismus se zhruba první 2 až 3 týdny v září adaptuje na dřívější usínání a ranní probouzení. Tak až ti vaši budou stávkovat, že nechtějí vstávat, tak mějte trpělivost. Je to všecko vědecky podložené a opodstatněné.

Žáky teď čeká ve škole především opakování, protože vědci mimo jiné mapují, kolik se toho přes prázdniny zapomene. A zejména v oblasti matematiky toho je docela dost a proto první týdny ve škole bývají věnovány právě opakování už nabitých vědomostí. Tady je další písnička z Terezie Šterc. Je úterý 1. září, blížíme se k 7:30.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Nový školní rok dnes odstartuje pro 115 tisíc prvňáčků. A nejen pro ně to znamená první září, začátek něčeho nového. Jaký je dnešek pro vedení křesťanské základní a mateřské školy Noe v Pardubicích, to zjistíme od zástupkyně ředitelky magistry Pavlíny Kalvachové. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno.
2: Můžete, prosím, v úvodu stručně přiblížit historii a fungování vaší školy?
3: Tak naše škola je trošku výjimečná, alespoň v Pardubickém kraji, protože jsme jediná křesťanská základní škola zde. A ta touha byla vlastně už dlouhodobá od několika maminek, které měly svoje děti, sice už pomalu odrůstaly, ale vlastně to byly paní učitelky nebo paní psycholožka a měly sen o tom, že by mohla existovat tady v Pardubicích křesťanská základní škola. Tak se scházeli v malé skupince, modlili se za to. A pak s údivem si uvědomili, že pán Bůh jim klade na srdce, že by tu školu měli založit oni. Takže k tomu došlo. Byla to vlastně skupina více církví v Pardubicích, ale nakonec se zřizovatelské funkce ujala církev Bratrská archa v Pardubicích a v září 2011 se podařilo školu otevřít. Začínalo se pouze s jednou třídou, s 10 dětmi, takže velmi malinkatou a mateřskou školkou. Dnes máme plnou školu s 9 třídami, 22 dětí ve třídách, plná školka, máme první vystudované třeba bakaláře, šikovné pracanty a to specifikum té jediné základní školy v Pardubickém kraji, která je zaměřená na křesťanství, zůstává.
2: Jestli dobře počítám, tak letos začínáte 15. ročník.
3: Ano, je to tak.
2: Takže

0: individuálních vztahů dětí mezi sebou navzájem, s námi, se zaměřením na etiku a charakter. Snažíme se nacházet jedinečnost vlastně každého dítěte a motivovat všechny k učení, k práci, ale i zájmu o okolí. A ty výukové metody, snažíme se být vlastně inovativní, snažíme se být stále připravení sledovat nové věci. A to je třeba právě v metodě Sfumato, která to je takzvané splývavé čtení, takže trošičku jiná metoda čtení než ve většině základních škol. Snažíme se do matematiky dávat prvky matematiky pana Hejného, snažíme se děti vést víc k samostatnosti, třeba i formou metody začít spolu. Myslím, že důležité je i to, že klademe důraz na formativní přístup, kdy opravdu jsme s dětmi spolu na cestě s nimi a opravdu jsme takový tím motivátoři a průvodci, kteří je provázejí tím učením. Od začátku máme i vlastně docela dobře propracovanou výuku angličtiny, kdy máme i rodilé mluvčí ve škole a děti mají i možnost konverzovat na dálku online, třeba s rodilými mluvčími z Británie i z Ameriky. Takže tohle se nám docela daří. No a mimoškolní aktivity, těch máme taky spoustu, včetně školní kapely, která je velmi vlastně pro děti zajímavá, je hodně veliká, takže je to až skoro takový malý orchestr a spoustu dalších kroužků, které nabízíme. Takže řekla bych, že všechno.
1: A ne, kdo si hraje, nezlobí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Je pro vás školní rok prostě školní rok, anebo máte každý, na začátku toho každého nového, nějaké vlastní vnitřní přání nebo směr, kterým byste ráda, aby se celá práce vaší školy ubírala?
0: Já musím říct, že vlastně vždycky se těším třeba i na nové prvňáčky, na to, že nějakým způsobem budeme v kontaktu s novými lidmi, s novými rodiči. Je asi pro nás důležité, aby v té škole se všichni cítili dobře. Letos máme i několik nových kolegů, protože trošku se nám obměnil pracovní kolektiv, někteří šli pracovat jinam, posíláme i dál už třeba nového pana ředitele a podobně. Takže je to tak, že opravdu se těším spíš na ty nové výzvy, které jsou v podstatě každodenní.
1: Je pro vás začátek školního roku stresový?
0: Tak mírně ano, protože máme starosti organizaci, rozvrhy, to, aby všechno klapalo, tak to je pro mě vždycky trošku zdrojem nervozity. To se mi děje každý rok.
1: A jak to řešíte vlastně, tu nervozitu, ten stres, spousta věcí, spousta lidí, spousta nových prvňáčků, všechno musí klapnout?
0: Je pravda, že naší výhodou je, že si uvědomujeme, že na to všechno nejsme sami. Tak rozhodně ty věci předkládáme na modlitbách Pánu Bohu, aby nás tím vším provázel. A zároveň si myslím, že jsme dobrý tým, který je propojený. A vždycky mám oporu, ať už paní ředitelce, v dalších kolezích a daří se to společně.
1: Vy nejste jenom základní a mateřská škola, tedy nejste jenom základní, ale taky mateřská. Zaujala nás akce Den předškoláka. Představíte, o co jde?
0: Ano, ano. Každý rok vlastně jeden den si připraví naše děti pro okolní mateřské školky a pro naše děti ze školky stanoviště, kde si děti zkouší svoji zdatnost, šikovnost, zručnost a vlastně celkovou připravenost na školu. Na těch stanovištích jsou páťáci naši, kteří jsou v roli učitelů a věnují se těm malým dětem, které chodí po skupinkách a plní ty svoje úkoly. Těm našim páťákům se to vždy velmi líbí, protože jsou najednou ti velcí, zodpovědní, kteří mají něco na starosti. Dřív to byla vlastně trošku propagace školy, abychom oslovili co nejvíc zájemců o školu, ale dnes už to to není potřeba, protože opravdu nám přichází velké množství dětí,

0: které oni nemůžeme všechny do školy potom vzít, takže než si to opravdu tak jako, že děti si vyzkouší novou roli naše a ty budoucí prvňáčci si zkusí zažít něco ze školy tady u nás.
1: Čím je pro vás vlastně práce v křesťanské škole? Čím je to jiné oproti běžným základním školám?
0: Já jsem začínala na běžné základní škole a pro mě asi nejvíc to znamená takový ten symbol svobody, protože můžu mluvit o své víře svobodně, předávat jí dál v té škole a musím říct, že moji dva dědečkové na začátku 60. let vlastně kvůli svojí víře byli dokonce zavření ve vězení tady v Pardubicích, kdy byla touha komunistické strany tady tuto naší církev bratrskou rozprášit. A já si skoro každý den uvědomuji, jak oni by byli vděční a jak by byli překvapení, co dneska máme, jaká je to veliká výsada mít takovouhle školu tady v Pardubicích. Takže pro mě to znamená opravdu výraz té svobody a zároveň velikou vděčnost.
1: Tak kéž je vám ta svoboda i vděčnost průvodcem po celý školní rok, kéž vám to dělá radost a máte hodně nápadů i hodně sil. Naším ranním telefonickým hostem byla Pavlína Kalvachová, zástupkyně ředitelky křesťanské základní a mateřské školy Noé v Pardubicích. Moc vám děkuju.
0: Taky děkuju, nashledanou.
2: Je s vámi Rádio 7.

Martin Dom Worship, tohle byla skladba Do mojho srdce vstup. Blížíme se k 8. hodině, k času, kdy se na mnoha základních školách rozezvoní první zvonění tohoto školního roku. Před námi jsou ještě písně skupin KSP Music a také City House Music.

dolín, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí.

0: Časová znělka ohlašuje 8. hodinu raní úterý 1. září. Definitivně začal školní rok pro mnohé školáky, kterým teď právě doznělo první školní zvonění tohoto školního roku. Tak vám všem rodičům, kteří teď posloucháte, přejeme hodně moudrosti, odvahy, vytrvalosti a nadhledu. No a vašim dětem samozřejmě zdar v tom novém školním roce. I my pokračujeme ve vzdělávání, a to i prostřednictvím relace Bible Guide, ve které dnes poprvé otevřeme starozákonní biblickou knihu Daniel.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 1. kapitola. Tuto knihu napsal prorok Daniel. V mládí byl Daniel spolu se zajatými Židy přestěhován do Babylonu. Tam žil po celou dobu exilu. Dosáhl významné pozice jak v babylonské říši, tak i v perské, která ji nahradila. V Babyloně sloužil nejdřív králi Nabukadnezarovi. Byl dokonce správcem části jeho říše a jeho poradcem. Nabukadnezar byl geniální panovník, který z Babylonu vybudoval tehdy nejmocnější říši světa. To on učinil Babylon nejslavnějším městem starověku. Bylo postavené okolo dávné babylonské věže. Nabukadnezar vládl celkem 45 let a mimo jiné nechal postavit jeden ze 7 divů světa, babylonské visuté zahrady. Ty vznikly právě v době, kdy tam byl Daniel. Celkem 3x Nabukadnezar prohlásil, že Bůh je skutečným Bohem. Poprvé, když mu Daniel vyložil zvláštní sen, podruhé, když 3 Izraelci neshořeli v ohnivé peci, a potřetí, když byl Nabukadnezar uzdraven z duševní choroby. Před zničením Jeruzaléma vyzval Nabukadnezar Židy, aby se mu vzdali, pak by Jeruzalém nezničil. Bible říká, že to bylo v souladu s Boží vůli. Po smrti krále Nabukadnezara Daniel sloužil dalším babylonským a po zničení babylonské říše persko-méckým vládcům. Daniel byl prorok, který měl velmi jasné a podrobné vidění obrazu budoucnosti. Byl Bohu velmi blízký a je spolu s Noem a Jobem uveden v Bibli jako vzor výjimečně spravedlivého člověka. I kdyby v ní, zemi, kterou Bůh odsoudil ke zkáze, byli tito 3 muži, Noe, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. To potvrdil svými slovy také Bůh, když Danielovi řekl: jsi velmi drahocenný, dobře poslouchej má slova a porozuměj. První kapitola začíná příběhem o 4 izraelských mladících, kteří se v Babyloně připravovali na službu u Nabukadnezarova dvora. Jedním z nich byl autor této knihy, prorok Daniel. Do Babylonu byli přestěhováni za vlády krále Joakima. Joakim byl synem posledního zbožného judského krále Jošiáše. Jošiáš zbytečně padl v bitvě proti egyptskému faraonovi. Joakima pak jmenoval králem Judska právě tento egyptský farao a nahradil jím jeho bratra Joachaze, kterého naopak odvlekl a uvěznil. Joakim ale nebyl zbožný, tak jako býval jeho otec Jošiáš, a tak neodvrátil zkázu judského království. Později se stal vazalem babylonského krále Nabukadnezara. V té době se Daniel a s ním i další Izraelci dostali do Babylonu. O tom čteme. Jednou král Nabukadnezar přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty. Zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. 3 roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Daniel se ale rozhodl odmítnout jíst jídla z královského stolu. K jeho rozhodnutí se připojili i jeho 3 druhové. Pokrmy z královského stolu odmítli z náboženských důvodů. Jednak bylo možné, že tyto pokrmy byly obětovány babylonským bohům a Izraelci se nechtěli poskvrnit modloslužbou. A také je pravděpodobné, že jídlo mohlo obsahovat něco z toho, co Mojžíšův zákon nedovoloval Izraelcům jíst. Daniel proto požádal komorníka, ať jim dává jen zeleninu s vodou. Komorník jim vyhověl a sám po 10 dnech viděl, že mladíci vypadají i s touto dietní stravou zdravě. Danielovo rozhodnutí držet se Božích přikázání poctil také sám Bůh a obdaroval ty 4 mládence znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Dál o nich čteme. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi a ostatním mladíkům. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoliv od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že 10x převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království. Daniel se rozhodl Boha ctít a ten se o něj i jeho přátele postaral. Kdo Boha ctí, může počítat s jeho ochranou.

I zítra můžete v programu Rádia 7 poznávat Bibli a její poselství. Opět v 8 hodin ráno anebo v 18 hodin večer. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Reprízu vám nově budeme nabízet tedy v úterý a ve středu. Předchozí díly najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách a zítra se zaměříme na druhou kapitolu knihy proroka Daniela.

Při vedení lidí musíme umět rozvrhnout své síly, aby nám nedošel dech. Problém vyhoření a nepochopení je celkem běžný, ale při práci s dětmi dostává ještě jiný rozměr. Pořad 3D Talk, který vám nabídnu v 8.30 s Vojtou Barotem a kazatelem Tomášem Kolmanem, se naposledy zaměří na vedení dětí a oddílů. Jak jsem tady už říkala, poslouchejte od 8.30.

Je 1. září, v kalendáři se dnes o políčko dělí Linda a Samuel a dříve měl svůj svátek i Jiljí. Jméno Linda se nejčastěji spojuje se španělským slovem Linda, které znamená krásná. Existuje ovšem i německé Lind, tedy mírný a jemný. No a ještě jedno vysvětlení, tentokrát odvozené od německého slova Linde, tedy lípa. Někteří badatelé se zase domnívají, že jméno Linda vzniklo zkrácením jmen Adelinda, Belinda nebo Dietlinda. Jak je vidět, je z čeho vybírat. No, nám snad bude stačit vědomí, že Lindy nosí jméno krásné, mírné a jemné. To výklad jména Samuel je mnohem jednodušší, to je jméno hebrejské, které doslova znamená jméno boží. Samuel je jméno v zahraničí velice rozšířené a v poslední době čím dál více proniká i do českého kalendáře. No a Samuela bychom samozřejmě nalezli i v Bibli. Toto jméno nosil významný prorok, který ustanovil a pomazal prvního izraelského krále Saula z rodu Benjamínova a později i krále Davida. 1. září znamenalo tradičně začátek kalendářního roku v mnoha starověkých kulturách, například v Byzantské říši, v části Itálie a také v Rusku. Tak milé Lindy Samuelové a milí Jiljí, přejeme vám vše dobré.

0: Kalendárium.
1: 1. září roku 1880 dochází na našem území nařízením rakouského ministra kultury a vyučování ke znovu uznání jednoty bratrské. V roce 1939 bylo Polsko napadeno hitlerovským Německem. Fakticky začala druhá světová válka. A v roce 1990 vznikl teologický seminář Církve bratrské, předchůdce dnešního evangelikálního teologického semináře. Ten měl připravovat kazatele a další pracovníky v církvích nejprve v 5letém dálkovém studiu. Dnes nabízí rozsáhlou škálu vzdělávání v denních i kombinovaných variantách studia. O rok později, v roce 1991, byly zaregistrovány církve Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů 7. dne, Evangelická církev metodistická a křesťanské sbory. Oficiálně tedy tyto církve u nás fungují rovných 35 let. V roce 1282 se narodila česká a polská královna Eliška Rejčka a o 4 století později, v roce 1689, Kilián Ignác Dietzenhofer, český architekt a stavitel německého původu, představitel vrcholného baroka, pátý syn stavitele Krištofa Dietzenhofera. V 1785, to je rok narození amerického metodisty, probuzence, kazatele na Středozápadě a také dvakrát zvoleného zákonodárce v Illinois, Petra Cartwrighta. Byl to metodistický misionář, pomohl odstartovat druhé velké probuzení ve Spojených státech a osobně pokřtil 12 000 obrácených. Bojoval proti otroctví a v letech 1828 a 1832 byl zvolen do dolní komory Valného shromáždění státu Illinois. Připomeňme také narození výrazné postavy České evangelikální církve Ludmily Halerové. Ta se narodila v roce 1928. Narodila se na Valašsku a po svém obrácení toužila naplno sloužit Bohu. Po druhé světové válce vystudovala biblickou školu v Beatenbergu ve Švýcarsku. Připravovala se na práci mezi muslimy v Súdánu, ale Bůh ji místo toho povolal zpět do tehdejšího Československa. Zde založila mnoho domácích skupinek na Moravě i na Slovensku. Za své aktivity však byla obviněna z porušování státní správy nad církevními organizacemi a byla postavena před soud. Své svědectví vyprávěla jak svým vyšetřovatelům, tak soudcům. I přesto však byla propuštěna pouze s varováním, aby dál ve své práci nepokračovala, ale tím se samozřejmě neřídila. Přestěhovala se do Prahy a v roce 1961 se provdala za Oldřicha Halera. Vedle péče o děti se stala jednou z předních překladatelek křesťanské literatury. Pašované knihy, které přeložila, byly přeneseny zpět za železnou oponu a posléze na západě vydány v češtině a znovu propašovány zpátky do Československa. Po pádu komunismu Ludmila Halerová ve své práci neustala, povzbuzovala křesťany v Čechách i na Slovensku, aby se modlili za národy, milovali Izrael a připravovali se na návrat Pána Ježíše. Spolupořádala také semináře o křesťanské psychiatrii. Ludmila často a mnohým vyprávěla svůj životní příběh a povzbuzovala k posvěcenému životu s Kristem. Z našeho vysílání můžete znát její autobiografickou knihu Pod oblakem, v níž se ohlíží za svým životem. No a také můžete z našeho vysílání znát knihu Na cestách a objížďkách mého života. Pod tou je podepsaný Jiří Drejnár, adventistický kazatel, který se věnoval ekumenické spolupráci a výkladu Božího slova. Narodil se v roce 1931. 1. září 1456 zemřel Peter Paine, řečený English, anglický teolog usazený v Čechách. Byl příznivcem Johna Wyclifa, pro své názory byl pronásledován a posléze nucen opustit rodnou Anglii. Odchází do Čech, kde má mnoho známých z dob studií v Oxfordu. Stává se velkým přívržencem a pomocníkem husitů, který hraje významnou roli v mnoha disputacích mezi husitskou a katolickou stranou. A připomeňme také 85. výročí úmrtí českého básníka Jiřího Ortena. Ten zemřel v roce 1941. Tak tolik kalendárium Rádia 7 s datem 1. září. Připravila je Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Posloucháte Rádio 7. Židé Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Tomáš Kolman, kazatel církve bratrské v Opavě Elim. Tome, vítám tě v pořadu 3D Talk.
2: Vojto, ahoj.
1: Dnes budeme mluvit o vedení dětí. Jakou roli pak mají rodiče jako vedoucí? Jak to tam rozlišovat?
2: Tam je bomba, když je po ruce v obojí. Ale tak, jak to, co řekne rodič v 5 letech dítěte, je nespochybnitelnou pravdou, to je prostě fakt a hotovo, tak v 15 letech, a zas tam ještě nejsem, ale tam přichází období, cokoliv, co řekne rodič, automaticky je důvod zpochybnit. Možná neodmítnout, ale minimálně zpochybnit. A rodičové v tomhletom období ustupují v mnoha ohledech do pozadí a není to špatně, je to součást toho procesu osamostatňování se. Tohle období má těm, kteří byli dětma, nesamostatnýma, neschopnýma se sami o sebe postarat, bez možnosti a kompetence rozhodovat o svém životě. V tomhle období se z nich má stát člověk, který tohleto všechno umí a zvládá. Samozřejmě, že tenhle ten proces je bolestivý, náročný a složitý, ale jeho nezbytnou součástí musí být postupné odplouvání od rodičů a od jejich názorů, abych si mohl vytvářet názory sám pro sebe. A tam potom je bomba, když je po ruce vedoucí, který má alespoň o těch několik let navíc, prošel se tímhletím obdobím a má důvěru těch děcek. Protože ten není rodič, který určoval podobu jejich života. Od toho není zapotřebí se odřezávat. Naopak, on je někdo, ke komu vzhlížím, koho obdivuju, kdo je možná mým mnohaletým vzorem a já, když je to člověk na správném místě, já se ním teďka můžu jít. On mě pozve na kofulu a jde si se mnou povídat. A já mu můžu všechno říct. A on to neřekne našim. On mě neodsoudí. On mi do toho vnese nějaký pohled. Pomůže mi se v tom srovnat, uklidní mě, vyjádří mi podporu, vyjádří mi, že je tady pro mě, že nejsem rozbitej. To je bomba. Takže já dětskám, který jsem dřív vedl v mládeži a kterým jsem pomáhal projít tímhletím procesem, tak jsem už vícekrát říkal, jednou mi to vrátíš na mých dětech. Jednou přijde chvíle, kdy já budu nejhloupější táta na světě a ty budeš ten, kdo bude mít to důležité slovo do jejich života. Prosím tě, buď tam potom pro ně. Pozvi je potom taky na kofolu, jako jsem já pozval tebe. Rodičové tam už ty možnosti mají snížené, ale ne, že by byly nulový, modlitba, vzor, to, že dál žiju, to, o čem jsem celý ty roky mluvil, to tam zůstává pořád jako strašně pevný a strašně silný. Ale ty děti se potřebují oddělovat, vedoucí tam v tu chvíli může být nedocenitelný.
1: Co pak dělat, když ten vedoucí a rodiče mají trochu odlišná očekávání?
2: Vyhodit vedoucího. Nevím, jaká očekávání máš na mysli.
1: Možná očekávání při výchově, nebo co těm dětem se říká?
2: Asi záleží na tom, o jakou rovinu života jde. V některých věcech sám si člověk, jako otec sám, jako asi budu schopný srovnat, že to je otázka preferencí a nemá smysl proti tomu bojovat. Můžou být oblasti, které budou ale zásadnější a pokud by mi ten človíček chtěl začít tahat kromě modlitevních setkání i na nějaké meditační setkání, tak asi tam už neřeknu, že to je otázka preferencí, ale nějakým způsobem do toho budu vstupovat. Ve spoustě věcech bude důležitý si povídat s tím vedoucím,

0: Záleží na vedoucím. Někteří přece jenom ještě nebudou mít odžito tolik v životě, aby viděli všechny souvislosti a bude jim stačit dát ten kontext a dojde jim to. Aha, proto. To mě nenapadlo. Jindy už budou mít odžito a pomůžou mě vysvětlit, víš co, hele, ale tohle ti uniká a myslím, že to je důležitý, protože, nevím, musel bych si vymýšlet nějaký příklad. A možná já řeknu, hele, vlastně jo, vlastně dobrý, klidně pokračuj. U jiných věcí můžou přijít asi momenty, kdy přijde moje právo rodiče říct, víš co, vidíme to jinak a tohle fakt ne. Tohle fakt nechci, aby se v životě mých dětí dělo, tam je neber. Pokud na to dojde řeč, prosím tě, respektuj to a řekni mu, o tomhle si bych povídat s tátou, o tomhle jsme se s tátou domluvili, že bude na vás dvou. A myslím si, že to je jako férový. Asi nejsem schopný dohlídat všechny oblasti, nesedávám s vedoucíma a nedělám si 50 otázkový dotazník, jak se staví ke každé možné důležité věci. Ale tak, jak je znám, a já tím, že s nima pracuju, to mám jednodušší, tak, jak je znám, nemám důvod jim nedůvěřovat.
1: Ty jsi vedoucí sboru, jsi vedoucí v mnoha oblastech. Jak předcházet tomu, aby vedoucí dětí po pár letech nevyhořelo?
0: Jo, kež bych věděl. To trochu potíž je v tom, že vedoucí děti, alespoň v tom mým kontextu, jsou mladí lidé, kteří si ty zkušenosti dospělého života teprve vytváří a objevují. A my jsme tohoto řešili. My jsme tam konkrétně jednoho človíčka, kterého jsme varovali. Znovu varovali, seděli jsme a nepomohlo to. Protože veškeré to varování ještě sebou neneslo tu zkušenost toho, co vlastně to vyhoření je a že opravdu všechny věci nezvládnu a že opravdu některé věci nemusím dělat a že opravdu bude lepší změnit fungování, který mám zažitý, protože jinak něco. Nám se tomu nepodařilo předejít. Ne proto, že bychom to podcenili, ale protože to naše doporučení nebylo uposlechnuto. Tam nevím, co s tím. Jako nakázat, nařídit, jednak mi to nejde, nebo nejsem ten typ, který by takhle fungoval, jednak mám pocit, že spíš bych dosáhl toho, že mi radši nic nebude říkat, než by se něco změnilo. A nevím. Myslím si, že jedna z věcí, kterou můžeme dělat, je hledat systémy, které nebudou přetěžovat, ale ono to samo o sobě nezachraňuje, protože oni jsou schopni se přetěžit jinde. Pokud máš nadšené mladé lidi, kteří se vrhají do služby s touhou sloužit Pánu Bohu, tak tam tohleto nebezpečí je, že se vrhnou do příliš mnoho věcí. Sám jsem si tím do určité míry prošel. A nevím, můžeme varovat, můžeme spolu s nima hodnotit, můžeme dopředu možná si říct jako kritéria, pokud přijde tohleto, tak uděláme tohleto, ale to teď si vymýšlím jako na místě, ne, něco bych měl promyšlený, natož jako vyzkoušený. Ale tohle by mi asi dávalo smysl, jako říct si s těma lidma, kde tušíme, že se něco děje, říct si, hele, vidím tohle a tohle, pravděpodobný pokračování je takovýhle. Pokud to tak opravdu bude, tak musíme udělat tohle. Musíme tě z tohohle stáhnout, nebo z tohohle se musíš stáhnout potom někde jinde, abys tady mohl pokračovat dál. Protože jinak tě to zabije. Možná mi to úplně nevěříš, ale viděl jsem to, přijde to. Takže jako načrtnout si far plán toho, co, kdy, kde. Možná.
1: Když pak ty děti už máš a vedeš je, jak se ti daří získat takovou přirozenou autoritu těch dětí, aniž bys jí stavěl na strachu nebo na přísnosti?
0: Rád bych k tomu měl postup o 5 bodech, ale ten nemám. A mně to trvalo 5 let, než jsem se s dětmi naučil fungovat.
1: To je těch 5 bodů?
0: Kežby. A každý to asi bude mít trošku jinak, kteří jsou v tom přirození talenti. Pro mě to bylo opravdu 5 let, kdy jsme začali ten dorost, kdysi dávno, ještě v úplně jiném sboru, kdy mě bylo nějakých 21, 20 let. A začínali jsme pracovat s dětma. A trvalo mi 5 let, než jsem začal mít dojem, že už ty děcka mám omotaný kolem prstů, že už vím, co s něma. Do té doby to bylo opravdu různé organizování, příprava, různé zlobení se s nima. Nějakým způsobem jsem dozrál do bodu, kdy nemám postupy A, B, C, ale nějakým způsobem to jde přirozeně. Prostě si člověk tu roli osvojí, naučí se v ní chodit a podobně, jako by ti nikdo nedokázal říct, jak se jako to dítě má podle manuálu naučit chodit po svých dvou, prostě se to učí, padá, dělá to znova, tak takhle nějakým způsobem to přišlo u mě. Co je nezbytný, člověk musí ty děti mít rád. Jak je nemáš rád, tak se do toho vůbec nepouštěj. To je prostě, bude to otravný pro tebe, bude to otravný pro ně, bude to úplně k ničemu. Druhá věc, člověk se nesmí bát ze sebe udělat někdy trošku šaška, trošku troubu, trošku zavtipkovat,

0: trošku shodit sám sebe, protože to bourá ty bariéry a pomáhá vytvářet vztah. A ve chvíli, kdy ty děti vědí, že je máš rád, ve chvíli, kdy s nimi máš vztah, tak spousta těch věcí přichází vlastně celkem přirozeně. Pokud to nejsou z principu nějací odmítači, což se taky časem dřív nebo později rozbije, protože pokud je dobrá parta a ty jsi dobrý vedoucí, tak oni vlastně chtějí fungovat spolu s tebou, tak jsi potom schopný dojít do bodu, kdy to s nima funguje vlastně celkem hezky.
1: Jak pak ten vedoucí může budovat vztah s dítětem, které je trošku uzavřenější nebo problémovější nebo není součástí takové té hlavní party?
0: To tajemství spočívá ve slově tým. V našem případě to nejsem já, kdo pro tyhle ty děti je ten nejmilovanější a nejdůležitější vedoucí. Jsou to jiní, pro které tohle je vlastně velice přirozený. Jsou to převážně holky vedoucí, už teda dospělé ženy, maminky, pro které, kdyby ses mě ptal, jak to dělají, a já strávil 3 roky studiem, tak na to stejně nepřijdu. Prostě kouzlo osobnosti, já nevím, jak to dělají. Mě to někdy štve, já pracuji s dětmi tady 20 let a stejně ta poslední nová vedoucí, kterou jsme zapojili někdy před rokem a půl, ona po 2 zkouškách, ty dětské žrady víc než mě žrali po 3 letech. Nevysvětlím to, nevím. Prostě některým to jde úplně přirozeně a samo a nemá smysl se to snažit napodobovat. Spíš tyhle lidi vtahovat do týmu a nechávat je využívat to obdarování, které oni mají, než se na sílu snažit. Ale jinak obecně bych řekl, ty děti musí vnímat, že máš o ně zájem. Možná nikdy se neotevřou tolik, ale když vidí, že máš zájem a že ti na nich záleží, tak oni jsou nakonec i s tebou rádi. Ten vztah má svoje hloubková omezení, hluboký nebude, alespoň možná ne v tomhle věku, ale nakonec je to investice dlouhodobá do toho bodu, kdy jednou už budou dospívat nebo budou dospělí a neponesou si sebou to, kým si pro ně byl. A tam potom ten vztah se může začít prohlubovat už jaksi dospělej.
1: Na závěr se ještě zeptám, jak bys motivoval mladé lidi, aby sami začali sloužit dětem?
0: Moje zkušenost s těmi, kteří prošli tou danou službou, je, že do toho vstupují velice rádi sami. Protože být tím vedoucím pro ně je vlastně obrovská čest. Dobrý vedoucí je v pohledu dítěte hrdina. Takže když potom samo slyší, že jednou by mohlo ono být vedoucím, tak je to pro ně super, no chci. A já už teďka v těch 9 letech těm dětem říkám, no jednou si umím představit, že ty budeš vést oddíl a že možná budeš lepší vedoucí než jsem já. A to by se mi líbilo, kdybys byl jednou lepší vedoucí než jsem já. Jako se snažím se už teďka implantovat tu myšlenku, že jednou já bych mohl být vedoucí. A myslím, že potom to podstatné je tu nabídku jim dát, bezpečnou nabídku, s vysvětlením toho, co se od nich očekává, s tím, že nevadí, když budou dělat chyby, budou. Ale když dopředu vědí, že to nevadí, tak je to bezpečný, s tím, že budeme ty věci učit a vnášet, vlastně uvádět je do toho, připadá mi, že to potom není až tak jako složitý. Složitější je udržet je dlouhodobě. To je potom složitější, když přicházejí lásky a přicházejí povinnosti ve škole, maturity, vysoká škola a tak. A tam myslím, že už je to hodně o tom, co se nedá předat, ale o tom, že prožívají s Pánem Bohem svoje místo ve službě a jakési povolání. My zase můžeme k tomu směřovat, můžeme k tomu inspirovat, můžeme vyprávět, jak jsme to zažili my a tohle všechno je v tom hodně silný. Ale nemyslím si, že můžeme nahradit něco božího. A pokud je to úplně nový človíček, tak bych ho pozval, ať se dívá, co děláme. Pozval bych ho na kofolu a vyprávěl bych mu o tom, proč ty věci děláme tak, jak je děláme a o co usilujeme, čeho chceme dosáhnout. A buď to se to potká s tím, co jemu bude dávat smysl a o čeho si řekne, tohle je dobrý, toho bych chtěl být součástí a půjde do toho, anebo to se nepotká a pak nemá smysl se ho snažit jako lanařit, protože co by takový človíček tam mohl přinést?
1: Díky moc, Tome, za dnešní rozhovor, za to, že jsi tak otevřel i spoustu ze svého života. A to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.

končí 3D Talk s Vojtou Barotem a Tomášem Kolmanem o vedení dětí. A jak už jsem říkala, máme nejen nový školní rok, ale také nové programové schéma v Rádiu 7, takže nově. Reprízu tohoto pořadu naladíte ve čtvrtek v 19.45, no a pro ranní ptáčata máme reprízu ještě v pondělí v 5.30. A pořad najdete také na podcastových platformách anebo na webu Rádia 7.

Kdo věří v Syna Božího, má svědectví v sobě. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život.

Bylo 9 hodin, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den. A pokud jste dnes vypravovali svoje školáky poprvé v tomto školním roce do tříd, tak přeju vám hodně odvahy a moudrosti. To tady opakuji dnes už po několikáté, ale myslím, že odvaha a moudrost spolu opravdu velmi úzce souvisejí. No a za tím vším je také zdroj odvahy a moudrosti. Prostě tedy Pán Bůh sám, a tak vám přeji upřímný a hluboký a prohlubující se vztah právě s tímto dobrým a svatým Bohem. O něm ostatně svědčí i celé vysílání Rádia 7, které se v příští půlhodině bude orientovat na pozvánky na různé zajímavé akce a potom o 9:30 nabídnu další část relace Základy, tentokrát věnovaných duchovním darům a obdarováním. Tak tady je první písnička dnešní hodiny. Dobrý den a dobrý poslech.

Na Rádio 7 začíná půl hodinka pozvánek, které můžete ozvláštnit i vy, pokud pošlete e-mail na adresu pozvanky@radio7.cz. To pokud o něčem zajímavém víte a chcete to poslat dál, nebo to třeba i sami organizujete. Webinář s praktickými radami, jak začít a vést alfu, tak ten vás čeká už, teď jsem to zaklapla, 8.9. v 19 hodin. Je to webinář, koná se tedy online po Zoomu. Akci pořádá www.kurzyalfa.cz, to je webovka, na které najdete spoustu podrobností. A je to webinář s praktickými radami, jak uspořádat alfu. Alfa je série setkání, kde můžete v příjemném prostředí diskutovat o smyslu života, o víře a o Bohu. Takových setkání je potřeba jako šafránu. A tak chcete-li se dozvědět, jak to organizovat, jak to má vypadat, co je dobré a důležité a čemu se třeba i vyhnout, co už mnozí organizátoři zjistili jako problém, tak se můžete inspirovat na webináři Začínáme s alfou. Bližší info na kurzyalfa.cz, jen podotknu znova datum, 8.9. v 19 hodin. No a už o den později, 9.9. taky v 19 hodin, taky webinář a taky na adrese kurzyalfa.cz zjistíte podrobnosti k tomu, pokud chcete alfu pořádat pro mládež. To má svoje specifika a tak mnoho praktických rad začne právě na tomto semináři. Alfa pro mládež je nejnovější série ušitá na míru současné generaci Z a pro nastupující generaci Alfa. A aby tvůrci věděli, co mladí lidé skutečně řeší, nechali si udělat průzkum veřejného mínění. Jak můžou mladí lidé bojovat proti zlu ve světě, nebo jak zjistíte, jestli je něco pravda? To je jen malá ukázka otázek, nad kterými se budou hosté na Alfě pro mládež zamýšlet. Pokud vás tedy tahle pozvánka zaujala, hledejte na kurzyalfa.cz.

Víkend pro táty s dětmi pořádá sdružení Křesťanský podnikatel a na stejné adrese najdete podrobnosti www.křesťanskýpodnikatel.cz. Akce se koná 12. až 14. září ve Starých Hamrech a ten víkend bude dobrodružný, jak popisují organizátoři. Tak pokud vás zajímají podrobnosti, hledejte na křesťanskýpodnikatel.cz.

Kurs duchovního rozvoje s názvem Esence nabízí křesťanské společenství Plzeň. Pokud máte zájem, můžete každý čtvrtek mezi 19. a 21. hodinou už od čtvrtka 24. září zavítat na biskupství plzeňské na náměstí Republiky, kde budou tahle setkání probíhat. Esence je tedy 10 esenciálních témat duchovního rozvoje. Témata vám přečtu, ať si můžete udělat nějaký obrázek. To první bude na téma první setkání. Jaká je Boží otcovská láska? Druhé, v čem je Ježíš nenahraditelný? Třetí, kdo je Duch svatý? Čtvrtý, víra jako odvaha spolehnout se a důvěřovat. Páté, láska jako nejdůležitější přikázání. Šesté, naděje jako kotva duše. Sedmé, mluvit s Bohem, jak se modlit. Osmé, naslouchat Bohu, jak nechat Boha mluvit. Deváté, jít s druhými, jak nebýt duchovním bezdomovcem. A desáté, najít svůj dar, jak dobře spravovat, co je mi svěřeno. Tak tedy pokud vás témata zaujala, můžete se informovat na stránkách ks-plzeň.cz, což je křesťanské společenství Plzeň, tedy ks-plzeň.cz, a tam se dozvíte bližší informace a více o kurzu Esence, tedy o 10 esenciálních tématech duchovního rozvoje. První setkání se koná 24. září a končí se 3. prosince.

To dendrologický víkend, to je víkendová akce, která se bude konat v Tasově u Brna 2. až 4. října. Čeká vás symbolika rostlin v Bibli, tentokrát s knihou Rut, práce v lese a také ekumenické společenství maximálně 10 osob. Přihlašování a informace je na e-mailové adrese zaclonka98@gmail.com. zaclonka98@gmail.com. A jak už jsem říkala, práce v lese, společenství, rozhovory o symbolice rostlin v Bibli, tentokrát s knihou Rut, to všechno vás čeká 2. až 4. října tohoto roku v Tasově u Brna na Kristodendrologickém víkendu.

0: Je 9:30, tedy čas relace Základy. Aktuální sérii základních témat křesťanství zpracovala pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková.
1: Základy. Apoštol Pavel ve svých listech představuje duchovní dary, charismata, jako zvláštní schopnosti, které jsou věřícím darovány Duchem Svatým pro společné budování církve. Opakovaně zdůrazňuje, že dary jsou různé, ale pocházejí z jednoho zdroje. Právě v této různosti a zároveň jednotě se ukazuje krása církve jako živého organismu. Každý z nás může být obdarován jinak. Někdo má dar povzbuzení, jiný citlivost k naslouchání, další schopnost vést, organizovat nebo prakticky pomáhat. Jsou lidé, kteří dokážou přinášet pokoj do napjatých situací, těšit konflikty a vytvářet prostor pro porozumění. A pak jsou dary, které zůstávají skryté, nenápadné a přesto nesmírně důležité. Ne všechno, co je viditelné, je nejcennější. A ne všechno cenné je na první pohled vidět. Duchovní dar není něco, co by nás mělo stavět nad ostatní. Není to prostředek k vlastnímu zviditelnění ani k porovnávání. Spíše je to něco, co z nás přirozeně voní. Něco, co odráží Boží působení v našem životě a co může být požehnáním pro druhé. Dar nás neodděluje, ale naopak nás propojuje. Z podstaty duchovních darů vyplývá, že nás vedou ke službě. Nejsou určeny pro nás samotné, ale pro druhé. Každý z nás je součástí těla Kristova, církve, kde má své jedinečné místo. Nemusíme dělat všechno, ale máme dělat to, k čemu jsme byli obdarováni. A právě skrze tuto různost jsme povoláni budovat jednotu. Zároveň je důležité si uvědomit, že duchovní dary nejsou statické. Nejsou to balíčky, které jednou dostaneme a tím je vše dané. Naopak, rozvíjí se v čase, v konkrétních situacích a vztazích. Někdy ani nevíme, jaký dar máme, dokud ho nezačneme používat. A někdy nás překvapí, že právě v oblasti, kde jsme si byli jistí, nemusíme být pro druhé největším přínosem. S tím souvisí i určitá odvaha. Odvaha udělat krok, i když nemáme všechno pod kontrolou. Odvaha zapojit se, i když se nejsme jistí výsledkem. Duchovní dary totiž nerostou v bezpečné vzdálenosti od druhých, ale v konkrétní službě. A ta není vždy jednoduchá. Někdy je náročná, někdy nevděčná, ale právě v ní se ukazuje její pravdivost. Neméně důležitá je pokora, vědomí, že jsme obdarováni, abychom mohli obdarovávat. Tato perspektiva nás chrání před pýchou i před zbytečným srovnáváním. Každý má jinou roli, jiný prostor, jiný způsob služby a to je v pořádku. Možná si tedy můžeme položit jednoduchou otázku, kde mohu právě teď sloužit. Ne někdy v budoucnu, až budu připravenější, ale právě teď. Komu mohu věnovat svůj čas, pozornost, povzbuzení? Kde mohu být užitečný? Duchovní dary totiž nejsou cílem sami o sobě. Jsou prostředkem. Vedou nás k tomu, abychom se učili milovat konkrétně, prakticky a věrně. A právě v

Jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit začíná.

cítil jsem lásku a věř mi, že jsem se bál. Obrovskou radost a štěstí nad tím, co jsem udělal. Prýctví mi hřeby, já tvůj dluh

0: Iveta Janecká-Kuželová a její krásná píseň Vyznání lásky k Bohu s názvem Jsi.
1: Posloucháte Rádio 7.

Pět minut necelých nám schází do 10 hodiny dopolední. To vám nabídneme pořad Řeka života, tentokrát věnovaný Václavu Budovci z Budova. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7 Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den, možná sváteční, pokud jste vedli své prvňáčky poprvé do školy. Ale říkám si, škola to je téma věčně živé pro každého z nás, protože v té životní škole jsme pořád a všichni. Tak ať se vám daří. Ať máte oči a uši otevřené, ať je dobře zvládáte tu novou látku, kterou se máte naučit, ať dobře projdete všemi zkouškami. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Protož o králové a knížata, nedejte se svodit těmi, kteří vám radí, abyste pro náboženství krev vylévati měli. Citátem osobnosti, za kterou se vydáme v dnešním ohlížení do historie, začíná hodina, ve které vám příjemný poslech přeje Broňa Procházková. Ta citovaná slova dávají tušit, že se ponoříme hlouběji přes staletí, pohybovat se budeme na přelomu 16. a 17. století a průvodcem nám opět bude kazatel Jarek Pleva. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za pozvání.
0: Charakterizuje ten úvodní citát osobnost, na kterou se zaměříme, výstižně?
1: Naprosto, naprosto. Václav Budovec z Budova, politik, diplomat, spisovatel, to byl člověk, který svůj život zasvětil tomu, aby křesťané různých vyznání věr, tedy v jeho době samozřejmě katolíci a protestanti, tak aby spolu dokázali žít v míru. To byla jeho, řekl bych, taková životní snaha, životní touha.
0: Václav Budovec z Budova, to je jméno, které dává tušit, že se jedná o muže šlechtického rodu, jakého a odkud?
1: Ano, byl to starý šlechtický rod, ale je nutno poznamenat, že to byla nižší šlechta, takzvaná zemanská nebo vladická. Jeho otec Adam tak se hlásil k jednotě bratrské, patřil k rytířům a nebyla to bohatá rodina. Hospodařili na rodinném statku v Janovičkách u Čáslavy a peněz příliš mnoho neměli. Přesto Václav získal velmi kvalitní vzdělání, studoval ve Vídni, potom na Pražské univerzitě, ale, jak už jsem řekl, z finančních důvodů nebylo možné, aby dál pokračoval, tak když se vrátil domů. Díky strýci, ale potom v 18. mohl odjet do Německa na univerzitu do Wittenbergu, Luterova města. A pak dál pobýval ve Francii, Anglii, Skotsku, přes Nizozemí a Dánsko se vrátil do Německa a zpátky domů. Byla to takzvaná, jak se tehdy říkalo, kavalírská cesta, kdy mladí studenti, šlechtici získávají zkušenost a seznamovali se se světem, s politikou, s kulturou a tak dál. Na této cestě Václav strávil 12 let.
0: To je dlouhá doba. Jít na zkušenou do světa, jít na studia do světa je pro mladého člověka velmi cenné. Dodá mu to nejenom rozhled, ale i nadhled a také mu to dodá i setkání se zajímavými lidmi. S kým se Václav seznámil?
1: Přesně tak. On se seznámil s mnoha protestantskými teologii. Jedním z nejvýznamnějších, bychom mohli říct, byl Kalvínův nástupce Theodor Beza. U něj pobýval v Ženevě a stali se z nich vlastně doživotní přátelé, dopisovali si a pokud jde o teologický rozhled, teologické otázky, tak Theodor Beza se stal jakýmsi Václavovým mentorem nebo konzultantem.
0: Dlouhých 12 let se Václav pohybuje na studiích v zahraničí. Do jakých služeb se pak dává po návratu?
1: Václav Budovec vstoupil do diplomatických služeb a byl ustanoven hofmistrem císařského velvyslance Jáchyma ze Sinzendorfu u dvora tureckého sultána v Cařihradě. Hofmistr, to vlastně byl takový v podstatě, dnes bychom řekli, manažer, správce celé té diplomatické mise. Zajišťoval provoz zázemí velvyslance, šlo o to, aby všechno klapalo, to znamená staral se o zásobování, ubytování, přijetí hostů, dodržování protokolu, a to od oblečení až po pořadí při stolování nebo formy pozdravu. Takže to na tom sultánově dvoře byla skutečně klíčová postava.
0: Takže je takovým produkčním toho protokolu, v klíčové pozici v vyslanectví v cizí zemi stojí ale člověk, který je protestantského vyznání.
1: To je dobrá otázka. Habsburkové si vážili schopných lidí. Takže přesto, že byl, se hlásil otevřeně k jednotě bratrské, k protestantům, tak kvůli jeho schopnostem byl do této mise vybrán. On totiž na těch cestách studijních 12 let, tak se naučil latinsky, německy, francouzsky. Po krátkém pobytu v Konstantinopoli v Cařihradě, tak se naučil také turecky a arabsky. To znamená, že byl diplomatem, který byl mimořádně vzdělaný a jazykově vybavený. Pro tu diplomatickou službu byl velmi cenný a vzhledem k tomu, že vlastně šlo o kontakt křesťanského císařství a tureckého sultána, tak tam vůbec nevadila taková drobnost, jakože je trošičku jiného. Tam ostatně vůbec nějak se otázka mezi katolíky a protestanty neřešila na sultánově dvoře.
0: Václav se tedy setkává s úplně cizí kulturou a setkává se i s islámem, setkává se i s tureckou historií, setkává se i s Koránem. A Osmanská říše je velmi multikulturní i multináboženská a Václav se tam setkává i s křesťanstvím, i s nějakou formou křesťanství. Předpokládám, je to tak?
1: Je to pravda, u sultánova dvora tak byli zástupci nejrůznějších okolních království, takže tam byly samozřejmě také pravoslavná církev, řecká církev a další. On ale měl k ním dosti kritický vztah, napsal ve svém cestopise, napsal, že když projížděl křesťanskými vesnicemi přes Balkán, takže pravoslavným křesťanstvím byl velice zklamán. Když budu citovat, píše: Řekové propadli nepopsatelnému duchovnímu úpadku. Nic neumějí, církevním knihám psaným starou řečtinou nerozumějí a přitom jsou nesnesitelně pyšní. Peněz, které mají, používají k vydržování lenošných mnichů, místo aby založili třeba jen jedinou malou školu. Takže on byl zklamán vlastně všemi těmi různými křesťanskými směry, které na sultánově dvoře potkává.
0: Kriticky se staví k vyprázdněnému křesťanství. Seznamuje se ale i s islámem. Jak se staví k islámu?
1: Islám prostudoval do hloubky, měl na to čas, uměl si ho přečíst v originále a napsal polemický spis, který se jmenuje Anti-Al-Korán. Věnoval ho císaři Rudolfovi. Ten spis je velmi kritický. On říká, že vlastně od počátku světa se žádní modláři nerouhali Bohu tak, jako Mohamed a jeho následovníci, nazývá ho tedy Mahometem. A už v názvu toho svého díla tak vlastně dává najevo svůj soud nebo hodnocení. On píše: Anti-Al-Korán, to jest mocní a nepřemožení důvodové toho, že Al-Korán turecký z ďábla pošel, a to původcem Ariánů, vědomým proti duchu svatému rouháním. Takže to je takový složitý podtitul, nicméně on tam ukazuje, vystihuje velmi přesně, že jádrem islámu je zlákat lidi na tělesné požitky, odvrátit je od víry v živého Boha a že samo náboženství islám je v té Osmanské říši velmi těsně spojeno se státní mocí. A samozřejmě zahrnuje násilí, nucení k víře a na tom sultánově dvoře se mísí podle něj, jak píše, nádhera, disciplína a krutost.
0: Vytýkali mu, že publikuje pouze částečný obsah, ne celý Korán. Je to výtka na místě?
1: Ano, samozřejmě, protože kdyby měl komentovat celý Korán, tak to by byl neskutečný tlustospis, ale on také, když dostal tuto námitku, tak se brání a říká, že už i z toho mála, co jsem vybral, mi bylo těžko u srdce. A teď zase cituji, stačí předložit kousek páchnoucí zdechliny. I z něj si každý může udělat představu o zápachu a říct si, jaký by asi byl smrad, kdyby se přinesla celá. Tak takhle velmi barvitě charakterizuje Korán.
0: Setkáváme se tu s Václavem, který umí břitce ostře vystoupit proti vyprázdněnému křesťanství a který se také umí kriticky, polemicky vypořádat s islámem. Až by se mohlo zdát... Ano?
1: Promiň, jsem ti do toho skočil. V dnešní politicky korektní době si to určitě vůbec nedovedeme představit, takovou charakteristiku. Ale promiň, ty se chtěla něco zeptat.
0: Já jsem chtěla říct, že by se mohlo zdát, že byl netolerantním člověkem, ale to bychom byli na míle daleko od skutečnosti. Nezapomeňme, byl v diplomacii. Po návratu do českých zemí nastupuje do oblasti... kde je nutné velmi jemně vyvážit misky vah. Dostává se zpět do českých zemí. Do jaké oblasti vstupuje?
1: Když se vrátil Václav Budovec domů, byl jmenován soudcem Královského apelačního soudu. I to ukazuje na jeho charakter, na jeho povahu, na důvěru, kterou mu císař svěřil. Ten apelační soud byl institucí, která rozhodovala o odvoláním proti rozsudkům městských soudů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i Lužici. Rozhodoval nejenom v občanských sporech, ale také dokonce v trestních věcech. A byla to instance, která sjednocovala městské právo a omezovala své voli nižších místních nebo městských soudů. Dá se říct, že to byl první profesionální soud, který byl řízený podle zásad římského práva, tedy velmi zodpovědné postavení.
0: Jak dlouho v tomto zodpovědném postavení Václav Budovec z Budova působí?
1: V této funkci sloužil 19 let. Zase i to ukazuje na jeho spolehlivost, na jeho charakter, na jeho nestrannost. V 35 se oženil s Annou z Wartenberka, nepatřila do nějakého významného rodu, ani nebyla zvlášť bohatá, ale pro Václava bylo důležité, že byla z jednoty bratrské. Později koupil v Praze dům, aby při různých diplomatických jednáních měl kde bydlet, a svoji hlavní rezidenci ale přemístil do Mnichova Hradiště. Tam totiž zdědil po strýci Krištofovi panství a i to jeho panování na tom Mnichovo Hradišsku bylo takové symptomatické, charakterizovalo ho naprosto. Například on krátce potom, když to panství zdědil a stal se oficiálně vrchností, tak se vzdal svého práva na podíl z dědictví, které tenkrát vrchnosti patřilo. Měšťanům potvrdil stará privilegia a osvobodili od většiny robotních povinností a platů. Pro město vymohl privilegium na 4 výroční trhy, potvrdil cechům jejich řády, dokonce pro jeden cech ten řád sám sepsal, a taky určil, aby platy z trhu a jarmarků sloužily obecnímu dobru. To byl opravdu osvícený a mimořádný přístup ke správě panství.
0: Ve prospěch poddaných toho skutečně udělal hodně. My jsme na přelomu 16. a 17. století, u nás je to doba zápasu o náboženskou toleranci. Jak se Václav Budovec z Budova zapojuje do těchto snah?
1: Roku 1602 císař obnovil mandát proti jednotě bratrské. Tento mandát, takzvaný svatojakubský z roku 1508, vydal císař Rudolf II. Pod tlakem katolické šlechty. jeho účelem bylo vlastně faktická likvidace jednoty bratrské. V tento mandát, svatojakubský mandát, přikazoval zavírat bratrské sbory, ničit literaturu, násilím nutit duchovní a učitele ke konverzi. A po obnovení tohoto mandátu tak česká šlechta, pánové rytíři, ho požádali, aby se proti němu ozval a aby proti němu vznesl stížnost.
0: Václav jako člověk, který má politický kapitál, tak mohl tuto stížnost možná nejlépe vznést. Čím argumentovali? Jak je tato stížnost postavena?
1: Přesně tak. On byl ten pravý člověk, který i jak svou diplomatickou činností, tak potom ve funkci toho apelačního soudu si získal důvěru císařského dvora a jemu se podařilo, chtěl jsem říct, prokázat, ale on argumentoval tím, že jednota bratrská není sekta, že žijí pokojně, vždycky uznávali panovníka, patří k věrným a pracovitým poddaným a jejich víra se drží písma a české konfese. Takže vlastně císař nemá vůbec žádný důvod, aby jednotu bratrskou zakazoval. A že tenhle ten zákaz není jenom nějakým zákonem proti někomu, ale že vlastně přináší do království nesnášenlivost a zlobu a nenávist, které království škodí. Budovsova stížnost zůstala formálně nevyřízená, mandát zrušen nebyl, ale císař projevil své uznání Budovcovi tím, že ho v roce 1607 povýšil do panského stavu. On původně byl z té vladické šlechty, ale tímto se stal členem nejvyšší šlechty v království. To bylo opravdu významné ocenění. Císař tím ocenil to, že Budovec dokázal mírnit spory, působit ke smírnému řešení. A dokonce, když potom jeho bratr Matyáš, který usiloval o to, aby získal Rudolfovu korunu, vpadl na Moravu a do Čech, tak Budovec byl tím, kdo mezi nimi vedl jednání a stal se jakýmsi prostředníkem. To se mu skutečně podařilo, pomohl přesvědčit jak evangelické stavy, tak i vlastně oba panovníky, že výměnou za náboženské ústupky, tak Rudolf dokázal si udržet české království, i když se musel vzdát Moravy a svému bratru Matyášovi musel přepustit taky Uhry a Rakousko, ale zůstal českým králem.
0: Pomoc evangelických stavů panovníkovi byla výrazná. Jak tohoto politického potenciálu využili dále?
1: Evangelíci jako určitou protiváhu, protislužbu za to, že podpořili císaře Rudolfa, tak si na něm vymohli dekret o náboženské svobodě. Císař Rudolf byl zapřísahlý katolík, který nechtěl v žádném případě, o tom svědčí také to, že obnovil ten svatojakubský mandát, ale tím, že mu evangelici pomohli, postavili se za něj, tak jim byl zavázán. A Václav Budovec byl opět jedním z těch šlechticů, další byl luterán Jindřich Matyáš Thurn a Petr Vok z Rožmberka, kteří sepsali to, čemu se dnes říká Rudolfův majestát.
0: Rudolfův majestát je velkým mezníkem českých dějin a u něj se zastavíme za chvíli.

tak často s ním byl, co blázníš, já to chlapa nikdy nespatřil, co blázníš, já to chlapa.

svůj hlas, protože Krista zrazuje. Každý z nás, protože Krista zrazuje. Každý.

0: Na Rádiu 7 posloucháte rozhovor, jehož tématem je osobnost českých dějin Václav Budovec z Budova. O jeho životním příběhu si povídá Broňa Procházková s kazatelem Jarkem Plevou. Dotkli jsme se Rudolfova majestátu. Připomeňme, co Rudolfův majestát znamená. A možná nejdříve, ve kterém roce se ocitáme.
1: Jsme v roce 1609. Václav Budovec spolu s několika dalšími žádali od katolického císaře Rudolfa zaručení náboženské svobody. To se podařilo, dejme tomu, že také díky určitému politickému nátlaku. Rudolf to neudělal dobrovolně, ale protože mu evangeličtí šlechtici, pánové, rytíře, když mu pomohli v jeho sporu s bratrem Matyášem, který díky tomu se vzdal nároku na Čechy, tak jim tenhle ten majestát vydal. Tento, mohli bychom říct opravdu historicky jedinečný dokument, tak zajišťoval, nebo jeho hlavní teze byly, že katolíci a protestanté se nemají navzájem utiskovat, ale mají být, a teď cituji v uvozovkách, dobří přátelé. Tenhle dekret zaručoval svobodu vyznání. V tehdejší době byla unikátní, protože zajišťovala svobodu vyznání nejenom pánům, nejenom šlechtě, ale také poddaným. Dovolte, ať z něj kousíček přečtu. O tom poručet ráčíme, aby pro zachování lásky a svornosti každá strana náboženství své volně provozovala. Kněžími svými se řídila a jedna strana druhé v jejím náboženství a řádech nebránila. Také žádný, jak z vyšších svobodných stavů, tak ani města, městečka, i také sedlácký lid, nemá od svého náboženství odtiskován býti a k náboženství strany druhé mocí ani nižádným vymyšleným způsobem přinucován býti. To je naprosto moderní svoboda vyznání, která nejenom mluví o té svobodě, ale také o tom, že nikdo nemůže být nucen k tomu, aby jiné náboženství přijal.
0: Něco jiného je majestát vydat a něco jiného je pak dodržovat. Jak zajistili dodržování toho majestátu?
1: Zároveň s tímto majestátem, který byl takovým deklaratorním zákonem, tak byl podepsán a přijat ještě další dokument, a to bych rád trošku podrobněji, protože o tom vlastně se příliš neví. Je to něco jako, když dneska se vydá zákon a k němu je prováděcí předpis nebo prováděcí vyhláška. Tak k tomu Rudolfovu majestátu byl podepsán dokument, který se nazýval porovnání, neboli sjednocení pánů v stavu podobojí s pány stavy pod jednou. A tahle ta dohoda tak vlastně měla zajistit, že majestát, ta deklarace o náboženské rovnosti, takže budou všechny strany, to znamená jak protestanté, tak katolíci, císař, všechny úřady, že ho budou skutečně dodržovat a nebudou ten mír porušovat. Taková prováděcí vyhláška, který na rozdíl to majestátu, který byl výnosem císaře, podepsaný Rudolfem, tak tuhle tu prováděcí vyhlášku tak podepsalo 46 příslušníků katolických a nekatolických stavů. To znamená, tam byla opravdu shoda, nebo možná ne tak úplně vnitřní shoda, ale dohoda, že to, co Rudolfův majestát zaručuje, se bude dodržovat. A zajímavost, že součástí nebo v tomto takzvaném porovnání v této prováděcí vyhlášce, tak možná, že už protestanté tušili, že to nebude tak lehké, tak tam je i varování, které přečtu doslova, kdokoliv by budoucně při tom společném porovnání státi nemínil, anebo je rušiti chtěl, aby jej z okna vyhodili. K tomu se ještě potom můžeme vrátit.
0: Náboženské spory trápily české země další dobu. Vyřešil majestát, i s tím dodatkem, s tím porovnáním, vyřešil majestát situaci?
1: Na neštěstí nevyřešil, protože jak to tak někdy bývá, zažíváme to i my, že hned po jeho vydání se vedl spor o výklad, to znamená, co to znamená. A mám tu dva příklady. V hrobu u Teplic roku 1614 byl na arcibiskupském panství postaven nový evangelický kostel. Jenomže pražský arcibiskup dal kostel zavřít a později za vojenské asistence zbořit. A druhá událost, která byla takovou spouští událostí následujících, na benediktinském panství v Broumově si tamní měšťané vybudovali kostel pro evangelické bohoslužby. Ale katolická strana ho nechala uzavřít. To znamená v přímém rozporu s tím, co majestát zaručoval, tak protestanté vnímali, že katolíci dál tuto dohodu nedodržují a zabraňují jim v tom, aby svobodně vyznávali svoji víru. Takže samozřejmě to vnímali jako hrubé porušení dohod.
0: Hrubé porušení dohod znamená stížnost k panovníkovi. Ovšem tady ještě dodejme, že docházelo ke střídání na trůně, na panovnickém trůně. Roku 1612 umírá Rudolf II., je tam Matyáš Habsburský, později pak Ferdinand II. To střídání i na tom trůně je tomu období příliš nenapomáhá.
1: Děkuji za doplnění. Tohle je velmi důležitá poznámka, že v té době už nastoupil na trůn Matyáš od roku 1611, Rudolfův bratr, který získal trůn, a za jeho vlády se vyhrotily spory, a protože on nebyl ten, kdo ten mandát vydal, tak se samozřejmě příliš nestaral o jeho dodržování. A když se na něj obraceli konzistoř, to znamená takové vedení protestantských stavů, když se obraceli se stížností a se žádostmi o nápravu, tak on na to prostě nereagoval. On taky nesídlil v Praze, sídlil ve Vídni. Jo? A ti, kteří žádali dodržování, tak chtěli nápravu, obnovení kostela, potrestání viníků, kteří majestát porušují, ale on prostě na to nereagoval, a když Češi svolali sněm, který měl tohle porušování řešit, tak ten sněm dokonce zakázal. No to bylo ale přímé porušení zákonů, které tu platily, porušení zemské ústavy, takže českým pánům došla trpělivost, a když na ně nereagoval, poslali jenom nějaké svoje vyslance, tak v květnu 1618 vtrhli, dalo by se říct, do královské císařské kanceláře na hradě, žádali vysvětlení, a ti císařovi zástupci jim přečetli císařovo rozhodnutí, že katolíci jsou v právu. No, není divu, že je to rozpálilo do běla, a místodržící Martinice a Slavatu a taky jejich písaře prostě vyhodili z okna. Tuhle událost nazýváme druhá pražská defenestace. Já jsem už citoval z toho porovnání. Někdy to bývá bráno tak, že tady Češi si začali vyskakovat a že vlastně to stavovské povstání bylo špatně a uvrhlo zemi do války a bylo příčinou vzniku 30leté války a podobně. Já si to vůbec nemyslím, protože pokud je o náboženskou válku, 30letou válku, tak jsem přesvědčen, že by k ní došlo tak jako tak, protože tomu nahrávala celý ten vývoj situace a konfliktu v Evropě, že tohle bylo jenom jedna z počátečních událostí, ale hlavně to, co udělali čeští zástupci, tak to nebyl žádný impulzivní akt, ale bylo to vlastně podle zemského zákona, na kterém se protestanti i katolíci dohodli, pokud je o to vyhození z okna. Takže tam to nevnímám jako nějaký kapris, nebo že prostě by se naštvali a emocionálně jednali, ale ve skutečnosti tak to bylo určeno, že tak to má být. Jiná věc je potom, že jim se víceméně nic nestalo a ty další události, které následovaly. Ale to, co mě zaujalo, když jsem studoval tuhle část historie, že čeští stavové jednali podle dohodnutých pravidel, které podepsali i katolíci. Takže ta defenestace, to vyhození z okna, to nebylo nic nezákonného.
0: Nic skandálního. Politické napětí...
1: No skandální to asi bylo, to si přiznejme. Ale promiň, skočil jsem ti do řeči.
0: Politické napětí graduje dále. Kam se ubíralo dál? Co stavové čeští dělali dále?
1: Jenom bych udělal maličkou odbočku. My používáme běžně ten výraz české stavy, český stavové, tak možná jenom připomenu, že takzvané stavy byly privilegované třídy obyvatelstva, které měly politickou moc. V Čechách to byly tři skupiny, byli to páni, rytíři a měšťané. A dohromady tyto takzvané stavy, jejich příslušníci zastávali důležité soudní a administrativní úřady a scházeli se na zemských sněmech, kde spolu rozhodovali o dění v zemi, například o výši daní nebo volbě panovníka. Tak to jenom k tomu, že české stavy, abychom si pod tím představili, pány, měšťany, šlechtice, kteří zasedali v zemském sněmu. Tak, co udělali stavy? Když císař Matyáš vlastně výslovně odmítl dodržovat Rudolfův majestát, tak se prohlásili za

0: takový převrat. Svolávali shromáždění, hledali spojence a rozhodli se, že se císaři postaví. Oni měli určitou naději, že by se jejich povstání mohlo podařit, protože spoléhali na to, že protestantské země v Evropě jim pomohou, že se za ně postaví. To znamená Anglie, Holandsko a v Německu, které bylo rozděleno, tak vlastně také vznikla protestantská unie německých knížat. A oni k ním poslali vyslance a doufali, že získají jejich podporu. Druhý takový zdroj podpory čekali z Moravy, kde vlastně Morava byla hodně nezávislá, měla vlastní zemský sněm a velmi důležitou postavou na Moravě byl Žerotín, Karel starší ze Žerotína, moravský politik, také příslušník Jednoty bratrské. Byl to přítel mimochodem Václava Budovce a oni doufali, že Morava se k tomu jejich povstání přidá.
1: Žerotín se k povstání nepřidal. Proč?
0: Karel starší ze Žerotína to byl také velmi vzdělaný člověk s obrovskou autoritou mezi katolíky, mimochodem, který také na studiích po Evropě, když jsme se bavili o Budovcovi, tak strávil 10 let, Bazile, Ženeva, Paříž, Heidelberg, Londýn, kromě latiny, češtiny, němčiny ovládal perfektně francouzštinu, italštinu, domluvil se anglicky, takže to byl také diplomat číslo 1, nebo opravdu nejvyšší třídy, a v té době vykonával úřad moravského zemského hejtmana. A když se Morava dostala pod vládu Matyáše, nejdřív ho podporoval, ale potom byl zklamán jeho prokatolickým směřováním a rezignoval. A Karel starší ze Žerotína byl muž kompromisu. Snažil se o nalezení dohody. Byl přesvědčen, že duchovní svobodu, že si nelze vymoci se zbraní v ruce. Jo? Takže on uznával nároky čestých stavů, on jakoby ideově nebo věcně s nimi souhlasil, ale odmítal ten způsob ozbrojeného povstání, ozbrojené vzpoury. A s tím se pojí ještě to, že jako člen Jednoty bratrské, která, vzpomeňme, byla ve svých počátcích odešla a vůbec nepřijímala do svých řad vojáky. Byla pacifistická, odmítala vzít do ruky zbraň. Takže i ten Žerotín řešil, jestli křesťan může vést boj opravdu všemi prostředky, anebo jestli někdy nejlepší ustoupit a raději trpět. Takže měl rozpaky, jestli je správné, když ten katolický vladař je v moci postavený, je to vládce, jestli se můžeme rozhodnout pro ozbrojené povstání. Žerotín právě vahou své autority ovlivnil moravský zemský sněm, takže když český sněm, české stavy se obrátili na Moravu se žádostí o pomoc, o to, aby se Morava připojila k povstání, tak on vahou své autority přesvědčil, aby to nedělali. To je tak trošku smutný konec přátelství mezi Žerotínem a Budovcem, kdy si v téhleté duchovní otázce, vlastně duchovní otázce, jestli křesťan smí bránit práva také ozbrojeným způsobem, kdy si neporozuměli a vlastně to znamenal konec jejich přátelství.

0: Václav Budovec z Budova je součástí toho povstání proti panovníkovi. Pohybujeme se v době, která je možná dobře známá z hodin dějepisu, kdy graduje do roku 1620, kdy ten rekatolizačně orientovaný panovník Ferdinand II. Vyhrává bitvu na Bílé hoře. Václav Budovec po ní neutíká ze země. Proč?
1: Už jsme mluvili o tom, že Václav Budovec byl velmi uznávaný člověk, diplomat, politik a v Českém království zastával funkci královského pokladníka. To byla zemská úřednická funkce v rámci českého stavovského zřízení, to nemělo nic společného s císařem, ale tahle ta funkce pokladníka království českého, tak vlastně zahrnovala správu zemských financí, dohled nad příjmy a výdají země, kontrolu zemských pokladem a podpis finančních usnesení, takže možná bychom to mohli přirovnat k takovému ministrovu financí. On opatroval také některé insignie a tato jeho funkce nebo ta jeho služba pro něj byla tak důležitá, že se rozhodl, že v ní bude stát věrně, přestože stavovské povstání prohrálo. Takže on vzal svou manželku, syna Adama, snachu a vnuky a odvezl je do bezpečí v Sasku, protestantské části Německa, a vrátil se zpátky, aby čelil hrdě jako ten, kdo se účastnil povstání, aby čelil následkům. Takže byl zatčen a v tom procesu odsouzen ke ztrátě hrdla a majetku a byl popraven na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Asi už nebudeme zabíhat do událostí kolem bitvy na Bílé hoře a kolem téhleté popravy. Jenom když se budu držet života Václava Budovce, tak pro jeho stáří, pro jeho věk, tak mu byl zmírněn rozsudek. Původně měl být zaživa rozčtvrcen, ale trest byl zmírněn na pouhé setnutí hlavy.
0: Máme nějaká Václavova slova, že vlastně ví o tom, že půjde na smrt, a jak se s tím vyrovnával?
1: Na otázku, proč se vrátil, bych mohl také citovat jeho vlastní slova, která on sám napsal. Píše, svědomí mi nedovolilo opustit vlast a naši spravedlivou při. Nevím, jak o mě pán Bůh smýšlel, možná chtěl, abych spravedlivou při spečetil svou krví. Vyznal jsem, tady jsem, Bože můj, nalož se mnou svým služebníkem, jak je libo před tvýma očima. Jsem syt dnů, kéž pán Bůh vezme mou duši k sobě, abych nespatřil pohromy, které zachvátí mou vlast. Tolik jeho vlastní slova.
0: Nahlíželi jsme tu na životní příběh Václava Budovce z Budova a na dobu, ve které žil. Já vím, že přes staletí srovnání, veškerá srovnání pokulhává, a přesto bych se zeptala, co by Václav Budovec z Budova vzkázal do napětí dnešní doby?
1: To je dobrá otázka, ale potřeboval bych vědět, které napětí myslíš. Protože my vlastně žijeme v úplně jiných napětích. Pokud jde o náboženskou svobodu, tak máme 100% volnost, určitě díky tomu, co se událo v té historii. Tak vlastně nezažíváme v naší zemi zejména nějaké náboženské pronásledování. Na druhou stranu si myslím, že naprosto sedí jeho charakteristika islámu. A my vidíme, že způsob, jakým islám dobývá vlastně Evropu a jakým způsobem se snaží získávat moc a zavádět svoje pravidla i v západoevropských městech, tak vidíme, že to varování před nebezpečím islámu je aktuální. Že tady si myslím, že by asi řekl lidi, přečtěte si můj antialkorán, tam to všechno máte.
0: Ještě mě napadlo, že ten Václav žil v době, kdy české země byly rozpolceny na dvě strany, katolická a nekatolická. Mm-hmm. A v dnešní době také se říká, že je to rozpolceno na dvě strany tak nebo onak, že žijeme v době, kdy to je rozpůlené, ta společnost na dvě strany. Tak proto se ptám, jestli on do tohoto napětí by mohl nějaké myšlenky vnést.
1: No, to napětí je daný spíš politicky. Jak bych to řekl, já myslím, že aktuální je to, co je vyjádřeno v Rudolfově majestátu. Totiž, aby lidi žili spolu v míru. Tam to je až tak jako trošku absurdně, že katolíci a protestanté mají být dobří přátelé. Ale to bych klidně přenesl i do naší situace, že lidé zastávající různé názory, politické třeba, mají být dobří přátelé a jeden druhého nemá nutit k tomu, aby svoje názory musel změnit. Nemá od svého náboženství odtiskován býti a k jinému náboženství nucen býti, tak to bych aplikoval do postoje spíš asi než náboženské dneska, naší politické situaci, respektu či názoru druhému. Svoboda mít svůj názor a diskutovat o něm. Ne zatracování druhých nebo už vůbec ne jejich vytěsňování nebo pronásledování.
0: Setnutá hlava, navíc vystavená pro výstrahu, není tím mementem, který Václav předává dál. Jak bys shrnul jeho poselství?
1: Mně se líbí, že to byl člověk, který byl závislý na Bohu a jeho víra byla skutečně živá a jeho vztah k Bohu byl osobní. To znamená, i když bych měl mohl vybrat spoustu nějakých citátů, které se váží k politickému působení, tak jako odkaz, jako naprosto aktuální slovo, mi připadají tyhle ty následující věty. Václav Budovec Budova napsal: nikdo není odsouzen k tomu, aby byl navěky snoubencem pochyb a podezření. Je to věc osobní volby. Pochybnost nebo víra. Člověk není určen k tomu, aby zůstal bezmocný a bezvýznamný. V Bohu se rodí jeho skutečná hodnota.
0: Kéž se v Bohu rodí i naše hodnota. Jarku, děkuji za to, že si nás vzal do životního příběhu Václava Budovce z Budova. A já se budu těšit na další setkání. Jarku, díky za to dnešní.
1: Děkuji za pozvání a taky se budu těšit.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.

Od narození Václava Budovce z Budova uplynulo 475 let, od jeho úmrtí pak 405 let. Za týden nás v řece života čeká Dalibor Cichý.

Krásný, věřím, že pohodový první zářijový den. Máme 11 hodin a do moderátorského křesla usedla Aneta Lofítková. Ještě jednou pěkné dopoledne všem, kteří ladíte Rádio 7, ať už jste teď kdekoliv. Mnozí jste už možná zaregistrovali, že na Rádio 7 dojde k menším změnám ve vysílání. O tom ale za malou chvilku řekne více Broňa Procházková. My se teď společně podíváme na staronovou nabídku pořadu pro denní vysílání. Rozumět boží řeči se dá skrze čtení z Bible, různá podobenství, svědectví a osobní zkušenost. Ne vždy si ale uvědomujeme, že za vším porozuměním stojí jedna z trojice boží a tím je Duch svatý. Zaposlouchejte se do úvodního pořadu s názvem Dary z rukou mistra. V 11.15 uslyšíte svědectví autorky pořadu Jiřiny Džiny Čunkové a také rozhovor Kateřiny Hodecové s Marií Fridrichovou. Ve čtení na pokračování se vrátíme do náročných 50. let minulého století, kdy komunisté vyvíjeli na církev velký tlak. Miloš Scholz se svou rodinou nebyl výjimkou. V roce 1957 přišel čas, kdy se stal kazatelem. Poslouchejte ve 12 hodin 15 minut. Vyrůstají v něm, dýchají pro něj, ale rozumíme mu ještě vůbec? Zorientovat se v dnešním virtuálním světě našich dětí je pro mnohé z nás pořádná výzva. O tom, jak stavět mosty mezi reálným a virtuálním životem, si v repríze pořadu Rozmarína bude s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou povídat moderátorka Radka Mazurová. Poslouchejte ve 13 hodin. A mezi druhou a třetí hodinou je prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, jakou písničkou bychom vás potěšili.

0: Jak už jsem před chvílí avizovala, do studia Rádia 7 teď zavítala Broňa Procházková, která má něco na srdci. Tak Broni, je to tvoje.
1: Ano, mám něco na srdci. Zdravím zejména všechny školou povinné, tedy žáky, rodiče a učitele. Přeji, ať dobře zvládnou nový školní rok a ať dobře zvládnou nový školní rozvrh. No a také zdravím všechny posluchače Rádia 7 a vlastně jim přeji něco podobného, ať dobře zvládnou nové vysílací schéma. To je takový nový rozvrh vysílání. S půlnocí dnešního dne 1. září přechází Rádio 7 na nový rozpis vysílání, jaké pořady kdy zachytíte ve vysílání. Vše je v prokliku na webu na hlavní straně. No ale chci ujistit, že vysílání, jak ho znáte, tak zůstává stejné. Ráno v 6.15 tichý čas, v 7.30 ranní telefonát, v 10 hodinový pořad, ve 14 písničky na přání. Změny tam ale jsou poměrně nemalé. Týkají se jak časů vysílání, tak i samotných pořadů. Tak co se týká změn ve vysílacích časech? U pořadů jsme chtěli odsadit premiéru a reprízu dále od sebe, ať neběží hned po sobě. Tak například u pořadu Fortepiana je to tak, že je tu pro vás stále v pondělí v 10 hodin dopoledne, ale repríza nepoběží hned v úterý ve 13, jak to bylo dříve, ale nově až ve středu ve 13 hodin. Oblíbeným pořadem vás, posluchačů, je čtení na pokračování, víme. K poslechu zůstává v polední siestě v těch 12.15, jako jak jste zvyklí, ale to večerní opakování se posouvá, tentokrát blíže v čase, na 22.15 z těch původních 23.15. Vyšli jsme vstříc vám, posluchačům, kteří jste volali, že je to moc pozdě a že byste si to večer taky chtěli poslechnout, tak tedy čtení na pokračování večer ve 22.15. Zkrátka, pořady na vás někdy čekají trochu v jiném čase, ale na to si zvykneme, společně zvykneme. I pro nás za mikrofonem je to výzva. Co se týká změn v samotných pořadech, s odchodem Lucie Endlicherové končí Zákoutí a hudební týdeník Interval. Mně osobně tyto pořady budou velmi chybět, ale bez protagonisty je není možné držet. Tak tedy Zákoutí, Interval už tu nebude, ale chci podtrhnout a chci ujistit, že Uši k duši rozhodně nekončí, pokračují dále tak, jak jste zvyklí. Končí také Průsečíky jako samostatný pořad, téma AI a digitálních technologií se čas od času pak objeví v kaleidoskopu. No a co se objeví nově? Upozorním na Dary s rukou mistra. To je pořad zaměřený na osobu Ducha Svatého, na jeho působení, jeho charakteristiku. Gina Čunková bude se svými hosty, různými hosty, v půlhodince povídání probírat, jaké jsou projevy ducha, jaký je jeho rukopis, proč máme být plně ducha a jak to udělat vlastně. Spoustu klíčových témat pro život církve i jednotlivce. Tento pořad můžete ostatně ochutnat už za malou chvíli. Nové vysílací schéma zkrátka přináší nějaké změny. V rádiu přemýšlíme nad tím, jak aby vám vysílání co nejvíce sedlo. Tak nám dejte vědět, jak se vám líbí. Zajímá nás váš názor. A veliké, veliké díky vám posíláme, že můžeme být s vámi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: A teď už přichází na řadu již zmiňovaná novinka mezi pořady Rádia 7, a to Dary z rukou mistra s tématem o Duchu svatém. Přeju vám všem krásný, příjemný poslech.
4: Dary z rukou mistra.
5: Jsou různé dary, ale tentýž duch.
6: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
7: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, milí přátelé. Vítejte u poslechu nového pořadu Dary z rukou mistra. U mikrofonu je Jiřina Džina Čunková. Já jsem uvěřila v roce 1988. Tehdy jsem plakala u své postele, vyznávala Bohu hříchy a jako malé dítě se mu slibovala, že už nikdy, ale nikdy nic špatného neudělám a že na mě se může spolehnout. A že od této chvíle přestávám kouřit a pít. A že budu hodná na svého syna a vrátím se k manželovi. Já jsem to myslela úplně vážně. A skutečně první dny byly nádherné. Vznášela jsem se, na každého jsem byla milá, ani jednou jsem se nezapálila. Ježíš byl všechno a nic nebylo dražší než on. Asi po týdnu mi přišel dopis od mého muže. Tehdy jsme žili od sebe. Řešili jsme rozvod. Znovu na mě dolehlo, jak je těžké žít s někým, kdo mě nemá rád. Úplně bezmyšlenkovitě jsem si koupila cigarety a jednu z nich si zapálila. Chutnala mi, a tak jsem si dala další. Slastný okamžik se změnil v pocit zoufalství a taky trochu strach. Strach z Boha. Bylo mi nade všechno jasné, že se své závislosti jen tak nezbavím. Po nějakém čase k nám na skupinku přijeli bratři z Apoštolské církve z Brna. Mluvili o Bohu, mluvili o Ježíši, mluvili o Duchu svatém a o síle, která není z nás, ale z Božího ducha. Bylo to osvobozující slyšet. Potřebovala jsem ze sebe všechno dostat a tak jsem se i před celou skupinkou vyznávala ze svých hříchů v minulosti. Všichni se za mě modlili a byli moc milí a já po chvíli začala mluvit v nějakých nových neznámých jazycích. Až později při čtení písma mi došlo, že Duch svatý není žádná síla nebo energie, ale žije jedním z Boží trojice. Duch svatý provázel Ježíše, byl přítomný v první církvi, utěšoval, vedl, napomínal a povzbuzoval. Proč by nechtěl být přítomný i na naší cestě? Jsem ráda, že pořad Dary z rukou mistra nebudu tvořit sama. Mám totiž přislíbeno od mnoha bratří a sester z různých denominací, že mi pomůžou odkrýt některá tajemství působení Božího ducha. Berte mě prosím jako laika, který čte písmo, to nějak mluví a když nerozumím, tak se ptám těch druhých. Já budu samozřejmě ráda za každou vaši připomínku, radu, prostě jakýkoliv komentář k pořadu. Psát můžete na studio@radio7.cz a do předmětu napište duchovní dary. Když Ježíš po svém vzkříšení odcházel k nebeskému Otci, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. To čteme v Efeským 4.8. Je to moc zajímavé místo, protože ukazuje nám Boží štědrost. Ježíš byl absolutně tím největším dárcem, ať už nového těla, uzdravení, dárcem poselství, dárcem života mrtvým, dárcem vysvobození. Jestliže on o sobě několikrát řekl, že činí to, co činí jeho otec, pak nemám žádnou pochybnost o tom, že by snad Bůh byl jiný. Dal to nejcennější, co měl, svého syna, čistého, nevinného, pravdivého a plného Boží lásky. Ježíš byl poslušný až ke své vlastní smrti. Nezasloužil si, aby po něm plivali, natož aby vyslal na kříži jako ten největší zločinec. Celé 3 roky se lidem dával, učil je, modlil se za ně a to všechno jenom proto, aby lidé poznali Boží lásku a cestu, na kterou mohou vstoupit. Cesta je úzká a v určitém směru nepohodlná. Kdo si ji však zvolí, je šťastný, protože může jít ve stopách, které zanechal sám Kristus. Máme Krista, máme Boží slovo, které je nám mapou a máme ještě jednoho, Ducha svatého. O něm, o jeho práci, o jeho projevech a darech budeme mluvit každý týden po celý rok. Můžete se těšit na zajímavé postřehy, příběhy, svědectví, ale také vhledy nejrůznějších lidí z nejrůznějších církví v naší zemi. A možná se podíváme i na Slovensko. Evangelisté Matouš a Lukáš zaznamenávají tato slova.
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích. V Lukáši je konec slov takto. Čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Bůh dá dobré věci a dá Ducha Svatého. Komu? Těm, kteří ho žádají. Prosím tě tedy, Pane Bože, abys nám dal plné porozumění svého plánu s námi. Jsme tvoje děti. Ctíme tě, chválíme a důvěřujeme ti. Buď v tuto chvíli s každým z nás, kdo hledáme a prosíme, aby se skrze náš život, naše svědectví, mohl Duch Svatý projevovat tak, jak on sám chce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Dary z rukou mistra. Už za malou chvíli vám pustím část rozhovoru Kateřiny Hodecové s Marií Fridrichovou, ale ještě předtím mi dovolte položit jednu otázku Kateřině. Katko, setkat se s Marií Fridrichovou je vždycky pěkný zážitek, ty ji máš moc ráda. Vy jste si povídali o duchovních darech. Co tě napadlo tak mezi řádky, když jste si povídali?
1: Že Marie je skutečně duchovní člověk. Ona velmi dobře rozlišuje mezi věcmi přirozenými a duchovními. Je na ně v dobrém slova smyslu hodně citlivá. A to mě na ní tady vždy lákalo, fascinovalo, moc se mi to líbilo a teď jsem to zažila po delší době znova v tom rozhovoru. Bylo to pro mě opravdu přínosné. Zejména moment, kdy mi v tom jejím vyprávění fakt došlo, že Duch Svatý jedná a někdy vůbec nechápeme, že je to on a že v nás věci přetváří a přenastavuje. A protože ten rozhovor za chvíli uslyšíte, tak do toho moc nepůjdu konkrétně, ale je to zejména v pasáži, kdy mluvila o tom, co Duch Svatý udělá v člověku hned po obrácení. A to byly třeba věci, které pro mě takto pojmenované byly úplně nové.
0: Tak teď si můžeme ten příspěvek pustit.
1: Pán Ježíš Kristus řekl svým učedníkům, že Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho požádají. Dá se toto zaslíbení vztáhnout i na nás? Co znamená dát Ducha Svatého v praxi?
2: Já v prvé řadě děkuji za pozvání do tohoto pořadu, to je velice zajímavá tematika, ale dovolím si na tu otázku odpovědět trochu ze šířky. Pán Ježíš řekl učedníkům o daru Ducha Svatého až těsně před svým začením a ukřižováním. V době Starého zákona, tedy za Ježíšova života, nebyl Duch Svatý přítomen se všemi věřícími. V té době sestupoval jen na jednotlivé služebníky. A ve 14. kapitole Janova evangelia vysvětluje Ježíš učedníkům, že je nutné, aby on jako lidská bytost odešel a místo jeho fyzické přítomnosti dá nebeský Otec jiného utěšitele, ducha pravdy, kterého nemůže přijmout svět, ale přijmou ho ti, kteří znají Ježíše Krista. Tohle máme přesně v Janově evangelium ve 14. kapitole, v 15. verši. A zároveň dál je ještě ale zdůrazněno, a myslím si, že to je velice důležité právě, když mluvíme o Duchu Svatém, že známost Ježíše je přímo úměrná lásce k Pánu Ježíši. A naopak naše láska k Pánu Ježíši se projevuje poslušností k Ježíšovým přikázáním. Tohle a Duch Svatý spolu úzce souvisí. My musíme milovat Pána Ježíše, abychom vůbec mohli reagovat na Ducha Svatého. Čím víc milujeme Pána Ježíše a posloucháme ho, tím víc ho známe. A kdo miluje Pána Ježíše, bude zachovávat Ježíšova přikázání, to je jeho slovo, bude milován nebeským Otcem, Ježíš ho bude milovat a dá se mu poznat. Duch Svatý tady je proto, abychom dobře poznali Pána Ježíše, protože my ho nemůžeme vidět fyzickýma očima. Takže to není jenom tak, jako že někde nějaké dary můžeme někde pochytat v průběhu služby, ale je to celé zakotveno na naší lásce k Pánu Ježíši a poslušnosti Božímu slovu. Tohle pořád a asi kdykoliv já teda o tomhle budu mluvit nebo mluvím, tak se k tomu vždycky vracím, protože to je ten základ, to je de facto grunt, náš fundament a láska k Pánu Ježíši na tomto stojí. A to je také důvod, proč dostáváme dar Ducha Svatého. Když nemilujeme Pána Ježíše, tak to tak není. A pak je tady ještě jedno místo, které vidím jako důležité hned na začátku uvést, a to je z 15. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš říká, já jsem si vybral vás, ne vy jste vybrali mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám Otec dal, o cokoliv poprosíte v mé jménu. A pak tady je, to vám přikazuji, milujte jedni druhé, ale to už jakoby, jakoby k tomu úplně tématu snad nesouvisí, když možná ano. Ale tohle všechno se děje proto, aby Otec byl oslaven v Synu. Žádný jiný důvod to nemá. I dary Ducha Svatého nemají žádný jiný důvod, než aby byl Otec oslaven v Synu skrze naše činy. Chceme-li debatovat o Duchu Svatém a o darech, tak tohle musíme plně respektovat. Je to rozhodnutí Boha Otce. Není to, že my něco chceme. Je to rozhodnutí Boha Otce, je to Bůh Otec, který nás už před započetím věku předurčil, že my budeme křesťanky, Katko. Je to Bůh Otec, který před započetím věku rozhodl, jakou službu nám dá. A je to Bůh Otec, který v podstatě jeho zodpovědnosti, aby nás na to vybavil. Není to naše zodpovědnost, je to jeho. A on to dává, protože on to zaslíbil a on se nespozdí, takže my pro svou službu všechny ty dary dostaneme.
1: Vy jste mluvila o tom, že Duch Svatý je dán, aby nám umožnil poznat Otce, poznat Pána Ježíše Krista, kteří jsou neviditelní. Duch Svatý je taky neviditelný, ale právě proto je možná důležité si říct, co to poznání znamená.
2: No ono to začíná znovuzrozením. A to je vlastně celý ten základ, že to všechno právě běží z Ducha Svatého. Duch Svatý na nás začne působit, my řekneme to své ano a začneme být najednou někdo jiný. A my vůbec nemáme páru o Duchu Svatém a o ničem takovém a ani poznávat Pána Ježíše ještě neumíme. My jenom jsme přijali to, že Pán Ježíš za nás zemřel na kříži a že opravdu udělal něco fascinujícího, že zemřel za mé hříchy. To je to první, co člověk pochopí. A hned se aktivizuje Duch Svatý, protože znovuzrození je z Ducha a z vody, že jo? Z Ducha Svatého a z vody. To není, že jsme my se znovu zrodili, vůbec ne, nebo že já bych někoho znovu zrodila. No to už je úplný nesmysl, když v některých církvích funguje takové, ona si ho spasila a pak si ho vzala. No tak to je teda opravdu slogan, jak hrom. Ale to vůbec tak není. Je to všechno v boží režii. A při tom znovuzrození už se děje právě to, že pracuje už Duch Svatý, i když ten človíček ještě vůbec netuší, která bije. No a pak se to projevuje těmi takovými třemi základními dary, které hned dostáváme.
1: Které to jsou?
2: Ano, no je to v prvé řadě, první je, že jsme schopni říct svědectví. Říká apoštol Pavel, že není možné říct Ježíš Kristus je můj pán, leč z Ducha Svatého, říkají králičtí. To je ten základ, takže to první je, že můžeme říct svědectví a říkáme ho a Duch Svatý dosvědčuje našemu duchu, že to je správné. My z toho dokonce máme radost, i když se nám klepou kolena, ale máme radost. A navíc pak ještě se dozvíme, že v tu chvíli Pán Ježíš se k nám přiznává, nebeskému Otci, takže máme dvojnásobnou radost a svědčíme. To je to úplně první. Každý to ze sebe většinou dostane, aspoň tomu nejbližšímu kamarádovi. Rodičům to už je těžší, ale kamarádovi to každý řekne. Já jsem uvěřil. Druhá věc je, že dostaneme dar poznání, a to je právě to, co ty říkáš, jak poznáváme Pána Ježíše, poznání, že můžeme číst písmo. Najednou tomu začínáme rozumět víc než předtím. Nerozumíme zdaleka všemu, ale rozumíme evangeliu. Poznáváme v tom evangeliu Pána Ježíše, vidíme, co dělal, vidíme, jaký byl, jaký měl charakter. Ještě říkám vůbec ní, a vidíme taky ten charakter těch farizeů a těch lidí,

0: bez našich prozeb a dokonce i bez nějakého velikého vyučování. Troufám si říct, že to zažil každý znovuzrozený křesťan. Netvrdím, že tuhle zkušenost mají jenom i takový křesťané, kteří se nazývají křesťany, ale jdou do kostela jednou za rok, ale znovuzrozený křesťan, který prožil opravdu vydání se Pánu Ježíši, natož pak ten následný krok poslušnosti křest, to je to z ducha vody, tak ti tohle všichni prožili. Někdy se stane, že dál nejdou, jo? Zůstanou jenom u toho. To pak záleží, jakoby, kdo na ně jak působí, ale ve všech napříč všemi denominacemi vím, že toto prožije každý, kdo prožije znovuzrození. A to je tedy ten základ. To je Duch Svatý v praxi.
1: Já jsem v tom slově poznání mířila ještě do jedné oblasti, protože v tom slově poznání je kořen znalost.
0: Ano.
1: A myslím, že v dnešní době někdy zaměňujeme to poznání za informaci. A proto jsem se ptala, jak vlastně lze skrze Ducha Svatého poznat Boha.
0: No, to je právě to, že to se nedá předat informací. To musí každý zažít. I ten nejhloupější, i to malé dítě to zažívá, když se začne k Bohu obracet.
1: A není to pak příliš subjektivní?
0: Když to korigujeme s Božím slovem, tak ne. To je to, co my musíme od začátku dělat, číst Bibli a doopravdy poznávat, jaký on je, poznávat to skrze to Boží slovo. Jakmile zůstaneme jen u svých, to máš pravdu, jakmile zůstaneme u své fantazie, tak je to velmi subjektivní. Ale když to pořád porovnávám s Božím slovem, tak si troufám říct, že nemůžu zabloudit, protože i Boží slovo to říká. Ale musím stále tohle všechno korigovat s Božím slovem. Takže i když třeba ve Starém zákoně najdu, že Bůh byl přísný, tak ale zároveň vidím, že byl ale taky, a neustále se to tam opakuje, milostivý, milosrdný, slitovný a nanejvýš shovívavý. Takže to, co se mi zdá velmi přísné, to možná v té době mělo opravdu vážný důvod, to lidstvo bylo takové, jaké bylo, ale zároveň tomu, kdo se k němu obracil, Bůh byl vždycky milosrdný. Tedy osobně já to vnímám jak z Božího slova, tak i z teda života. Že to, a to poznávání Boha je taky postupné. Ono to je všechno cesta. I s těmi dary Ducha Svatého, ono to není všechno. Teď to mám navždy. Naopak, ono to jde průběžně. Protože je to Bůh, kdo dává, tak taky Bůh ví, kolik té určité i duchovní zralosti v té
1: chvíli.
0: A kdy? Přesně tak.
1: Lze žít duchovní život v takové nějaké minimální nutné míře Ducha Svatého?
0: No, to záleží na tom, jestli chceme sloužit. Když chceme sloužit, tak to nejde. Budovat Boží království nelze z přirozených prostředků. Můžeme budovat hezkou organizaci, krásnou modlitevnu a takové věci, ale skutečně žít s Bohem a sloužit tou službou, kterou nám Bůh určil, nemůžeme bez Ducha Svatého. To prostě nejde a bez darů Ducha Svatého. Ale on to ví, Pán, a on nám to ukáže. Já si myslím, že každý upřímný křesťan, který vstoupí do služby, o které vidí, že mu jakoby je blízká, tuší, že to by měla být jeho služba, to, že je mu blízká, to taky dělá Bůh. Bůh nám prostě nedává služby, které bychom absolutně nemohli. Rozhodně nenechá nikoho, aby byl vedoucí chvály, když nemá hudební sluch. Ale ten hudební sluch je přirozená věc, kterou prostě člověk dostal jako výbavu po prapřecích. A pak do toho vstupuje Duch Svatý, který se zmocňuje toho přirozeného, očistí to úplně krví Pána Ježíše, přepálí, skoro řekla bych, že úplně přepálí, někdy bolestně. No a pak z toho vyjde teprve opravdu ta Boží chvála.
2: Děkuji, že jste poslouchali pořad Dary z rukou mistra. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiřina Džena Čunková.

Dát Boží království na první místo. To bylo hlavní poselství téhle chvály od zpěváka Bradna Lakea. Odkazuje na slova Pána Ježíše z Matoušova evangelia. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Tak je to i pro nás takovou výzvou, ať se Bůh stane hlavní prioritou našeho života. Ne nějakou poslední záchranou v případě nouze, ale skutečně tím číslem jedna v našem srdci a v našem životě. A zpěvák v téhle písni zpívá: Bože, zachránil jsi mě, změnil jsi mě, proto už nechci stavět svůj život především kolem sebe, svých plánů nebo pohodlí. Chci hledat tebe, tvoje království a tvoji vůli jako první. No a my u Božího království ještě zůstaneme i v další písni v podání kapely City House Music.

0: Je za námi 12 hodin a vy posloucháte Rádio 7. Vysíláním dnes provází Aneta Lofítková a ráda vás pozvu ke společné modlitbě. Tím, že dnes máme první školní den, tak bych ráda požehnala zvlášť všem školákům, studentům i učitelům, no zkrátka všem pracovníkům na školách, a to trochu jiným způsobem, než na který jste možná zvyklí. Dnešní modlitbu Otčenáš pronese malý školák Šimon.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svůj svátek. V kalendáři se dnes o políčko dělí Linda a Samuel a dříve měl svůj svátek i Jiljí. Jméno Linda se nejčastěji spojuje se španělským slovem Linda, které znamená krásná. Existuje ovšem i německé Lind, mírný, jemný. A ještě jedno vysvětlení, tentokrát odvozené od německého slova Linde, tedy lípa. Někteří badatelé se zase domnívají, že jméno Linda vzniklo zkrácením jmén Adelinda, Belinda nebo Dietlinda. Linda. Jak je vidět, je z čeho vybírat. Snad nám bude stačit vědomí, že Lindy nosí jméno krásné, mírné a jemné. To výklad jména Samuel je mnohem jednodušší. Jde o jméno hebrejské, které doslova znamená jméno boží. Samuel je jméno v zahraničí velice rozšířené a v poslední době čím dál více proniká i do českého kalendáře. Samuela bychom nalezli samozřejmě i v Bibli. Toto jméno nosil významný prorok, který ustanovil a pomazal prvního izraelského krále Saula z rodu Benjamínova a později i krále Davida. Takže oslavencům poputuje i ta následující chvála, ve které se zpívá: Ty mi dáváš cestu, kde nacházím pokoj. Ve tvé dokonalé lásce není žádný strach a ve tvé lásce nebudu otřesen.

V závěru minulého dílu čtení na pokračování z knihy Miloše Šolce Jak život šel jsme slyšeli, že Miloš dodělával vzdělání až v dospělosti. V zápětí po maturitě začal studovat teologii, bylo mu 40 let. V 50. letech začal velký tlak na církev, věřící lidé byli zatýkáni a vězněni. Vládla atmosféra strachu, řada sborů přišla o své kazatele. Persekuce se nevyhnula ani tenisu. Miloš Šolc ovšem pokračoval v hraní i trénování a pořádal juniorské turnaje. Stále byl ve formě a v tenisu byly činné i jeho děti. Miloš mladší a Josef patřili dokonce ve své kategorii k těm nejlepším. V této etapě Miloš Šolc rozhodujícím způsobem ovlivnil své syny v životě i ve sportu.

0: Kazatel Václav Tomeš pro množství pracovních povinností v jednotě rezignoval na místo pražského kazatele a otec byl zvolen na jeho místo. Svoji službu nastoupil 15. října 1957 a stal se v pořadí šestým kazatelem sboru založeného v roce 1885. Otec tedy ukončil svoji trenérskou činnost, která ho velice uspokojovala a ve které slavil řadu úspěchů. Znal Vinohradský sbor již od roku 1938 a postupně se zapojoval do sborového života. Po brněnském sboru se tedy tento pražský sbor stal jeho druhým duchovním domovem. Proto lze těžko hovořit o novém kazateli sboru. Přesto však byl v kazatelské pozici nově. Nastalo pak toto nové období sborového života. Nám dětem bylo 15, 14 a 10 let. O svém předsevzetí otec zanechal ve svých pamětech toto vyznání.
1: Bratři a sestry, nebudu šťasten, lidsky šťasten, nebudou-li se míti všichni členové sboru tak, jak se mám já. Do všech důsledků to pro mne znamená, tak jak bydlím já, tak musí bydlet všichni. Tak jak se starám já o budoucnost dětí svých, tak se musím starat o budoucnost dětí vás všech. Co mám já, je vaše, a co je vaše, bude sloužit Pánu Bohu tak, jak sloužím já sám. Pravé kristovství je jen tam, kde všecko patří Pánu Bohu, kde Boží děti mají všecky věci společné. Vše patří Pánu Bohu, protože my patříme Pánu Bohu a Pán Bůh je Otcem všech nás. My jsme v něm jedno s Otcem. V tom poznává svět, že Pán Ježíš přišel, aby nás spasil a znovu nás učinil jedno v Synu, Otci i Duchu Svatému.

Ve sborové historii jsou o otcově práci jako hlasatele Božího slova, pastýře i organizátora napsaná slova. Svou práci konal s nasazením a zápalem sobě vlastním. Zborový život v týdnu spočíval vedle cvičení hudby, zpěvu, setkávání dětí, dorostu, mládeže a sester v bohoslužbách, které se konaly ve čtvrtek večer, v neděli dopoledne a odpoledne. Pokrok zborového života se asi nejdříve projevil v účasti na čtvrtečních biblických hodinách. Ty se konaly v malém sále v přízemí, ale brzy kapacita této místnosti přestala stačit. Bylo tedy nezbytné, aby se přestavěla galerie a tak vznikla místnost s dvojnásobnou kapacitou. Bylo však nutné přestěhovat varhany zpět do původního prostoru v průčelí modlitebny a potom zasklít celou jednu stranu galerie. Byla to obtížná a nákladná úprava, která však stála za to, protože účast na biblických hodinách vzniklou kapacitu potřebovala. Nedělní odpolední bohoslužby byly tradičně chápány jako hlavní. Otci však šlo o co největší účast i při nedělních dopoledních bohoslužbách, při kterých postupně vykládal evangelium Matouše. I když počet přítomných při dopoledních bohoslužbách nikdy nebyl takový jako odpoledne, účast se výrazně zvýšila. Mládež dopoledne zpívala sborové písně a sedávala v prvních řadách, hoši na levé straně, děvčata na pravé. Po kázáních otec často vyzval všechny hochy k hlasitým modlitbám. Při odpoledních bohoslužbách býval velký sál plný, protože na bohoslužby chodívali nejen bratři a sestry ze vzdálenějších míst, ale přítomně byli i mnozí z jiných sborů. Bohoslužby bývaly opravdu slavností, na kterou jsme se těšili. Vedle kázání zpíval pravidelně početný pěvecký sbor zařízení bratra Daniela Madhausera, který navíc hrál na varhany. Téměř pravidelně zpíval také mužský nebo smíšený kvartet mládeže. Otec pro svá obdarování a pro své nadšené zvěstování evangelia přitahoval mnohé. Bylo pro něj příznačné, že přímo naléhal na přítomné přátele, aby odevzdali své životy Pánu Ježíši Kristu. Jednou nebo dvakrát se stalo, že dosud neobráceného vyzval z kazatelny přímo jménem k obrácení. Na kázání se zodpovědně připravoval, ale od jisté doby si podrobnější poznámky na kazatelnu nebral. Vyprávěl, že při jednom kázání, když se důsledně držel svých poznámek, k němu Pán Bůh zřetelně promluvil: proč uhašuješ mého ducha? Od té události často přicházel na kazatelnu jen s listem papíru, na kterém byly biblické texty pro kázání a čísla písní ke společnému zpěvu. Sestra Bohumila k otcově službě říká: za kazatelnou byl tatínek šťastný, chtěl oslovit každého přítomného. Po shromáždění se s každým rozloučil podáním ruky, milým slovem a pozdravem: naschledanou příští týden. Pravidelně byly pořádány evangelizace, při kterých docházelo k výzvám k obrácení. Při první z nich, hned na začátku otcovy služby v Praze, kdy sloužil otcův blízký přítel, kazatel Pavel Titěra z Brna, jsme s bratrem odevzdali své životy Pánu Ježíši Kristu. Při otcově prvním křtu na velikonoční neděli roku 1958 jsme byli spolu s 20 dalšími bratry a sestrami pokřtěni. Duchovní práce ve velkoměstských sborech není nikdy snadná. A to nejen pro velikou rozdílnost osobností, sociálního postavení, různou vzdělanost, ale i pro větší početnost společenství. V době totality zde byly i obtíže spojené se státním dozorem nad církvemi. Mezi posluchači byli pravidelně ti, kteří informovali o dění ve sboru. Z otcova působení v Praze nemohu nezmínit jednu událost, která se nesmazatelně vryla do mé paměti. Při jedné sborové schůzi po nedělním odpoledním shromáždění otec před sborem poklekl a prosil jednu rodinu o urovnání vzájemných vztahů. Na důkaz své dobré vůle nabídl, že by jim po biblickém způsobu umyl nohy. Protože jsme byli do situace poněkud zasvěceni, vnímali jsme, jak je otec ve své nabídce vstřícný, a žasli jsme nad jeho pokorou. Tak, jak to někdy v podobných případech bývá, dotyčná rodina otcovu vstřícnost nepřijala a opustila sbor. Za otcova působení sbor duchovně zesílil a počet členů vzrostl ke 300.

To prvé, co mne v souvislosti s otcovou službou napadá, je to, že otci velice záleželo na tom, aby byly bohoslužebné místnosti krásně upravené a ve vzorném pořádku. Když ještě za kazatele Tolara byly na stropě patrné stopy po zatékání vody, otec se neubránil tomu, aby na tento problém kazateli nepoukázal. Když si však tento posteskl, že na nákladné vymalování modlitebny nejsou v současnosti peníze, otec vymalování uhradil a krásná vinohradská modlitebna se rozzářila. Za otcova kazatelského působení se o modlitebnu starali manželé lehotští, kteří o ní věrně pečovali. Přesto bylo mnoho věcí, které bylo záhodno zlepšovat. Například na prostorné galerii velkého sálu bylo mnohé, co do bohoslužebné místnosti nepatřilo. V několika skříních byla knihovna ústřední jednoty, byla tam kvalitní sedací souprava, několik kusů nábytku, zborový archiv a tak dále. Obdobně tomu bylo i s prostorami pod křtitelnicí. Otec postupně organizoval vyklizení nebo alespoň upravení tohoto stavu. Pro otce byla modlitebna posvěceným místem, kazatelnou počínaje především. Na kazatelnu přicházel dokonale upraven, jak tomu bývalo pravidlem u jeho kolegů vrstevníků. Za vzezřením sloužících chápal úctu k pověření Pánem Ježíšem ke zvěstování Božího slova. U mužů nesnášel dlouhé vlasy z principu, že jsou podle 1. Korinským 11.14 hanbou, a mne i ve svém stáří někdy upozornil, že je již na čase, abych vyhledal holiče. Když se jednou jako důchodce vrátil z Texasu, kde viděl, jak se v největším americkém baptistickém sboru před kázáním modlil kazatel dr. Criswell se staršími pod pódiem na kolenou, i hned to začal praktikovat. Pro dokreslení otcovy osobnosti v tomto smyslu ještě uvádím, že mu nebylo pochuti, když někdy viděl položenou Bibli na sedadle. Byla mu tak vzácná, že odmítal její položení na místo, na kterém se sedá. Tato kapitolka má své opodstatnění nejen v tom, že nám dále přibližuje otcovu osobnost a svým způsobem i přístup mnohých bratří a sester z nejstarší generace v našich sborech, ale i ve smyslu zamyšlení, zda se z řad křesťanů nevytrácí vážnost i v těch věcech, které patří do oblasti toho nejvážnějšího.

0: Směrnice ministerstva kultury nařizovaly, že kázáním mohl ve sboru sloužit jen ten, kdo měl souhlas k výkonu duchovenské služby. Otec na toto nařízení nedbal, protože v jeho chápání bohoslužeb měl mít na nich podíl každý, kdo mohl nějakým způsobem přítomné obohatit. To, že takto dostávali příležitost ke službě členové sboru, nebylo ještě natolik přestupkem, protože se to dalo nějak církevnímu tajemníkovi vysvětlit. V případě, že to byl člen z jiné církve, to bylo na pováženou. A co teprve dát příležitost ke kázání hostu z ciziny? Zde jsou čtyři příklady, které svědčí o tom, že otec neváhal dát příležitost ke službě druhým, byť se vystavoval udělení důtky, přeložení nebo dokonce odejmutí státního souhlasu. Vzpomínám, jak se jedno nedělní odpoledne objevili mezi posluchači bývalí pracovníci armády Spásy, která byla komunistickým režimem zrušena, manželé Korbelovi. Bratr Josef Korbel byl nedávno předtím propuštěn z vězení. Když je otec z kazatelny uviděl, byl plný radosti a nerozpakoval se, aby během bohoslužby vyzval tyto vzácné hosty k tomu, aby přišli na kazatelnu a oslovili přítomné. Nezapomenu na jejich radostné tváře, které přesvědčivě svědčily o božím pokoji, který zakoušeli navzdory těžkým životním zkouškám. Každé jejich slovo mělo váhu pro osvědčenost v protivenství a dokazovalo boží moc a lásku v jejich životech. Podobně tomu bylo i s kazatelem Františkem Kolaříkem, který po svém propuštění z vězení přijel na celostátní konferenci naší jednoty do Prahy. V přeplněné modlitebně stál na galerii v davu a můj otec mu za kazatelnou naznačoval, aby sestoupil a přišel k němu za kazatelnu. Bratr Kolařík zprvu nevěděl, zda otcovi pokyny patří právě jemu a díval se kolem sebe. Nakonec pochopil, že se jedná o něj, a když sešel, otec ho vyzval ke svědectví. Podle slov manželky bratra Kolaříka, v době, kdy se lidé báli k propuštěným vězňům jen přiblížit, to byla veliká odvaha. A odvaha spočívala i v důvěře, že její manžel bude mít co říct ke slávě boží. Pro další život bratra Kolaříka měla tato zkušenost mimořádně pozitivní význam. Pro pražský sbor bylo typické i množství nejrůznějších návštěv ze zahraničí. Mezi takovými návštěvníky bývali i kazatelé nebo misijní pracovníci. Jestliže však měli při bohoslužbě promluvit zahraniční hosté, muselo se o to požádat na ministerstvu kultury půl roku předem. To však bylo mnohdy nerealizovatelné. Jedním z takových návštěvníků byl doktor Durasov z Oral Roberts University z Oklahomy. Aniž ho otec osobně znal, přišel k závěru, že má co shromáždění říci, a tak mu dal příležitost ke kázání. Bratr Josef vzpomíná na to, jak tato událost ovlivnila jeho život. Nebyli to však pouze jednotlivci ze zahraničí, kteří se v našem sboru objevovali. Někdy to byly i početnější skupiny, z nichž nejvýznamnější byly skupiny studentů z Kalifornské baptistické univerzity v Redlands. Po řadu let tato univerzita vysílala početné skupiny studentů na jeden semestr do Rakouska a v rámci tohoto studia přijížděla taková skupina čítající kolem 30 studentů do Prahy. Během otcovy služby v Praze se tyto skupiny objevily asi třikrát v neděli na bohoslužbách. Přestože otec předem o těchto návštěvách nevěděl, bez váhání jim dával příležitost ke službě. Oslovovali nás pak nejen profesoři, ale i někteří studenti a skupina sloužila i zpěvem. Pro nás mladé byla taková návštěva v období totality nezapomenutelným zážitkem. Asi v roce 1962 otec pozval celou tuto skupinu profesorů a studentů po bohoslužbě do našeho bytu. Skupina na návštěvu opravdu přišla a spolu s naší mládeží se jednalo bez pochyby o počet kolem 60 lidí. Tak početná skupina nutně budila všeobecnou pozornost již jen tím, když šla po chodníku. Tím spíše, když vešla do našeho obytného domu. V bytě jsme museli vesměs sedět na podlaze a nebylo se co divit, když přišla obyvatelka bytu pod námi s tím, že pro hluk bude nucena zavolat policii. V tomto případě nelze nezmínit maminku, která otcovi aktivity nesla někdy s vážnými obavami i se strachem. Nesla je však trpělivě a poslušně, což můžeme s uznáním posoudit až po letech. Když jsme my mladí vyrůstali pod takto odvážným kazatelem, není se co divit, že i my jsme byli v mnohém bez zábran. Zvali jsme například skupiny mládeže z jiných sborů k návštěvě a službě v našem sboru, my jsme na oplátku jezdívali do jejich sborů a dokonce jsme organizovali tajné sjezdy, při kterých se nás sešlo až ke 200. Je s podivem, že tuto otcovu nedisciplinovanost státní orgány tolerovaly celých 7 let. 30.9.1963 však musel otec tuto požehnanou práci opustit. Do svých poznámek napsal:
1: Došel jsem té cti u Pána Boha, jako mistr z Husince, když mi vláda komunistické temnoty zakázala kázat v Praze. Musel jsem z Prahy ven a po 7 měsících jsem dostal znovu povolení ku pastýřské službě v Lovosicích, Litoměřicích, Děčíně a ve Svádově u Ústí nad Labem.

0: Odejmutí státního souhlasu bylo náhlé a otec byl tedy bez zaměstnání. To byla samozřejmě další duchovní zkouška v jeho životě. Civilní zaměstnání si však otec nehledal, protože měl naději, že mu pro některý sbor bude státní souhlas vrácen. Chtěl být tedy pohotově připraven k nástupu do další služby, ale více než půl roku souhlas nedostával. Naše rodina se tak dostávala čím dál více do obtížné finanční situace. Během této složité doby se našla jedna rodina z bratislavského sboru, která nám zaslala finanční dar a na tento projev lásky rodiče nikdy nezapomněli. Čas od času si to mezi jinými zkušenostmi s vděčností připomínali. Nakonec se bratřím z Ústředí podařilo sehnat státní souhlas v severočeském kraji a otec se na jaře roku 1964 stal kazatelem lovosického sboru. Tento sbor vznikl v září roku 1945, a to především z věřících, kteří se vrátili do vlasti svých předků z českých sborů na Volyni a v Polsku. Otec byl sborem přijat s láskou a s nadějemi, že se boží dílo bude slibně rozvíjet. Částečná nesnáz spočívala v tom, že jsme jako rodina žili v Praze. Pro studia a zaměstnání nás dětí nebylo jiné řešení, než aby otec do severočeského sboru a stanic dojížděl. Protože však sbor disponoval menším domkem, otec mohl bez problémů v Lovosicích přespávat. Otcův týdenní program spočíval v tom, že pondělí a úterý býval s námi v Praze a od středy do neděle byl v Lovosicích a na sborových stanicích. S přepravou mu někdy pomáhali bratři svými auty, ale většinou cestoval železniční a autobusovou dopravou. Jeho zodpovědná služba byla obtížná a limitovaná. Asi po třech letech rodiče přišli k závěru, že prodají jeden rodinný šperk a zakoupí auto. Náš rodinný život se změnou otcova působiště dosti podstatně změnil. Ať jsme nechtěli své duchovní zapojení ve Vinohradském sboru ukončit, chtěli jsme otci v Lovosickém sboru pomáhat, a tak jsme se snažili svůj čas dělit mezi oba sbory.
1: Vstal jsem časně ráno. Byla zima, všude mrzlo. Byl leden. Přehodil jsem si župan, donesl nádobu na popel, vyčistil kamna a zatopil. V topení jsem se vyznal. Když začalo v kamnech praskat, rychle jsem se oblékl. Při všem, co jsem dělal, jsem téměř závodil. Než se rozhořelo dříví, byl jsem oblečen. Naložil jsem uhlí, zametl kolem kamen, otevřel okno. Teple jsem se oblékl a začal číst Bibli. Vánočními svátky jsem se v pravidelném čtení opozdil, proto jsem musel svůj dluh dohánět. Skončil jsem u 20. kapitoly Genesis a ve 20. kapitole Evangelia Matouše. Udělal jsem si nejbližší plán čtení kapitol, to znamená denně číst 5 kapitol ve Starém zákoně a 5 v Novém. Nesměl jsem čtení šidit. Proto jsem si psával do Bible vždy data na těch místech, kde jsem čtení skončil. Nyní tedy 10 kapitol denně. Mezi čtením jsem přikládal do kamen a udržoval oheň. V 11 hodin jsem byl se čtením hotov, nic jsem si neodpustil. Potom jsem hodinu cvičil jako živý stroj. Asi 12 cviků postu a po 50 jiné, podle obtížnosti. Cvičil jsem obnažený, v mrazu, tak dlouho, až mi bylo teplo. Rychle jsem připravil vařič, sádlo, 2 cibule, 5 vajec. Mezitím vlezl do vany, voda byla jako led. Lékař mi předepsal omývání prsou teplou vodou. Já se však polévám ledovou. Pak jsem se namydlil, udělal vlastní masáž, potom jsem vzal kartáč a vydrhl tělo do růžova. Mezitím jsem míchal cibuli, natloukl vejce do hrnku, zakvedlal, nalil na nedopraženou cibuli, omyl se z mydlin, vyskočil z vany, zamíchal vajíčka, očistil nohy, osušil tělo. Odstavil pokrm, teple se oblékl a bylo pravé poledne. Vyřídil jsem záležitost s nájemníkem domu, půjčil jsem mu knihu pro manželku, omluvil jsem se, že pospíchám usednout k prostřenému stolu. Po celou dobu, kdy jsem nečetl ani nepsal, jsem se modlil. Nyní jsem obřadně sundal čepici, obrátil jsem oči k nebi, stáhl ruce nad pokrmy a pravil: Svatý Bože, posvěcuji tyto pokrmy tvým slovem. Blahoslavení, kteří lační a žízní, nebo oni nasyceni budou. Posvěcuji tyto pokrmy pokornou modlitbou vděčnosti za to, že mám co jíst, kde bydlet, čím se odívat.

anglicky a také psal a psal, učil se a učil. Když byly 3 hodiny odpoledne, v hlavě mě začalo hučet. Musel jsem končit a vrhnul jsem se na otoman. Tělo i duch byly vysíleny obrovským tempem a vnitřní soustředěností. Zavřel jsem oči a ponořil se v hlubokou tmu. Viděl jsem točící se hvězdy. Viděl jsem svůj život. Hořel jsem jedním plamenem touhy zdokonalovat se ve všem. A tu mi přišla myšlenka, co by ze mne bylo dnes, kdybych byl nalezl člověka, když mi bylo 5 let. Člověka, který by mne naučil milovat knihu. Člověka, který by mne naučil neprotivit se Bohu. Člověka, který by mne naučil milovat bližního. Člověka, který by mne naučil Božím přikázáním, abych nekradl, nelhal, abych nebyl vyvrhelem lidské společnosti. Kdybych měl přítele, lásku, člověka, když mi bylo 5 let, co by bývalo mohlo ze mne vyrůst? Já však neměl přítele, neměl člověka. Lidé neumí žít. Nevidí veliké možnosti skryté v dítěti, byť i v otrhánku. Lidé chodili kolem, ale nikdo neviděl žízeň po životě. Po životě plném, po životě plodném, po životě užitečném. Lidstvo prodlužuje svoji bídu, protože nechce děti. Lidstvo zvětšuje svoji hanbu, protože nevychovává děti. Lidstvo se stává zlořečeným a prokletým, protože zabíjí děti dříve, než se narodí. Zatímco stvořitel dí, nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových jest království nebeské. Člověk si neváží dítěte. Lidé si dětí nevšímají. Lidé se málo dětmi zabývají. A tak jsem rostl sám, se svojí opuštěností. Dítě je na tom někdy jako člověk upadlý mezi lotry. Jde kolem kněz, jde kolem levita, ale nemají čas. Oni spěchají do chrámu, aby lidi učili znát slovo Boží, které říká, milosrdenství chci a ne oběti. Modlitba mi naplňovala hruď. Musel jsem se modlit, ach pane, jak veliké je tvé milosrdenství. Ty jsi nešel netečně, nevšímavě kolem. Ty jsi mi otevřel oči, abych viděl. Ty jsi mi otevřel uši, abych slyšel. Já jsem prohlédl a viděl, jak jsem byl viděn. Učil jsem se tvrdě pracovat, abych zachraňoval děti. Pro děti se chci propracovat co nejvýše. Nic na světě není krásnější dítěte. Chci být vysoko, abych děti táhl co nejvýše. Pro vás, děti moje vlastní. I pro vás, děti celého světa, chci pracovat i žít. Toto asi vířilo v mé zanícené duši. Vstal jsem, přiložil do kamen, umyl se a učil se anglicky dál. Večer jsem kázal na text z Janova Evangelia 3.16, nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ano, Pán Bůh dal svého syna. Kdo dá syna, dá více, než kdyby dal sebe. Syn přišel, aby obětoval samého sebe. Tedy také dal. Otec dal, syn dal. A co já? A co ty? Co učiníme my? Dáme i my sami sebe? Povzbudí a nadchne nás příklad otce i syna? Tážeme se, co máme dát? Jak se máme obětovat my?

Ale že by k případné okupaci mohlo dojít, sotva tomu někdo mohl věřit. Přišel však 21. srpen a někdy kolem 4. hodiny ráno se rozezvučel v našem pražském bytě telefon. Rozespalý jsem spěchal k telefonu a na druhé straně linky byl jeden z našich příbuzných, který byl redaktorem v novinách. Pro jeho pláč jsem ho zpočátku ani nepoznal. Oznamoval nám, že naše hranice překračují zahraniční vojska a že nastává okupace. Najednou jsem začal vnímat neobvyklý monotónní zvuk leteckých motorů, který nad spící Prahou svědčil o tom, že se děje něco zcela neobvyklého, a domýšlel jsem, že to souvisí s okupací a že k ní dochází i letecky. Postupně se probudili všichni členové rodiny a já jim tlumočil obsah telefonního rozhovoru. Začali jsme vzniklou situaci vstřebávat a zvažovat, co to bude pro naši vlast znamenat. Společně jsme si nakonec klekli kolem manželské postele rodičů a předkládali Pánu Bohu nastalou situaci. Prosili jsme o Boží milost pro sebe, představitele našeho státu a vůbec celý národ. Nám dětem bylo 26, 25 a 21 let. Po snídani jsme se rozešli za každodenními povinnostmi, ale jednalo se o den, který byl zcela odlišný od jiných. Já jsem pracoval jako mistr na terénních úpravách pražského sídliště Spořilov. Přestože bylo na stavbě hodně práce, pracovat se ani nezačalo. Atmosféra mezi dělníky byla těžko popsatelná, tvořily se menší i větší skupinky, ve kterých jedni situaci přijímali mlčenlivě se zadumáním, jiní si v živých diskuzích kladli nejrůznější otázky, třetí by šli nejraději okamžitě do ulic, aby se okupantům postavili na odpor. Během dne vyšla postupně téměř celá Praha do ulic, a to nejen proto, aby se její obyvatelé na vlastní oči přesvědčili o skutečnostech svědčících o okupaci, ale také, aby vzájemně sdíleli své zklamání a rozhořčení nad vměšováním se cizích států do našich vnitřních záležitostí. K našemu úžasu se otec k situaci postavil zcela neočekávaným způsobem. Spolu s několika dalšími křesťany začali shromažďovat nejrůznější křesťanskou literaturu v ruštině a v rušných pražských ulicích ji rozdávali ruským vojákům. V tomto případě se všeobecná znalost ruštiny velice hodila. Tuto kapitolku uvádím nejen proto, že tato událost radikálně zasáhla do života naší rodiny, protože moji sourozenci postupně opustili vlast, ale také proto, abych přiblížil otcovo duchovní myšlení. Tato dramatická událost ovládla myšlení nás dětí natolik, že jsme na možnost vydávání křesťanského svědectví okupantům ani nepomysleli.

Ti, kdo zažili okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, na 21. srpen 1968 nikdy nezapomenou. I když se nějaký čas proslýchá,

závěru minulého dílu čtení na pokračování jsme mohli knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek a vydali ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. A my se zítra můžeme těšit opět ve 12.15 na pokračování z této knihy.

Tu další písničku, která je před náma, bych ráda uvedla takovou otázkou, a to, co pro vás znamená kříž Pána Ježíše? Čím pro vás je? Je to jen symbol, který vídáme v modlitebnách a na náměstích a různě kolem, nebo pro nás má určitou nějakou větší hloubku? Před námi je teď píseň, která je o důležitosti kříže. Je o zpěváka Codyho Kernse, který v ní vyjadřuje, že kříž je jeho jistota, jeho naděje. Vyznává, že jeho vztah s Bohem nestojí na jeho vlastním výkonu, ale na Ježíšově oběti na kříži, milosti a odpuštění. Dále v téhle písni zpívá: jizvy na Kristu jsou důkazem oběti, která zachránila mou duši. A je to skutečně tak, protože to jediné, co nás skutečně může zachránit, nejsou lidé, není to naše rodina, přátelé, ani práce, koníčky, ani naše ego, ale je to Ježíš Kristus, který vzal na sebe hříchy celého světa, za nás všech, abychom my měli věčný život. A pokud jsme tomuhle uvěřili, můžeme žít s jistotou, že víme, co s námi bude. Nemusíme žít ve strachu, ale s tím vědomím, že patříme Ježíši a že z jeho ruky nás nikdo a nic nemůže vytrhnout.

0: I po 13. hodině se vám hlásí Aneta Lofítková a přeju krásné odpoledne u poslechu Rádia 7. Následující hodinku vyplní pořad Rozmarína, tak přeji dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne. Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Dnešní děti tráví v internetovém světě mnohem více času než většina z nás dospělých. Někteří rodiče máme trochu problém se v tom zorientovat a rozhodnout, co ještě je dobré pro naše děti a co už není. Podle jakých kritérií se máme rozhodovat? Jaké jsou hranice v používání internetu? A jaké kroky bychom měli podniknout, pokud vnímáme, že naše děti tráví v kybersvětě více času, než je zdrávo? Toto jsou témata, kterýma nás dnes provede můj host Lenka Hájková. Lenko, vítej.
2: Ahoj, Rady, zdravím všechny posluchače. Dobré dopoledne.
1: Leni, pracuješ pro organizaci Hope for Kids jako lektorka etických dílen. Mohla bys nám tuto organizaci trochu představit?
2: My vlastně Hope for Kids máme v logu takovou šipku a ta šipka vlastně ukazuje směr, nebo my se snažíme, pomáháme vlastně vykročit správným směrem. Ale když se na to logo naše podíváte na našich stránkách hopeforkids.cz, tak ona je složena z takových bublinek. A já si to tak představuji, že ty bublinky jsou vlastně jako takové oblasti, kterým se v Hope for Kids věnujeme, protože je to vlastně práce, která je zaměřena na děti, na vlastně programy etických dílen, které pro první i druhý stupeň základní školy realizujeme, ale zároveň když se v těch programech otevřou nějaká témata, které vlastně děcka zajímají, anebo se otevře v srdci toho dítěte něco, na co se třeba bojí zeptat nebo nemá odpověď, hledají, tak máme vlastně takovou následnou činnost. Je to aplikace, která se jmenuje zeptej.se. Můžou posluchači se taky i na webu podívat nebo si ji stáhnout do mobilu a tam se vlastně děcka mohou podívat na to, na co se ptají i jejich vrstevníci, anebo se anonymně zeptat. Takže to je taková druhá bublinka. A další z těch bublinek, co máme v tom našem logu, v té naší sypce, jsou vlastně programy duchovního dědictví. Já někdy říkám, jsou to tak jako vlastivědné programy, ale jsou to programy, které vlastně jsou o velikánech v naší historii. Máme programy o Husovi, o Komenském, stále té kořeny, o Bibli. Takže i tyhle vzdělávací programy realizujeme ve školách. A o čem asi budeme mluvit za chvíli, je ta další bublinka, která vlastně je zaměřena na pedagogy a na rodiče. A je to vlastně, jsou to také semináře, které jsme měli kyberdítě a jeho sítě, aneb jak se zorientovat v dnešním kybersvětě, nebo jak se propojit s dnešními dětmi.
1: Jak ses k této práci dostala?
2: Já když jsem nad tím přemýšlela, tak já si tak troufnu říct, že to byl vlastně hlavně boží záměr, že jsem teď vlastně lektorkou v Hope for Kids, protože de facto z rodiny to jakoby nemáme, že bychom měli nějak kořeny pedagogové, babička nebo takhle. A my jsme zase víc spíš byli do směru, že můj dědeček nebo jeho tatínek vlastně historicky byl v obci starostou a dědeček mi tak hrdě ukazoval, jak má v kronice od Masaryka tenkrát podepsané, když projížděl obci, že byl zároveň i kronikář. Takže já jsem vlastně vystudovala obor veřejná správa a de facto takovou trochu, nevím, jestli náhodou, možná božím záměrem jsem vlastně se vydala do jakoby oblasti práce v korporátu, jakoby do firmy jsem šla, než jsem šla na rodičovskou a Pán Bůh ale jakoby vedl mě, takže jsem v průběhu, ještě když jsem chodila do práce, jsem neměla děti, jak jsem se dostala na English campy a tam jsem měla možnost potom se poznat s lidmi, kteří mě pozvali na studium Bible. Měla jsem možnost vlastně víc osobně Pána Ježíše poznat a dostala jsem se i mezi lidi, které dneska nazývám takovou svou jakoby věřící rodinou nebo křesťanskou rodinou do vlastně společenství evangelikálního, kde jsem se seznámila s Eliškou Krmelovou, což je vlastně naše paní ředitelka a ta mi vlastně o práci řekla v Hope for Kids, o tom, co vlastně, jaké poslání a ona ta práce tak trochu i službou a mně se to líbilo, tak proto jsem se vlastně tady tím směrem dala a Pán Bůh mi v tom požehnal i v těch okolnostech, že děti byly malé. Můžu to kombinovat s tím, že ta práce na částečný úvazek, což je určitě pro maminky, které mají menší děti, tak velkou devízou pro to, aby nějakým způsobem mohly právě být zároveň tou mámou, ale i tím člověkem, který je v tom pracovním procesu a tak dál.
1: Jaké byly třeba požadavky na tebe jako na lektora?
2: Já jsem teda, když jsem se tady na tu otázku zamýšlela, tak já jsem si tady k tomu dala takové dvě věci. Jedna z nich je, že Eliška totiž, tuším to bylo v jedné zprávě, ve výroční zprávě napsala, že jako její tým nebo lidé, kteří jsou Hope for Kids, takže nejsou lidské zdroje, ale jsou poklad. A mě to teda moc zahřálo, musím přiznat, tady ta formulace. A tak jsem si říkala, že když mě řekneš, jako, jaké jsou požadavky na lektora, takže být jako pokladem. Ale samozřejmě jsou i určité jakoby praktické kritéria. Ale zároveň ještě u toho pokladu a u toho bych chtěla zmínit, že jsem, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně zároveň být i takovým jako rozsévačem. Já, jestli můžu tady i o tom rozsévači, vlastně možná posluchači budou znát ty slova z Lukáše z kapitoly 8 z verše 5, kde se říká, že vyšel rozsévač rozsévat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty. Bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu. Vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní. Trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré. Vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. A já si tak někdy představuji, že jsou takový rozsévač, který právě má tu možnost jít na třeba půdu školy a vlastně rozsévat to zrno.
1: A když teda přijdeš do školy, a co je obsahem tvé práce?
2: Jak už jsem zmínila, tak vlastně programy, které v Hope for Kids děláme, tak jsou zejména programy, které se jmenují etické dílny. A my máme takovou širokou škálu témat a podle toho, co si škola vybere, co třeba ten třídní učitel v té třídě buď řeší, ať jsou to oblasti nějakých vztahové, nebo jsou to oblasti třeba finanční gramotnosti, IT a médií, tak vlastně podle toho si zvolí to téma, domluvíme se a když přijdu do té školy ráno, tak nebo teda přijedu, protože já hodně jezdím autem. Možná je to i taková modlitební výzva ode mě pro posluchače. Jsem sice vlastně lektorkou pro de facto Brno, Brno sever, ale mám pocit, že kolem Brna jsou takové jako hradby, kolem těch brněnských škol a úplně se nedáří do nich dostat. A kde teda vlastně působím, tak je to oblast Tišnovská, Boskovická, Blanenská, i toho Brněnská, i na Vyškovsku, směrem ke Kroměříži. Taková ta oblast kolem Brna, v čem je to zase takové velké požehnání, je to, že práce lektora Hope for Kids je leckdy, že jste vlastně jako lektor v dané oblasti a vyjíždíte si sám. Tady Brno je takové specifické trochu v tom, že nebo Jižní Morava, že nás je tady, my jsme tady vlastně lektorky 4, respektive s tou Jižní Moravou 6, kolegyně Vicky je Hodonínsko, Eliška je tam vlastně klobouky u Brna a ten směr. A takže my vlastně lektorky, když třeba jedeme takhle někam dál ke škole, tak vlastně můžeme jet spolu, takzvanou spolujízdou, a je to moc obohacující čas, kdy se můžeme sdílet, můžeme se modlit za děti ve škole, můžeme se modlit za sebe navzájem, více poznáme, přece jenom je to takové osobnější než třeba jen přes tu obrazovku, takže v tomhle to je specifické.
1: Můžeš nám krátce ještě říct třeba o své rodině, představit svou rodinu?
2: Já mám manžela, kterého Pavla, tím toho zdravím, on říkal, že určitě nás dneska bude poslouchat, tak možná nás teďka přímo slyší, takže tě zdravím, ale mám i dvě dcery s Pavlem, Sárinku a Klárku. Holky jsou teď obě dvě vlastně na prvním stupni základní školy.
1: A co dělá manžel?
2: Co dělá Pavel? No jeho hlavní teda prací je, že se živí tím, že má autoservis, ale on de facto může asi dělat téměř cokoliv, že ho pán Bu neuvěřitelně technicky obdaroval, takže u nás prostě dokonce jsem mu na Vánoce koupila, nikdo jiný to neopraví, jenom táta, protože to je jako u nás velmi pravdivé, že já teda s tou technickou nějakou dovedností jsem na tom velmi hůře, takže Pavel je ten, kdo na koho se obrací lidé i s různou pomocí, ale to, co ho živí, je vlastně tady to s těmi auty, nebo případně motorkami, nebo karavany, nebo takhle v téhle oblasti.
1: A po písničce se již dostaneme k tématům, jako je nastavení hranic v používání internetu nebo jaká rizika třeba dětem hrozí.

0: Vítejte v Rozmaríně, dnes s Radkou Mazurovou. Povídáme si s mým hostem, lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou se nám Lenka představila a povídala o své práci. A teď už se můžeme podívat na konkrétní témata, která se internetového světa týkají. Leni, jak se má současný rodič zorientovat v kybersvětě?
1: No, to zorientování se je taková velká výzva, protože vlastně dnešní internet, sítě a ta škála různých webů, aplikací, her, prostě toho všeho, co na internetu je, tak je opravdu strašně moc. A není to vlastně jednoduché. A už to, že vůbec to téma, jakoby, že se zastavujeme a že nad tím tématem člověk jako rodič vlastně popřemýšlí, tak si už myslím, že to je takový první takový otvírá k tomu, že je na dobré cestě, aby právě si zjistil informace, které mohou právě být tou prevencí do budoucna, být tím, aby pak nemusel vlastně později třeba řešit to, že jeho dítě je něčím atakováno, prožívá nějaké třeba kyberšikanu, nebo samo někoho druhého takhle šikanuje, nebo je nabízí se tak jako závislé.
0: Že pro rodiče je vlastně dobré už, když mají děti v nízkém věku, mít tak nějak jasno, jak se k tomu trošku stavět, tady k tomuto světu. Děti dneska už od předškolního věku jsou vystavovány internetu, mají někdy mobily už i v předškolním věku. Jaká rizika hrozí dětem při používání internetu?
1: Tady se nabízí ta odpověď, že tím rizikem je jakoby ta závislost, ale de facto samozřejmě také může být, ale dá se říct, že ne každý se stane závislým, když se dívá na internet, ale ten čas třeba i toho dětství, když se vezmeme, kolik jakoby volného času děti stráví před obrazovkou, než který by si vlastně mohli třeba užít s jinými kamarády, nebo společně jsme si ho mohli užít a my ho vlastně věnujeme jakoby tomu médiu, té obrazovce, a to mě třeba přijde hrozně škoda. Takže určitě jakoby rizikem tam závislost je a jsou určité parametry, o kterých se třeba s rodiči bavíme na vlastně našich seminářích, ale určitě třeba dobré si i uvědomit, že ten čas utíká, máme jenom jeden a je vlastně škoda ho jak kdyby promarnit tímhle způsobem. I když neříkám, že ten internet je jenom jakoby to zlo, protože někdy mi se moc líbilo. Taková právě teď, když tak říkám o tom zlu, jeden vlastně tatínek nám napsal po našem semináři takovou reakci, jestli tady můžu přečíst. On nám napsal, že jako rodiče či učitelé máme asi tendenci vnímat kybersvět jako zlo, ale díky semináři jsem si uvědomil, že to není tak černobílé a že potřebujeme tento svět přijmout a naučit se v něm pohybovat, rozlišovat dobré a zlé a především být s dětmi tam, kde jsou, nečekat, až přijdou tam, kde jsme my. A to je vlastně takové, nechci říct to poselství, ale ano, to, které, když mluvíme právě s rodiči tady na tohle téma, tak se snažíme tam vlastně i mluvit o tom, že je důležité trávit čas s dětmi, je důležité tyhle věci právě se zajímat, co je zajímá, vstupovat do toho jejich světa, protože to není náš svět, oni nám do něho unikají, my leckdy prožíváme v tom takový strach nebo takový nekomfort a tím, že vlastně tomu půjdeme takhle naproti, tak dochází k tomu propojení a čím častěji budeme propojení, tím si budujeme nějaký level důvěry a o tom to pak vlastně celé je ten vztah a ty prožitky, ty zážitky, které spolu máme.
0: Kdybys mohla zmínit třeba nějaké nástroje, ty už jsi tak trošku k tomu dostala, které jako nám, jako rodičům, mohou pomoct třeba při nastavování hranic, při používání internetu?
1: No určitě je i dobré to předkládat Pánu Bohu v modlitbě, také být takový aktivní v tom a zjišťovat si informace, protože na webu, když třeba se rozhodnu, a myslím si, že určitě zejména dobré u malých dětí, aby měli v telefonu nastavenou nějak takový ten parenting control, od Google je to třeba Family Link, ale jejich mnohem víc, jsou dokonce udělané na internetu jakoby webové stránky, které monitorují, jaké možnosti vlastně můžete mít, něco je pro Android software. Prostě jakoby, že dá se v tomhle nalézt si a je těch jakoby možností na internetu, že s tím přímo ty webové stránky zabývají, takže určitě doporučuji, aby prostě rodiče, kteří mají malé děti, si tady na tohle podívali a dětem nějakou kuhle aplikaci jakoby kontrolní jim dali. A určitě ještě je třeba dobré i sám si to někdy vyzkoušet. Třeba aplikace Stay Free. Sama jsem si instalovala do mobilu a ona vlastně každý den ukáže zaprvé souhrn toho času, který člověk měl, koukal na tu obrazovku, a taky v jakých těch aplikacích byl, co vlastně dělal, kdy telefonoval, kdy koukal na třeba YouTube nebo na nějaké jiné kanály. Takže i vlastně udělat si tu svou jako sebereflexi, protože my někdy dospělí tak jako řešíme, aby nebyly ty naše děti závislí, ale de facto ta závislost těch dospělých versus dětí je rozdíl asi 3%, takže někdy je také dobré třeba podívat se, jestli ty moje děti taky nevidí, že kam koukám já.
0: Takže to je jakby ze strany třeba rodičů, co mohou udělat vůči dětem, jak jako nějak mít pod kontrolou, kolik času tráví na internetu, ale jak třeba s těmi dětmi o těch pravidlech mluvit a nějak to jako společně třeba nastavit. Myslím třeba délku času stráveného na internetu, jestli to určit jako rodiče, bude to třeba hodina nebo bavit se o tom s těma dětma, přijít k nějakému společnému závěru.
1: Tady to, jak jsi zmínila, to, kolik času se doporučuje, nebo jaká je zdravá hranice času stráveného na internetu, tak to je taková vlastně otázka, která je de facto pořád předmětem vlastně výzkumu. A dá se říct, že jisté vodítko tady je, ale hodně to záleží na individualitě toho dítěte, co tam vlastně dělá. A když řeknu to vodítko, říká se, že vlastně u školáka můžete vlastně vynásobit jeho věk krát 10. Takže 12-leté dítě může mít limit 120 minut denně na všechny obrazovky. Že to je zhruba nějaká taková zdravá hranice, ale ono je rozdíl, jestli dítě třeba si tam něco připravuje kreativního, něco tvoří na nějakém jamboardu, anebo jestli hraje GTAčku, střílecí hru. Že trošku právě i to mít ten zájem, být v tom ti aktivní a podívat se, na co vlastně to dítě kouká, může i taky pro nás být tím vodítkem. Nemu to zatrhnout hned, takové to, že přijdu do pokoje, otevřu dveře a uvidím, že se na něco dívá, okamžitě to vypni. Tím se odpojujeme od těch dětí a oni pak necítí to, že jim rozumíme, jejich kamarádím v tom rozumí, takže nám do toho světa víc unikají a to nechceme.
0: Takže by bylo vhodnější třeba v té konkrétní situaci, kterou si ty teď zmínila, přijít za tím dítětem, sednout si k němu a zeptat se třeba je, co to je, co hraješ, co tě na tom zajímá, co je na tom dobrého?
1: Třeba podívat se, zkusit tak právě neudělat tu kritiku hned a to odsouzení, ale vlastně tak trochu se, já někdy si musím napočítat třeba osobně do 10 i déle, abych to tak jakoby vydýchala třeba, to, co se mně nelíbí, a pak se právě zeptat, jako, co tě na tom vlastně zajímá, proč, co tobě to přináší.
0: Takže tím vlastně vstupuješ do světa toho dítěte a trošičku nahlížíš, jo, co...
1: Ano, a pak se i dozvím.
0: A dozvíš se.
1: Co vlastně, proč ho tady ta hra baví, nebo co tam vlastně dělá, a můžem si i pak říct nějaké věci k tomu, proč já si třeba myslím, že není úplně fajn, když nějaký youtuber tam takhle třeba sprostě mluví, nebo jeho nějaké parkourové výzvy, nebo i jiné challenge jsou třeba nebezpečné, protože to je to, co jakoby se vždycky i snažím svým dcerám říct, že vlastně ty věci, které na tom internetu vidí, tak že jako nemusí být pravda. A my to teda někdy i tak děláme, bylo jedno období slizu u nás doma, kdy vlastně moje dcery to hrozně jako chtěly dělat a dívali se i na YouTubeko, na ty různé 5-minute crafts, což jsou u holčiček takové oblíbené videa. A tak jsem říkala, tak jo, tak přesně to uděláme podle toho YouTube, tam to trvá vytvoření toho slizu ze vším všudy, bych řekla, je to sekundová záležitost, to video je velmi svížné a rychlé. No a tak jsme to tak dělali a holky si na vlastní skůži vlastně zažili, že se nám, že to rozhodně takhle krátkou dobu netrvalo a i jsme občas nějaké jako jiné crafty dělali a že třeba někdy to právě tak úplně není a můžu jim to na tom tak jako demonstrovat, že jsme si to i prakticky vyzkoušeli. Takže neříkám, že všechno je nepravda, a na druhou stranu je to pro mě trošku to, že oni si to prožijí, že něco děláme, tak vlastně, že pak mohu říct, hele, ale na tom internetu jsou dobré věci, ale špatné. A když stejně budeš sledovat jenom ty dobré, ale budeš jich sledovat strašně moc, tak jak je to, jak když bys snědl strašně moc dobré čokolády nebo dobrých pomerančů, tak taky ti z toho může být špatně.
0: Velké téma jsou sociální sítě. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaký jako věkový limit pro děti, které chodí na sociální sítě, protože už vidíme, že i děti třeba mladšího školního věku na těch sociálních sítích jsou.
1: Ono to teda hodně, co se týká věkového limitu, tak záleží i taky na té platformě, jak to má ten daný poskytovatel nastavené. Vím, že jsem se dívala, že třeba Facebook, tak ten má nastaveno, abyste v České republice mohli mít svůj vlastní účet, svůj profil, tak vlastně věk 15 let, ten pracovní web LinkedIn, ten to má tuším od 13, někde jsem viděla 16, trochu záleží, ale vlastně pokud malé děti mají takhle vlastně udělané účty, tak nějakým způsobem tam vlastně podvodně napsali ten svůj věk a je to tam i kvůli nějaké odpovědnosti, i trestní odpovědnosti v případě, že se tam nějak chovám, takže proto je to takhle uvedeno a děti malé by vlastně neměly toto mít.

0: Fajn.
1: Stále posloucháte Rozmarínu s Radkou Mazurovou u mikrofonu a lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou jsme si povídali o tom, jak jako rodiče můžeme pomoct našim dětem používat internet správně, ale abychom dětem mohli radit, tak jim potřebujeme taky rozumět. Jak s dětmi můžeme komunikovat?
2: Té oblasti těch sítí.
1: Těch oblasti sítí.
2: Já už jsem to tak zmiňovala právě, co nedělat, je právě to hned odsouzdět a kritizovat, ale spíš se zajímat, anebo taky, my v našem semináři říkáme, neprojevovat takový ten strach, jako, jo, co to tam, tak to bývá právě čím si tu cestu zavíráme jako rodiče, ale právě zajímat se. Dneska jsou youtubeři, jsou to už určité celebrity známé, kteří opravdu mají velikou sledovanost. Některé videa mají prostě 4 miliony sledování, takže jsou to lidé, kteří bych řekla, i třeba přeskočili už i nějaké takové televizní moderátory nebo lidi, kteří jsou v médiích, influenceři, také další oblast lidí, kteří svými názory ovlivňují mladé a jejich rozhodování. Takže zajímat se o tohle, třeba dám takový tip pro rodiče. Jeden z našich lektorských kolegů, Petr Kadlec, tak má svůj youtuberský kanál, jmenuje se to Etika mezi světy. Tak se mohou na YouTube podívat a třeba i najít nějaké videa. On to dělá takovou vtipnou formou a i právě my jsme s ním spolupracovali jako Hope for Kids při právě tady tom semináři kyberdítě, když se připravoval. Takže na to se třeba můžou rodiče podívat a prostě dívat se, co děti na těch telefonech dělají, co je tam zajímá a domluvit se s nimi na hranicích. Protože pokud jsme vlastně domluveni na těch hranicích, tak si myslím, že i vytváříme takový jako klid, takové bezpečné prostředí. A mně se moc líbí, posluchači to teď neuviděli, já to pokusím se popsat. Když člověk udělá jako takové gesto, jako že tě chci obejmout a roztáhnu ty ruce, tak vlastně ti dávám tu lásku, to přijetí, ale taky zároveň, jako říkám, odsaď od té pravé ruky, podsaď po tu levou ruku. A právě to, že si máme jako rodiče nastavit hranice, pravidla, vnímám jako moc důležité.
1: A mohla bys dát konkrétní příklad třeba hranic, pravidel?
2: Když se teda nad tím bude rodič zamýšlet, jak ty hranice nastavit, tak si myslím, že určitě dobré k tomu jako přizvat celou rodinu. Aby vlastně na tom tvoření těch pravidel rodiny se mohli spolu podílet vlastně všichni. Tak to je jeden takový princip. Druhý princip je, že jich musí být málo. Taky by měly být srozumitelné pro všechny.
1: A málo, třeba je, málo je 3 nebo 10?
2: Já si myslím, že málo je třeba 6 nebo 5, protože někteří tvořiví by udělali takový ten seznam a někdy, když člověk vidí ty seznamy, ať už je to třeba pracovní, nebo začne se zajímat o nějakou oblast a zjistí, kolik toho je, tak už se mu do toho vlastně nechce. Takže proto, aby jich bylo málo a měly by být pozitivně formulované.
1: Například?
2: Prostě budu třeba po 9. hodině už v tichosti.

0: Nebojte se, když vám něco nebude fungovat v těch pravidlech, tak to můžete změnit. Každá rodina je jiná, někdo jsou rodina víc třeba introverti, někdo zase naopak. Prostě každý jsme trochu jiný a vyhovuje nám něco jiného, takže neznamená to, že si nějaké jakoby, hranice doma nebo pravidla nastavíme, že když nám nebudou vyhovovat, že nemůžeme změnit. A možná bych ještě poslední zmínila v tom, je potřeba, aby je dodržovali všichni, takže i rodiče. To je tam jako důležité a myslím si, že je důležité si i stanovit následek, když to nebude.
1: Co když děti se brání nebo obchází ta pravidla?
0: Přesně tak, aby když se domluvíme, že třeba hodina času strávených před obrazovkami, tak je to prostě před všemi a zase si stanovím prostě dobře, tak nebudeš to druhý den mít vůbec, když jsi to dneska nedodržel. Ať ví i ten důsledek toho, když se ta vlastně to pravidlo nedodrží.
1: Takže důsledek by mohl být třeba krácení času, nebo nebude mít mobil nějakou dobu.
0: Třeba.
1: Takové důsledky mohou být. A ty věci, které jsi zmiňovala, určitě nám pomáhají v tom, jak nestratit důvěru u těch dětí. Je ještě něco, co můžeme udělat, aby nám děti jako důvěřovaly v téhle oblasti?
0: No obecně vlastně důvěra zůstat propojený nebo zůstat na té stejné vlně je, a myslím, že to je i obecně jako ve vztazích i v partnerských, je to, že když se jako o toho druhého zajímám, když mi vlastně není jedno, co dělá a myslím si, že to je tak stejně i vlastně s tím, když budu právě ochoten svůj čas vlastně aktivně věnovat dětem a naše děti, když se i na programech bavíme o to, co je pro ně nejdůležitější v etických dílnách, když jsme ve škole, tak mluvíme tam i o tom, co je pro ně nejdůležitější, na čem jim vlastně nejvíc záleží. A de facto vlastně nikdy se mi ještě nestalo. Sice jsem lektorkou třetím rokem, tak nemám takové zkušenosti, jak třeba některé vzácné kolegyně, ale opravdu vždycky ty děti vyjádří, je to pro ně rodina a vztah. Takže to, že spolu budujeme ten vztah, že jim vyjadřujeme tu bezpodmínečnou lásku, i přesto, že se prostě čtení třeba nedaří, nebo že zlobí, nebo něco, tak tím vlastně budujeme tu důvěru.
1: A to je něco, co už můžeme dělat vlastně od narození, už v tom předškolním věku a v pubertě třeba neseme potom to ovoce. Setkávám se s tím, že už malinké děti v předškolním věku i v kočárku sedí třeba v hromadné dopravě s mobilem nebo mají tablet a koukají na něco nebo u lékařů čekají na vyšetření v čekárně a taky mají třeba mobil, koukají do mobilu. Jak bys to dělala v tom předškolním věku? Jako jak bys děti pouštěla do toho virtuálního světa?
0: Když si člověk tak nějak otevře nějaké knížky, které jsou o nějakém psychomotorickém vývoji a o jakoby o malých dětech, tak nebo aspoň knížky, které jsem k tomu četla já a já mám stejný názor, tak de facto ty obrazovky by tam moc neměly být, nebo respektive nejlépe by tam neměly být. Ale nebudu tady lhát, že jsem to nikdy jakoby, jako určitý prostředek toho, když jsme zůstali třeba na imunologii opravdu dlouhou dobu a už jsme tam tak nějak všechny ty časopisy prošli a snědli všechno, co jsem měla i v tajných kapsách kabelky, tak prostě někdy to pomůže a člověk i pocítí takovou vděčnost, že to má. Na druhou stranu je to někdy takové levné řešení toho, proč radši třeba nepopisovat, co z té tramvaje vidím a to dítě může, že se pak i třeba usmát na nějakého seniora, mu to třeba rozzáří úplně den, ale když de facto tu jeho pozornost strhnu jakoby na ten displej toho telefonu, tak vlastně tím tak ochuzujeme sebe, to dítě, o to, co je vlastně kolem ten svět a i třeba nějaké takové povzbuzení, že dětský úsměv je něco,

0: krásného, tak i třeba takový dar, který můžeme vlastně prostřednictvím našeho dítěte dát vlastně druhým.
1: Vlastně ho i v tom věku už učíme nějakým způsobem si zvykat na to, jak tráví ten čas. A když můžeme mu vzít i knížku třeba do té čekárny, že? Nebo do té hromadné dopravy a něco dát, přečíst anebo dát na prohlížení. Takže taky je to o tom asi, jak to dítě učíme si zvykat, do čeho kouká. A je to na nás, na rodičích. Po písničce se ještě podíváme na možné signály, které mohou děti nevědomky vysílat a které by rodičům mohly říct, že něco není v pořádku.

0: poslední části dnešního rozhovoru s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou si popovídáme o signálech, které nás mohou upozornit, že něco není v pořádku ve vztahu dětí k virtuálnímu světu. Kdy by měla rodiče zpozornět?
1: Když jsme se nad tím zamýšleli při přípravě semináře Kyberdítě a jeho sítě a ne jak se propojit s dnešními dětmi, tak jsme si tam dali takové základní tipy. A baví se to dítě s námi i o reálných věcech, zvládá školu, stíhá kroužky nebo nějaké další volnočasové aktivity, má čas na svoje kamarády, má vůbec kamarády, pomáhá nám s něčím doma, dokáže se třeba i najíst bez toho mobilu v ruce, tak to jsou takové jako ty signály, něco, co nám může dát vlastně trochu ten signál tomu, když si na všechno odpovím, že ne, tak by už měl rodič zpozornět. A když si třeba pořád, tak jako nejsme jistí, tak na webu, například na poradna.ebezpečí.cz, tak jsou i takové jakoby testy, které si může právě člověk udělat nebo s dítětem udělat, které i vyhodnotí to, jestli už to třeba je potřeba nějak řešit nebo ne, a určitě na to nebýt sám prostě, když člověk zjistí, že tady ty věci, takové ty jakoby běžné, se nedějí u nás doma, a tak si mohu takhle právě i dohledat vlastně pomoc odborníků.
0: Leni, jak to funguje u vás doma? Daří se vám aplikovat to, co víš, a nastavovat hranice? A jak se k tomu vaše dcery staví?
1: Ano, já tam vlastně díky práci, kterou mám, tak se leckdy i inspiruji do výchovy svých dcer, a vlastně mě to i obohacuje v tom, na co si i dávat pozor. Možná ještě tady zmíním pro rodiče takovou zajímavou věc, protože takových těch různých komunikačních aplikací je spousta. De facto jsem jich tady vzala škálu, takové ty známé Messenger, YouTube, Facebook, TikTok, ale třeba Wattpad nebo Telonym jsou třeba aplikace, u kterých bych zpozornila, u toho Telonymu, protože to je aplikace, která je vyloženě udělaná na platformě anonymity a nejde prostě možné dohledat, a je to taková aplikace, ve které bývá nejčastěji využívaná pro kyberšikanu. Mm-hmm. Takže pokud uvidíme nějakou aplikaci, kterou třeba neznáme, ve které dítě komunikuje, tak můžeme si zase o ní něco dozvědět, zase se dá na internetu dohledat. Vím, že teďka jsme byli na jedné návštěvě a klub nám tam zase ukazoval Discord, což je taková komunikační platforma zase pro komunikty. Oni tam mají takové boty, tak mi ukázal, který různě vyhledávají. Tak ono, co říkám třeba dnes, nemusí už být úplně zítra aktuální, ale hold prostě neznám, tak si můžu dohledat, podívat se, co to je, anebo se i zeptat toho dítěte. Oni leckdy nám i děti velice rádi řeknou vlastně, co to je, a mají radost toho, že se zajímáme. Takže to jsem chtěla zmínit, a ty se ptala na to, jak je to u nás doma. Mě inspiroval pan Jan Kršňák, to je vlastně odborník, který se zabývá těmi jakoby vztahy mezi lidmi a médií. A on mě inspiroval v tom, že my jsme doma, naše jenom starší dcera, která je v 5. třídě, má telefon, ta mladší, co je ve 2. třídě, ho zatím nemá. A když jsme teda Sárince chtěli vlastně telefon dát, tak jsem se právě nechala inspirovat panem Kršňákem, a on říká, nedávejte jim to jako dar, ale dejte jim to jako třeba služební telefon. Protože když vám dám, když dáte dítěti dárek medvídka, tak taky mu neřeknete a můžeš se na něho dívat jenom 2 hodiny denně a večer ho dáme tady do té skříně. A taky jsme i otevřeně mohli vlastně říct, že máme v tom ten parenting control, že vlastně táta vidí, na co se kouká, aby to, a můžu si ho taky kdykoliv vzít ten telefon. Takže dali jsme to jako takovou věc, tak jak jakoby ledničku nebo nějaký spotřebič, který je v domácnosti, a nedělali jsme právě z toho ten dárek. Mě to trochu, my jsme neviděli, jak to úplně, že na Vánoce to Sárinka jako hodně očekávala, tak jsme to tak jako dali bokem a udělali jsme k tomu jako nějaké divadlo, ale prostě jsme jí to otevřeně takhle řekli, aby prostě od začátku to měla takhle, že něco jí dám, pak jí to beru, tak to mi přišlo takové dobré a uděláme to i takhle u Klárky. Přišli jsme na to, že to byla jako dobrá cesta.
0: Došli jste společně i k nějakým návrhům, které aplikace používat? Víš teda, které Sára používá?
1: A my to máme tak, že vlastně má nastavený jakoby určitý ten parenting control, máme od Google ten family link, který nepustí na určité typy jakoby sítí, a vím, že třeba co se týká nějakých i jako hranic, co máme nastavené, tak tam se dá i časový limit nastavit, limit, kdy se vlastně ten telefon uzamkne, že napíše se na displeji, je čas jít spát, a to dítě de facto nemůže scrollovat displej někdy v 9, v 10 večer a pak být právě unavený ve škole, což dost často od pedagogů třeba slyším, že děti leží po lavicích, nebo oni i sami v programu třeba IT a média, kdy se vlastně bavíme s dětmi, protože se snažíme, aby etické dílny nebyly nějakou jakoby jenom informace a vzdělávání, ale hrajeme tam různé hry, dáváme tam různé aktivizační metody, prostě jsme tam pro ty děti a oni nám i říkají, jo, já jsem prostě hrál, jo, do půlnoci a to. A pak právě třeba to dítě je unavené a tak, a holci někdy nemůže pomoct, oni jsou prostě malé a oni to potřebují, aby jsme jim v tom právě my dospělí pomohli a ty hranice jim nastavili. Takže není to, jak kdyby rodič nastavuje hranice, dělám betonové zdi, ale ba naopak si myslím, že právě tím jakoby pomáhám těm dětem se v tom světě nestratit, v tom kybersvětě, zažívat to nějaké bezpečí.
0: Leni, podle toho, co jsi dnes říkala, nemusíme zoufat jako rodiče. Existuje naděje na udržení těsnějšího spojení mezi námi a dětmi a stojí za to s Boží pomocí o to usilovat. A může pro nás být povzbuzení, že je v našich silách pomoci dětem používat internet tak, aby jim dobře sloužil a byl k užitku. A tak vám, milí posluchači, přeji, aby se vám to dařilo aplikovat něco z toho, co jste dnes slyšeli, do vašeho rodinného života. Leni, tobě moc děkuji, že jsi přišla, že ses tady s námi sdílela, a přeji ti, aby ve tvé práci ti Bůh žehnal a ty jsi mohla i nadále přinášet dětem i rodičům naději.
1: Díky, a taky díky, Radko, za pozvání sem do rádia, a chtěla bych i tobě, i taky rodičům právě popřát, aby se vám co nejvíce dařilo se propojovat se svými dětmi, a i když ten internet, ten mobil, ta elektronika prostě bude do toho vždycky vstupovat, tak aby se dařilo právě vytvářet to bezpečné prostředí pro to, aby z nich právě vyrostly ty silní jedinci, kteří obstojí v době, která je před nimi, ať už bude jakákoliv, a v tom, ať to pomáhá Pán Bůh.
0: Dnešní Rozmarína končí a já se budu těšit za měsíc, 17. listopadu, na rozhovor s mým hostem Lucí Sedlákovou, se kterou si budeme povídat o jejich zkušenostech s ezoterikou a o tom, jaký to mělo vliv na její rodinu a jaký Pán Ježíš z toho vyvedl. Od mikrofonu se s vámi loučí Radka Mazurová a její host Lenka Hájková.
1: Naschledanou.

Krásné odpoledne vám i po 14. hodině přeje Aneta Lofítková a vítám vás v živé hodince, která bude patřit písničkám na přáním. Ty odstartují už za malou chvíli a my se teď společně podíváme, co nás v odpoledním vysílání ještě čeká. Když vstupujeme do něčeho nového, je přirozené mít strach a bát se, protože nevíme, jaké to bude. Říká se, že strach má velké oči, tedy někdy je větší, než se zdá. Co udělat se strachem, přemýšlí Petr Plaňanský 15 minut po 3. hodině. Díku vzdání apoštola Pavla, které zasílá na úvod svého dopisu efeským křesťanům, otevíráme od 3:15. Závěrečná výprava do světa hmyzu s entomologem Petrem Rausem se soustředí na nepůvodní druhy a přidá i otázku, zda je možné najít druhy nové. Za imigranty i nováčky se vydáme po 4. hodině. Začátek školního roku v pardubické škole Noe i kurz M4 Ready pro mladé vedoucí přiblíží magazín. Vysíláme v 16:30. Korálky se od 17 hodin vydáme za pohádkami o statečných a moudrých panovnících. Nebo by to tak aspoň mělo být, ale cesta k dobrému vládnutí je leckdy krkolomná, však uslyšíte. V Bible Guideu otevíráme další prorockou knihu. Tentokrát se v několika dílech zaměříme na proroka Daniela, muže, který je vzorem výjimečně spravedlivého člověka. Sám Bůh o něm prohlásil, že je velmi drahocenný. Připojte se k poslechu první kapitoly v 18 hodin. Tolik k dnešním pořadům a za malý moment přichází písničky na přání.

0: Znělka nás uvedla do písniček na přání. Pokud chcete někomu poslat písničku nebo si jen tak nechat zahrát třeba pro radost, tak tady je ukázka kontaktů, jak se s námi můžete spojit.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

První písničkové přání posílá posluchačka Iva. A písnička Náš Bůh a Pán je z Judy Lev. Poputuje milence do Prahy, Radce do Jilemnice, Mílovi do Vizovic, taky všem posluchačům a i nám tady do rádia. Za to moc děkujeme a písničku posílám.

Tohle byl Jaromír Bílý a kapela Do nebe volající s písničkou Náš Bůh a Pán, kterou poslala posluchačka Iva. Další písnička bude pro všechny, pro které je Bůh bezpečným místem i bezpečným úkrytem, jak to v samotné písni zpívá zpěvačka Lauren Daigle.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Máme tady další písničkové přání, a to od posluchačky Majky z Ostravy. Posílá písničku Děti v Africe žákyni a úžasné loutko herečce Vikince z Polomy. Posílá babi Majenka.

Další písničku posílá posluchač Jiří. Zdraví všechny a prosí o písničku od skupiny Napořád děti uvězněných rodičů. Vybrala jsem písničku Srdce za zdí.

Jsme v polovině písniček na přání, takže ještě máte zhruba nějakých 25 až 30 minut na to zavolat si nebo napsat si nám sem do studia a my vám rádi pustíme písničku podle vaší volby. Ozvat se nám můžete například na naší e-mailovou adresu, která je studio@radio7.cz, nebo SMS-kou na WhatsApp, nebo na čísle 608 566 773. Můžete nám také zavolat na čísle 515 535 485.

Na náš WhatsApp nám napsal také posluchač Lukáš a všem posluchačům i nám tady do rádia posílá písničku Nezastavitelný od kapely Mlask.

Další písničku vybral a všem posluchačům Rádia 7 i nám tady v rádiu posílá Honza ze Švýcarska a vybral písničku I Speak Jesus.

Do zpráv mi přistála další zpráva od posluchače Fildy. Zdravím, prosím o zahrání písničky pro slečnu moderátorku, která v neděli oslavila krásné narozeniny. Zahrajte prosím její oblíbenou píseň Bůh touží, abychom všichni přišli do nebe. Děkuji a přeji příjemné odpoledne. Tak já moc děkuju za přání i za výběr téhle písničky, kterou samozřejmě ráda zahraju.

poslední přání je pro všechny školáky a školačky, aby jim utekl ten následující školní rok, který je před nimi. Posíláme veselou písničku od skupiny KS Praha Music a přejeme mnoho zábavy a pěkných zážitků ze školních lavic.

Posloucháte Rádio 7, máme 15 hodin a úterý 1. září. Pěkné odpoledne přeje Aneta Lofítková. V následující hodince nabídneme dva pořady a v obou se ponoříme do Bible. Teď vás zvu ke společné modlitbě. Pane Bože, ve světě je tolik násilí, tolik zla, spoustu nemocí, trápení i smutku. Vidíme, kam tento svět spěje a jakým směrem se ubírá. Sledujeme denně, jak se lidé k druhým chovají, jak se nenávidí. A tak je bolestivé vidět to, jak si jim ty, Bože, jedno, to, jak tebe nechtějí poznávat. A tak tě chci prosit za celý tento svět, za zemi, ve které i my žijeme. Víme, že zlo vždy bude, že války i trápení budou, ale tak dej sílu vytrvat, pokud se uprostřed nich ocitneme i třeba my sami. Svěřuji ti a k tobě pozvedám ty, kteří jsou uprostřed válečného konfliktu. Prosím tě o sílu, o vytrvalost pro ně. A je-li to tvá vůle, tak tě prosím o ukončení těchto nekonečných konfliktů. Buď posilou i těm, kteří jsou pronásledováni pro tvé jméno. Modlím se za naše bratry a sestry v Kristu, kteří čelí této nelehké zkoušce. Tak buď jejím přístavem v neklidných bouřích, které prožívají, a dej milost, ať se jejich duše utiší v tobě, v tom nejvíc bezpečném úkrytu. Amen.

Tohle byla chvála, ve které jsme spolu s její autorkou Anne Wilson mohli přemýšlet nad významem jména Ježíš. Zpěvačka zpívala, že se jí vybaví odpuštění, milost a naděje. Tak pojďme se každý sám teď zamyslet, co pro mě osobně znamená Ježíš a kým pro mě je.

Ahoj kamarádi. Moc by mě zajímalo, čeho se nejvíc bojíte. Já, když jsem byl malý kluk, tak jsem se bál tmy. Asi nejhorší chvíle pro mě nastala v okamžiku, kdy mě maminka poslala pro brambory do sklepa. Tam jsem musel ujít několik kroků, než jsem se dostal k vypínači žárovky. Jakmile jsem rozsvítil, bylo zase dobře. Říká se, že strach má veliké oči. A něco asi na tom bude, protože očima strachu věci vnímáme jako mnohem horší, než ve skutečnosti jsou. O tom, jak se můžeme postavit strachu, vypráví náš dnešní příběh. Můžeme ho číst v první knize Samuelově v 17. kapitole. David Saulovi řekl: člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil: nemůžeš jít proti tomu pelištejci a bojovat s ním? Jsi přeci mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi: tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu jí tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal: Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru toho pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl: jdi, Hospodin buď s tebou. Poté Saul oblékl Davida do svého odění. Na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl: nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý. A svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti pelištejci. V Bibli občas čteme, že Izraelci měli strach ze svých nepřátel. V našem příběhu proto, že stáli proti armádě pelištejců a ti mezi sebou měli vycvičeného bojovníka. Ten se všem jevil jako nepřemožitelný soupeř. Goliáš, jak se ten chlápek jmenoval, byl ve skutečnosti pořádný pořízek a byl si vědom své převahy nad ostatními. Denně se producíroval mezi armádami a vysmíval se Izraelcům. Podle všeho měl z něho strach i sám král Izraele, Saul. Ten se ve skutečnosti měl Goliášovi postavit, ale neudělal to. Králův strach měl veliké oči a Goliáš se jevil tak velký a tak silný. U armády se jednoho dne objevil mládenec, David, povoláním pastýř stáda oveček svého otce. Ten přinesl jídlo svým bratřím. Davida zlobilo, že se drzí Goliáš posmívá Izraelcům a také jejich bohu. Šel tedy ke králi a povzbuzoval ho. Král mládence ujišťoval, že nemůže bojovat s tak zkušeným bojovníkem. Ale David, ten se nenechal zvyklat. Měl totiž po ruce několik věcí, které mohl použít proti strachu z toho hrozného protivníka. První, co udělal, bylo, že se odmítl dopředu vzdát. Rozhodl se postavit hrozbě a strachu tváří v tvář. Také si připomněl, co už všechno v životě dokázal. Když bylo potřeba, porval se o ovečku s lvem a také s medvědem. Obě šelmy zabil a proto si troufl vyznat, že stejně naloží i s Goliášem. A také odmítl používat zbroj a vybavení, na které nebyl zvyklý a kterému jednoduše nepatřilo. Král mu velkoryse propůjčil všechno, co k boji potřeboval, ale David to odmítl. Prostě se v tom nějak necítil svůj. To poslední, co nakonec udělal, bylo, že vykročil proti nepříteli tak, jak byl zvyklý bojovat o své ovečky. Zholý,
oblásky a prakem. David se i ve chvíli ohrožení nebál zůstat tím, čím vždycky byl – pastýřem. Myslím si, že Davidovi také nebylo lehko. Ten obr před ním byl ohromný a ani král si přeci na něj netroufl. Ale David se rozhodl důvěřovat Bohu a připomínal si své minulé boje, které vyhrál. A tak je to i s námi, když se dostaneme do situace, kdy si připadáme, že proti nám stojí obři či obrovské překážky. Krčíme se strachy a kdyby to šlo, nejraději bychom utekli nebo se někam schovali. Drazí kamarádi, až se dostanete do nesnází nebo třeba do bitvy s nějakým svým Goliášem, vzpomeňte si na tři věci. Pokud patříte Bohu, pak v každém zápase stojí na vaší straně. Každý už jste určitě v nějakém zápase se strachem vyhráli. Když se odvážíte podívat se svému strachu do očí, strach před vámi uteče. Od mikrofonu vás zdraví Petr Plaňanský.

Další zamyšlení nás čeká zítra v 6 hodin 45 minut. Já jsem ta cesta, pravda i život. Číst bude David Novák.

0: Kalendárium.
1: Máme první zářijový den, tak se pojďme podívat na zajímavosti, které přineslo dnešní kalendárium. Roku 1880 na našem území dochází nařízením rakouského ministra kultury a vyučování ke znovuuznání jednoty bratrské. Roku 1939 Polsko bylo napadeno hitlerovským Německem. Fakticky začala druhá světová válka. Roku 1990 vznikl teologický seminář Církve bratrské, předchůdce dnešního evangelikálního teologického semináře. Ten měl připravovat kazatele a další pracovníky v církvích nejprve v pětiletém dálkovém studiu. Dnes nabízí rozsáhlou škálu vzdělávání v denních i kombinovaných variantách studia. V roce 1991 byly zaregistrovány církve Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů 7. dne, Evangelická církev metodistická a křesťanské sbory. V roku 1456 zemřel Peter Paine, řečený English, což byl anglický teolog usazený v Čechách. Byl příznivcem Johna Wycliffa, pro své názory byl pronásledován a posléze nucen opustit rodnou Anglii. Odchází do Čech, kde má mnoho známých z dob studií v Oxfordu. Stává se velkým přívržencem a pomocníkem husitů, který hraje výraznou roli v mnoha disputacích mezi husitskou a katolickou stranou. A zmíním ještě jedno jméno, nesi tomu 85 let, kdy zemřel český básník Jiří Orten.

vstoupil do života. Před námi jsou ještě dvě písničky a po nich už je tady čtení z Bible. Tentokrát budeme spolu s Ladislavem Matějčkem otevírat list Efeským.

0: Pavlův list Efeským. Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, svatým, kteří jsou v Efezu, věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhoní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. V něm jsme skrze jeho krev došli vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vším moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle, již si přece vzal. Až přivede časy k naplnění, shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení. Byli jsme předurčeni podle předsevzetí toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha Svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví. Zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu. Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoliv se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku, nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností toho, který naplňuje všechno ve všech.
1: Dnešní čtení z Bible bylo čteno z Bible pro 21. století a četl Ladislav Matějček.

Teď je před námi píseň o ztrátě a bolesti. V úvodu její zpěvák Jet Trouble otevřeně přiznává extrémně náročné období, kdy přišel o práci, o nenarozené dítě a zemřel mu otec. Klíčovým poselstvím je uvědomění, že člověk nemusí všemu rozumět. Skladba tak vyjadřuje rozhodnutí důvěřovat Bohu i tehdy, když je realita temná, a nechat ho, ať řídí naše další kroky. Tak píseň slouží jako taková otevřená zpověď a pozbuzení pro každého, kdo prochází obdobím utrpení, s připomínkou, že v tom člověk nemusí být sám.

Bylo 16 hodin a vstoupili jsme do společné poslední hodinky odpoledního vysílání a na Rádiu 7 startuje Kaleidoskop. Pohodový poslech vám přeje Aneta Lofítková.

0: Na krátkou výpravu do světa hmyzu zve Broňa Procházková. U mikrofonu opět po týdnu vítáme Petra Rause, dlouholetého tvůrce pořadu Rádia 7 a také entomologa. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Už na začátku našich hmyzích setkávání si zmiňoval problém dnešní doby, že hmyzu oproti dřívější době výrazně ubylo. Souvisí to se změnou prostředí. Je možné sledovat i takový regenerační trend tam, kde člověk začal hospodařit vůči přírodě šetrněji?
1: Určitě ano. Typickým příkladem jsou vinice. Protože u vinic se podařilo, nejen u nás, ale ještě daleko víc v Rakousku, ve Švýcarsku, ve Francii a v dalších státech, změnit způsob hospodaření. Zbavit se chemie. A vede to k tomu, že hmyzí osídlení takových vinohradů se už blíží hmyzímu osídlení některých našich přírodních rezervací. Že tedy opravdu hmyz se tam vrací. Tady možná stojí za zmínku životní strategie hmyzu. Protože někteří lidé mají pocit, že hmyz budeme chránit nejvíce tím, že zakážeme jeho sběr nebo zabíjení hmyzu, těch jednotlivých kousků, jednotlivých jedinců. To je bláhová představa. Hmyz má obrovskou schopnost regenerace svých populací, protože samice kladou stovky, tisíce, desetitisíce vajíček. Pokud by všichni jedinci zůstali naživu, tak přeplní planetu. Že tam už jaksi v tom původním plánu stvoření je zřejmé, že aby zůstala příroda života schopná, aby se zachovala rovnováha, tak z těch 100 000 potomků mohou splodit potomstvo jenom 2. Všichni ostatní musí dřív zahynout. Takhle to v přírodě funguje. To ovšem platí o hmyzu, který žije v tom našem běžném prostoru, který potkáváme, který je ohrožen vším možným a který slouží jako potrava všemu možnému. Zajímavé je všimnout si, jak úplně jiné poměry panují třeba v půdě, kde ti jedinci jsou poměrně chránění, i když i tam existují samozřejmě dravé druhy, ale zřejmě ten tlak predátorů, tlak dravců je výrazně menší, takže třeba některé druhy, a teď opustím hmyz, ale půdních roztočů, což není hmyz, ale je to poměrně blízce příbuzná skupina, mají třeba 10 mláďat za život. To je úplně nesrovnatelný poměr. Proto také obnova života v půdě je daleko obtížnější než obnova života na půdním povrchu.
0: Úbytek hmyzu není jediná výzva dnešní doby. K jakým změnám v oblasti hmyzu u nás ještě dochází?
1: Objevují se tady druhy, které tady dřív nebyly. K tomu je ovšem třeba říct, že to není žádná novinka, že tomu tak bylo vždycky. Problém je v tom, že člověk si zvykl pracovat v určitých podmínkách, a teď myslím zejména na zemědělství, a když se mu ty podmínky změní, tedy objeví se tam nějaký nový druh, tak to začne působit problémy. Typickým takovým druhem, který se objevil v poměrně nedávné době, nebo řekněme v době, kterou pamatují naši prarodiče, nebo v našem případě rodiče, tak je mandelinka bramborová. Už Ondřej Sekora psal o zlém brouku bramborouku. Pravda, ta jeho kniha byla poněkud ideologicky formovaná, ale to už je jiná kapitola. V každém případě dostala se sem mandelinka ze Severní Ameriky. Velký problém takových hostů, imigrantů, je v tom, že v tom novém prostředí vlastně nemají přirozené nepřátele. A to jim umožňuje velkou populační explozi, a tím pádem, zejména pokud se živí něčím, co je pro člověka zajímavé, tedy v případě mandelíky bramborové bramborami, tak začnou páchat veliké škody. Takže imigrace takovýchto druhů, dneska mluvíme o invazních druzích, je vnímána jako něco velmi negativního. Je třeba si ovšem uvědomit, že to je negativní z pohledu člověka. Z pohledu přírody jde o běžný jev, který naopak pomáhal proměnám přírodního prostředí od jak živa. Je Rovněž ovšem skutečností, že člověk ty přesuny druhů výrazně urychlil a umožnil přesuny, které by bez lidského zásahu nebyly tak jednoduché.
0: Máme příklad nějakého invazivního druhu ze současnosti? Přeci jen mandelinka bramborová už tu s námi nějakou dobu je?
1: Zmíním, pokud se tedy bavíme o hmyzu, asi tři druhy. Ten první z nich, tam zatím žádné škody nějak nepozorujeme, je to druh ploštice, která žije na semenech jehličnanů, na borovicích zejména. Zase přistěhovalec ze Severní Ameriky, vroubenka americká, Leptoglossus occidentalis. Zmiňuji ji, protože ji pravděpodobně znáte. Protože je dnes už poměrně běžná a často se objevuje v domácnostech na jaře, na podzim, kdy hledá v oknech úkryt na zimu nebo naopak v těch chladných jarních dnech ještě nějaké útočiště na chladnou noc. Je to ploštice asi centimetr a půl dlouhá, taková nohatá s dlouhýma nohama, hnědočerná, poměrně hezké zvíře. Lidé se často ptají, co to je, z minulosti to neznají, tak vroubenka americká. Další takový imigrant, a ten už je dost problematický, je čínské slunéčko. Teď přiznávám, že vlastně nevím, jak se jmenuje oficiálně, ale je to druh, který je podobný našemu slunéčku sedmitečnému, má trochu jiné zbarvení, takže se dá poznat už na první pohled, ale je agresivní. Agresivní především v tom smyslu, že je velký potravní konkurent. Velmi plodný, takže vytlačuje to naše slunéčko, připravuje ho o zdroje potravy a je vnímán velmi negativně v našem prostředí. Raději bychom měli ta naše vlastní domácí slunéčka, která sem přeci jenom patří. Tady to čínské slunéčko úplně nezapadne do struktury naší přírody.
0: Tak doplníme toho třetí příklad.
1: Tady myslím na křízka révového a to už je problematický imigrant. Objevil se úplně v poslední době na jižní Moravě, tedy v Čechách. Vlastně to je letošní záležitost, nebo loňská, ale v Evropě už se objevoval dřív. Je to drobný hmyz, křízci znáte asi, když jdete loukou, tak vám pod nohama vyskakují jednak sarančata, ale někdy také daleko menší tvorečkové, kteří ale také skáčou a odletují. Tohle to je případ toho křízka révového. Je to rovněž hmyz, který podobně jako ploštice saje na rostlinách. Tenhle ten křízek révový pochází rovněž ze Spojených států amerických a do Evropy se dostal už někdy v polovině 20. století, buď během druhé světové války nebo po ní. Ten jeho problém je, že je přenašečem choroby jedné bakterie a způsobuje onemocnění v jiné révy. A to je samozřejmě problém, protože tady se mluví o zlatém žloutnutí révy vinné. Je to choroba, která vede nakonec k odumření celého toho vinného keře a je těžko proti ní bojovat. Takže křísek révový je příklad invaze, která působí škody minimálně lidskému hospodářství. Zase v našem prostředí nemá nějak výrazného nepřítele, který by ho dokázal regulovat, takže je to výzva pro všechny vinaře.
0: A dovést toho nepřítele z té původní oblasti může způsobit ještě něco dalšího, ne?
1: Mohlo by se stát, nevím, jaké jsou původní, protože oni ti nejvýznamnější nepřátelé jsou třeba houbové choroby. A to je potom zase těžko ohlídat, co všechno to způsobí.
0: Mluvíme tu o nových, ve smyslu nepůvodních druzích. Je možné najít nové a přitom nepřistěhované druhy? Dochází u nás k nálezům nových druhů hmyzu?
1: Tady zase musím trošku upřesnit ten pojem. Dochází v každém případě a teď se můžeme bavit o druzích, které známe od jinut, které objevíme tady, ale nemusí to být imigranti. Může to být prostě jenom proto, že jsme je doposud nenašli. Tady já mám docela zajímavou osobní zkušenost. Já jsem během svého působení v Moravském muzeu se věnoval výzkumu populací ploštic ve městě, na městském ruderálu. To znamená na takových těch plochách skládek a stavenišť, prostě kde zůstane odkrytá půda a začne tam růst všelijaká lebeda a merlík a pelínky a kde jaká taková ta, takový ten porost plevelný. A já jsem zjistil, že to je velmi zajímavý, tajemný svět. Dneska už se na těchto plochách pohybují často bezdomovci, už to není tak, jak to bývalo tehdy, v těch 80. letech, když jsem zašel do některých ploch zarostlých lebedou a tady tím, tak jsem prostě zmizel světu. Tam jsem nepotkal člověka, to byl úplně neznámý, uzavřený svět. No a když jsem chodil po takových plochách, tak jsem a sbíral ploštice, hledal, tak jsem zjistil, že tady v Brně žije třeba taková maličká ploštice Orius horváty, o které se vůbec nevědělo, že se vyskytuje na Moravě. Prostě proto, že to nikdo nehledal. Tam je pravda trošku obtížné ji poznat, protože je potřebné toho tvorečka pitvat. Pozná se až podle stavby pohlavních orgánů, ale prostě byl to nový druh pro Moravu a přitom žil v Brně a to vůbec nevzácně. Takže to je jedna možnost, kdy najdeme nový druh, protože jsme ho neznali. Druhá možnost je, že najdeme nový druh pro vědu, tedy druh, který člověk ještě nikdy neviděl a nikdy ho nikdo nepopsal, není zaveden v literatuře, prostě neznámý druh, nový druh. I to se stává, to se mně nestalo, ale třeba Milan Luchý, kterého znáte z vysílání Rádia 7, takové druhy motýlů v jeho případě má a zná. Pravda asi ne od nás, i když možná i od nás, ale on teď v poslední době vozil takové druhy z tropických oblastí nebo ze středoasijských velehor. No a potom je možné najít druh, který prostě neexistoval dřív, vznikl až v poslední době. Tady je to ovšem už trošku obtížné, protože nemůžeme úplně spolehlivě říct, že vznikl právě teď a ne třeba před tisícem nebo milionem let a my jsme ho jenom neobjevili. Na druhou stranu existují skupiny, u kterých bychom řekli, že to jsou druhy ve stavu zrodu. Ale tady teď nedám žádný příklad ze světa hmyzu, tady mě nic nenapadá, jsou známé takovéhle skupiny mezi rostlinami, jsou takové skupiny mezi rybami, kde se takhle odhalují vlastně nově vznikající druhy, zřetelně identifikovatelné i na základě genetické analýzy. Nové druhy, ať už nové křížením nebo polyploidizací, kdy dochází ke zvětšení počtu chromozomů v buňce a tím pak vzniká tahle ta druhová bariéra, vzniká nový druh. Ale to už jsme mimo oblast hmyzu.
0: Možností je spousta, až mě to překvapilo. Ty ke sdílení informací přidáváš i nějaké poučení, přidáš i dnes?
1: Imigrace, to je téma, které hýbe společností dneska, takže tady bychom mohli zmínit. My jsme zatím mluvili o imigrantech buď bez většího hospodářského významu nebo o škůdcích. Možná by stálo za zmínku, že někdy se používají druhy, které nejsou v dané oblasti domácí, ale jsou využitelné v boji proti škůdcům a i když je to vždycky trochu riskantní, co všechno v přírodě způsobí, tak jsou druhy, které takto používáme a víme, že ten jejich přínos je v každém případě větší než škody, které by případně mohly způsobit, protože dokáží potlačit populace některých významných škůdců. Takže imigrace může být i přínosná a to je dobře si uvědomovat. V každém případě imigrace zvyšuje genetickou kapacitu, přináší nové genetické informace, rozšiřuje možnosti dalšího vývoje. Takže ve své podstatě je vždycky přínosná. Problém je v tom, že přináší změnu a to naše hospodářství ne každou změnu vítá. Spíše jsme rádi, když věci běží tak, jak jsou zavedené a jak jsme na ně zvyklí a přizpůsobení. Imigrace vyžaduje i naši změnu. Vycházet vstříc, hledat nové způsoby, nové modely, je to pracné, ale ve výsledku to může být přínosné.
0: Mít oči otevřené a nebát se nového, nebát se změny. Láká závěr dnešní výpravy do pozoruhodného světa hmyzu. Petr Raus byl dnešním hostem. Petře, děkujeme, že jsi nám byl průvodcem.
1: Bylo mi potěšením.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Rádia 7 přeje Broňa Procházková.

0: Vítejte u poslechu prvního magazínu ve školním roce 2026 až 2027. Kromě nahlédnutí do dění v konkrétní křesťanské škole představíme jeden kurz pro mladé vedoucí. Jsme rádi, že jste s námi. Nový školní rok odstartoval pro 115 000 prvňáčků, ale nejen pro ně znamená 1. září začátek něčeho nového. Jak tento den vnímá vedení křesťanské základní školy a mateřské školy Noé v Pardubicích, to prozradí zástupkyně ředitelky magistra Pavlína Kalvachová, která v úvodu připomíná okolnosti vzniku školy jako takové.
1: Naše škola je trošku výjimečná, alespoň v Pardubickém kraji, protože jsme jediná křesťanská základní škola zde. A ta touha byla vlastně už dlouhodobá od několika maminek, které měly svoje děti, sice už pomalu odrůstaly, ale vlastně to byly paní učitelky nebo paní psycholožka. A měly sen o tom, že by mohla existovat tady v Pardubicích křesťanská základní škola. Tak se scházely v malé skupince, modlili se za to. A pak s údivem si uvědomili, že Pán Bůh jim klade na srdce, že by tu školu měli založit oni. Takže k tomu došlo. Byla to vlastně skupina více církví v Pardubicích, ale nakonec se zřizovatelské funkce ujala Církev bratrská archa v Pardubicích a v září 2011 se podařilo školu otevřít. Začínalo se pouze s jednou třídou, s 10 dětmi, takže velmi malinkatou a mateřskou školkou. Dnes máme plnou školu s 9 třídami, 22 dětí ve třídách, plná školka, máme první vystudované třeba bakaláře, šikovné pracanty a to specifikum té jediné základní školy v Pardubickém kraji, která je zaměřená na křesťanství, zůstává.
2: Jestli dobře počítám, tak letos začínáte 15. ročník.
1: Ano, je to tak.
2: Takže vlastně výročí. Vy jste říkala, že vaše škola je specifická. Je to jenom tím křesťanským zaměřením, anebo máte třeba nějaké specifické vyučovací metody nebo nabídku mimoškolních aktivit? Co vás činí výjimečnými?
1: Asi bych řekla, že všechno, co jste jmenovala, je to teda to křesťanství samozřejmě, kdy máme v každém ročníku jednu hodinu křesťanské výchovy pravidelně, máme nějaké bohoslužby, důležitá jsou určitě duhová rána, kde se zaměřujeme na budování vztahů dětí mezi sebou navzájem, s námi, se zaměřením na etiku a charakter. Snažíme se nacházet jedinečnost vlastně každého dítěte a motivovat všechny k učení, k práci, ale i zájmu o okolí. A ty výukové metody, snažíme se být inovativní, snažíme se být stále připravení sledovat nové věci. A to je třeba právě v metodě Sfumato, která to je takzvané splývavé čtení, takže trošičku jiná metoda čtení než ve většině základních škol. Snažíme se do matematiky dávat prvky matematiky pana Hejného, snažíme se děti vést víc k samostatnosti, třeba i formou metody začít spolu. Myslím, že důležité je i to, že klademe důraz na formativní přístup, kdy opravdu jsme s dětmi spolu na cestě s nimi a opravdu jsme takový tím motivátoři a průvodci, kteří je provázejí tím učením. Od začátku máme i vlastně docela dobře propracenou výuku angličtiny, kdy máme i rodilé mluvčí ve škole a děti mají i možnost konverzovat na dálku online, třeba s rodilými mluvčími z Británie i z Ameriky. Takže tohle se nám docela daří. No a mimoškolní aktivity, těch máme taky spoustu, včetně školní kapely, která je velmi vlastně pro děti zajímavá, je hodně veliká, takže je to až skoro takový malý orchestr a spoustu dalších kroužků, které nabízíme. Takže řekla bych, že všechno.
2: A nebo kdo si hraje, nezlobí, že jo?
1: Ano.
2: Je pro vás školní rok prostě školní rok, anebo máte na začátku toho každého nového nějaké vlastní vnitřní přání nebo směr, kterým byste ráda, aby se celá práce vaší školy ubírala?
1: Já musím říct, že vlastně vždycky se těším třeba i na nové prvňáčky, na to, že nějakým způsobem budeme v kontaktu s novými lidmi, s novými rodiči. Je asi pro nás důležité, aby v té škole se všichni cítili dobře. Letos máme i několik nových kolegů, protože trošku se nám obměnil pracovní kolektiv, někteří šli pracovat jinam, posíláme i dál už nového pana ředitele a podobně. Takže je to tak, že opravdu se těším spíš na ty nové výzvy, které jsou v podstatě každodenní.
2: Je pro vás začátek školního roku stresový?
1: Tak mírně ano, protože mám na starosti organizaci, rozvrhy, to, aby všechno klapalo, tak to je pro mě vždycky trošku zdrojem nervozity. To se mi děje každý rok.
2: A jak to řešíte vlastně, tu nervozitu, ten stres, spousta věcí, spousta lidí, spousta nových prvňáčků, všechno musí klapnout?
1: Je pravda, že naší výhodou je, že si uvědomujeme, že na to všechno nejsme sami. Tak rozhodně ty věci předkládáme na modlitbách Pánu Bohu, aby nás tím vším provázel. A zároveň si myslím, že jsme dobrý tým, který je propojený. A vždycky mám oporu, ať už paní ředitelce, v dalších kolezích a daří se to společně.
2: Vy nejste jenom základní, ale taky mateřská. Zaujala nás akce Den předškoláka. Představíte, o co jde?
1: Každý rok vlastně jeden den si připraví naše děti pro okolní mateřské školky a pro naše děti ze školky stanoviště, kde si děti zkouší svoji zdatnost, šikovnost, zručnost a vlastně celkovou připravenost na školu. Na těch stanovištích jsou páťáci naši, kteří jsou v roli učitelů, věnují se těm malým dětem, které chodí po skupinkách a plní ty svoje úkoly. Tím našim páťákům se to vždy velmi líbí, protože jsou najednou ti velcí, zodpovědní, kteří mají něco na starosti. Dřív to byla vlastně trošku propagace školy, abychom oslovili co nejvíc zájemců o školu, ale dnes už to není potřeba, protože opravdu nám přichází velké množství dětí, které ani nemůžeme všechny do školy potom vzít, takže dnes je to opravdu tak, jakože děti si vyzkouší novou roli naše a ty budoucí prvňáčci si zkusí zažít něco ze školy tady u nás.
2: Čím je pro vás vlastně práce v křesťanské škole? Čím je to jiné oproti běžným základním školám?
1: Já jsem začínala na běžné základní škole a pro mě asi nejvíc to znamená takový ten symbol svobody, protože můžu mluvit o své víře svobodně, předávat jí dál v té škole a musím říct, že moji dva dědečkové na začátku 60. let vlastně kvůli svojí víře byli dokonce zavření ve vězení tady v Pardubicích, kde byla touha komunistické strany tady tuto naší církev bratrskou rozprášit. A já si skoro každý den uvědomuji, jak oni by byli vděční a jak by byli překvapení, co dneska máme, jaká je to veliká výsada mít takovouhle školu tady v Pardubicích. Takže pro mě to znamená opravdu výraz té svobody a zároveň velikou vděčnost.
0: Svěřuje se zástupkyně ředitelky základní školy a mateřské školy Noe v Pardubicích magistra Pavlína Kelvachová.

0: sdílení evangelia, komunikace, vedení sebe sama. Prostě takový si dovednosti, které člověk potřebuje úplně v každé službě, ale v zakládání sboru jsou docela nezbytné, protože to je náročná disciplína. Ten kurz vznikl někde asi před 7 lety, dokonce vznikal tady v České republice, ať už jak se točil, nebo jak se vymýšlel, z takové potřeby dát možná více mladým lidem vědět o tom, že se to zakládání sboru nemusí bát, že to je něco, co je vlastně v mnoha zemích úplně normální i mezi velmi mladými lidmi, že o tom uvažují, a seznámit je s takovými základy zakládání sboru a trošku vybavit nějakými dovednostmi během toho kurzu. Takže ten kurz je asi 10měsíční hybridní kurz, kdy je tam nějaký obsah e-learningové platformě, který je doprovázen mentoringem osobním a pak nějakým inspiračním výjezdem, většinou do zahraničí nebo i v České republice, kde se potkají s dalšími zakladateli sboru, ať už tady v České republice nebo i v zahraničí.
1: Jedním z těch témat nebo modulů je právě zakládání sboru. Jak kurz člověku může pomoci zjistit, jestli je to jeho cesta nebo není?
0: Ta moje zkušenost je, že lidé, kteří to povolání mají, tak si úplně nemůžou pomoct, nějak jako přemýšlí o tom, že by třeba chtěli vidět trošku jiný typ sboru, nebo přemýšlí o nějakém místě, kde by rádi něco založili, nebo o nějaké skupině lidí, pro kterou by chtěli vytvořit nějaký nový prostředí, nebo jsou součástí samozřejmě nějakých mateřských sborů, který mají zkušenost a to povolání jakoby rozvíjí. Ale tady ten kurz, kromě toho, že trošku ukáže tu realitu a ty dovednosti, tak tam je řada jako nějakých praktických úkolů typu, že se musí třeba s nějakým zakladatelem sboru i potkat a povídat si o nějakou jejich cestě, jak oni začínali, jak Pán Bůh je oslovil. A vlastně můžou i trošku si osahat i to svoje vlastní povolání. Většinou jsou to lidé, kteří jsou schopni představit druhým lidem nějakou vizi, za kterou jdou. Jsou to lidé, kteří úplně nejsou spokojeni s tím statem quo. Jsou tam i nějaké jako takové dotazníčky, které jim mohou pomoct přemýšlet o tom, kdo jsou. Ale ta naše zkušenost je, že pro řadu mladých lidí je třeba zakládání sboru ještě hrozně velký krok. Takže je to jenom ochutnávka, není to to, že když absolvují, tak musí hned zakládat sbor. Ale zároveň to není asi jenom pro mladé lidi, je to i pro lidi starší, kteří přemýšlí o tom, že se stanou součástí nějakého týmu, který zakládá sbor, chtějí se na to nějak připravit, získat nějaké praktické zkušenosti, takže to uplatnění je docela široké. Ale určitě jeden z těch výstupů toho kurzu je, že mají možnost mít více rozhovorů s mentorem, se zakladateli v České republice i mimo, vidět, o čem to je a jestli Pán Bůh k ním nějak promlouvá v této oblasti.
1: Přemýšlel jsem právě nad tím, co je hlavním cílem projektu, jestli to je ten založený sbor, ale zmínil jste to slovo ochutnávka, tak přemýšlím, kam by měl účastníky během těch několika měsíců kurz posunout, jestli je to o tom získání toho širšího obrázku, toho nadhledu.
0: Ten kurz je postaven tak, že seznámí samozřejmě s těmi základy zakládání sborů a co to znamená i v Evropě, co to znamená v České republice, ale je to asi 6 modulů. Jeden se týká i jakoby seberozvoje, nějakého budování, nějaké odolnosti, která je docela nezbytná v téhle službě, ale myslím, že i jinde na to, aby člověk, když už třeba zakládá sbor, vlastně začínal co nejsilnější, s nejlepším zázemím kolem sebe i v sobě. A celý ten kurz je postaven tak, že to nejsou jenom nějaké přednášky, které si vyslechnu, odškrtnu, ale jsou tam jako velmi praktické úkoly nebo věci, které je potřeba si vyzkoušet v praxi. A to je vlastně asi největší přínos i toho kurzu, že lidé se můžou posunout i ve velmi konkrétních oblastech. Jo. Je to, jakým způsobem třeba budovat a pracovat s týmem, jakým způsobem se třeba postavit kázání a komunikovat. Jejich Petita má velmi zajímavou sérii videí, která se týká toho, jakým způsobem Ježíš komunikoval, jakým způsobem stavět i svoji komunikaci třeba, nebo i pracovat na fundraisingu, třeba jak oslovit lidi, kteří by vás podpořili ve službě, jak budovat nějakou kulturu učednickou, i kde lidé rostou v Pánu Bohu. Takže jsou to dovednosti, které si můžou potom odnést téměř do jakékoliv služby v církvi.
1: Do jaké míry je v kurzu lidem představeno nebo možná napovězeno prostředí, ve kterém žijeme, možná historie České republiky, historie zakládání sborů, vnímání toho kontextu, kde žijeme a jakým způsobem je třeba vhodné předávat evangelium v dnešní době?
0: Jo, je tam určitě jeden model, který se týká sdílení evangelia, kde tím, že je to kurz, který

0: běží asi v 17 zemích Evropy, tak to není úplně dělané na české prostředí, ale je tam část videí, která se týká toho spíš, jak chápat a rozumět tomu prostředí, ve kterém jsem a ve kterém třeba i chci zakládat sbor, abych jako rozuměl tomu, že některé formy jsou příhodnější ve velkých městech, některé jsou v menších nebo na vesnicích. Jo, to zakládání není úplně disciplína, která je všude stejná. Každé místo je trochu jiné, ale zároveň jsou nějaké věci, které jsou společné a člověk minimálně musí vědět a znát to svoje prostředí a trochu s tím pracovat a hledat nějaké odpovědi s Bohem, jak se lidem přiblížit a jaké formy třeba mohou kde fungovat. Takže to tam určitě je, ale zároveň potom je to ta část mentoringová v tom kurzu, kdy máme mentory, kteří jsou sami zakladatelé nebo s tím mají dlouhodobější zkušenost. A potom, ať už individuální mentoring nebo v nějaké skupině, vlastně jsou schopni reflektovat třeba ty jejich otázky a říct i, jakým způsobem to třeba vypadá v České republice. Takže my většinou zveme i účastníky toho kurzu na trénink týmu, které zakládají přímo, jsou v procesu zakládání tady v České republice. Můžou se s nimi potkat, můžou vidět, co řeší, co plánují, ptát se jejich otázky a zároveň nějak reflektovat i, co je třeba pro ně nějaký další krok. Jo, je to, chtějí se tam dál vzdělávat, nebo chtějí se přidat k nějakému týmu, nebo vyloženě chtějí postavit sami tým a potřebují jenom nějaký sbor, který to zaštítí, nebo mají ten sbor, ale třeba ten sbor neví, jak je podpořit. Třeba to, tam těch scénářů je tam hodně, ale určitě je tam mnoho možností, jak jako zjistit, jak to funguje v té české kultuře. Ale i ta je velmi rozlišná, jestli jako to zakládáte mezi Ukrajinci, mezi Romy, ve velkých městech, malých městech. Je to velmi rozmanité.
1: Z této poslední odpovědi mě vyvstala otázka, jestli se to týká jednotlivců nebo týmu, jestli vás můžou kontaktovat obě tyto skupiny a jak případně s nimi pracujete. Pokud vás osloví jednotlivec, tak se stane součástí nějaké skupiny nebo se s ním pracuje jako s jednotlivcem.
0: Hodně to záleží na tom, jak je to geograficky. Většinou se snažíme vytvořit nějakou skupinu s jedním mentorem, kde potom je to pro účastníky trochu lepší, že nejsou úplně sami jeden na jednoho s mentorem, ale že nějak ve skupině trochu sdílí, co jim to dalo, co se naučili, co pro ně bylo nějak důležitý. Takže to nějak nabízíme. Pak samozřejmě jsou i příležitosti, kde třeba tým opravdu zvažuje, že by založil sbor, ale ještě nejsou v tom procesu zakládání, proto máme my samostatný kurz, který se jmenuje M4, který je pro týmy, které už zakládají a jsou v tom procesu, ale jsou lidé, kteří se chtějí na to připravit jako celý tým, tak máme takovéhle zkušenosti, takže pokud je třeba tým, který o to má zájem, přihlásí se, bude mít mentora, budou to třeba dělat společně, i reflektovat společně, i to se dá použít. Ale myslím, že to je docela užitečné i pro lidi, který nezajímá jenom zakládání sborů, ale jakoby širší, jak se chtějí připravit ve službě. Používali to i lidé pro vzdělávání uvnitř sboru, pro různé jako služby. Protože vlastně jenom jeden model je vyloženě postavený na zakládání sboru, ty ostatní jsou na ty dovednosti, které k tomu člověk potřebuje, ale využije i v jiných oblastech. A určitě ty informace je možné se na ně podívat na stránkách evangelikanielianceea.cz sekci aktuality, anebo na stránkách m4europe.org v sekci České republiky, kde ten kurz je představen.
1: Když to ještě vezmeme z té praktické stránky, tak M4 Ready obsahuje online kurz, mentoring, regionální setkání, nějaký inspirativní víkend a study trip. Je možno k něčemu z těchto oblastí jít třeba více dopodrobna? Myslím, že ten mentoring jste zmínil, ale jak třeba probíhá ten samotný online kurz, co je jeho součástí?
0: Ten online kurz je postaven tak, aby byl celkem nízkoenergetický. Lidé jsou teď docela, aspoň mentálně, zaměstnáni příliš, takže jsou to zhruba dvě videa, 10 až 12 minutová týdně, která ti účastníci zhlédnou a pak jsou tam nějaké praktické úkoly. Ten mentor se s nimi setká nebo s nimi má jako interakci, buď to offline nebo online, podle toho, jak geograficky jsou k sobě blízko, 6x za tu dobu, vždycky po ukončení toho modulu a řada z nich právě právě vyjíždí na ten inspirativní víkend s nimi. Určitě stojí asi za zmínku i ten výjezd do zahraničí. Většinou se snažíme najít nějaké jako místo, kde se zakládá do sborů. A tentokrát to bude výjezd v březnu roku 2027 do Madridu, kde se potkají jinak s dalšími účastníky toho kurzu a zároveň jakoby s místními zakladateli, s nějakými příběhy zakládání v Evropě, protože těch sborů nových vzniká po Evropě relativně hodně a je určitě zajímavé zjistit, jak to funguje nejen u nás, ale jak to funguje i jinde. Ale zároveň, jak jsem říkal, ten kurz je postaven na tom, že si něco vyzkouším nebo že musím něco předat z toho, co jsem si naučil, že to není jenom biflování nějakých jako údajů, ale jako velmi praktická věc, která mi pomůže ve službě.
1: Nezbývá, než říct posluchačům, kdy startuje ten nejbližší běh kurzu pro školní rok 2026-2027 a možná ještě jednou v závěru připomenout nějaké kontaktní údaje a místo, kde najdou lidé více informací.
0: Kurz bude začínat v říjnu roku 2026 a je možné se hlásit někde do konce září. Pokud by někdo to nestihal do konce září, tak je určitě možné se s náma ještě domluvit. Přihláška a informace je našly na většinu sborů tady v České republice, takže určitě i kazatelé mají nějaké informace nebo lidé, kteří ve sborech ty informace dostávají, ale jinak na stránce www.ea.cz v sekci aktuálně je odkaz na veškeré informace a potom je taková globální stránka i celoevropská m4europe.org, kde v sekci Česká republika najdou také všechny informace k tomu kurzu.
2: Shrnuje národní vedoucí M4 Jiří Unger. Běh kurzu M4 Ready pro aktuální školní rok startuje v říjnu. Bližší informace najdou případní zájemci na zmíněných webových stránkách.

První magazín školního roku 2026 až 2027 se s vámi pro dnešek loučí. Těšit se na něj můžete opět zítra, kdy přineseme mimo jiné další zprávy ze světa pronásledované církve. Naslyšenou.

Máme krátce před 17. hodinou, když štafetu převezmou korálky s tématem vladařské. Já děkuji vám všem za podporu, ohlasy a modlitby. Díky, že vám Rádio 7 leží na srdci. A přeju vám, ať po zbytek dnešního dne prožijete pod Boží ochranou. Mějte se moc hezky.

0: Ahoj děti, vítejte v Korálkách, pořadu plného příběhů a vyprávění. Dnes se spolu vypravíme do zemí, kde vládnou králové, královny a odvážní princové. A jak určitě víte, každý panovník bydlí na hradě nebo v zámku, sedí na trůnu, na hlavě nosí zlatou korunu a stará se o celé království. Správný vladař totiž nemá být jen mocný, ale hlavně spravedlivý a laskavý a touží, aby se všem lidem v jeho království dobře žilo. To není vůbec jednoduché, protože vladař musí rozhodovat spravedlivě. Když se lidé pohádají, král jim pomůže najít řešení. A není na to sám. Dobrý vládce naslouchá moudrým rádcům a přemýšlí, než něco rozhodne. Král ví, že skutečná síla není v koruně ani v meči, ale v laskavosti, odvaze a moudrosti. V pohádkách často potkáváme i prince, kteří se učí, jak být dobrými vládci. Pomáhají slabším, chrání své přátele a někdy překonávají i veliký strach. Nevždy vyhraje ten nejsilnější, často zvítězí ten, kdo má dobré srdce a dobré nápady. Však poslouchejte.
1: Opavím králi. Byl jednou jeden král, měl hodnou ženu a dva statné syny. Všichni ve spolek šťastně žili a nic lepšího na světě už nečekali. A přece přišlo. Královně se narodila dceruška. Kdo se na ní podíval, zvolal: Bože, vždyť je hezká jako růžové poupátko. I začali jí říkat Růžička a to jméno jí zůstalo. A jako se rozvíjí růžové poupátko vzpanilý květ, i ona se rozvíjela do krásy. Než se rodiče a bratři nadáli, byla na vdávání. Ženiši si podávali dveře, ale i ti nejhezčí dostávali od Růžičky košem, že prý rodiče a bratry neopustí. Co však se nestalo? Jednou přišel do města kupec a prodával rostodivné tvory z cizích krajin, želvy, salamandry, pštrosy, papoušky a jiná, ještě zvláštnější zvířata. Král chtěl Růžičku překvapit a koupil jí páva. Růžička byla jako očarována. Páv roztáhl ocas, duhové třpity na něm jen hrály a pyšně potřásal zlatozelenou korunkou. Co je to za překrásného tvora? Zvolala Růžička, když se trochu vzpamatovala. Docela obyčejný páv, řekl starší bratr. Prý je z něho výborná pečínka. Cože? Vzkřikla Růžička, lidé si troufají takové krásné ptáky zabíjet a dokonce jíst. Neboj se, tvému pávu nikdo neublíží, odvětil bratr. U nás je to velká vzácnost a na jídlo máme dost husí, kachen a krocanů. Růžička si páva brzy ochočila. Chodil za ní, kam se hnula, a všichni si ho předcházeli, aby si u Růžičky udělali dobré oko. S Růžičkou se stala velká změna. Začala se stranit lidí, plesy ani turnaje jí nebavily, málo jedla a v noci ze spaní často vzdychala. Jednou jí přistihl král, jak sedí v zahradě pod černými bezy, drží páva kolem krku a pláče. Co se ti stalo, dceruško? Ptal se polekaně. Nestojí to za řeč, tatínku. Seděla jsem s kolovratem blízko ohně a všechen len na vřetenu mi zhořel. To je toho, usmál se král a hned dal Růžičce nanosit z královských oplotní tolik lnu, že by ho byla nespředla ani za 100 let. Druhý den král na procházce zahradou opět zabloudil pod černé bezy a vidí, jako včera, Růžička drží páva kolem krku a pláče. Co je ti? Zeptal se. Co jsem ti toho lnu dal přinésti málo? Pro len už nepláču, řekla Růžička v slzách. Včera jsem uklouzla u rybníčku, do vody mi spadl střevíček a utopil se. Byl to ten zelený, atlasový. Nosila jsem je nejradši. Nepláč, budeš mít střevíčku, že je do smrti neunosíš, pravil král a hned dal Růžičce ušít 10 000 střevíčků ze zeleného atlasu. Vyprávěl o tom královně. Ta jako matka tušila, že s Růžičkou něco není v pořádku a umínila si, že tomu přijde na kloub. Nazítří šla do zahrady a schovala se v černých bezech. Zanedlouho přišla Růžička s pávem, sedla si do trávy pod keře, objala páva a ten smutným hlasem pravil. Kdypak se, Růžičko, vdáš za pavýho krále? A Růžička jako očarovaná řekla, až přepluji moře, až přetrpím hoře. Dala se do pláče. Páv roztáhl barevný chvost, tisíce barev se na něm zatřpitilo. Jak se na ně Růžička dívala skrze slzy, barvy se slily v takový duhový jas, že musela přivřít oči. Jako z dálky slyšela páva, jak říká, ve snu půjdeme tiše do krásné paví říše. Růžičku obestřela dřímota. Královna tiše vyšla z houští a spěchala, aby o tom pověděla králi. Ten páv nám očaroval dceru, zvolal král, zprovodíme ho ze světa. Zavolal syny a všichni běželi na zahradu pod černé bezy. Růžičku našli, jak tvrdě spí, ze sna se usmívá, ale páv nebyl nikde. Marně ho hledali a když se Růžička vzbudila, spustila pro páva hrozný nářek. Hubujte si mě, křičte na mne, volala, ale šťastná nebudu, dokud se nevdám za pavýho krále. To měli z toho, že ji tak rozmazlovali. Marně jí to vymlouvali, marně jí prosili, aby měla rozum, nepovolila. 3 dny a 3 noci už nejedla ani nespala a tu se bratři z lásky k ní nabídli, že půjdou pavýho krále hledat. Vzali s sebou medailon se sestřiným obrázkem. Bylo jim jedno, v kterou stranu se dají, putovali, kam je oči vedli a koně nesli. Kudy jeli, všudy se ptali na pavýho krále. Ale slyšeli stejnou odpověď. Pavý král? Nedělejte si z dobrých lidí blázny. Už byli na cestě 7 týdnů a nic nepořídili. Na konci 7. týdne vyjeli z borového lesa a zůstali ohromeni stát. Široko daleko, kam pohlédli, prostíralo se temně modré moře. Utrmáceni slezli z koní, že si odpočinou a vrátí se domů. Tu se vlny rozhrnuly, na hladinu vyplula velká ryba a za ní se vynořily 2 menší. Ryba upřela na mládence velké ohnivé oči a ptala se. Kam máte namířeno, mládenci? Vydali jsme se hledat paví království, máme pro krále vzkaz. Když už jste došli tak daleko, pusťte se ještě dál. Tobě se to řekne, pravil starší bratr, ale jak se dostaneme přes moře? Uděláte-li, co na vás budu chtít, převezu vás. Bratři slíbili, že splní rybě každé přání, ryba je vzala na hřbet a pustila se s nimi na širé moře. 2 menší ryby se jí zpovzdálí držely. Pluli den a noc, a na úsvitu spatřili zelené břehy. Za spanilého slunečného rána přistáli u pobřeží porostlého palmami. Jste v paví říši, pravila ryba. Až donesete pavýmu králi vzkaz, vraťte se sem. 3x7 dní tu na mne čekejte a nezapomeňte, co jste mi slíbili. Bratři rybě poděkovali a dali se palmovým hájem. Když z něho vyšli, uviděli před sebou bílé město, zamířili k němu. Všude, kudy šli, potkávali samé pávy, zlaté, modré, zelené, stříbrné. Před očima se jim z těch skvoucích barev dělali mžitky. Město se hemžilo lidmi v šatech z pavýho peří. Hned si cizinců všimli a ptali se, co jsou zač. Jsme zdaleka, odpovídali bratři, neseme vzkaz pavýmu králi. I zavedli je ke králi. Byl to hezký mladík, ale bylo na něm vidět, že se pro něco trápí. Bratři mu složili poklonu a podali mu medailon s obrázkem princezny Růžičky. Přinášíme ti pozdrav od naší sestry, pravili. Pavý král jim zprvu nerozuměl. Obracel medailon v ruce a chvilku to trvalo, než ho napadlo, aby ho otevřel. Jak spatřil obrázek spanilé Růžičky, bledé tváře mu zahořely, oči se mu zaleskly. Což ta krásná dívka opravdu žije? Zvolal. Co už jsem se pro ní natrápil, stále se mi zjevuje ve snu. Bratři ho ujišťovali, že je Růžička ve skutečnosti ještě hezčí než na obrázku. Hned pro ní dám poslat, řekl pavý král, vy zatím buďte mými hosty. Ale bratři se králi omluvili, že je volá povinnost, že se k jeho dvoru nemohou vrátit dřív než za 3x7 dní. Rozloučili se s králem a odebrali se k mořskému břehu. Pavý král dal vypravit loď s poselstvem pro Růžičku. Rodiče už oba syny oplakali a Růžička si nepřestala vyčítat, že ona je vina jejich neštěstím. Jakým veselím se rozhlaholili královské síně, když sem dorazilo poselstvo pavýho krále. Odevzdali dopis Růžičce, aby neotálela, a vydala se do paví říše. Bratři, že jsou živi a zdrávi a těší se na ni, ale nejvíce, že se na ni těší pavý král. Rodiče plakali, když se s Růžičkou loučili, ale slíbila jim, že je brzy přijede s pavým králem navštívit, a bratři, že se hned po svatbě vrátí domů. Nachystali jí bohatou výbavu a aby se jí v cizí zemi nestýskalo, vybrali ji za společnici Hněvku, dceru jedné dvorní dámy. Na lodi byla Růžička jako u vytržení, nestačila se divit delfínům a létajícím rybám, které doprovázely loď. Všechno pro ní bylo nové a zvláštní. Se svou radostí se svěřovala Hněvce. Hněvka nebyla hezká, ale nikdo netušil, jak je zlá. Uměla to dobře skrývat. Už jak se vydala na cestu, přemýšlela, jak to navléci, aby si pavý král vzal místo Růžičky za ženu jí. Z rozhovoru s dvořanem, který vedl poselstvo, se dověděla, že bratři princezny Růžičky ode dvora odešli hned, jak vyřídili vzkaz. To se jí hodilo. Oni jediní by ji mohli prozradit. A hned začala provádět hrozný plán. Chceš být do smrti boháčem? Ptala se toho dvořana, abys nemusel dělat pavýmu králi sluhu? Tuze rád, odpověděl. Když uděláš, co budu chtít, dostaneš sud zlatých peněz. Udělám všechno, co si budeš přát. Tak poslouchej, pravila Hněvka. V noci mi pomůžeš zhodit Růžičku do moře. Až přistaneme, dosvědčíš pavýmu králi, že jeho pravá nevěsta jsem já. Muž se zhrozil, ale v duchu už slyšel dukáty vábně cinkat. Slíbil Hněvce, že udělá, co na něm chce. V noci, aby Růžičku neprobudili, vynesli ji i s postýlkou ven a hodili do moře. Ráno se loď s nepravou nevěstou blížila ke břehům pavýho království. Zástupy lidí už ji očekávali. Hněvka se vyparádila, jak nejlépe uměla. Když vystoupila na břeh, neozval se ani hlásek jásotu. Všichni stáli zaraženi. Čekali, kdo ví jakou krásku, a zatím se do kočáru ozdobeného pavými pery žene nehezká, podmračená dívka. Co je s vámi? Skřikla Hněvka na dvořany. Honem mě dovezte ke králi a neokounějte. Což jste nikdy neviděli hezkou princeznu? Nikdo se jí neodvážil slůvkem odmluvit. Kočí pobídl koně a kočár se rozjel. Hněvka se rozhlížela po mlčenlivém zástupu diváků. Najednou se do toho ticha rozkřičeli všichni pávové. Zažeňte ty šredné křiklouny, poroučela Hněvka. Tím si proti sobě obyvatele pavýho království popudila ještě víc. oznámili králi, že jeho nevěsta přijíždí. Je opravdu krásnější než na tom obrázku v medailonku? Ptal se rozechvělý král. Dvořané se ošívali, ale museli s pravdou ven. Odpust, králi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň drobeček té krásy, jakou ukazuje obrázek. Král se zarazil a v tom už nepravá princezna vcházela do sálu. Místo spanilé princezny, kterou viděl ve snách, stála před ním nehezká dívka, z očí jí nic dobrého nekoukalo a rty se jí křivily, jako by polikala odvar z peliňku. Protože byl pavý král dvorný, neodehnal hněvku. Dal jí připravit krásnou komnatu a omluvil se jí důležitými záležitostmi, pro ně prý musí svatbu odložit. Řekl si, že počká na oba bratry. Zítra uplynou 3 neděle, bratři se vrátí a musí mu vysvětlit, proč si z něho dělali blázny. Zatím se postýlka s růžičkou zmítala na černých vlnách. Byla pevná a trvalo to dlouho, než voda začala prosakovat slamníčkem. Růžička dál tvrdě spala a zdál se jí smutný sen. Seděla se svým pávem pod bezy a páv se jí ptal: kdy se vdáš, růžičko, za pavýho krále? A růžička odpověděla: až přepluji moře, až přetrpím hoře. A dala se do pláče. Najednou jí byla hrozná zima, celou jí roztřásla a probudila se z toho snu. Jaké bylo její leknutí? Kolem dokola hučely vlny a uprostřed nich ona sama samotinká na postýlce, která už se potápí. Začala volat o pomoc. Tu se z vln vynořila velká ryba a za ní vypluly 2 menší. Vzali postýlku mezi sebe a nesli ji vlnami tak opatrně, že ani kapka vody na růžičku nestříkla. Děkuji vám, ryby, volala růžička, bez vás bych se byla jistě utopila. Velká ryba upřela na růžičku ohnivé oči a pravila: neseme pavýmu králi ženu a k jejím bratrům si jdeme pro odměnu. Ten den, kdy se růžička nesená rybami blížila ke břehu, uplynulo právě 3x7 dní ode dne, co bratři přijeli do pavýho království. Čekali na břehu, zdali se přihlásí ryba, která je převezla přes moře. V tom spatří, jak se na širém moři něco zlatého leskne. Zlatolesklá věc je blíž a blíž, rozeznávají postýlku a v ní spanilou dívku. Růžičko, růžičko, volají, takhle pluješ za svým ženichem? Bratři vidí, že postýlku nesou na hřbetech 3 ryby, jedna velká a 2 menší. Postýlka už se dotkla břehu. Růžička z ní vyskočila a padla bratrům do náruče. Ptali se jí, jak se tak sama na širém moři octla, ale nevěděla. Pojď, dovedeme tě k pavýmu králi, řekli. Počkejte, mládenci, ozvalo se z vln. Něco jste mi slíbili. Bratři se ohlédli, ryba na ně upírá ohnivé oči. A za ní spolu laškují 2 menší. Co chceš, to uděláme, pravili bratři. Odpusť, že jsme se sami hned nepřihlásili. Věřím vám, mládenci, řekla ryba. Chci, abyste se oženili s mými dcerami rybami. A to hned. Bratři se smutně podívali na růžičku, povzdychli si a začali se brodit k rybám. Voda se kolem nich v kraječkách vlnila, nejprve u kolen, pak u pasu, potom u límce a nakonec se bílou chocholkou zavřela nad jejich hlavami. Růžička zoufale vykřikla. V tom však se moře rozestoupilo a z vln se vynořila krásná paní, za ní vystoupily 2 spanilé dívky a jim po boku šli s úsměvem oba bratři. Nové a nové ryby připlouvaly ke břehu, jedna zvláštnější než druhá, a jak se spodními ploutvemi dotkly suché země, proměnily se v lidské tvory. Za chvíli stál na břehu průvod nádherně oblečených dvořanů. Ta krásná paní objala růžičku. Pojď, vybídla ji, dovedu tě k tvému ženichovi. Jsem jeho matka a zde, ukázala na ty dvě spanilé dívky, jsou jeho sestry. Vyprávěla, jak zlý čaroděj chtěl, aby se stala jeho ženou. Odmítla ho a on ji zaklel s dcerami a celým jejím dvorem v ryby. Rybami měly být tak dlouho, dokud se nenajdou dva mládenci, kteří se nebudou zdráhat a ožení se s jejími dcerami v rybí podobě. Pavý král seděl smuten na pavlánu a tu se otevře brána a na nádvoří vchází skvělý průvod. Král nevěří očím. V čele průvodu jde jeho matka a za ní jeho sestry, všechny už dávno oplakal. Se sestrami se vedou princové, na něž dnes tak toužebně čekal. A kdo je ta dívka, co jde se sklopenou hlavou po boku jeho matky? Teď zvedla hlavu a král v ní poznal spanilou princeznu, tu, co se mu o ní denně zdávalo. Tři svatby se slavily najednou. Přijeli na ně i rodiče princezny Růžičky. Hněvka už dávno nebyla v zámku. Hned, jak spatřila ten slavný průvod, Růžičku a její bratry utekla. Bloudí dodnes paví říší, jestli už ji tam pávy k smrti neukřičeli. Když jsem se z těch veselých svadeb vracel, vezl jsem si odtamtud páva. Nevadí mi, že občas ošklivě zakřičí, stokrát mi to vynahradí podívaná na jeho rozevřený chvost. Lesk stíhá lesk a barva od barvy chytá. A což teprve v paví říši? Tam o svatbách pávy celý měsíc chodili s rozevřenými chvosty a všude bylo tolik barev a záře, že se lidé těšili na noc, aby při hvězdičkách dali odpočinout očím.

Ať žije pan král, sláva! Lidé stáli v zástupech kolem cesty, po které přijížděl ke svému hradu mladý král. Teprve nedávno převzal vládu a podle toho, jak se na koni nesl, se mu králování moc líbilo. Byl ještě velmi mladý, byl hodně hezký a taky velice bohatý. Jeho tatínek moudře královal mnoho let a celé království se tak mělo dobře. Jenomže to nemělo trvat dlouho. Bohatství mladému králi zamotalo hlavu. Začalo to zprvu nenápadně. Na snídani si přál lanýže. Na svačinku chřest, na oběd kachničku a la bourguignon, nebo jak se to čte, ke svačince dort a na večeři kance. V něm krocona, v něm husu, v ní kuře a v kuřeti holoubě. Sloužící nad tím kroutili hlavami, ale říkali, že to snad mladého pána brzy přejde. Jenomže nepřešlo. Mladý král se chtěl také vybraně oblékat a zavolal proto krejčí a tkalce z dalekých zemí. Nikdo nesměl mít šaty ze stejné látky jako král. I to královi rádci, kteří dlouhá léta věrně sloužili jeho otci, nechali být. Pak ale přišel s prosbou o pomoc sousední král. Vyslal poselstvo a to teď klečelo před králem. Vaše výsosti, přinášíme pozdravy z naší krásné země, kterou teď postihlo veliké neštěstí. Jedna přírodní pohroma stíhala druhou. Nejprve sucho, potom záplavy, holomrazy a potom přívaly sněhu. Nemoci, hlad, náš král tě prosí o pomoc. Jakmile se naše země zase postaví na nohy, vrátíme ti peníze i s velikými dary. Vyslanec se před králem znovu sklonil tváří až k zemi. Mladý král se zamračil. To by mohl chtít každý. Ale co kdyby on sám měl potom málo? Zrovna příští měsíc chtěl uspořádat veliký ples a sezvat na něj princezny z širokého okolí. To bude stát peněz. Všechny ty šaty, různá cizokrajná jídla, spousta služebnictva. Musím si to promyslet, řekl nakonec a vstal, aby dal najevo, že audience skončila. Jste mými hosty. Zítra touto dobou vám dám odpověď. Král odešel do své pokladnice. Byla to celá místnost obložená vzácnými koberci a všude byly truhly a truhlice plné zlata a drahého kamení. Král zasmušile probíral prsty zlaté mince a drahokamy. Přesně věděl, co mu poradí jeho rádci, kteří byli u toho, kdy se tato komnata postupně zaplňovala. Starý král byl moudrý a také štědrý. Jenomže mladému králi bylo najednou teskno při pomyšlení, že se část těchto pokladů přestěhuje za hranice. Ano, otec by určitě sousednímu králi půjčil. Ale dnes tu vládnu já a je jiná doba. Co kdyby na mě někdo zaútočil a já musel do války? No, kdo by vyzbrojil a zaplatil vojsko? Ne, myslím, že to vlastně vůbec není moudré půjčovat. Ale aby nikdo nemohl nic říct, zeptám se svého dobrého přítele. Ostatně ten je tu na hradě také dlouho. Přiveďte Pavla z Nemanic. Druhý den se znovu klanělo poselstvo před králem. Vyslanec sousedního krále si skoro celou noc připravoval děkovnou řeč, ve které nechybělo ujištění o přátelství a vděčnosti a také ochota kdykoliv pomoci, bude-li to jen v silách zubožené země. Mnoho jsem o vaší prosbě přemýšlel a mnoho jsem se radil, pronesl král pomalu, a rukou se dotkl spánku, ve kterém mu po noční rozpravě s přítelem Pavlem, u které vypili hodně džbánků vína, bušilo 1000 kovadlinek. Staří královi rádcové se po sobě udiveně podívali, s kým se radil. Kroutili hlavami, aby dali najevo, že oni to nebyli. Za to Pavel z Nemanic, který stál za královým trůnem, se
povýšeně usmíval. Opravdu, přemýšlel jsem mnoho, zdůraznil ještě jednou král. A rozhodl jsem, že vašemu království pomoci nemůžeme. Slyšeli byste spadnout špendlík. Nemůžeme? Nevěřícně se naklonil nejstarší rádce ke králi. Nemůžeme, rozčílil se mladý král. Každý se musí umět postarat sám o sebe. Co když přijde válka, hlad nebo jiné neštěstí i k nám? Máme tak akorát pro sebe. Vašemu králi vyřiďte, že je mi líto a že věřím, že se brzy situace zlepší a bude vám zase líp. To je moje královské rozhodnutí. Vstal, pokynul hostům, kteří se na něj stále ještě nevěřícně dívali, a když procházel kolem vyslance, ještě se na něj otočil. Příští měsíc pořádám veliký a krásný ples. Přijede spousta hostů. Věřit svému králi, že ho srdečně zvu. Za měsíc se skutečně konal ples. Sjeli se bohatí lidé z širokého okolí, jen sousední král nepřijel. Prý pracoval spolu s jinými a zachraňoval, co v království zbylo. Přijeli také krásné princezny i mnoho dvorních dam. Všude bylo tolik lesku a nádhery. Náš mladý král jen zářil. Tohle se mu líbilo. Po půlnoci, kdy všichni ještě tančili, jedli a pili, vyšel král do parku, aby se nadýchal čerstvého vzduchu. Z dálky zněla hudba a on se procházel mezi růžemi, kterých byla zahrada vždycky plná. Maminka je měla ráda, vzpomněl si král. Šel až ke své oblíbené lavičce pod majestátní lípou, ale někdo už tam seděl. Princ se přikrčil za keřem, ale pak mu to nedalo. Smím se k vám posadit? Zašeptal, když uviděl krásnou dívku ve světlých šatech. Usmála se na něho a pokynula, aby si usedl vedle ní. Byla tak krásná, až se princi tajel dech. Vůbec nevěděl, co říct, a tak většinu času mlčeli a dívali se na sebe. Po dlouhé chvíli se princ zeptal, líbí se vám u nás? Dívka se na něho pozorně dívala a pak pomalu přikývla. A nechcete si jít zatančit? Zavrtěla hlavou a trošku si povzdechla. Seděli tam, dokud jim nezačala být zima. Král přehodil neznámé krásce přes ramena svůj plášť a pomalu šli zpátky k těm, co pořád tančili, bavili se a ochutnávali vzácná jídla.

0: Pavle, víš, kdo je ta princezna? Šeptal král přes stůl ke svému příteli.
1: To je princezna Karolína. Hezká, ale jaké ale? Je nejkrásnější ze všech princezen.
2: No to možná je, ale taky je hluchá a němá.
0: Král ztratil řeč. Tak proto se jen usmívala.
1: Chci jí za ženu, Pavle. Zaplatím jí nejlepší lékaře. Bude slyšet a bude mluvit.
2: O to už se pokoušeli mnozí výsosti. Na to zapomeňte. Ta se neuzdraví. A co by to bylo za královnu, kdyby nemluvila a neslyšela?
1: Nebuď drzý, zamračil se král. Široko daleko není nikdo tak bohatý jako já. Já jí zaplatím léky a masti, uzdraví se.
2: Pavel se pousmál, ale králi to neušlo.
1: Ty se budeš smát? Králi, svému králi se budeš smát? Ven z mého hradu, ať už tě nevidím.
0: Pavel se pomalu zvedl a studeně se na krále podíval. Už nejsem tvůj přítel, králi. Otočil se a odešel z hodovní síně i z království. Král se opravdu do princezny Karolíny zamiloval. Nosil jí květiny a dárky, ale ona se nikdy neotočila na jeho zavolání. Nikdy nevyslovila jeho jméno. Měla ho ráda, to jí četl v očích, ale nemohl se smířit s tím, že zůstane němá a hluchá. Že by měl hluchoněmou ženu. Povolal lékaře a mastičkáře z celé země a když nepomohli, začal hledat i v cizině. Stovky léčitelů se u princezny vystřídali. Pila hořké kapky, polikala prášky, mazali jí uši i ústa. Ale nic nezabíralo a ona byla stále smutnější. Ani král už se nesmál jako dřív. Každé odpoledne se s princeznou procházel v parku, držel ji za ruku a povídal jí. Ale pak si vzpomněl, že ho vlastně stejně neslyší. Sedli si na lavičku, díval se jí do očí a alespoň tak se jí snažil říct, že jí má moc rád. Karolína se pak na něj vždycky pěkně usmála. Trvalo to dlouho. Král už neměl tolik bohatství jako dřív, ani tolik služebnictva. A plesy už taky nepořádal. Karolína přece hudbu neslyší. A on chtěl tančit s ní. Chtěl si ji vzít za ženu, ale pořád se bál posměchu lidí. Těch ukazováčků, které nemilosrdně poukazují na to, že jeho vyvolená není jako ostatní. Zamyšleně se prohraboval zlatými mincemi a drahými kameny v královské pokladnici. Jak byl hloupý. Myslel si, že za peníze, které nastřádal jeho otec, bude mít všechno na světě. A teď je tu princezna Karolína a on jí nemůže pomoci. Má peněz, že by to pořád vystačilo na štědrou pomoc sousednímu králi a ještě by mu spousta bohatství zbyla. K čemu jsou peníze, když si za ně nemohu koupit, co bych si nejvíc přál? Zakřičel král ke stropu. Popadl truhlici se zlatými dukáty, rozběhl se k oknu a vyhodil ji ven. Zlaté penízky letěly daleko. Některé přeletěly až zahradní příkop a teď zářily v trávě. Jiné se sežbluňknutím potopily na dno. Král popadl druhou truhlu a zase jí vší silou hodil z okna dolů. Z oken královské pokladnice se sypalo zlato a pokrývalo dno i břeh hradního příkopu. U poslední truhly se král zastavil. Alespoň koupí princezně Karolíně krásné šaty. Modré, jako jsou modré její oči. Chceš pomoci sobě nebo jí?
1: Král sebou trhnul a rozhlédl se po místnosti. Nikdo tam nebyl. Co je to za otázku? Samozřejmě, že chci, aby byla zdravá a šťastná, řekl nahlas. Ale hlas se ozval znovu.
0: Opravdu?
1: Mladý král ten hlas poznal. Ještě nikdy ho sám nezaslechl, ale vyprávěl mu o něm jeho otec. Tohle byl hlas srdce. Až ten hlas uslyšíš, musíš vždy poslechnout, můj synu, řekl mu tenkrát. Jen hlupák ho překřičí. Moudrý muž se nechá vést a přivést k hlubšímu poznání. Král se posadil. Já, že chci pomoci sobě? To Karolína je přece nemocná, to pro ní zháním všechny ty lékaře a vzácné a drahé léky, aby byla zdravá a mohla být královnou. Ještě ten den na obvyklé procházce zahradou vzal král princeznu za ruku a dovedl jí k lavičce. Posadili se, on se jí podíval do očí a pomalu řekl: Mám vás, princezno Karolíno, moc rád. Stanete se, prosím, mojí ženou. Karolína se na něj pozorně dívala, pak se krásně usmála a přikývla.

Opět bylo na hradě veselo. Zněla hudba a všichni tančili a byli veselí. Král se ženil. Naučil se na svou ženu mluvit pomalu a ona mu srdcem rozuměla. Dokonce spolu tančili. Král ji vedl a ona se vést nechala. Moc jim to spolu slušelo. Připijme na moudrost a na hlas srdce, který často překřičíme. Pozvedl šťastný král svou číši. Měl jsem hodně peněz a myslel jsem si, že si za ně mohu pořídit všechno, po čem toužím. Ale oni mi vlastně bránili udělat to nejdůležitější rozhodnutí v životě. Zlato mi zatemnilo svět, ale láska, usmál se na královnu Karolínu, láska mi otevřela oči. Karolína se na něj usmála a král věděl, že je ten nejbohatší král na světě. Druhého dne už časně ráno seděl král s královnou v kočáře, který uháněl polní cestou podél potoka k sousednímu králi a vezl poklady, které ještě zbyly. Břehy byly posety žlutými kvítky. Podívej, Karolínko, ty blatouchy vypadají jako peníze, co jsem je vyházel oknem. V jejich očích viděl to, co si už dlouho netroufal vyslovit nahlas. Snad nám mají připomínat, že peníze mohou zakrýt to podstatné. Možná proto se jim říká blatouchy, protože rostou většinou na blátě a bláto ujíždí pod nohama. A také jsou trošku jedovaté. Stejně jako mohou být jedovaté zlaté penízky. Tak, Tomášku, a teď už spi, jinak se té tvé teploty nezbavíme. Usmála se babička na svého spoceného vnoučka. Babi, já mám taky v pokladničce peníze, ozvalo se spod peřiny. To je musím vyhodit, když chci slyšet hlas v srdce. Ale kde pak? Vzpomeň si na ty blatouchy. Byly jedovaté jenom trošku. Peníze ti mohou ublížit, když je budeš chtít jenom pro sebe. Když je budeš moudře užívat a pomáhat jimi ostatním, nemusíš se bát a nemusíš je vyhazovat. Já jsem si strašně přál kolečkové brusle.

Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6. kapitola, 10. verš. Maminka umývá strýčkovo nádobí a Tomáš se jí plete pod nohy. Ty nemáš co dělat, že? Ptá se maminka. Tomáš dobře ví, že by mohl mamince pomoct utírat nádobí, ale to se mu zrovna vůbec nechce. Mnohem radši by stavěl domeček z polštářů strýčkovi sedací soupravy, ale tomu asi maminka nedovolí. Chce, aby jí pomohl utírat nádobí, nebo aby si třeba kreslil, zkrátka, aby byl potichu a ne, aby zpřevracel byt vzhůru nohama. A přitom vidí, jak sám strýček právě teď převrací byt skrz naskrz. Uklízí totiž police s knihami. Tomáš běží za ním do pokoje. Tome, mohl bys vzít prachovku a vytřít ty regály? Volá za ním maminka. Ještě tohle, myslí si Tomáš, a už klíbne se. Znechuceně se posadí vedle strýčka Kurta na gauč. Pořád musím dělat jenom to, co chce mamka, stěžuje si Tomáš strýčkovi. A přitom bych si tak rád hrál na někoho, kdo může sám poroučet, třeba na krále. Strýček okamžitě pochopí. Protože král rozhoduje, co budou dělat lidi v jeho království, viď? Tak víš co? Vyrobíme spolu nějakou královskou korunu a pak budeš králem. A můj obývák bude tvoje království. Strýček Kurt vysvětluje, jak se dá z novinového papíru vyrobit čepice, královská koruna. A Tomáš skládá, protože strýčkovi to s jeho revmatickýma rukama moc nejde. Strýček Tomášovi trpělivě radí a za chvilku je koruna hotová. Teď je Tomáš králem. Nejdřív si postaví palác z velkých polštářů strýčkovi sedačky a potom vytře všechny police na knihy, protože Tomáš je hodný král. Maminka se sice začíná mračit, když uvidí polštáře na zemi, ale když se podívá na usmívajícího se strýčka, nezbývá jí, než se taky usmívat. Odpoledne uběhlo rychle. Do večera je strýčku v byt jako klícka, všechno se jen blízká. A knihy stojí opět na čisté polici. Maminka slibuje. Příští týden přijdeme zase. Když pán Bůh bude chtít, říká strýček Kurt. Víš, Tomášku, říká strýček Kurt, pán Bůh je král. A králové rozhodují, co se bude dít v jejich království. Tomáš přikývne. Snad bude Bůh chtít, abychom příští týden zase přišli. Přeje si Tomáš.

Tak byl jeden mladý král a ten rád jezdíval do lesa na lov. Jedenkrát také, když si do toho lesa vjel, dostal velikou žízeň, ale nebylo nikde potoka ani žádné studánky viděti, aby se napil. A když už dlouho celý zarmoucený po tom lese chodil a nevěděl, jak žízeň uhasiti, přišel tu nenadále k jedné jabloni a na ní viděl tři zralá, pěkná jablka. Byla dopolou červená jako brunát a odpolou žlutá jako vosk, až se na ně hleděti chtělo. I hned mu přišlo na mysl, že by si je mohl utrhnouti, jimi se ovlažiti, a králi se již sliny v puse dělali. Hned tedy to jedno jablko utrhl, vytáhl z kapsy nůž a počal ho krájeti. Ale jak ho v polou překrojil, tu najednou z toho jablka vyskočila pana, až byl král celý omámený, neboť byla od hlavy do paty celičká nahá a tak krásná, že jak živ žádnou takovou neviděl. A jak vyskočila, volala: vodu, vodu! Ale než se král z toho omámení probral, byla již zase ta tam. Jako když se blabuňka z mydlin rozpukne, takže král ani svým očím nevěřil a celou tu příhodu za nějaké mámení smyslů pokládal.

0: Ale sáhl přece po tom druhém jablku, vzal nůž a překrojil ho také. A tu zase z něho vyskočila pana a ta byla také celičká nahá, jak ji pán Bůh stvořil, ale ještě mnohem krásnější nežli ta první, až byl král podivením celý omámený. A ta také vykřikla vodu, vodu, vodu. A že tu žádné nebylo, zmizela mžikem jako ta první. Tu bylo králi toho srdečně líto, ale hned si pomyslel, zajisté, že to třetí jablko také nebude jiné. A hned si ho také utrhl a schoval, až by někde k vodě přišel. A potom konečně přišel k jedné řece, velmi prudké a hluboké. Tu se postavil na břeh, vytáhl to třetí jablko a rozkrojil. A hned také z něho vyskočila pana, ale ta byla ještě krásnější nežli ty obě první. A když zavolala vodu, vodu, tu se král honem schýbl do řeky, nabral rukou vodu a pokropil ji. A tu se ta pana již nestratila. Ale že byla také celičká nahá, styděla se tuze před králem a prosila ho, aby jí půjčil svůj plášť, že se jim přikryje. A když ten král tu třetí panu uhlídal, tu se mu teprv náramně zalíbila a zdálo se mu, že bez ní ani živ býti nemůže. A proto hned řekl, když mi přislíbíš, že si mě vezmeš, tedy ti ten plášť půjčím. Když tedy ta milá pana viděla, že jináč není, slíbila mu, že si ho vezme. Tu on jí hned ten plášť ze sebe dal a řekl jí, počkej zde, až se pro tebe vrátím, však já tě nenechám dlouho čekati. Potom skočil hned na koně a cupity, cupity k svému zámku uháněl. A když tam přijel, dal hned zapřáhnout tři páry koní a jel pro svou nevěstu. Zatím ho necháme jet a podíváme se, co ta milá pana na břehu dělá. Když tak ta pana v plášti zaobalená tam na břehu seděla a na něj čekala, tu najednou od někud za ní se vyskytne stará ošklivá babice, strhne z ní zezadu plášť a než se pana nadála, strčila jí houp do řeky a hned se také voda nad ní zavřela a nebylo po paně ani památky. Tu ta baba své hadry čerstvě ze sebe slíkla a zahodila je do řeky. Pak se přikryla tím pláštěm a posadila se na břeh, jako dříve ta pana seděla. A když ten král zase přijel, ulekl se velice, když místo své krásné pany takovou šerednou babici uhlídal. Ale že věděl, že ta pana není žádné obyčejné stvoření a také, že se zapřisáhl, že si ji za ženu vezme, vysadil babu přece na vůz. A myslel si, jistotně, že mě jen chce zkoušeti a až bude po svatbě, potom se zase v krásnou panu promění. A když přijeli do zámku, dal vystrojiti hlučnou svatbu, ale všecko v zámku se po straně smálo, neboť před králem nesměli, že tak mocný, mladý a krásný král tak starou a šerednou babici a kdo ví ještě odkud za ženu sobě bere. Ale král se nesmál, i bylo mu jaksi úzko v srdci. A pořád jen si myslel, zdali se ta šeredná babice, až bude po oddavkách, zase v tu krásnou panu promění. A když již jeli z kostela, podíval se král své nové paní do očí, ale ona byla ještě tak stará i ošklivá jako dřív. Tu se ten král z toho velice zarmoutil, ale vždy přece ještě doufal. Jistě, že mě chce zkoušeti a až jen mine ta první noc, snad bude potom za to tím krásnější. A když již druhý den počalo svítati, podíval se král své nové paní do očí a ona byla ještě šerednější a vráskovitější nežli včera. Tu se král z toho rozhněval a již ji chtěl dáti ze zámku vyhnati, potom se ale přece ještě rozmyslel a pravil sám k sobě. Snad mě chce ještě zkoušeti. Počkám, až bude míti syna. Zatím ale bylo mu čím dál tím více v srdci úzko. Šel do svého pokoje, zavřel se a nechtěl žádného k sobě pustiti. A když tak celý zamyšlený oknem do zahrady hleděl, přiletěla na okno bílá holubička s červeným zobáčkem a nic se krále nebála. Ale sedla mu na ruku, vrkala a lichotila se k němu, jako by ho již byla dávno znala. A král měl také z ní srdečné potěšení, hladil ji a líbal a ptal se jí, co pak si mi přinesla má zlatá holubičko. A ona odpověděla, Vrkou, vrkou, nemáš tu pravou. Tvoje pravá v řece leží, bílé vlny po ní běží, vrkou, vrkou. Tu byl ten král z toho ještě smutnější a na svou starou babu již nechtěl ani pohleděti a když se ho zeptala, co mu schází, nedal jí ani žádnou odpověď. Druhý den zavřel se zase do svého pokoje a sedl si celý zamyšlený k oknu. Tu přiletěla ta bílá holubička zase jako včera, sedla mu na ruku, vrkala a lichotila se k němu. A král byl zase potěšen, hladil ji a líbal a ptal se jí, co mu nese. A ona mu zase odpověděla, vrkou, vrkou, nemáš tu pravou, tvoje pravá v řece leží, bílé vlny po ní běží, vrkou, vrkou. Ale té staré babě byla ta králova včerejší nevšímavost podezřelá a hned si umínila, že musí vyzkoumati, co v tom vězí. A když se dnes král zase do svého pokoje zavřel, přiloudila se ke dveřím a koukala se dírkou po klíči. Tu viděla všecko a slyšela také všecko, co holubička vrkala. Tu se ta babice celá rozlobila, jako lítá saň, a hned běžela k myslivci a poručila mu. Bílá holubice lítá do králova pokoje, tu mi dnes zastřelíš a přineseš. Pakli se to nestane, tvá hlava za to. Tu se ten myslivec postavil v zahradě pod oknem a když holubička z okna vylítla, střelil a zastřelil ji. A ona padla zakrvácená na zem. Pak ji vzal a donesl královně. Tu ji ta královna roztrhala na kusy, dala vytopiti pec a vhodila ji tam, až byla na prach spálena. Tu máš, pravila, za své vrkání. Ale na tom místě, kde ta holubička padla, zůstaly na zemi ležet tři kapky krve, malé a červené jako tři korálky. A ty se pomalu zarily do země a přes noc pustily ze sebe kořínky a když ráno počalo svítati, byl na tom místě tenoučký jabloňový proutek. A ten vůči hledně rostl a když bylo slunce na poledni, byl již z toho proutku pěkný jabloňový štěp a když se slunce nížiti počalo, vyrostly na tom štěpu tři květy jako krev a mlíko a byla z nich vůně kol a kolem až milo. A v té královské zahradě byl zahradník. Ten měl po své nebožce ženě jednu dceru a ta byla veliká milovnice květin. Každý den na večer chodívala po zahradě s konvicí zalívat a každý den ráno prohlížela, mnoho-li zase nových rozkvetlo a které povadly. Tak když také k večeru se svou konvicí blízko tomu jabloňovému štěpu přišla, podivila se té neobyčejné líbezné vůni a když pozdvihla oči a ten pěkný štěp a na něm ten krásný začervenalý květ spatřila, zaplesala radostí, ale hned potom zase zarmoutila se a pravila, škoda tebe, překrásný kvítku, že z tebe již žádné ovoce nebude. Neboť bylo již na podzim a studený vítr počínal ze strnišť foukati. I bylo tomu děvčeti líto toho krásného květu, i utrhla si ho a dala za okno, aby jí co možná dlouho vydržel. Druhý den časně ráno šla zase po své práci v zahradě a když se za chvilku navrátila domů, zůstala s podivením ve dveřích státi. Postýlka ustlaná, sednička zametená, stůl a židličky čistě umyty a na policích i v truhlici všechno v nejkrásnějším pořádku. A přece nic z toho sama ještě neudělala a žádný tam mezi tím nepřišel. Co se namyslila a nahledala, nic nebylo platno, nenašla žádného. Druhý den ráno, když se ze zahrady vrátila, bylo to zase tak. Ustláno, umyto, zameteno i srovnáno a nikde žádného viděti, kdo by to udělal. I umínila si, že bude číhati, kdo to. Na večer rozházela schválně všecko prádlo v truhlici, vyndala z police misky a hrnce a sem tam polila a zamazala stůl i podlahu, jen aby zítra hodně co dělati bylo. Ráno pak vzala konvici a dělala, jako by šla zase do zahrady. Zatím ale obešla pozadu dvorek a vklouzla zadními dvířky do síně a dívala se dírkou ve dveřích, co se ve světničce díti bude. Tu viděla, jak se z toho jabloňového květu za oknem udělala překrásná pana krev a mlíko, ale celá nahá. Ta se hned také dala do práce. Natřásla peřiny, ustlala, srovnala misky a hrnce do police, utírala stůl a židlice a když byla v nejlepším díle, otevřelo to zahradníkovo děvče dveře a vkročilo do sedničky. Tuta pana, jako by se byla ulekla, volala vodu, vodu a jak to děvče konvici s vodou v ruce drželo, pokropilo ji celou od hlavy až do paty. Tu jí ta pana srdečně za to poděkovala a prosila ji, aby jí ještě své šaty půjčila, aby se do nich ustrojit mohla. Děvče to hned s ochotností udělalo a potom běželo skokem a povědělo to všecko králi. Když to ten král uslyšel, vstal a pospíšil jako na jelenu do toho zahradního domku a hned také svou krásnou panu poznal. A ta mu vypravovala, jak ji ta babice čarodějnice po hlavě do řeky shodila a potom krále podvedla, že oni byly tři sestry, dcery královské a ona z nich nejmladší a že je ta babice zaklela v tom hustém lese, kde král tu jabloň nalezl. Já jsem sice již na svobodě, pravila, ale mé sestry, ty musí ještě tak dlouho, co bílé holubice posvětilí tati, dokud ta babice bude naživu. A hned tu také oknem přiletěly dvě bílé holubičky, sedly své sestře na ramena, vrkaly a třepetaly křidélky radostí, že již je vysvobozená. Tu se ten král velice rozhněval. Poručil tu babu čarodějnici líkovými provazy svázati, aby jim neunikla, pak dal vytopiti pec až do žhava, tu, v kteréž ona tu bílou holubici spálila a vhodit ji tam, až z ní nezůstalo nic než uhel. A tu se také hned ty bílé holubice v krásné pany proměnily a všechny ty tři sestry se objímaly a plakaly velkou radostí, že jsou již vysvobozeny. Pak dal král vystrojiti novou, hlučnou svatbu a nebylo mu již při ní v srdci úzko, ale byl vesel a rád se svou mladou a krásnou chotí. A potom byli spolu šťastně živi mnohá léta a jestliže neumřeli, jsou ještě po tu dobu. Ale co pak dělali potom ty druhé dvě pany? Inu, když byly tak krásné a k tomu královské dcery, vdali se a byly také šťastny.
1: A tak jsme si při pohádkách o králích a princích připomněli, že vládnout není vůbec jednoduché. Je třeba druhým naslouchat a pomáhat, prostě starat se o ostatní. Protože opravdovým králem je jenom ten, kdo má lidi rád. Tak jako náš Bůh, který vládne s láskou, spravedlností a dobrotou. Stará se o celý svět a o každého z nás. Chce, aby se lidé měli rádi, pomáhali si a chovali se k sobě hezky. Na rozdíl od pohádkových králů se Bůh nikdy neunaví, nikdy není nespravedlivý a vždycky nám naslouchá. Jeho panování je plné dobra a naděje. Mějte se hezky, děti. Ahoj!

0: Korálky pro dnešní den končí, další nás čekají v sobotu po 13. hodině, v neděli po 13. můžete poslouchat Kormidlo a nebo po 19. hodině 15. minutě je tu Kanafásek. A tady jedna reakce na z Kanafásky. Jak na něj, jak poslouchá Elianka?
1: Protože tam jsou třeba nějakých těch dílech ty zvířátka a že to je stručně popsaný ty věci a že se u toho trochu zastavím a vydržím u toho poslouchat. Včera jsem poslouchala podcast Kanafásek. Tam jsem si poslouchala dvě pohádky a to bylo někdy odpoledne třeba, nebo třeba ráno, nebo večer, když usínám.
0: Osmnáctá hodina otevírá večer na Rádiu 7, který vás bude provázet v úterý 1. září Pavel Kol. Máme tu nový školní rok a s ním ve vysílání i některé změny, které se za chvíli projdeme. Co zůstává, je pořád Bible Guide s Jiřím Zdrahalem, ve kterém nově začínáme sérii o Danielovi. Dobrý poslech.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Daniel, 1. kapitola. Tuto knihu napsal prorok Daniel. V mládí byl Daniel spolu se zajatými Židy přestěhován do Babylonu. Tam žil po celou dobu exilu. Dosáhl významné pozice jak v babylonské říši, tak i v perské, která ji nahradila. V Babyloně sloužil nejdřív králi Nabukadnezarovi. Byl dokonce správcem části jeho říše a jeho poradcem. Nabukadnezar byl geniální panovník, který z Babylonu vybudoval tehdy nejmocnější říši světa. To on učinil Babylon nejslavnějším městem starověku. Bylo postavené okolo dávné babylonské věže. Nabukadnezar vládl celkem 45 let a mimo jiné nechal postavit jeden ze 7 divů světa, babylonské visuté zahrady. Ty vznikly právě v době, kdy tam byl Daniel. Celkem 3x Nabukadnezar prohlásil, že Bůh je skutečným Bohem. Poprvé, když mu Daniel vyložil zvláštní sen, podruhé, když 3 Izraelci neshořeli v ohnivé peci a potřetí, když byl Nabukadnezar uzdraven z duševní choroby. Před zničením Jeruzaléma vyzval Nabukadnezar Židy, aby se mu vzdali. Pak by Jeruzalém nezničil. Bible říká, že to bylo v souladu s Boží vůli. Po smrti krále Nabukadnezara Daniel sloužil dalším babylonským a po zničení babylonské říše persko-méckým vládcům. Daniel byl prorok, který měl velmi jasné a podrobné vidění obrazů budoucnosti. Byl Bohu velmi blízký a je spolu s Noem a Jobem uveden v Bibli jako vzor výjimečně spravedlivého člověka. I kdyby v ní, zemi, kterou Bůh odsoudil ke zkáze, byli tito 3 muži, Noe, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. To potvrdil svými slovy také Bůh, když Danielovi řekl, jsi velmi drahocenný, dobře poslouchej má slova a porozuměj. 1. kapitola začíná příběhem o 4 izraelských mladících, kteří se v Babyloně připravovali na službu u Nabukadnezarova dvora. Jedním z nich byl autor této knihy, prorok Daniel. Do Babylonu byli přestěhováni za vlády krále Joakima. Joakim byl synem posledního zbožného judského krále Jošiáše. Jošiáš zbytečně padl v bitvě proti egyptskému faraonovi. Joakima pak jmenoval králem Judska právě tento egyptský farao a nahradil jím jeho bratra Joachaze, kterého naopak odvlekl a uvěznil. Joakim ale nebyl zbožný, tak jako býval jeho otec Jošiáš, a tak neodvrátil zkázu judského království. Později se stal vazalem babylonského krále Nabukadnezara. V té době se Daniel a s ním i další Izraelci dostali do Babylonu. O tom čteme. Jednou král Nabukadnezar přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty. Zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. 3 roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Daniel se ale rozhodl odmítnout jíst jídla z královského stolu. K jeho rozhodnutí se připojili i jeho 3 druhové. Pokrmy z královského stolu odmítli z náboženských důvodů. Jednak bylo možné, že tyto pokrmy byly obětovány babylonským bohům a Izraelci se nechtěli poskvrnit modloslužbou. A také je pravděpodobné, že jídlo mohlo obsahovat něco z toho, co Mojžíšův zákon nedovoloval Izraelcům jíst. Daniel proto požádal komorníka, ať jim dává jen zeleninu s vodou. Komorník jim vyhověl a sám po 10 dnech viděl, že mladíci vypadají i s touto dietní stravou zdravě. Danielovo rozhodnutí držet se božích přikázání poctil také sám Bůh a obdaroval ty 4 mládence znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Dál o nich čteme. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedli je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi a ostatním mladíkům. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoliv od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že 10x převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království. Daniel se rozhodl Boha ctít a ten se o něj i jeho přátele postaral. Kdo Boha ctí, může počítat s jeho ochranou.

Pořadem Bible Guide se můžete setkávat každý všední den v 8 a 18 hodin. Následujících několik týdnů budeme procházet jednotlivými kapitolami proroka Daniele s Jiřím Zdráholem, pastorem církve ICF v Brně.

A teď ke slibovaným změnám. Co nás čeká za pořady až do dnešní půlnoci? Hory mohou být krásné, ale také velmi zrádné. Rychle se změní počasí a vy zůstanete odříznutí daleko od lidí. Jedno takové podcenění hor přivedlo k přemýšlení o životě Karlu Daňovou. Co si po sestupu dolů do civilizace uvědomila a jaký to změnilo, se dovíte o 6:30 při poslechu relace Život víry. Místo zástupního prstínku 25 krav, i tak se může žádat o ruku vyvolená dívka. V Kanafásku pokračujeme příběhem Paula Whitea z jeho misijní cesty po Africe. Simba, lovec lvů, bude žádat o Perisinu ruku po 19. hodině 15. minutě. Je dobré umět se na emoce tázat, umět se jich všimnout, umět se jich dotknout, umět s nimi počítat, ale není dobré na nich stavět život, vztah, cokoliv, říká Marek Macák v závěru série věnované emocím. O prožívání boží blízkosti, o nutnosti nepaušalizovat a schopnosti ptát se i tam, kde to bolí, bude řeč v 19:45. Události z budoucnosti, i když možná už ne tak vzdálené, rozklívá od 20:15 pořad Světem Bible. Teolog John Vernon McGee ve svých interpretacích inspiruje stránkami knihy Zjevení, jejíž prorocké obrazy probíráme už celou řadu týdnů a propojuje starověké texty s aktuálním děním. Ukazuje, že biblické proroctví nenesou jen varování, ale především naději a pevné ukotvení pro dnešní nepřehlednou dobu. A tady několik změn. 21 hodin nás čeká akademie. Dostat se dnes k nějakému druhu pornografického materiálu je celkem snadné. Nebezpečný obsah, ke kterému se dostávají mnohdy i děti, může vést k závislostem a rozpadlým vztahům. Tipy, jak pomáhat lidem závislým na pornografii, přinesl účastníkům evangelického fóra Pete Lupton z organizace Nepornu. Akademie přináší záznam přednášky v 21 hodin. Ve čtení na pokračování se vrátíme do náročných 50. let minulého století, kdy komunisté vyvíjeli na církev velký tlak. Miloš Scholz se svou rodinou nebyl výjimkou. V roce 57 přišel čas, kdy se stal kazatelem. Poslouchejte již ve 10:45. Programu, který připomíná perly našeho rozhlasového archivu, nabídneme tentokrát příspěvky, které jsou inspirovány nadcházejícím časem. Začíná škola, jeho povinností a znovu se rozjíždí kolo vzdělávání a snahy nacpat do hlavy spoustu znalostí. Ale o co při vzdělávání opravdu jde? Nechte se pozvat k přemýšlení v hodince ve 23 hodin. Tolik výhled se změnami, za chvíli tedy Život víry, naposledy jako Život víry, od pátku se z něj stává pořad s Bohem. A na další změny ještě uslyšíte. Teď píseň od City House Music.

Máme tu 1. září. Kalendář nás vede k tomu, abychom popřáli Lindám a Samuelům. A dříve měl svůj svátek i Jiljí. Jméno Linda se nejčastěji spojuje se španělským slovem Linda, které znamená krásná. Existuje ovšem i německé Lind. Mírný, jemný. A ještě jedno vysvětlení, tentokrát odvozené od německého slova Linde, tedy lípa. Někteří badatelé se zase domnívají, že jméno Linda vzniklo zkrácením jmen Adelinda, Belinda nebo Dietlinda. Jak je vidno, je z čeho vybírat. Snad nám bude stačit vědomí, že Lindy nosí jméno krásné, mírné a jemné. To výklad jména Samuel je mnohem jednodušší. Jde o jméno hebrejské, které doslova znamená jméno boží. Samuel je jméno v zahraničí velice rozšířené a v poslední době se čím dál více proniká i do českého kalendáře. Samuela bychom samozřejmě nalezli i v Bibli. Toto jméno nosil významný prorok, který ustanovil a pomazal prvního izraelského krále Saula z rodu Benjamína a později i krále Davida. 1. září znamenalo tradičně začátek kalendářního roku v mnoha starověkých kulturách, například v Byzantské říši, v části Itálie a také v Rusku. A nahlédneme-li do kalendária 1. září roku 1880, na našem území dochází nařízením rakouského ministra kultury a vyučování ke znovu uznání jednoty bratrské. 1. září 1939 Polsko bylo napadeno hitlerovským Německem. Fakticky tak začala druhá světová válka. Roku 1990 vznikl teologický seminář Církve bratrské, předchůdce dnešního evangelikálního teologického semináře. Ten měl připravovat kazatele a další pracovníky v církvích. Nejprve v 5letém dálkovém studiu, dnes nabízí rozsáhlou škálu vzdělávání v denních i kombinovaných variantách studia. A před 35 lety byly zaregistrovány Církve Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů 7. dne, Evangelická církev metodistická a křesťanské sbory. Nahlédneme-li do narození, tak roku 1282 se narodila česká a polská královna Eliška Rejčka. Známý český architekt, stavitel německého původu Kilian Ignác Dietzenhofer se narodil 1. září 1689. Byl představitel vrcholného baroka, pátý syn stavitele Krištofa Dietzenhofera. Americký metodista, probuzenec, kazatel na Středozápadě a také dvakrát zvolený zákonodárce v Illinois, Peter Cortwright, se narodil roku 1785. Cortwright, metodistický misionář, pomohl odstartovat druhé velké probuzení ve Spojených státech a osobně pokřtil 12 000 obrácených. Bojoval proti otroctví a v letech 1828 až 32 byl zvolen do dolní komory valného shromáždění státu Illinois. Zemřel v září 1872. Své 98. narozeniny by slavila Ludmila Halerová, výrazná postava České evangelikální církve. Narodila se na Valašsku a po svém obrácení toužila naplno sloužit Bohu. Po druhé světové válce vystudovala biblickou školu v Badenbergu ve Švýcarsku. Připravovala se na práci mezi muslimy v Súdánu, ale Bůh ji místo toho povolal zpět do komunistického Československa. Zde založila mnoho domácích skupinek na Moravě a na Slovensku. Za své aktivity však byla obviněna z porušování státní správy nad církevními organizacemi a byla postavena před soud. Své svědectví vyprávěla jak svým vyšetřovatelům, tak soudcům. I přesto však byla propuštěna pouze s varováním, aby dál ve své práci nepokračovala. Tímto varováním se ale neřídila. Přestěhovala se do Prahy, v roce 61 se provdala za Oldřicha Halera. Vedle péče o děti se stala jednou z předních překladatelek křesťanské literatury.
Prašované knihy, které přeložila, byly přeneseny zpět za železnou oponu a posléze na západě vydány v češtině a propašovány zpět do Československa. Po pádu komunismu Ludmila ve své práci pilně pokračovala. Povzbuzovala křesťany v Čechách i na Slovensku, aby se modlili za národy, milovali Izrael a připravovali se na návrat Pána Ježíše. Spolu pořádala také semináře o křesťanské psychiatrii. Ludmila často mnohým lidem vyprávěla svůj životní příběh a povzbuzovala k posvěcenému životu s Kristem. Z našeho vysílání můžete znát její autobiografickou knihu Pod oblakem, v níž se ohlíží za svým životem. Zemřela v červenci roku 2022. A dvě úmrtí můžeme zmínit k dnešnímu dni. 570 let uplyne od úmrtí Petra Payna, řečeného Engliše, anglického teologa narozeného v Čechách. Byl příznivcem Johna Wycliffa, pro své názory byl pronásledován a posléze nucen opustit rodnou Anglii. Odchází do Čech, kde má mnoho známých z dob studií v Oxfordu. Stává se velkým přívržencem a pomocníkem husitů, který hraje výraznou roli v mnoha disputacích mezi husitskou a katolickou stranou. A 85 let uplyne od úmrtí českého básníka Jiřího Ortena. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

jsou tisíce let, my zhlédli jsme se v nových idejích. Pryč jsou tisíce let, my smazali jsme taky slovo hřích. Avšak není líp,

0: Poslední z letních repríz příběhů o setkání s Bohem nabízí pořad, který právě začíná.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Karla Daňová. Vyrostla jsem v katolické rodině na malém městě na Moravě. Moje matka pocházela z takové tradiční katolické rodiny, která žila ten křesťanský život takovým způsobem v mantinelech mezi musíš, nesmíš. A ta výchova byla z té strany taková tvrdší a považovalo se za úplně samozřejmé, že jako děti budeme chodit do kostela a převezmeme víru našich předků. Do takového toho dětství, které bylo plus minus harmonické, přišla nemoc matky, když mi bylo necelých 13 let. Zvláštní bylo, že jsem celé dětství prožívala intuici, že umře. Celé dětství jsem měla strach, že je něco blbě a že o ní přijdeme. A najednou to bylo tady a ona těžce onemocněla. Velice brzy na mě dopadla tíha všelijakých starostí o domácnost, protože několik let hodně času trávila v nemocnicích a v mých 17 letech zemřela. Mi se paradoxně ulevilo, protože jsem vlastně ten strach prožívala mnoho let a najednou už to tak bylo a už se s tím nedalo nic dělat. A přišla prostě nový život a vůbec nové přenastavení rodiny. Ale hůř na tom byla sestra, která vůbec netušila, jak je to vážné. A matka vlastně umřela na její 15. narozeniny. A byl to pro ní obrovský šok. Dost to s námi třemi, se sestrou a s otcem se mnou zacvičilo. Byla to nečekaná situace. A taky to mělo dopad na naši dětskou víru. Nebyli jsme zvyklí doma o Bohu mluvit, nebyli jsme zvyklí se spolu sdílet, se spolu modlit. Všichni jsme se modlili za maminčino uzdravení, ale každý tak nějak po své ose. A ani teď jsme nebyli schopni si své emoce pozdílet a vůbec spolu o tom mluvit. Já jsem už mezi tím hodně o Bohu přemýšlela, snažila jsem se svoje řešit všelijaké otázky po boží existenci, potom proč je tolik zla ve světě, proč se děly všelijaké zlé věci v historii. Měla jsem spoustu otázek i k tomu, proč katolická církev, do které jsme chodili, tak škaredě naložila třeba s mistrem Janem Husem a spoustu takových dětských otázek. A tím, že byl maminčin bratr farář a na půdě bylo spoustu literatury, tak jsem v ní občas byla naložena, snažila jsem se sama najít otázky. A moc se mi nedařilo. A byla jsem v tom dost ponořena, ale nenacházela jsem ani odpovědi, ani boží blízkost, ani podporu v církvi. A tak se stalo, že jsem po nějaké době po matčině smrti se rozhodla, že už do kostela víckrát nepůjdu, a že to s tím Bohem je nějaké úplně mimo. A stala se zvláštní věc tu neděli, kdy jsem po dlouhém přemýšlení a zvažování nevstala z postele, nevstala ani sestra, ani otec a všichni tři jsme tím okamžikem přestali fungovat katolické církvi. Provalilo se to až 3 roky potom, v okamžiku, kdy se moje sestra vdávala ne v kostele, ale na úřadě. V tom okamžiku vlastně všichni příbuzní pochopili, co se děje a došli na ten občanský obřad. Ale my už jsme byli někde jinde. Sestra měla brzy první, pak druhé dítě. Já jsem odešla do Brna na vysokou školu a přestože jsem doma vypadala jako vzorná studentka, tak v Brně jsem si značně užívala a tím, že jsem se vzdala víry v Boha, tak jsem ztratila jakékoliv zábrany a opravdu jsem si dělala, co jsem chtěla. A tak to šlo mnoho let a ten život dostával se do čím dál větších obrátek. Po škole jsem zůstala v Brně pracovat. Skoro všechny moje kamarádky se po vysoké škole vdali, ale já jsem v té době přišla o delší vztah a o to víc, to byl o důvod víc prostě žít nezávazně v Radovánkách. A přestože jsem nějak tušila, že to je hodně mimo. První náznak toho, že se něco děje, že se na mě Bůh dívá, nastal zhruba 3 roky po konci školy. Dostala jsem se pracovně na nějaký kongres do Vysokých Tater. A vždycky jsem milovala hory, ale v Tatrách jsem nikdy nebyla. A tak jsem ten kongres místo nasávání odborných vědomostí využila k běhání po horách. A díky tomu, že jsem to kloubila s večerními potulkami a výlety do restaurací a podobně, tak prostě jsem těch sil na ty hory moc neměla a taky jsem neměla žádné zkušenosti. A po jedné takové pařbě jsem se v pozdních odpoledních hodinách vydala zdolat Příčné sedlo a vůbec jsem nevzala v úvahu, že je říjen a den je krátký a v 2000 metrech na řetězech už byla námraza a voda, která prostě přes den ve sluníčku tekla po skalách, k večeru zamrzla. A já jsem zhruba v půlce toho přechodu nebo toho stoupání po řetězech, po té skalní stěně, najednou se dostala do stavu, že jsem neměla sílu dělat další krok. Klouzaly mi boty a byla jsem totálně vyčerpaná, neměla jsem ani rukavice, takže jsem měla úplně ledové ruce a najednou jsem visela někde na řetězech, stmívalo se hodně rychle a nevěděla jsem vůbec, jak se jako mám dostat nahoru nebo dolů. Byla jsem tak v půlce a jako úplně jsem jako přemýšlela, kde mám skočit, protože mě nic lepšího nenapadalo. Neměla jsem na nic sil a nějak jsem začala sem prožívat, že je to Boží varování, že se Bůh už nemůže na ten můj život dívat a že je třeba něco změnit, jestli to přežiju. A jako nevím, jak dlouho jsem tam visela, jako bylo to hodně dlouho, protože až za tmy jsem nahoře nad sebou zahledla několik světilek a byli to horolezci, kteří na rozdíl ode mě měli čelovky a sestupovali Příčným sedlem na Terryho chatu a sundali mě dolů, pomohli mi dojít mezi lidi s patřičnými komentáři, které jsem si pochopitelně zasloužila. No, dalo by se čekat, že se něco změní, ale nezměnilo se nic. Jela jsem svůj scénář své volny. Paradoxně změna nastala až v okamžiku, kdy jsem se několik měsíců po tomto zážitku vdala. Byl to takový nějaký můj pokus po lidsku vyřešit svůj neuspořádaný život. S tím sňatkem přišlo spousta změn. Jedna z nejvýznamnějších byla ta, že jsem se brzy na to odstěhovala na Vsetín, odkud z jehož okolí pocházel můj manžel a začali jsme tady budovat rodinu. Brzy se nám narodil první syn a 2 roky na to druhý, takže jsem byla v cizím městě bez zaměstnání, protože jsem byla na mateřské. Začala jsem se zbližovat s jeho rodinou a nacházet si tady nové přátele. A najednou jsem pochopila, že vlastně musím ten vztah budovat, že vlastně jsem jakoby hodně odkázaná na ten vztah. To byla pro mě nová skutečnost a zkušenost, protože jsem byla zvyklá si opravdu dělat, co chci a všecko nějakým způsobem plus minus vládat. A teď jsem viděla, že prostě jsem v takové situaci životní, že jsem na tom muži závislá a že ten vztah nestojí na dobrých základech. A teď už můžu říct, že na mě pracoval Duch Boží a že jsem začala vnímat, že ten vztah vznikl špatně a že je spousta věcí, které neměly být a které v tom vztahu drhnou a vlastně ten vztah ničí, aniž bych byla schopna to ovlivnit. A týkalo se to mé minulosti. A čím dál více ve mě hlodal pocit viny. A dnes už to vím, nakolik pocit viny je destruktivní a k čemu až může vést. Dostávala jsem se do stavu úplného zoufalství a také bezvýchodné situace, že nevím, co s tím. A na povrchu to vypadalo v pohodě, rodinka jakoby prosperovala, ale my jsme nebyli schopni jak vytvořit hlubší vztah a dnes už vím, že to bylo mou vinou a prožívaným pocitem viny ten vztah nestal na dobrých základech. Zhruba po 4 letech jsem šla na takovou banální operaci s takovou tukovou malou hrčkou na koleně, kterou bylo nutné odstranit a v té nemocnici jsem byla na pokoji s paní, která byla po těžkém úrazu kotníku. Někde na nějakém setkání nějaké větší dítě skočilo na nohu a prožívala velké bolesti a ten kotník byl opravdu v zoufalém stavu. A začali jsme spolu, mě teda překvapilo, že za touhle paní chodili neustále davy lidí a vůbec jsem to nechápala, co to je, kde se bere tolik příbuzných, tak jsem se na to začala vyptávat. A vyšlo najevo, že ta paní je z nějaké církve a že to jsou vlastně lidi z té církve. Tak to jsem viděla poprvé. A když jsem tady měla někoho z církve, tak jsem, abych nestala řeč, vytáhla ty svoje dětské otázky, které jsem se tenkrát před lety snažila jako úporně sama vyřešit. A začala jsem se na ně ptát a začali jsme

učení mě uváděla do pravdy Božího slova, což pro mě bylo nové, protože když jsem se ptala na půdě katolické církve, tak to bylo vnímáno hodně negativně. A najednou byl prostor se o tom bavit. A tak i po skončení naší hospitalizace vztah pokračoval. Anička mi občas navštívila, ne zas moc často, ale tak akorát. Občas přinesla nějaký letáček, občas nějakou knížku. A já jsem čím dál více o Bohu přemýšlela. Koupila jsem si taky sama Bibli a začala jsem číst. A od švíc jsem se zajímala o to, co je v Božím slově, nebo jaký Bůh by mohl být v podání této nové známé, tím více sílil můj pocit viny a ta nepohoda. Došla jsem až do takového stadia, že jsem pochopila, že pokud bych měla nějakým způsobem se přiblížit k Bohu, takže prostě musím vyjít s pravdou ven ve svém vztahu s mužem. A to byl okamžik, kdy jsem tu Bibli zabalila a uložila k ledu. Doslova se mi dá do knihovny a další dobu na ní se dal prach, protože jsem si řekla, že tohle nikdy neudělám, že bych o ten vztah přišla, a to jsem fakt nechtěla. A tak to zůstalo nějaký čas. Anička pochopila, že se dveře zavírají, a nechala to tak. A zhruba za rok a půl potom z čistého nebe, aniž bych to čekala, vyšlo velice rychle najevo, že můj manžel má přítelkyni. A to bylo něco, co jsem naprosto nečekala, protože já jsem mu naprosto věřila, a jestli jsem někomu nevěřila, tak sobě. Ani jsem možná neplánovala být věrná, ale jemu jsem věřila naprosto, protože mi připadal jako vyloženě rodinný typ. Vnímala jsem, že se ona stará, že ona spečuje a má nás rád. A pro mě to byl úplný šok. Ale současně mi bylo opravdu v ten okamžik úplně jasné, že jsem udělala špatné rozhodnutí, že jsem tenkrát kvůli tomuto vztahu nechtěla vztah s Bohem. A to moje manželství mělo potom rychlý průběh. Já jsem sama byla ten, kdo pomohl tomu, aby ta nevěra vyšla na povrch, a neměla jsem moc chuť nějakým způsobem to tolerovat. Takže se manžel brzy odstěhoval a vše směřovalo k rozvodu. A já jsem zoufale litovala, že jsem tenkrát tu Bibli a ty Boží věci odhodila. A nastaly 3 měsíce zoufalství, kdy jsem tušila, že budu opuštěná, nevěděla jsem, co budu dělat, protože jsem byla na mateřské, takže jsem se obávala vůbec i o naší existenci, jak z čeho budeme žít s dětmi. A současně jsem chtěla volat k Bohu, a jako byla jsem v takovém stavu nějaké zaseknutosti, že jsem nebyla schopna vypustit ani hlásku, a vůbec jsem nebyla schopna nic dělat. To bylo takové nějaké zvláštní napětí. Na jednu stranu, dnes už vím, že to byla taková přetahovačka o mou duši, že na jednu stranu mě táhly ty Boží věci a toužila jsem potom to všecko Bohu odevzdat, a na druhou stranu jsem byla úplně zasekaná v nějakém zvláštním vzdoru. A tak to trvalo zhruba 3 měsíce. A na konci prázdnin už jsem byla dohodnuta, že musím nastoupit do práce, abychom měli nějaké příjmy. 1. září jsem měla jít do nového zaměstnání, a v té době, kdy vlastně, ještě jsem neřekla, že v té době, kdy začal ten náš manželský konflikt, takže tak se stalo právě přes tu Aničku, že mě a mou kamarádku pozvala na takovou malou skupinku žen, kde slíbili, že pouze 6x a pouze po 2 hodinách budou vykládat něco o Božím slově, takové kratičké příběhy, no a hlavně, že nám přitom pohlídají děti. Tak to byl asi takový nejsilnější motivační faktor. Bylo tam příjemně, děti si hrály, a my jsme s několika ženami si povídali, a přitom jsme probrali jakových 6 klíčových příběhů z Nového zákona, a přitom byla taky sestra místního kazatele církve bratrské, a na závěr těchto 6 setkání nám dala nějaké kontakty a pozvala nás, že si můžeme o tom dále promluvit s jejím mužem, kdyby jsme měli zájem, a pozvala nás do sboru. Tak já jsem tak spíš

povinnosti a ze slušnosti slíbila, že tam někdy se aspoň jednou přijdu podívat. A tu poslední neděli předtím, než jsem měla nastoupit do práce, děti už byly vlastně s manželem a s jeho novou přítelkyní v nějakém výletě. Já jsem měla volný den, který jsem zase trávila v trápení. Já jsem říkala, tak aspoň něco splním, co jsem slíbila, půjdu se tam podívat. A tak jsem se v neděli večer vypravila na večerní shromáždění a k jeho konci přišel ten manžel od té mojí nové přítelkyně z té skupinky, kazatel z místního sboru, a jak mě viděl, tak se mnou dal do řeči, pozval mě k ním. A jak jsme tak nějak nezávazně vykládali, tak ta tíseň moje už byla taková, že se mu všecko vyklopila. Bylo to vlastně z čisté vody, bez přípravy, takové celoživotní pokání, kde jsem Bohu vyznala všecko, co bylo špatně v mém životě, prosila o odpuštění. A ten sam okamžik přišla obrovská úleva. A takové jasné odpuštění a všecko to trápení s vinou bylo rázem tak jednoznačně pryč, že se mi zdálo, že se znáším a že prostě všecko je nové, čisté, krásné. Den byl úžasný a jednoznačně jsem věděla, že mi začíná nový život.

0: byla to poslední neděle v srpnu. Každý rok na ní s vděčností pánu vzpomínám, že mě zavolal. Jsem Bohu vděčná za to, že brzy po tom obrácení přišly docela těžké věci a v nich jsem se musela rozhodovat pro něho nebo proti němu. A díky tomu jsem velice rychle zakořenila v pánu. Přestože to bylo dost náročné, všecko se to týkalo budoucího uspořádání našich vztahů. Velice brzy po této příhodě se změnil můj vztah k mému muži. Z toho steku na to, jak to dopadá, jak ten vztah se vyvíjí, jsem najednou začala prožívat vůči němu úplně novou lásku a nový zájem ten vztah udržet. Ten důvod byl boží, byl to boží dovoz, celý ten nový vztah k němu, protože jsem věděla, že manželství je v božím plánu a tu lásku prostě úplně jinou a novou jsem dostala. A tak jsem začala nečekaně a úplně jinak o ten vztah usilovat. Bylo to pro mou povahu překvapivé a i pokořující, protože jsem ho několikrát prosila, aby se vrátil, aby to přehodnotil a slibovala se mu, že věci budou jinak. A že taky jsem mu řekla o tom, že ten důvod, proč si myslím, že to bude jinak, je, není ze mě, ale že je proto, že jsem přišla k Bohu. Nemělo to moc valný efekt, nicméně se stalo to, že zhruba po 3 měsících po té zkušenosti obrácení se ta přítelkyně na nějakou dobu odjela do zahraničí a on se k nám nějak dočasně vrátil. A já jsem měla obrovskou radost a nové naděje, že to prostě se stane, že to manželství udržíme. A do toho přišlo asi poprvé mocné boží slovo ke mně, kdy jsem vnímala, že mě Bůh povzbuzuje do toho, abych s ním mluvila v pravdě a řekla mu, co je špatně a ne, co bylo špatně v našem vztahu. A opět to bylo přes velké obavy, že to zničí to, co jsem znovu mohla doufat. Ale bylo to tak přesvědčivé a tak jasné boží vedení, že jsem to nakonec udělala. Byl to opravdu velice silný okamžik. Došlo k tomu, že mi odpustil vše, co bylo k odpuštění. A řekl, že kdyby to věděl dřív, že by všecko bylo jinak, že to je strašná škoda, že to ví až teď. A vypadalo to několik dní, že to překonáme a že to půjde. Ale pak věci vzali rychle spát. A velice brzy přišel návrh na rozvod, který mě úplně rozložil tím, jak byl napsaný a podaný. A bylo jasné, že teď už opravdu bude usilovat jenom o to, ať ten vztah brzy skončí. Já jsem ještě měla taky pocit a dojem silný, že za ten vztah mám stále dále bojovat, ale to už působilo jenom jeho přitvrzování až tak, že to vypadalo, že chce i, a bylo to tak napsané v té žádosti o rozvod, že chce do péče i děti. A já jsem byla tak z toho zdeptaná, že jsem už i říkala, že jim snad bude s nima líp než se mnou. A tady přišlo další boží slovo a povzbuzení skrze bratra kazatele, který řekl něco, neřeknu to asi úplně přesně, ale který řekl něco v tom smyslu, že s cizí ženou jim nikdy nebude tak, jak s matkou. A velice výrazně a jednoznačně mě povzbudil k tomu, ať bojuju za to, ať děti jsou svěřeny do mé péče. I za cenu toho, že budu souhlasit s rozvodem na druhé stání. Tak jsem se podle toho zařídila a byli jsme po druhém stání rozvedeni a děti skutečně byly svěřeny do mé péče. Jsem za to Bohu moc vděčná, že se to takhle urovnalo. Jsem vděčná za to, že mi dal příležitost prožít s mými syny život a že vlastně vedl potom i náš vzájemný vztah s bývalým mužem k nějakému upokojení a že jim vlastně mým synům zůstal otcem a zůstal jim blízko i v té době po rozvodu. S dětmi jsme zakořenili ve sboru církve Bratrské ve Vsetíně na Jasence a sbor nám tvořil a tvoří dodnes rodinu. Našli jsme tady spoustu požehnání a podpory. Nesčetněkrát jsem zakoušela to, že nesčetněkrát jsem zakusila nebo přijala finanční pomoc. Našla jsem zde takovou i duchovní podporu. A děti našly mužské vzory a vrstevníky. Jsem za to hodně vděčná, že jsme tady mohli ty léta prožít. Za tu dobu, kdy jsem byla sama, jsem zakoušela takové mimořádné boží zaopatření a tolik mimořádných situací, kdy se o nás postaral, že nad tím stále jenom žasnu. Je to takový souvislý tok zážitku a zkušeností, kdy o nás pečoval a nejenom o nějaké základní potřeby, ale nad naše očekávání. Můžu možná vzpomenout některé příběhy. Zhruba 3 roky po tom, co jsme začali chodit do sboru, jsem měla nějaké zdravotní problémy a musela jsem se podrobit operaci. A těsně před tou zkušeností se stala ta nemilá věc, že mi někdo ukradl kolo. Kolo v té době byl náš jediný dopravní prostředek. Jezdili jsme přes celé město do školky. Na velkém kole, na svém kole jsem vozila mladšího syna a starší jezdil sám. A i po městě jsem se všelijak dopravovala na kole, takže to pro mě byla velká ztráta. Byla jsem na Boha fakt dost naštvaná, že nám to kolo neohlídal. A co si teď mám počít? Nicméně po té operaci, kterou jsem musela podstoupit, jsem měla dodržovat jakýsi léčebný klid a tak dále, což pro mě je vždy těžké. A kdybych měla to kolo zaparkované ve sklepě, tak by to s tím mojím dodržováním bylo opravdu slabé. A tak jsem neměla na čem jezdit, tak jsem se chovala podstatně klidněji. V době, kdy už jsem byla fit, tak z nenadání přišel za mnou bratr ze sboru, s kterým jsem neměla nikterak blízký vztah. A řekl mi, že nějak mu pan položil na srdce, že mi má dát konkrétní obnos, že už budu vědět, na co je. A bylo to přesně to, za co jsem si mohla koupit nové kolo. Takže to, takových zážitků mám opravdu spoustu, že o naše potřeby Bůh pečoval. Dávám k dobru svoje pouštní šaty. To bylo v době, kdy jsem pracovala v jedné neziskové organizaci, něco jsme tam budovali. Byl to takový hektický čas, kdy, jak se říká, na blbosti nebyl prostor a čas. A najednou bylo vše hotovo a přicházel, měl nastat slavnostní okamžik dokončení a slavení toho, že se dílo podařilo. A já jsem najednou říkala, no tak a co teď na sebe? Klasická ženská otázka. A najednou se stalo to, že od spodního prádla přes boty až po úplně luxusní šaty jsem všechno dostala. A proč jim říkám pouštní? Říkám jim pouštní, protože je mám dodnes, je to už 20 let a ty šaty jsou pořád jako nové. Oni prostě nezvečely, oni se vůbec jakoby neopotřebovávají. Opravdu to nechápu. A už si toho všímají i lidé, kteří mě znají déle, že to je nějaké zvláštní. Opravdu je to zvláštní. Takovým a podobným způsobem Bůh ho nás pečoval. Já mám takovou teorii koloběhu darů v přírodě. To vzniklo někdy už na počátku, kdy mě moje blízké sestry ze sboru v církvi bratrské vylečily z revančismu. Já jsem byla vychována tak, že když náhodou něco dostaneme nebo někdo nám učiní nějaké dobro, takže mu to musíme v nějaké podobě co nejrychleji vrátit, abychom nebyli za nevděčníky. A teď jsem viděla, že to tyhle lidi neuvěřitelně rozčiluje a že to prostě neberou. Ať jsem se snažila sebe být vynalezavější a nějak to zabalit a zamaskovat, tak to vždycky dopadlo stejně, že to odmítali a odkazovali mě na Boží slovo, že se mám naučit přijímat. A tak jsem se to pilně učila a vytvořila jsem si svou teorii koloběhu darů v přírodě, že prostě jsme obdarováváni, a ta moje teorie má základ v Božím slově, jsme obdarováváni proto, abychom mohli být velkoryse, štědři. Takže prostě ráda přijímám a podle svých možností dávám jinde, tam, kde vidím, že je potřeba. No a další důsledek toho, že jsme zakoušeli tolik dobrodění od lidí v církvi a Boží zaopatření našich všech potřeb, byla ta, že se mi několikrát v mých zaměstnáních v neziskovém sektoru naskytla možnost svoje zkušenosti z rodiny aplikovat v neziskovkách. A mohla jsem jakoby znovu vidět, že Bůh funguje pořád stejně, že se zajímá o každou naši potřebu a že on je mocen každou naplnit svým způsobem a vždy mě překvapí tím, jak to dělá a jak dává na dočekávání.
1: Pořad Život víry se tímto loučí, ale o svědectví, o setkání s Bohem nepřijdete. Pořad pokračuje pod novým názvem, totiž s Bohem. Uslyšíte v pátek 11 hodin 15 minut Josefa Mikeše a případně můžete ladit pořad Stopy, který zůstává v pondělí 8:30 v našem vysílání. A chcete-li se zapojit se svým příběhem o tom, jak vás Bůh provází, co jste s Bohem zažili, tak pište na radio7@radio7.cz. Rádi váš příběh natočíme a pošleme dál.
2: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
3: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
2: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
3: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Na Rádiu 7 vstupujeme do 19. hodiny v úterý 1. září a tato hodinka přinese prostor pro malé posluchače. Kanafásek s knížkou Po stopách lva je tu za čtvrt hodinky a také s pořadem Uši k duši se dotkneme emocí. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

S Tobymikem jsme se trošku ohlédli za prázdninami, za kempováním. A když nemůžeme najít slunce, když jsme se modlili a cítíme se ztracení, Bůh je tu a jeho láska nás drží. O boží lásce bude i následujících několik písní a vlastně trošku i kanafásek, ve kterém nás čekají zásnuby.

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galackým 6:7.

Děti mají za sebou první školní den, tak doufám, že všechno jste zvládli dobře. Ještě jednu písničku, která mluví i o strachu. Když přicházejí nové věci, míváme strach. Ale vězme, že láska strach vyhání. A po písničce už je tu Kanafásek.

Ahoj děti, před námi je Kanafásek a s ním i předposlední kapitola z knihy Po stopách lva, kterou napsal Paul White a kterou čte Pavel Hromádka. Zábavné poslouchání vám přeje Pavel Kohl.

Simba seděl na bedně a Daudi se pokoušel přistřihnout mu nůžkami vlasy. Pak mu rezavou břitvou odvážně vyholil pěšinku v jeho hustých kudrnách. No tak, řekl můj africký ošetřovatel, teď konečně vypadáš, jak se vypadat má. Až oblékneš ještě své nové kalhoty a novou košili, pak už se s tebou nemůže vůbec nikdo srovnávat. Simba se nedůvěřivě usmíval. Což tu nebyly hluboké jizvy nad lícními kostmi, kterými chtěli jeho rodiče zvýšit půvab jeho obličeje, když byl ještě malý chlapec? A nebyly zde ještě stopy po mé oční operaci, když jsem ho zbavoval jeho oční choroby? Hé, Buana, volal, dnes potřebuji tvou pomoc. Víš, chtěl bych jít do školy a hovořit s Wabibi, bíložské učitelky v misijní škole, a zeptat se jich, dají-li mi Perisi za manželku. Sám jsem hovořil s učitelkou o této záležitosti už několikrát a všechno bylo takřka domluveno. Ale podle afrického způsobu musel Simba jít k nim a mít šaury, vyjednávat o věnu a jiných podmínkách, které by měl splnit. Buana, vysvětloval, náš mrav vyžaduje, aby se mnou šel přítel, který by s příbuznými děvčete všechno vyjednal. Neřekl pohlavár, že se musím obrátit na Wabibi, abych se s nimi dohovořil o svatebních podmínkách? Řekni jim, Buana, že mi její otec slíbil dívku za 28 krav. Buana, pokus se o to, zda by nebyly srozuměny z 25. Měl bych velkou radost, protože by nám pak ještě nějaká ta kráva zbyla na svatební hostinu. Cože? Zeptal jsem se. Což si už nezaplatil pohlaváru Makarangovi 3 krávy? Což? No dobrá, Buana, ale budou tomu rozumět? Řeknu jim o tom a pak uvidíme, čeho dosáhneme. Stáli jsme před školou. Bibi, volal jsem. Hody, smím vstoupit? Karibu, volala vedoucí školy. Vstoupili jsme. Simba byl trochu rozpačitý. Ženy mu přinesly třínohou stoličku, na kterou se posadil, a já jsem se ujal vyjednávání. Mluvil jsem řečí domorodců. Podívej se, obrátil jsem se k vedoucí školy. Můj přítel přišel, aby požádal o ruku jedné dívky z tvé školy, Perisi. Rád by si ji vzal za ženu. Hé, řekla učitelka a zamžikala vesele očima. Obávám se, že je to divoký člověk, nebezpečný lovec. Možná, že bude mužem, který svou ženu bije. Já, Buana, zvolal Simba rozhořčeně. Víš, a pak spozoroval, že to vše byl jen žert. Řekl, hehe, a zase se posadil na svou stoličku. Simba navrhuje, že by byl dal věnem 20 krav. Simba natáhl uši. Och, zvolala učitelka zcela po africkém způsobu. Ne, já říkám 30 krav. Já, namítal jsem, přesně tak, jak mě tomu Daudi naučil. Podívej se, vždyť je to chudý muž. Nechtěla by ses spokojit s 24 krávami? Já, zauvažovala učitelka. Hé, třeba bychom se mohli dohodnout na 26. Chá, řekl jsem. Podívej se, on byl velice nemocen, neboť ho napadl lev a pak nám velmi mnoho pomáhal v době, kdy byla Perisi tak těžce nemocná. Bez něj by Perisi ani nezůstala naživu. Prohlásila učitelka s šibalským úsměvem. Tak bychom se tedy mohli dohodnout na 25 kravách. Simba kývl hlavou, že souhlasí, a abych vyjednávání uzavřel. Obrátil jsem se ještě náhle na učitelku a řekl anglicky, a kam těch 25 krav umístíte? O tom jsem už také přemýšlela, odpověděla se smíchem. Můžete mi poradit? Obrátil jsem se na Simbu. Simbo, příteli, budu rád, přivedeš-li krávy, ale musí to být jenom Singombe Simhukulu, jenom krávy pro mléko. Chtěli bychom dětem ve škole a v nemocnici ukázat, jak se krávy mají chovat a dojít. Budeme-li moci dávat dětem pít mléko, budou zdravé a silné a i docela malé děti můžeme mlékem živit.
Tak se také maminky venku naučí tomu, co je jejich dětem prospěšné. Hé, řekl Simba, mluvíš velice moudře, ale Buana, vlastně je zvykem, že je do věna zahrnuto také mnoho bíků. Víš, kráva má právě větší cenu než bík. Nebyla by Bibi srozuměná, dejme tomu, s 20 kravami? A pak jsme se nakonec dohodli tak, že Simba nedá 20, nýbrž 12 krav. Zbytek mu byl odpuštěn. Za to však musel postavit z trnového houští ohradu, která by chránila stádo před levharty a hyenami. Měl také hned začít pěstovat kukuřici a sbírat trávu, aby byl dostatek píce, než začnou deště. To všechno mohl dělat, zatímco se Perisy zotavovala z nemoci. A pak po přiměřené době měla být svatba. Na zpáteční cestě mi Simba položil ruku na paži. Buana, opravdu, zde je místo radosti. Když jsem se ubíral poprvé touto cestou k nemocnici, museli mě nést a moji příbuzní o mě pochybovali. Ale zde v nemocnici jsem našel život. Ká, Buana, a slyšel jsem slovo Boží. A našel jsem velký život, který pokračuje, i když tělo zemře. A pak, Buana, přišla do mého života láska. Jak velké těžkosti byly ze začátku. Zdálo se být úplnou nemožností, že Perisy někdy bude mou ženou. Ale teď je všechno nádherně urovnáno a já jsem šťastný. Mám život, mám sílu a mé srdce zpívá. A až si začnu v nejbližší době stavět dům, vím, že tam bude žít se mnou žena, jejíž srdce zvolilo tutéž cestu jako moje.

Mlčky jsme šli dál. Najednou se Simba zastavil vedle keře Oleandru. Kábuana, ty jsi přišel zdaleka, ze své země, abys nám, lidem Mugogo, přinesl slovo boží a abys nám pomáhal. Nemám také já, který jsem z kmene Mugogo, svým vlastním lidem nést slovo boží? Mají se učit, jak pomáhat nemocným, jak ošetřovat děti. A chci se naučit ještě lépe číst. Tak můžeme být my dva v naší vesnici ukazovatelem, který vede k Bohu. Ano, Buana, večer budeme sedět kolem ohně a budeme vyprávět lidem o Bohu. Už jsi někdy poslouchal Perisi? Což nemá šikovný jazyk, který se obratně a hbitě pohybuje, vypravuje-li příběhy? Došli jsme k nemocnici a prošli vraty. Už byla skoro tma. Na verandě seděli ošetřovatelé a ošetřovatelky a mezi nimi Perisi. Vypadala už docela jinak než před 14 dny, kdy se jen s námahou pohybovala. Byla na nejlepší cestě k úplnému uzdravení. Upozornil jsem na to Simbu. Podívej se, řekl jsem. Nevrátila se jí už její síla? Právě začala celá skupina zpívat. Daudi a Kefa zanotovali zvláštním africkým nápěvem slova známé církevní písně. Simba pozorně naslouchal, pak řekl. Kábuana, to je krásné, může-li kdo svou vděčnost Bohu vyspívat. Můj hlas se žel prospěv nehodí jako její, ale víš, pokusím se svou vděčnost nejvyššímu žít. To je také nejlepší způsob, jak mu můžeš děkovat, odpověděl jsem. Bůh nežádá často, abychom obětovali svůj život pro něho. Ačkoliv i to je občas nutné, ale to, co od nás žádá, je, abychom svůj život žili pro něho. Vidíš, v tom můžete vy dva, Perisi a ty, dokázat mnoho. Položil jsem mu ruku na rameno, když jsme přistoupili k ostatním. Tak tedy smlouva o věně je dohodnuta. Perisi a ošetřovatelky zmizely v sále. Tak to žádal mrav. Nuže, mám naději, že krávy budou moci být brzo předány. Pak je o svatbě rozhodnuto a vesnické bubny mohou radostně oznamovat sňatek Simby a Perisi.

Děti, představte si, že by to u nás fungovalo jako v africkém kmeni, ve kterém žil lékař Paul White. Místo zásnubního prstýnku byste přivedli 25 krav a bylo by. To asi není moc romantické, že? Ale jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. To znamená, že různě po světě jsou lidé zvyklí na jiné věci než my tady. Příběh Paula Whitea četl Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství A. Alef v roce 1994. V příštím kanafásku se s příběhem z africké džungle rozloučíme.

Další píseň od Mikea Donheyho nám řekne, ukáže, že život je v podstatě umělecké dílo. A tak žijme tak, abychom z něj nevypadli.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Pořad Uši k duši se přihlásil svou známou znělkou. Od mikrofonu přeje dobrý den a dobrý poslech Lucie Endlicherová. Znovu zdravím také Marka Macáka, svého tradičního hosta. Marku, vítej, ahoj.
2: Ahoj.
1: My se bavíme o emocích, setkáváme se u tohoto tématu už po čtvrté. Já bych ráda navázala tam, kde jsme minulý týden skončili. Mluvili jsme o prožívání či neprožívání Boží blízkosti, o tom, jak moc je důležitá emoce v tomhletom stavu, a někde tam bych ráda začala. Ty jsi zmínil takový ten pocit, neprožívám Boží blízkost, takže Bůh tady není. Na jaké rovině zakoušíme Boží blízkost? Je to vždycky jenom skrze emoci?
2: Rozhodně si myslím, že ne. Kdybych asi měl dlouhé období, kdy se nic emočně neděje ve vztahu s Bohem, tak začnu mít pocit, že něco jako divně. Ale taky nemusíme zažívat věci vždy a každý den nějak normovaně. Přeci ten vztah je dynamický, někdy má člověk dojem nějakého ochladnutí, protože se opravdu něco stalo, někdy proto, že se nic nestalo, ale třeba je člověk vyčerpán, anebo Pán Bůh zrovna chce jednat jiným způsobem, nebo člověka chce něco naučit. Je dobré přirovnat to k jinému vztahu, zase třeba k manželství. Manželství prostě

0: pokud na sebe bude mít jeden z těch dvou nárok, že musí každý den prožívat hluboký pocit blízkosti a radost z toho, že tam ten druhý je a vnímat, že ten druhý na něj myslí a že se o něj stará, tak se rozvedou tak do 2 měsíců. Ten život je daleko mnohostrannější, barvitější a vztah zahrnuje to, že jsme schopni a že jsme si hlavně slíbili, že budeme spolu napříč různostma těch stavů a situací, kterýma procházíme. A taky člověk brzy v blízkých vztazích zjistí, že velká část toho, co prožívám, nějak moc neodpovídá tomu, co ten druhý vůči mě třeba dělá, co se reálně odehrává. A tohle musíme započítat i do stavu s Hospodinem. Takže takové ty období, kdy buď ho prostě chvilku nevnímáme, anebo kdy vysloveně jdeme po poušti, která může trvat i dlouho. A o takové zkušenosti v písmu máme spoustu záznamů. Tak můžou být období, kdy Pán Bůh jedná. Prostě emoce není měřítko. Emoce je zpráva o tom, co se třeba někde děje, ale není známkou přítomnosti nebo nepřítomnosti Boha. Navíc, když vezmeme písmo vážně, na nejenom emoční rovině, tak vezmeme vážně to, že jednak Bůh je přítomen všude. A druhá, že v Kristu, zvlášť, když jsem mu dal svůj život, takže v Kristu je Bůh přítomen u mě v mém životě, dokonce je přítomen ve mně. Takže my se potřebujeme učit vidět očima víry, což nám zní jako další metafora, ale myslím, že je lepší definice, že víra je orgán, který nám pomáhá vnímat to, co je duchovně reálné. A duchovně zase neznamená neskutečně reálné, ale v duchovním smyslu a na duchovní rovině je to naprosto reálné. Duchovní realita je ještě hlubší realita, než ta, kterou běžně vnímáme. Takže ty období, kdy necítíme duchovně a jsme nuceni se opřít o to, jsou většinou období, když tam není nějaký jiný problém, o kterém nám Pán Bůh většinou milerád řekne, když se zeptáme, tak pokud je tam takový prázdno a není tam nějaký důvod, proč by nám dobrý otec neřekl, co se děje, tak to bývá období, kdy nás učí vidět očima víry, kdy nás učí brát věci vážně, bez toho, abychom na ně aktuálně šahali nebo aktuálně je vnímali emočně. A když se to povede a zavnímáme vírou, protože jinak vlastně v danou chvíli to nejde, tak nám to dává často daleko bezpečnější půdu pod nohy, než ty emoce, které jsou příliš vratký aspekt v našem životě, aby jsme se o to mohli opírat tímhle způsobem. Emoci je dobré umět se na ně tázat, umět si jich všimnout, umět si jich dotknout, umět s nima počítat. Nestavil bych na nich život, ani vztah, ani nic na emocích jako takových.
1: Říkáš, emoce nejsou měřítko, jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak měřítkem je víra. Co ve chvíli, kdy mám pochybnosti o své víře směrem k Bohu?
0: V tu chvíli ta pochybnost může být zase nějaká myšlenka doprovázená nějakýma emocema, třeba nejistotou a tak. A stejně jako každou další věc, tak v takovém případě je třeba podle mě nakonec jako s každou emocí nebo s každým prožitkem a s každou myšlenkou, která je dost silná a problematická na to, abych se tím zabýval, aby mi to jako rušilo pozornost, tak je s tím třeba jít za Bohem. Začít o tom mluvit s ním a nejlépe i s dalšíma lidma, se kterými se dá spolehlivě o tom mluvit, o takovýchhle věcech, prostě to přinést. To máme pěkně v prorocích a u žalmistů ve staré smlouvě a u Joba, kde oni Bohu předkládají, jak to mají. A někdy jsou to pochybnosti, někdy jsou to otázky. Proč se tohle děje? Proč jsou věci jinak, než jak jsem si myslel, že budou, když jsem tvůj a když jsem spravedlivý a podobně. My se potřebujeme naučit přinášet celé svoje já, celou svoji bytost, včetně našich emocí, včetně našich myšlenek před Boha, aby v tom vztahu jsme si to zpracovávali a pochybnosti k tomu patří. Dokonce i pochybnost o tom, zda Bůh je někdy nutnou součástí budování víry, protože pokud má stát na pevný nohou, tak musí být schopna se tohle dotázat, aby ta víra věděla, nebo aby ten člověk věděl, že to, co si myslí, si nemyslí jenom proto, že si zakázal myslet něco jiného. To je pak velice vratké. A v tom setkání on potom většinou jedná, obvykle jedná jinak, než bychom čekali. Otevře vám úplně novou dimenzi, kterou jste nečekali, že tam je. A nebo vás nějak vyfrustruje správným směrem. A nebo někdy vás dlouho nechá zmatenýho a nevíte, co se děje. To se nestává tak často, ale ta jobovská zkušenost zůstává věčným upozorněním, že nevždy dojdeme k tomu pochopení nebo k nějakému jasnému vyústění a budou kolem lidi, kteří budou mít různé teorie, dokonce biblické a křesťanské teorie o tom, co se nám děje, a my přitom můžeme stát před Bohem a říkat mu, a já opravdu nevím, co děláš a proč to děláš. A tohle je opravdu špatně. A Bůh o nás nakonec může říct, že jsme spravedliví.
1: My jsme hned na začátku mluvili o tom, že je důležité emoce nepotlačovat, ale umět v nich zdravě setrvávat. Jakýmsi protipólem, zvlášť v křesťanství, se mi zdá být takovéto vyrábění emocí pro to, aby měl člověk dojem boží přítomnosti, boží blízkosti, nějakého božího vedení. Tak bych se ráda ptala na rovnováhu v tomhletom, v takovém tom umět v tom pocitu, v emoci setrvat a zároveň nevyrábět si ho.
0: No, tohle je kluzká půda. Ono, když zahrajete správnou kombinaci akordů, tak duchovní prožitek má kde kdo. To je děsivý tohle, proto řada křesťanů tak je taková, že si dává pozor na jakoukoliv věc, která by mohla vybudit emoce, která by mohla s nima pracovat. Na druhou stranu, písmo je svědectví o kráse božího díla a o majestátnosti a o tom, jak lidi byli uchváceni nebo vyděšeni a tak. Prostě ty emoce tam jsou. Chtít vzít víru pouze racionálně, tak je nelidské. A Ježíš byl a je velice lidský. Bůh je velice lidský. Takže nejde o to se těch emocí zbavit. Ale taky nejde o to je vyrábět. Takže já jako doporučuji budovat církvi kulturu, kde budeme komunikovat věci co nejvíc ve jejich pravdě. A ta pravda zahrnuje to, že to vyvolává taky různé emoce. Jo? Takže když budu mluvit o tom, jaký Bůh doopravdy je, anebo o tom, jak doopravdy jednal v mém životě, anebo v někoho životě, tak to bude vybuzovat emoce samo za sebe a nebudu je muset dovyrábět. Nebudu muset mluvit s takovým jako duchovním přídechem, aby lidi měli pocit, že mluvím nějak jinak, jo, než běžně. Nemusím systematicky promýšlet až příliš moc, jak uspořádat písničky, aby vybudili správný efekt. Jo. Je to o míře, to není podle mě úplně buď a nebo. Zase je to jako dobrý uspořádat písničky tak, aby to nebylo pitomý. Jo. Je to asi nějak, na nějaké škále mezi sugestí a pitomostí, jo. Jak zacházíme s těmahle věcma. Ze svého života mám i ten dojem, že vlastně když přišly hluboké i emotivní zkušenosti s Bohem, takové fakt jako oslovení, které nikdy nezapomenu. Situace, kde to bylo velice, velice reálný i na pocitový úrovni až tak jako hodně, až nadpřirozený, tak popravdě v mém životě to byla skoro vždy situace, kde jsem to nečekal. Nebyly to chvíle, kdybych jako se připravoval na to, že teď budu mít zážitek s Bohem a teď se šel rochnit v jeho přítomnosti. Ale zároveň znám období, kdy si pamatuju, že to bylo velmi blízko po ruce. A velmi snadné se ponořit do pocitů, které souvisely s takovým tím jako hluboce duchovním zažíváním Boha i čehokoliv, co se děje kolem mě. Ale když to někdo má stabilně dlouhodobě, tak jsem vždy trošku opatrný v tom směru, že někdy to bývá na úkor kontaktu s reálným životem. A tam už jsme podle mě na půdě něčeho, co emočně je silné a příjemné. Vypadá to velmi duchovně, ale po ovoci se poznají věci. Ve mně třeba tahle období budila pýchu. Pocit nadřazenosti, pocit, že vím. A pocit, že je to pro každýho a že tohle je standardní a takhle to má být prožívaný. Což je těžký, když prožíváte něco intenzivně, tak vám to tak přijde. Duševní člověk nebo člověk, který žije nějakým způsobem z tělesného smýšlení, jak se říká biblicky, tak velmi často je přirozeně hlasatelem svojí nejintenzivnější zkušenosti, kterou by měl prožít každý. A je jedno, jak duchovně ta zkušenost vypadá.
1: Vyvolává boží blízkost vždycky jenom pozitivní emoce?
0: Myslím si, že určitě ne. Boží blízkost bývá spojená s bázní a se strachem taky, někdy. A jsou období, kdy se to tak jako proměňuje. My se už neumíme moc bát Boha a myslím, že bychom se to měli znova naučit a bát se ho ve smyslu, myslím, že si je Lewis to říká někde, jako tygra ve vedlejší místnosti. Bát se ho jako majestátného, který je blízko, a který je svým způsobem nebezpečný, ale jak říká v Narnii Lucinka, říká, on je nebezpečný, ale dobrý. Ale myslím, že abychom mohli poznat, že je nebezpečný, ale dobrý, tak někdy ho musíme poznat pouze jako nebezpečného. Já mívám někdy negativní emoce ve vztahu k Bohu v tom, že já věřím, že je svrchovaný a někdy se dějou věci, které jsou opravdu úplně zbytečné komplikace. Jo, u některých mi zpětně jako dojde, že to byla vlastně docela milost, že jsem někam třeba nedojel a vlastně to bylo dobře. Ale jsou situace, kde se třeba s Hospodinem hádám a je to ani ne tak o strachu, ale o tom, že jsem prostě naštvaný a že když mám být upřímný, tak mu řekne, bylo by opravdu fajn, kdybys na chvíli mluvil jasněž a vysvětlil mi, k čemu tohle bylo dobrý. A asi jako ví, co dělá, já věřím, že ví a vlastně mu věřím, ale bývám naštvaný. A nemyslím si, že mu to v rámci toho našeho vztahu vadí. Hodně se mi líbí, ještě k tomu Luizovi se vrátím, jedna taková pěkná metafora. My totiž máme taky normovaný v církvích, jak máme prožívat svůj vztah s Bohem emočně a jak má vypadat úcta a jak prostě správně jako přistupovat k Bohu. A mně se moc líbí, jak v Narnii, když tam přijde ten Aslan, který je prostě zosobním toho Krista a boží přítomnosti, jako fyzicky přítomné mezi zvířátky, tak oni ty zvířátka reagují na ně strašně různorodě, ale všichni jakoby dobře. Takže taková ta inteligentnější zvířata, velká taková ta prostě nějaká, tak ty se skloní v hluboké úctě prostě až k zemi a tak. A je to prostě o velké úctě, možná až o bázni a o respektu a tak. No a veverka k němu přiskáče a teď se o ně otírá a hopsá mu po hlavě a tak. A prožívá to jako radostně úplně z jiné strany. Jo. A tak Pán Bůh má rád i veverky, jo. Myslím, že musíme respektovat trošku jednak to, kde jsme duchovně a mít porozumění pro velkou šíři toho, skudy Hospodina zažíváme a Písmo nám v tom pomáhá, protože tam to všechno je. Tam je ten majestát, tam je ta tíha boží přítomnosti, která člověka skoro dusí v některých chvílích a pak jsou tam ty situace, které jsou o mateřské něze. Jsou tam situace hravé, jsou tam situace, kde Hospodin se bije s někým. Mně se to strašně líbí na Písmu, že se nedá systematizovat tak, abychom řekli, tady ty tři emoce jsou ty, které prožíváme v boží přítomnosti a tady těch 250, tak si nechte někam jinam. Pán Bůh nás bere celé a celé nás vychovává, celé nás formuje a počítá s náma s celými. To je dobrá zpráva. Proto přišel v těle, aby poznal a aby do sebe pojmul, jaké to je být my v celé šíři.
1: Troufám si tvrdit, že tohle je dobrá tečka našeho přemýšlení o emocích. Děkuji, Marku, že jsi je s námi prošel. Díky, těším se na setkání zase za týden.
0: Taky, naschledanou.
1: Končí tady pořad Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.

0: Další Uši k duši jsou připraveny v pátek v 8.30 a protože začíná nový měsíc, nový školní rok, budeme se bavit o začátcích.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
0: Osmá hodina večerní na Rádiu 7 nás zavede do Bible, konkrétně do poslední knihy Zjevení Janova. Za čtvrt hodiny otevřeme 17. kapitolu s poznámkami a výkladem doktora Johna Vernona McGeeho. Do té doby je s vámi u mikrofonu Pavel Kol a také několik písní. Dobrý poslech.

poslouchej Bože, moji modlitbu mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, neboť mě na soud nikdo z živých není vbrán před tebou.

0: pořadu Světem Bible otevíráme závěrečnou knihu Nového zákona, Zjevení. Klíčovým poselstvím tentokrát není detailní popis temných mocností či antikrista, ale naděje v absolutní vítězství Ježíše Krista. Přestože prorocká vidění odhalují budoucí vzestup mocných světových říší a těžké zkoušky pro lidstvo, písmo jasně ukazuje, že veškerá lidská i satanská zlováda směřuje k neodvratnému zániku. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho uslyšíme v přednesu Pavla Vopaleckého.
1: Dravá šelma, kterou si viděl, byla a není. Vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa napsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí. A také sedm králů. Pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. Milí posluchači, právě vstupujeme do 53. pohledu na knihu Zjevení. V 17. kapitole jsem přečetl verše 8, 9 a 10 podle ekumenického překladu. Víc než na antikrista je tu položen důraz na římskou říši, která představuje nebo je představována dravou šelmou. Měli bychom to mít na zřeteli. Skutečnost, že dravá šelma byla, vypovídá o dávné historii římské říše. To, že není, se vztahuje na naši současnou přítomnost, kdy je ona říše zcela rozdrobená. Není však úplně mrtvá. Rozpadla se na národy dnešní Evropy a dřímá v nich. Ale přijde čas, kdy vystoupí ještě z propasti. To znamená, že římská říše bude znovu obnovena. Jak jsme si ukázali už dřív, mnozí velcí lidé historie se snažili dát římskou říši nebo nějakou její obdobu opět dohromady. Ale nikdy se to zatím nikomu nepodařilo. Pokoušeli se o to například Karel Veliký, Napoleon, ale také Hitler, Mussolini a v současné době vlastně svým způsobem Spojené národy. Všichni jsou ovšem zatím stejně neúspěšní. Bude to dravá šelma, tedy antikrist, kdo římskou říši opravdu znovu sjednotí. Vyjádření, že půjde do záhuby, však prozrazuje konečný zánik mocné světové římské říše. Zánik, který nastane Kristovým příchodem. Až se římská říše znovu objeví ve své moci a síle, budou ji obdivovat všichni nevykoupení lidé na světě. Uznají antikrista a budou se mu klanět za jeho brilantní sjednocující politiku. Svatí boží lidé toho období budou ale smýšlet docela jinak. Oni porozumí, nebudou duchovně tupí, aby přijali každou líbivou myšlenku, která se jim nabídne. Apoštol Jan své současníky varoval před antikristem a jeho působením už ve své době. Vy však máte zasvěcení od svatého a znáte všecko. Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho zasvěcení vás učí všemu a je pravé,

Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů, četli jsme si v devátém verši. A z těch sedmi králů pět padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. To je pokračování v desátém verši. Podle některých vykladačů, včetně Newella a Goveta, což jsou skvělí komentátoři knihy Zjevení, těch sedm králů zmíněných v našem textu představuje sedm konkrétních jednotlivých panovníků, kteří tu už byli. Govet uvádí následující seznam. Nejprve pět, kteří padli, jak je to řečeno. Julius Caesar, zavražděn. Tiberius, otráven anebo zadušen. Caligula, otráven. Claudius, otráven. Nero, spáchal sebevraždu. To je pět. Pak je v tom desátém verši řečeno jeden kraluje. To by se mohlo vztahovat na Domiciána, který žil ve dnech Janových. Mimochodem, rovněž byl potom zavražděn. Jeden, který ještě nepřišel, představuje odkaz na Antikrista. Jiní vykladači jako Scofield a Walter Scott uvažují o těchto sedmi spíše než jako o jmenovitých vládcích, jen jako o různých vládních formách, které se v Římě vystřídaly. Byli to králové, konzulové, diktátoři, decemvirové a vojenští tribunové. Ten jeden, který je, se týká šesté vládní formy, kterou bylo císařství zavedené Juliem Caesarem. V jehož průběhu byl Jan vypovězen do vyhnanství za císaře Domiciána. Sedmá a poslední forma vlády, která se dosud neobjevila, bude satanská. Tolik tedy druhá varianta výkladu tohoto verše. Bez ohledu na to, jaký konkrétní výklad přijmeme, vyhlídka na samotný konec je tatáž. Antikrist spolehlivě a mocně ovládne znovu oživenou Římskou říši, celý svět. Deset rohů, které si viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánů a král králů. Ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. To je pokračování textu 17. kapitoly Zjevení od 11. verše po 14. Časově, ale i jinak, předznamenává dravá šelma Římskou říši, ale zároveň i poslední, to jest osmou její hlavu. Značí konkrétního císaře či vládce a tím je Antikrist. Nyní je Antikrist jasně určen. On je ten malý roh z vidění, které ukázal Bůh proroku Danielovi. Malý roh, jakmile se dostane k moci, srazí tři jiné rohy, tedy tři jiné krále. Daniel sám toto své vidění zachytil těmito slovy. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh. A tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. A deset rohů, z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále. Daniel, 7. kapitola, verš 8. a 24. Ve své knize Hloubání nad proroctvím Daniele se malým rohem zabývám podrobně, odkazuje nás náš literát na vlastní knižně zpracované studie. Šelma, která byla,
je výrazem dávných dějin Římské říše za vlády císařů. To, že není, se vztahuje na zánik římského císařství a postupný rozpad celé říše někdy mezi 3. a 5. stoletím. 8. král a přece jeden z těch 7. Tohle zdánlivě protichůdné vyjádření ukazuje na antikrista ve chvíli, kdy se obnoví bývalá světovládná moc a vládní forma obnovené či znovu vytvořené Římské říše. On je malým rohem z Daniele 7. kapitoly. Je tou zvláštní 8. hlavou v 7. dříve uvedených králů, abych tak řekl. A přece je jeden z těch 7, protože restauruje poslední světovládní formu nad Římem. Chápu, že jste z tohoto podání možná trochu zmateni, přiznává náš učitel, ale takhle je to vlastně řečeno zde v knize Zjevení 17. kapitole.

Těch 10 rohů, které si viděl i ta šelma, pojmou nevěstku v nenávist. Oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město, panující nad králi země. Tolik zjevení 17, verše 15 až 18. Vodami, o nichž byla tato zmínka už několikrát, rozumějme množství všelijakých etnických skupin a národů světa. Vody, které si viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. Tento předobraz je v souladu s mnoha dalšími místy také ve Starém zákoně. Můžete si je vyhledat, třeba Izajáš 8, 7. verš, 18. žalm a ještě jiné. Postavení nevěstky v našem textu prozrazuje, že nad nimi panuje jenom krátce. 10 rohů je podle 12. verše 10 králů, kteří vládnou nad různými částmi obnovené Římské říše. V zápětí odevzdají svá království šelmě. Tak se říše upevní a šelmě bude umožněno, aby se povznesla na světového diktátora. Na nějaký čas je šelma, čili antikrist, ochotna sdílet své vysoké postavení s nevěstkou, neboť i ona se podstatným způsobem přičinila o pokrok jeho, čili antikristovi moci, když se s ním dělila o slávu. Ale ve skutečnosti ji nenávidí a 10 králů je v tom s ním zajedno. Antikrist nejenže poruší smlouvu s Izraelem, ale rozváže i svůj úzký vztah s odpadlickou církví. Jeho nenávist k ní vzplane natolik, že je popsána téměř jako lidožroucké obírání jejich kostí, které jsou pak hozeny do ohně. Tato silná nenávist světovládného diktátora nakonec tedy falešnou církev v závěru doby soužení zničí. Tak takový osud čeká nepravou církev. Žádného vítězství nedosáhla. Nikdy nevstoupí do přítomnosti Krista. Vtržení se jí netýká a nakonec bude zlikvidována samotným antikristem. Tím, že antikrist a jeho spojenci takový čin provedou, naplní Boží předpověď, Boží slovo. Možná podobně, jako když císař Augustus vydal nařízení, které přimělo Josefa a těhotnou Marii, aby se vydali do Betléma.

Už jsme viděli, že ta žena, která je nyní zlikvidována, představovala světový náboženský systém, ale je také ztotožněna s městem. Podle mého soudu tím městem je Řím, vysvětluje své pojetí v kontextu náš učitel. Jakmile je odpadlická církev zlikvidována, je tu volná cesta, aby s podporou falešného proroka začalo plné božské uctívání samotného antikrista, který na to už dlouho, dlouho čeká. To je tedy strašný konec odpadlické církve. Nicméně tím se situace nezlepší. Z hlediska náboženství, z hlediska duchovního života lidí, tím začne nejtemnější období světových dějin. Vláda a náboženství, či božské uctívání v rukou antikrista, znamenají ve skutečnosti nejtemnější hodinu, jakou kdy země poznala. Je to nevyhnutelný konec nevěry, která začala kdysi v zahradě Eden, kdy se člověk zpronevěřil Bohu, kdy mu odmítl dobrovolně z lásky podřídit své rozhodování a počínal si své volně. Nový všeobecný podnět k pyšné nevěře byl dán pak při stavbě babylonské věže, na které se podíleli všichni boží konkurenti nebo odpůrci. A potom dosáhla nevěra lidstva nejvyššího stupně při ukřižování Ježíše Krista, kdy člověk odmítl toho jediného božího, který je cesta, pravda i život. Odmítnutím cesty zbyla člověku jediná alternativa – bezcílné tápání, bloudění a hledání. Odmítnutím pravdy zbyla člověku také jediná alternativa – uvěřit velké lži, mocnému podvodu. A rovněž odmítnutím života zbyla člověku jediná alternativa – zánik. Věčná smrt. Dějiny, které v našem textu pozorujeme, vrcholí však nikoli zánikem života pod vládou antikrista, ale osudným příchodem Krista na tuto zem, jak se to rozvíjíme v 19. kapitole. Hřích a zlo se dočkají své odplaty. Pak se chopí moci ten spravedlivý král, kterému patří všechna čest a sláva. Příteli, jako křesťan bys měl v srdci pěstovat a také navenek vhodně projevovat vděčnost za to, že budeš ušetřen velkého soužení, ale zároveň bys měl mít opravdový zájem o své blízké a vůbec o lidi, kterých se možná ještě týká ta hrozba tohoto strašného období v budoucnosti, o kterém si zde spolu čteme. To všechno může začít velmi brzy.

0: 18. kapitola knihy Zjevení navazuje přímo na to, co jsme si četli dosud v předchozí 17. kapitole. Téma této 18. kapitoly náš bohoslovec nazývá Soud nad politickým a hospodářským Babylonem. Babylon v 17. kapitole, jak jsme viděli, je spíše náboženský či církevnický. Babylon v kapitole 18. je ekonomický anebo hospodářský. Vladaři země milují své komerční centrum, zatímco odpadlickou církev vladaři země nenávidí a také ji podle tohoto proroctví zničí. Při Kristově návratu ovšem bude Božím soudem zničen i ten politický, i ten ekonomický Babylon. Zřejmě onen tajuplný Babylon, což je ta odpadlická církev, bude zničen dřív, zatímco hospodářský, komerční Babylon bude zničen až bezprostředně při druhém příchodu Kristově. Tyto dva Babylony nejsou jedno a totéž. Osobně věřím, že tajuplný Babylon je Řím a že postupem času, až se přiblíží poločas velkého soužení, se náboženské centrum přesune do Jeruzaléma, protože to bude Jeruzalém, kde falešný prorok vztyčí obraz či sochu Antikrista, aby se mu všichni klaněli, aby ho uctívali. Komerční Babylon je starodávný Babylon, znovu zbudovaný v hlavní město světového obchodu. Toto město bude posledním velikým hlavním městem, ve kterém bude mít politickou moc šelma. Ještě před několika lety se zdálo být trochu přitažené za vlasy pomyšlení, že by se moc mohla někdy znovu vrátit do oblasti Středního východu. Ale od té doby jsme už zkusili, co znamená nedostatek energie a že to pocítí celý svět, když nám z těchto území bude zastaven nebo jen omezen třeba přísun ropy. Bohatství světa se stěhuje do této zvláštní oblasti jako důsledek ceny za ropu. Mají k dispozici ohromnou moc díky nerostnému bohatství. Je docela dobře možné, že velké komerční hlavní město světa bude právě zde, ale toto mocné centrum obchodu, ten znovu vybudovaný Babylon, při druhém příchodu Kristově propadne zkáze. Před nějakým časem jistý Žid prý provokoval izraelského ministra cestovního ruchu slovy: jak to přijde, že všechny země kolem Izraele mají ropu a Izrael ne? Ministr prý odpověděl: Bůh dal Arabům ropu a Židům svatá písma. Chcete si to s nimi vyměnit? Bůh chraň. Ropa bude dost brzo vyčerpána, ale Boží slovo bude trvat navždy. Mezi konzervativními vykladači byly jisté nezhody v tom, zda starodávný Babylon bude či nebude znovu postaven. Mám-li být upřímný, po mnoho let jsem zastával názor, že postaven už nebude. Nicméně nyní jsem po dalších studiích přesvědčen, že bude znovu stát. Mluví o tom třeba Izajáš 13, 19 až 22. Totiž o tom, že dávný Babylon má být opět zbudován a také opět zničen. A o té destrukci se zmiňuje právě přicházející 18. kapitola knihy Zjevení. Nedomnívám se však, že by se výstavba nového Babylona uskutečnila přesně na původním místě, protože řeka Eufrat se od historického Babylona vzdálila údajně asi o 14 mil. V otevřené 18. kapitole jsou uvedeny dva pohledy na zničení Babylona a jeden od druhého se diametrálně liší. Je moc důležité, odkud se na věc díváme, jaká je naše perspektiva. Za prvé, vidíme tu reakci podnikatelů a politiků a ta prozrazuje, že prožívají nesmírná muka, ohromnou ztrátu. Pro ně je pád Babylona tragédie ze všech nejhorší. Jde tu o naprostý bankrot velkého podnikání. Druhá reakce na zničení Babylona, na probíhající události, se týká nebe. Nebeskou odezvou je tu radost z toho, že se prokázala Boží svatost a spravedlnost. Vždyť to znamená, že je skoncováno se hříšným životem člověka na zemi. Období velkého soužení tedy dospělo ke svému konci. Milí přátelé, nechte si otevřenou 18. kapitolu Zjevení Jana a je-li možné, počkejte až do příštího setkání u rozhlasových přijímačů při našem pořadu, kdy si tuto kapitolu budeme společně pomaloučku pročítat. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento díl a mnohé další napříč celou Biblí v různých jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Budeme rádi také za vaše ohlasy a zítra touto dobou budeme procházet 18. kapitolu knihy Zjevení.

Píseň Loving Kindness mohli bychom přeložit jako milující laskavost. A tak jakou milující laskavostí je Ježíšův kříž? Skupina Pine Lake Worship. Pokračujeme dále. Po 9. hodině je tu akademie, která se zaměří na závislost na pornografii.

skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože.

0: mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Všechnu naději jsem složil v tobě, Hospodine. Ty ses ke mně sklonil, slyšel jsi mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl jsi mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil jsi mé nohy na skálu, dopřál jsi mi bezpečně kráčet a do úst jsi mi vložil novou píseň, chvalospěv tobě, Bože.
1: Pornografie je téma, o kterém se možná tolik nemluví, ale mnoho lidí je nějak zasaženo, ovlivněno. Jak z toho ven? O tom Akademie po deváté večerní.

0: Tipy, jak pomáhat lidem závislým na pornografii, přinesl účastníkům evangelického fóra Pete Lupton z organizace Nepornu. Jeho přednášku uslyšíme na Rádiu 7 po 9. hodině večerní v Akademii.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já jsem Pete Lupton, jsem ředitel a zakladatel organizace Nepornu, která v podstatě funguje už od roku, nebo ten projekt funguje od roku 2018, ale od roku 2020 fungujeme jako neziskovka. Byl to nějaký vývoj a naším hlavním cílem tak od začátku je rozšiřovat povědomí o problematice a nabízet pomoc lidem, kteří jsou závislí. Nechceme ukazovat jenom, že tady je problém, chceme ho nějakým způsobem řešit. Máme celou řadu teda i online kurzů, děláme přednášky od minulého roku, preventivní programy na školách a nabízíme celou řadu pomoci. Od začátku nabízíme nějaký e-coaching, čili doprovázení po e-mailu, že máme proškolený dobrovolníky. Do toho máme teďka místní podpůrné skupiny, jsme na Discordu, což je hlavně pro mladý lidi. Takže celá řada možností, které tak jako nabízíme. A od začátku toho projektu se nám ozvalo přes 2500 lidí nějak s žádostí o pomoc. Padly do různých těch kategorií, hlavně teda e-coaching nebo podpůrné skupiny, s tím, že ještě tady máme ten Discord, který funguje hodně svépomocně a online forum, ale ty se snažíme moderovat, aby to přece jenom bylo tak jako bezpečný prostředí. Úvod do problematiky. Prostě všichni sledují porno. Statistiky to říkají. Smazávají se rozdíly mezi holkama a klukama, hlavně v mladých generacích. Vlastně vidíme, že s každou novou generací tak se smazává postupně ty rozdíly. Narůstá zastoupení žen. Podle Pornhubu, což je jeden z největších pornoserverů, za těch 10 let byl rapidní nárůst klidně o nějakých 14% v tom zastoupení žen. A zatím může právě hlavně mladá generace. Postupně se začínají v podstatě smazávat i ty rozdíly mezi i frekvencí. Říkám postupně, protože si vemte, že to je 2016. Od toho 2016 tak tam byl nárůst o nějakých 13%, co se týče toho procentuálního zastoupení žen. Jo, to znamená, je to opravdu rapidní. To znamená, i ta frekvence se začíná smazávat. Průměrný věk, kdy se lidi setkají poprvé s pornografií, tak je 11 let. V podstatě všechny výzkumy na to nějak tak jako ukazují. Můžete narazit na různé výsledky, ale většinou se teďka v posledních letech setkáváme s těma 11 rokama. My jsme taky dělali průzkum na školách, kde jsme měli přes 1600 respondentů, mladých lidí do 17 let a vlastně těch 11 let byl opravdu ten průměr, který nám vyšel. Takže to jsou jenom nějaké obecné statistiky. Mezi křesťanama, tak že jo, Česká evangelikální aliance taky před covidem dělala průzkum a tam vyšlo 43% mužů a 12% žen v církvi sleduje porno. Důležitý na tom výzkumu bylo, že 85% respondentů byli velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali stišení nad Biblí. Jo, to znamená, kdybychom to zprůměrovali na celou církev, tak ty procenta asi se moc od toho světa nebudou lišit. Přibližně 20% vedoucích v církvi zápasí s pornem. Je to důvod, protože vlastně na vedoucí je poměrně velký tlak, často to jsou osamělý pozice, ne vždycky jakoby tam funguje nějaká dobrá vykazatelnost, že jo? A hlavně v tom sboru někdy prostě ten kazatel nebo i ten vedoucí je stavený nějaký pedestál, že prostě jako by měli být dokonalý, měli být tím příkladem a v podstatě oni mají pocit, že oni se nemůžou úplně naplno sdílet s tím, co prožívají s těma lidma v tom sboru a někdy vlastně se stydí jako před dalšíma vedoucíma, že jo? Někdy je to osamělá pozice v tomhle tom a proto poměrně velké procento i vedoucích zápasí s pornografií a zároveň spousta křesťanů v tom i výzkumu od České evangelikální aliance udala, že nikdo v podstatě neví, jak na tom jsou přesně. Obrovský procento lidí, to znamená, je to problém, o kterém se v církvi mlčí, je to tabuizovaný a samozřejmě ty vedoucí se s tím bojí jít ven, protože co si budeme povídat, často je sexuální problém jako jeden z kardinálních hříchů, nebo minimálně tak jakoby vnímaný, to znamená, je to velmi citlivý osobní téma a ty lidi prostě se s tím bojí jít ven. Což vlastně tím, že to ještě jako v církvi často tabuizujeme, nemluvíme o tom tématu, tak je další problém a když o tom mluvíme, tak samozřejmě jenom tím odsuzovačným tónem, že to je problém, že to je hřích, jo, což není úplně budující a my se podíváme potom na to, co s tím dělat. Takže jenom pro informaci, přitažlivost pornografie budí zvědavost, tím, že se s tím setkávají teďka hlavně malí děti, jo, ten průměrný věk 11 let, ale prostě třetina se s tím setká mezi 8. a 10. rokem života. Což prostě ten mozek na to není připravený, děti jsou zvědaví, teďka přijde kamarád, hele, co jsem objevil, u rodičů něco objeví, vyskočí na ně nějaká reklama tím, že jsou zvědaví, prokliknou se a tím, že u rodičů často nemají to zázemí, že by se s nima o tom mohli bavit, tak dál hledají, co to vlastně viděli, buď to na internetu nebo mezi kamarádama, no a to už mají zaděláno na problém. To znamená vůbec to, že se to tabuizuje a s dětma se o tom nemluví, tak je prostě problém. Já když si dělám průzkum mezi teenagerama, s kým jejich rodiče do 11. roku života mluvili o pornografii, tak jestli zvedne ruku jeden nebo dva v celé třídě, tak to je většinou jako moc. Takže to jsou běžné statistiky, protože rodiče samozřejmě nemají to povědomí, často si myslí, že ty děti ještě jako vůbec, že jo, jak by se k tomu dostali a tak. No ale ono to koroluje s tím, že opravdu třeba přibližně 30% dětí dneska dostane smartphone v 8 letech. A přibližně 30% dětí se setká s pornografií již v 8 letech. Jo, nebo velmi brzo potom. Tím, že rodiče to často špatně kontrolují nebo regulují ten přístup k internetu a tak dále. To jsou celá řada problémů v této oblasti. Zároveň vlastně ten dětský mozek, že jo, tak mnohem rychleji si vybuduje nějakou tu behaviorální závislost, co se tady bavíme u pornografie, protože ten mozek je formovatelnější, tím pádem ta náchylnost tam je větší a tím, že pornografie je opravdu velmi intenzivní, takzvaný supranormální podnět, tak ty děti jako nemají šanci tomu ustát, pokud tam právě nemají nějaké vedení těch rodičů nebo nějakých dalších lidí, kteří je tím můžou projít, můžou jim dát nějaký coupingový mechanismy, jak se s tím vypořádat a tak dále. No a když si vybudují vlastně tu závislost, tak potom v pozdějším věku to často funguje právě jako řešení nějakých problémů, což může být na úrovni špatného návyku, který teprve přeroste v závislost. Závislost sama o sobě tak je porucha coupingového mechanismu, to znamená těch zvládacích mechanismů, které my v životě máme. A je to, když přijde jakékoliv problémy, ať už je to stres, ať už je to hněv, ať už je to samota, ať už je to nuda, ať už je to třeba hlad, jo, nebo únava, tak jo, my to můžeme řešit nějakým únikem, nebo nezdravou životosprávou a tak dále, anebo to můžeme řešit nějakým konstruktivním způsobem. Pornografie je ten nekonstruktivní způsob a vlastně ono to částečně přehluší tyhle ty věci, protože vlastně se tam vylučuje spousta pozitivních hormonů a ty lidi se opravdu třeba uvolní, zrelaxujou, jo, ale je to chvilkový a není to řešení toho problému. Je to, že přebije prostě ten problém, člověku to dodá ty pozitivní emoce, ale vlastně když příště přijde znova ten pocit, tak znova půjdu k té pornografii a znova bude forma toho úniku, ne toho řešení. Často zatím je nějaké hledání intimity, protože my jako lidé jsme vztahové bytosti a my toužíme po intimitě. Problém je, že tady máme špatný rovnítka, že často my dáme intimita rovná se sex a sex rovná se porno. Jo, a tím pádem intimita rovná se porno. Spousta lidí potom hledá právě tím, že nenachází tu intimitu, že nenachází ty vztahy ve svém životě, tak to hledá v té pornografii. Ale intimita není o sexu. Sex je jedním z možných projevů intimity v partnerském vztahu, ale intimita sama o sobě tak je v podstatě hluboký vztah s druhým člověkem. To může být i přátelský, nesexuální vztah. Na internetu, v pornu, tak tohle z toho lidi nenachází. Ono tam hraje roli i takzvaný oxytocin, řekněme si to biologicky, protože vlastně při sledování pornografie, obzvláště při orgazmu, se potom do těla vylučuje oxytocin. Oxytocin je hormon, který mimo jiné budí potřebu blízkosti. Blízkost, že jo, v partnerském vztahu, už to, že, nebo i přátelském, že tam někoho mám, tak je naplněna. Ale vlastně u té pornografie, tak já jsem tam sám, že jo. To znamená, když třeba ještě jdu sledovat porno, protože se zrovna cítím osaměle, tak následně se budu cítit ještě víc osaměle a může to vést k úzkostným depresivním stavům, bude to vést k tomu, že prostě nebudu nacházet dlouhodobě to naplnění, budou tam další vlastně poruchy ve zvládání těch běžných situací a celkově vlastně místo toho, aby teda ta pornografie řešila ty věci, tak naopak je bude prohlubovat. A to je samozřejmě komplexnější problém, se kterým se dneska setkáváme obecně v tom, jak se čím dál více lidí pohybuje v tom digitálním světě a myslím si, že nárůst těch depresivních a úzkostných stavů v posledních letech, hlavně u mladé generace, tak je způsoben právě neregulovaným přístupem k internetu, k sociálním sítím, k počítačovým hrám a k pornografii. Nechci teďka počítačové hry a sociální sítě demonizovat, oni můžou mít i pozitivní jakoby vliv, ale říkám nekontrolovatelný jakoby přístup a nekontrolované užívání. Dopady potom pornografie nebo hlavně závislosti na pornografii, tak může být právě, že tam je to zvýšené riziko sexuálních kompulzí a závislostí, hlavně u těch malých dětí, kdy se ten mozek vyvíjí se až do 26 let, jo, do té doby je prostě formovatelnější, že jo, potom tak trošku jako zatuhne, proto prostě v pozdějším věku se hůř učíme novým věcem, hůř si budujeme nové návyky, takže platí to, že co se v mládí naučíš, že jo, známe to pořekadlo, toho se ve stáří hodně blbě zbavuješ. U pornografie to bohužel také funguje. Může tam být sociální fobie, úzkostné stavy, depresivní stavy, někdy jakoby v rámci toho, že se člověk izoluje do sebe, odděluje se od druhých, odděluje se od koníčků, protože mu můžou přestávat jako dávat smysl, člověk se bojí sebeodhalení, že by druzí přišli na to, jaký ve skutečnosti jsem, co potají dělám na tom internetu, co sleduju a tak dále. Je to i v rámci toho, jak jsem teďka popisoval třeba ten oxytocin, tak to vlastně k tomu vede. Je tam pokles motivace celkově, což tady vlastně vidíme taky, že u pornografie se vylučuje šílený množství toho dopaminu a v tak nadměrný míře, že vlastně potom ty další podněty v tom běžném životě nám nedávají tolik smysl. Dopamin je motivační hormon, který nás vůbec motivuje dělat věci nebo třeba i vstát z postele ráno. No a když vlastně my víme, že nejvíc toho dopaminu přichází skrz tu pornografii, tak najednou ty další věci v tom životě jakoby přestávají dávat smysl nebo přestávají být tak zajímavé pro nás. A takže to vede vůbec k poklesu motivace, energie, výkonnosti v práci, ve škole, v rodině a tak dále, což je jeden z možných dopadů taky. Zároveň vlastně se tam bavíme o problému s navazováním, vztahu s opačným pohlaví a Filip Zimbardo třeba v knížce Odpojený muž mluví i dokonce i o nezájmu mužů budovat partnerské vztahy. Jo? Protože co si budeme povídat, je to moc času, energie, někdy peněz, proč bychom do toho měli investovat, když prostě se stačí párkrát jako kliknout na mobilu a mám porno. Ale celkově tak vlastně klesá zájem i o partnerský sex celosvětově. To jsou statistiky, které se v posledních letech ukazují, že i když ty lidi mají přístup k partnerskému sexu, jo, mají partnera, partnerku, tak vlastně ho nemají, protože pornografie je snazší. Dochází tam často vlastně nějaký objektivizaci, což se na tom vztahu často pozná, že když k tomu člověku přistoupuji jenom vlastně jako k masturbačnímu nástroji, tak jako to není moc o budování vztahu, že jo. Typizovaná představa žen, ale i mužů jako pornohvězdy. Někdy chlapi mají představu, jak by holka měla vypadat, jak by se měla chovat, jo, jak by k ním měla přistupovat. Bohužel někdy dívky začínají s pornografií právě, aby se naučili, jak k těm mužům takhle jako přistupovat, což je potom takový začarovaný kruh. Dívky vlastně od té doby, co se rozšířila internetová pornografie, tak až 3000násobně zrostl zájem o plastickou chirurgii intimních partií u žen. Prostě vytváří to nějaký nereálný představu o sexu, jo? Což další průšvih je, že pro drtivou většinu teenagerů v dnešní době pornografie slouží jako primární zdroj sexuální výchovy. Protože škola jako nedělá dobrou práci, rodiče taky ne. A nakonec ta pornografie jako je vzdělává o tom, jak ten sex vypadá, jak by měl vypadat, jo? A i když jako někdy slyší, že to vlastně není reálný, že to je pohádka, tak vzhledem k tomu, že průměrný věk je 11 let a průměrný věk, kdy mají lidi první sexuální zkušenosti v České republice je 17 let, tak jako než mají první reální sexuální zkušenosti, tak za sebou mají stovky nebo tisíce hodin sledování pornografie a pojďme si na rovinu říct, že je to nijak neovlivní. To je nesmysl. Takže potom samozřejmě tam jsou nereálné představy, je tam menší sexuální spokojení se sexuálním partnerem nebo partnerkou oproti tomu, jak se říká, okořeňte se svůj partnerský život, že jo, tím, že se společně podíváte na pornografii, že se něco naučíte, že se inspirujete, jo, a podobně. Často to vede k naprostému opaku, nás kontaktují prostě zoufalé manželky, že chlapi s nima nechtějí mít sex, jo, protože upřednostňují porno. A jak jsem říkal, celosvětově klesá zájem o partnerský sex, protože prostě žádný člověk z masa a kostí se nakonec může vyrovnat tomu nekonečnému harému a vlastně dopaminu, který přichází skrz tu pornografii. Což potom zároveň vede ke zvýšenému riziku takzvaném pornem indukované erektilní dysfunkce u mužů. Do nedávné doby erektilní dysfunkce byla výsadou mužů nad 40, tak v dnešní době mnohem větší procento mladých mužů do 30 let trpí erektilní dysfunkcí v nějaké míře, která je způsobená nadměrným sledováním pornografie. A jenom abychom si to dali do kontextu, tak za erekcí a za vzrušením stojí dopamin. A je tam zároveň vlastně u žen se začíná projevovat něco podobného, porucha vzrušivosti, že nejsou schopné vzrušit se dostatečně na to, aby mohli mít normální bezbolestný sex. Zase stejný princip. Takže to jsou nějaké jako dopady, samozřejmě mohli bychom jako pokračovat dál i jako by v rámci školy, v rámci pozornosti, v rámci dalších dopadů, ale to jsem zmínil teďka takový nejčastější, se kterýma se setkáváme. A v rámci církve, tak samozřejmě je tam takový ten pocit narušení vztahu s Bohem, takový ten pocit nehodnosti, že já přece nemůžu se modlit k Pánu Bohu, když jsem teďka jako selhou pornografie, je tam útlum modlitevního života, protože já nejsem hodný přistupovat k tomu dokonalému Bohu. To vlastně i ten výzkum České evangelikální aliance říkal, že až 48 hodin potom, co lidi sledují porno, tak mají problém se modlit. Protože tam mají přesně ten pocit nehodnosti. A často tam jsou ty výčitky, jo, svědomí, Pane Bože, už jsem se milionkrát modlil, ty jsi mě toho ještě nezbavil, tak asi teďka nevyslýcháš moje modlitby, tak já si ten problém musím vyřešit sám, dokud se toho nezbavím, tak mě nebudeš vyslýchat. Jo, a je to vlastně takový začarovaný kruh, že vlastně ty lidi se ubíjejí mentálně ještě víc, tím pádem spadají do nějakého negativního emocionálního stavu zase, který zase je východiskem, protože unikají do světa pornografie. Což je šílený a pro spoustu křesťanů, ale tohle je hrozně náročný to zlomit. Já teďka mám nějaký coachingový setkání s jedním pánem šedesátníkem a když máte takhle jako hluboce, dlouholetě zabudovaný to, že vy se musíte snažit, abyste jakoby nejprve se chovali dobře a potom vás Pán Bůh bude přijímat, to je velký problém. No, protože vlastně to opravdu vede k tomu opětovnému sledování a vracení se k pornografii. Než se dostaneme k tomu, jak to třeba zlomit, ale tohle je nějaký úvod. S tím, že závislost na pornografii, ne každý, kdo sleduje pornografii, tak samozřejmě závislý, pojďme si to říct na rovinu. Samozřejmě z křesťanského hlediska víme, že sledování pornografie je hřích. Přece jenom kdokoliv pohledí na ženu chtivější si zložil v svém srdci. A proč jinak lidi sledují pornografii? Řekněme si to na rovinu, ale když se bavíme o závislosti, tak je to něco, co vlastně nestačí taková ta rada, kterou bohužel v církvi slyšíme častokrát nebo od různých lidí, tak s tím prostě přestaň. Ta rada na dvě věci, tu prosím vás nedávejte lidem, kteří jsou závislí na pornu. To prostě nefunguje. To znamená, když je někdo závislý, tak je tam problém přestat. To znamená, když se opakovaně snaží s návykovým chováním přestat, tak se mu to nedaří, vrací se k pornografii znova a znova. Takový pravidlo je, že závislý člověk třeba nedokáže bez pornografie vydržet víc jak měsíc. Takový ten třeba No Nut November, takový ty výzvy, že kluci mají abstinovat a holky taky, tak to je vlastně celkem dobrá příležitost, jak si to vyzkoušet, jestli jsem nebo nejsem závislý. Nebo že jo, pustní období před Velikonocema, ale člověk si to může samozřejmě vyzkoušet kdykoliv, jo, jenom takový momenty, kdyby člověk to chtěl zkusit. Zároveň potíže v jiných oblastech života, zmínil jsem celou řadu negativních dopadů. Není to, že u každého se projeví všechny. U každého se to bude projevovat jinak v různý míře, podle míry závislosti a tak dále. A jenom je dobré o tom mluvit a dělat tu prevenci, protože některé ty dopady můžou být skryté. Jo, třeba někdo vlastně neskoušel komunikovat s opačným pohlavím, nebo si to vůbec nespojí, že by to mohlo být dopad pornografie. Nebo někdo ještě neměl sexuální zkušenosti, takže neví, že se u něj projeví erektilní dysfunkce. To znamená, je dobré dělat tu prevenci dopředu a mluvit o tom. A závislost samozřejmě bude mít nějaký negativní vliv na náš život. Omezení jiných aktivit života, už jsem zmiňoval, nedávají smysl, omezuju aktivity, ale omezuji i vztahy, protože se bojím často o odhalení a tím pádem ten člověk se více izoluje postupně do sebe a jeho vztahy můžou být povrchnější a povrchnější, může opouštět nějaký koníčky, které ho do té doby bavily. Zvýšená tolerance, což je vlastně jako u alkoholika, že postupně potřebuje větší dávky, aby dostal stejný hype, tak vlastně úplně podobně to funguje u pornografie, že buď to sleduje častěji a častěji pornografii, anebo sleduje silnější obsah, tvrdší obsah, násilnější pornografii, která třeba nutně neodpovídá jeho sexuální orientaci, různé typy fetišů, může to eskalovat do nelegální pornografie, zoofilní dětská pornografie, může to eskalovat do rizikového sexuálního chování, to jsou samozřejmě extrémy teďka, ale rizikové sexuální chování, že třeba člověk půjde, zaplatí si prostitutku, nebo se stane sexuálním predátorem v síti, jak jsme viděli v dokumentu v síti, nebo že prostě půjde někoho znásilní, jo, a takové ty věci. Samozřejmě není to u každého, pornografie automaticky nevede k násilí, jo, ale třeba u lidí, kteří k tomu mají nějak přirozeně sklony ve svém životě, tak to naopak může podtrhnout a může je to k tomu dovést. To je důležité se taky říct. Podstupování rizika jsem přeskočil, podstupování rizika odhalení, že čím silnější bude závislost, tím ten člověk bude ochotný podstoupit větší riziko, že ho někdo odhalí, aby dostal co nejrychleji svoji pravidelnou dávku. To znamená, za začátku si prostě počká doma, až si někde zaleze, jo, a bude mít klid, ale čím bude mít silnější závislost, tak proč by čekal? O přestávce se zajde jako na záchod. Nebo proč by čekal na přestávku, nebo na konec porady, zajde si jako během toho. Proč by kamkoliv chodil, pustí si to rovnou lavici, pustí si to rovnou na počítači, i když kolega kdykoliv může přijít, i když manželka je ve vedlejší místnosti nebo spí hnedka vedle mě. Jo, čím silnější bude závislost, tím já budu víc ochotný podstoupit nějaké riziko odhalení. A v neposlední řadě tak tam budou odvykací symptomy, ale nejčastěji jako problémy se soustředit, můžou to být ale až mentální mlhy, že ztrácím pojem o čase, o místě, co se kolem mě děje, budou tam výkyvy nálad, nejčastěji samozřejmě podrážděnost, že nemám přístup k tomu svému pravidelnému porníčku, bude tam třeba extrémní nadrženost, nebo naopak úplný útlum, že vlastně člověk zažije flatline takzvaný, jo, že vlastně sexuální libido spadne skoro na nulu, což někteří lidi můžou brát jako požehnání. Některé lidi, kteří na to nejsou připravení, tak je to vyděsí a jdou si pustit porno, jestli jsou ještě normální, což je zase vrátné do toho začarovaného kruhu, anebo někteří zase dělají tu chybu, že to vlastně neřeší a potom jedou na takovém tom hypeu, že vlastně jsou v pohodě, ale jakmile se to libido zase vrátí, tak se vrátí s takovou razancí, že to neustojí a jdou si pustit porno. V obdobném případě to mají někteří křesťané, a to zmíním tady, ve stylu, kdy říkají třeba Pán Bůh mě toho zbavil. Já tyhle svědectví nechci vůbec jako zpochybňovat. Věřím, že Pán Bůh je schopen nás toho zbavit, a by to nedělá podle mě tak často. Ale když už se to stane, tak ty lidi často udělají tu chybu, že to neřešej. Jo, Pán Bůh mě to zbavil, jsem osvobozený, neřeším to. Jenže problém je, že většinou to funguje, já tomu říkám, období milosti, kdy Pán Bůh tomu člověku dá ten prostor zpracovat si ty spouštěče, co se vlastně dělo, proč tu pornografii vůbec sledoval, proč k tomu unikal, jo, a tak dále. No a když to ten člověk neudělá, tak co si myslíte, až, že se stane, až znova přijdou nějaké problémy do jeho života? Bude zpátky u porna. Já slyšel jsem to v desítkách, stovkách případů křesťanů, kteří to takhle měli. Využívat to období milosti, jak já říkám, naplno. To jsem projel momentálně to, co normálně dělám třeba až hodinu a během skoro 30 minut. Můžeme se podívat na to, co můžeme jako církev dělat pro to, aby jsme vytvořili takzvaný bezpečný prostředí a bezpečný proces a toho, aby to lidé mohli řešit. Bezpečné prostředí je jednoduše to, aby lidé se nebáli o tom tématu mluvit a bezpečný proces je to, jak to můžou řešit. Ty dvě se musí doplňovat. Pokud budeme mít bezpečné prostředí, ale nebudeme mít bezpečný proces, tak lidi budou frustrovaní. Jo, že vlastně nevědí, co s tím mají dělat. A pokud bude mít bezpečný proces, ale nebude mít bezpečné prostředí, tak lidi za náma nebudou chodit. Jo, to je jednoduchý. No a potřebuje oboje dvoje. A teďka jak docílit do toho, aby jsme to v tom životě měli. Bezpečné prostředí, já tam asi hodím rovnou obě dvě věci. Máme nějaké výzvy pro církev, jakým způsobem o těch věcech mluvit. První je třeba, jak mluvit o pornu. Řekneme, že to je hřích. Jo, to už jsem tady zmiňoval. Církev jako není problém říct, že porno je hřích. No, to si všichni celkem jako uvědomují, jak kdo má nějakou sebereflexi, tak to dokáže říct. Teď existují i jakoby lidi, kteří jako popírají, že porno je hřích. Existují takový. A já si myslím, že jako k církev prostě musíme férově říct, ale já to vnímám jako hřích. Kdyby to tak jako popisuje, je to hřích. Na druhou stranu je tady milost. A myslím si, že v této oblasti my celkově, a to se spíš dostáváme k tomu, jak mluvit jako o sexu, my nedokážeme nějakým způsobem jako do toho vnášet tu milost a tu nějakou jako přirozenost, to, jak to Pán Bůh stvořil. V tomhle tom třeba v tom sexu, tak vlastně, já nevím, jestli jste někdy u vás jako zkazatelny slyšeli nějaký pěkný kázání o sexu, kde by se řeklo, že to je boží dar. Jo, slyšeli, super, tak jako většinou taky zažívám jednoho člověka jako v publiku, jo. Ano, opravdu to je problém, protože i za mnou chodí mladí lidi třeba někdy a ve stylu jako, hele, my jsme se teďka vzali a my nevíme, jak o tom sexu máme uvažovat. Protože jo, teďka jsme v církvi slyšeli, že to je špatný. Jo, nedělej to. Jo, anebo všechny ty hříchy, jo, vyjmenováváme hříchy tohoto z toho světa, ty sexuální jsou ty největší, že jo, jak jsem už říkal. No a v církvi s tím samozřejmě nemáme problém, takže ty lidi jako potom neví, jak o tom mají přemýšlet. To znamená, je to boží dar, ale samozřejmě jsou tady nějaký důsledky pádu, to, že my často zneužíváme ten sex, včetně pornografie, násilí, jo, zneužívání a tak dále. Těch možností je tady celá řada. A vlastně jakým způsobem teda o tom mluvit, že teda jasně sex je boží dar, ale má nějaký třeba hranice, které mu pán Bůh jako dává a že tady nějaké to zdravé vyjádření, ta zdravá sexualita, vůbec mluvit o zdraví sexualitě, to taky jako v církvi se moc jako nedělá, když si to zprůměrujeme. No. A vlastně teďka v tom, s tou pornografií, tak vlastně často tam je zdůrazňovaný ten hřích, jo, že to je problém. A kde je ta milost? Že pán Bůh nám pomáhá. Protože ono to v těch lidech budí právě ty pocity viny až pocity hanby. Pocit viny sám o sobě nemusí být špatný, protože pocit viny je o tom, že my vidíme, že tady je nějaký problém, který bych měl řešit. A vede nás to k řešení. Pocit hanby je právě to, co nás paralyzuje, kdy my sami sobě připadáme jako naprosto neláskyhodný, že nám nemůže pán Bůh odpustit, že druzí nás nemůžou přijímat a já jsem naprosto zkažený, jo, a dokud si to nevyřeším sám, tak pán Bůh mě neodpustí a to nás paralyzuje. O to, aby jsme to jakkoliv řešili. Jako, a to není jenom pornografie. My se stydíme mluvit o našich hříších v církvi. My to neděláme, jo, takový ty malý hřích, jako že jsem se na někoho naštval, že jsem na někoho zatroubil v autě, jo, že jsem se pohádal teda s manželkou trošku, že mi ujela trpělivost a tomu dítě si jsem plácnul, jo, nebo něco takového. To my řekneme jako v pohodě, jo. Ale takový ty jako osobnější hříchy, takový ty větší hříchy, jako že bojujeme se záští, že bojujeme prostě s nějakým sexuálním hříchem, že bojujeme s pomluvama, jo. A o tom už jako moc nemluvíme. To je nám nepříjemný být takhle jako osobný. My se za to pořád stydíme. My pořád se za to stydíme. Tady přichází na řadu to, jak mluvit o hříchu. Jako církev, my máme plnou milosti, ale neumíme vlastně ji aplikovat jako reálně. Jo, když jako je začínající křesťan, tak pohoda. Jo, tam samozřejmě odpouštíme, milosti plná, jo. Ale vlastně potom očekáváme, že během roku jako už to bude dokonalý člověk, že jo. A už bude mít dořešený život, tak už nebude mít žádný problémy. Někdy to tak jako v církvi bohužel vypadá. A někdy tak jako o věcech mluvíme. Ale to taky není realita, že jo. Někdy máme pocit, že bychom už život měli přece mít vyřešený. Obzvláště, když jsme dlouholetí křesťani, že jo. Já už bych přece ten život měl mít v kupě a už bych s takovýhlema věcma neměl bojovat. Já vždycky těm lidem říkám, jenom ať si vzpomenou na Abrahama a jaký dělal v 90 letech. Myslím, že máte dost času. Pán Bůh jako říká, buďte dokonalí, jako já jsem dokonalý, ale to není, že od nás očekává dokonalost. On ví, že prostě nemůžeme být dokonalí. A to znamená, když říká, kdokoliv pohledí na ženu chtivě, jistý si to, že ve svém srdci, to je boží standard, ale ten boží standard je nedosažitelný. Proto to říká těm lidem, protože aby si uvědomili, že všichni potřebují Boha. A všichni potřebují milost. To je ten důvod, proč říká tenhle ten verš. Ne, abychom si ho odloukali o hlavu, že tohle to všichni máme dodržovat, a když to nedodržujeme, tak jsme špatní křesťani. To je naprosto nepochopený toho, co Ježíš říkal. Ježíš to říkal, nikdo z vás to není schopný dodržet, a výsledkem je, všichni potřebujete mě. To je hlavní důvod toho celého poselství. A tady se dostáváme právě teda, jak mluvit o boží milosti, je, že boží milost odpouští naše hříchy, a to je vlastně tečka. Jo? Kdokoliv vyznává svoje hříchy, Bůh je natolik věrný, že mu je odpouští. Tam není žádný ale. Tam není to, že se člověk musí proměnit, že se musí změnit, aby mu pán Bůh odpustil. Ne, vyznáváš, že ti odpuštěno, tečka. Knížka Ve válce o čistotu, v podstatě on tam říká skutky pokání. První je, přiznej si vůbec jakoby hřích. On tam vychází toho akronymu ACTS, jo, accept. To znamená, přiznej si, že jsi řešil, což je jednoduchý, prostě přiznám si to. A jo, vůbec přiznám si, že mám problém. Druhý krok je, vyznej to, confess. A to je právě, tam je použité slovičko homologeo, mluvit stejně jako. To znamená, že o tom hříchu mluvíme stejně jako pán Bůh. Jo, že se nevymlouváme, proč jsme řešili, jak jsme řešili, co nás k tomu vedlo, prostě to vyznáváme, byl to hřích, je to špatně, uznávám to. A ideálně to máme vyznat Bohu a druhému člověku, proč pragmatický důvod jsme lidi a Boha nevidíme. A někdy nám pomáhá, když to řekneme tomu druhému člověku, protože někdy právě v tom sebeutápění se v tom, jak jsme špatní a jak jsme hříšní a podobně, tak nedokáže vnímat to boží odpuštění. A nedokážem číst ten verš, kdokoliv vyznává své hříchy, pán Bůh je tak věrný, že mu je odpouští, tečka. Nic dalšího, žádná změna, tečka tady, vyznáváš, odpuštěno. A to si myslím, že je důležité, že ten druhý člověk nám to může připomenout. Tady hraje úžasnou roli církev, že si to navzájem můžeme připomínat. A to odpuštění je zároveň důležitý, protože vlastně to odpuštění v momentě toho vyznání, tak je to, co tvoří vlastně ten základ našeho křesťanského života. Je vlastně naší motivací, my někdy jakoby jdeme k té proměně, že vlastně já se musím změnit, což je téčko, což je další krok, turn, odvrátit se od hříchu, což je proměna. A my někdy jako křesťaní máme právě pocit, obzvláště když jsme dlouholetí křesťaní, že se teda potřebujeme změnit, abychom teda znovu mohli přijmout tu boží milost. Což je blbost. To Pán Bůh od nás neočekává. Pokud žijeme náš křesťanský život s tím, že, nebo pokud chceme přestat s pornem, jo, když budu konkrétní, s tím, že musíš, protože ti to říká Bible, protože ti to říká pan kazatel, protože ti to říká církev, protože já nevím co, tak je to špatně. Tak přestaň, to selžeš. Dřív nebo později selžeš. To nemá jakoby dlouhodobý účinek. A tohle to po nás ani Pán Bůh nechce, to je zákonnictví. Ta změna vychází z toho odpuštění. Já vím, že mi bylo odpuštěno. Já vím, že Pán Bůh mi odpustil. A proto já chci žít jiný život. Vemte si, dělám testík všude. Jak začíná desatero? Protože spousta lidí řekne, že jo, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Začíná tím přikázání. To je špatně. Začíná to, já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Podívej se, co jsem pro tebe udělal, jak jsem tě zachránil, že tě miluju vlastně, i když jsi měl prostě problémy, když jsi byl v tom hříchu, že Ježíš nás vyvedl z otroctví, z domu hříchu. Tak já jsem tě zachránil, vyvedl jsem tě z toho, odpustil jsem ti, zachránil jsem tě. Proto nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Pokud přijímáš to, že já jsem tě zachránil, pokud ty tohle, samozřejmě to musíme přijmout, že jo? Ale pokud my to přijímáme v tom vlastně vyznání a Pane Bože, jo, odpust mi, tak vlastně je to o tom, že my víme, co pro nás Pán Bůh udělal. To v nás budí vděčnost za to, co pro nás udělal. A to je ta motivace žít ten život jinak. Zároveň teda, protože si uvědomujeme, že Pán Bůh pro nás chce dobrý život. On chce, aby jsme žili dobře. A dává nám nějaký vodítka. A to, že co Pán Bůh říká, tak si uvědomujeme, že je pro nás dobré. Proto tak chceme žít. Jo, je tam ta touha. Není to o tom, že já musím se změnit, protože Pán Bůh mi to říká, ale protože já se chci změnit, protože vím, že to je pro mě dobrý a to, co Pán Bůh říká, je pro mě dobrý. Jo, ta motivace je postavena úplně jinak. Jo, a to si myslím, že je křesťanský přístup, který bychom v lidech měli budovat. A zároveň vlastně ale to odpuštění často se vypořádává právě s tou hanbou a s tou vinou, který ty lidi zažívají. Takže je to nevrhá do toho negativního emocionálního stavu, který je potom často zase únikem, nebo kde pornografie je tím únikem, ale vlastně přerušuje tenhle ten začarovaný kruh. Že vlastně člověk se do toho nedostane. A to jenom zmíním, a to je, Ježíš z nás nesněl pouze náš hřích. On z nás sněl i naši hanbu, jak říká Izajáš 53. A to je velmi důležitý. A vede to ke čtvrtému kroku. To je strengthen, posiluj. Jo? A to je ten moment, kdy Ježíš říká Petrovi, třikrát mě zapřeš a až se obrátíš, posilni své bratry. Znáte příběh o Davidovi a Batšebě? Jak prostě se flákal doma místo toho, aby táhnul do války. Potom se procházel po střeše. Nic nedělal, flákal se, viděl tam pěknou holku. Ten největší bizar na tom příběhu je, že on za ní nešel. On si ji nechal zavolat k němu domů. No a ty poslové tam šli, reálně, zaklepali. Paní Batšebová, pan král vás chce vidět. A s oblékáním se neobtěžujte. Takový bizar toho příběhu, jo, když si to uvědomíte. A on se to snažil potom samozřejmě zakrýt, dokonce nechal zavraždit jejího manžela, nakonec ho usvědčil prorok Nátan a tam napsal jeden z nejúžasnějších žalmů, který kdy byl za mě napsaný, a to je žalm 51. Napsal pokání. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své velké milosrdenství, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Můj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukáží spravedlivý ve svém soudu v tom, co vyřkneš. Chvíli pokračuje a dojde k bodu. A budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Kdyby David mlčel o svém selhání, tak možná bychom ho ani Bibli neměli. Kdo ví? My o tom víme. On o tom nemlčel, on činil pokání, proto je nazván mužem podle Božího srdce. Ne protože by byl dokonalej, ale protože byl ochotný činit to pokání, protože to vyznal a Pán Bůh potom obnovil tu jeho službu, obnovil všechno, co dělal a on pokračoval i ve vedení. Ale bylo to o tom, že on posiloval druhé. A to je přesně o tom, že my často jako křesťané, jak jsem říkal, my se stydíme mluvit o našich hříších a o našich selháních a být konkrétní. Nejhorší jsou svědectví, kdy no já jsem udělal něco špatného a cítil jsem se kvůli tomu hrozně a Pán Bůh mě odpustil a já jsem teďka už v pohodě, takže děkuji ti, Pane Bože, za tvoji milost. To je ten vágní svědectví, který nikomu nic neřekne, je úplně na nic. Já se omlouvám těm, kteří to takhle občas jako dělali, ale je to realita. Takovýhle svědectví reálně nikomu nic nedá. To je asi jako když přijdete za svýma nevěřícíma kamarádama a řeknete jim, Pán Bůh ti odpouští tvoje hříchy. Já žádný nemám. No, to je běžná odpověď. A když mluvíme o našich hříších, o našich selháních, tak ono to má dvojí efekt. Jednak jsme konečně upřímní. Potom vlastně lidé v církvi se přestanou možná bát mluvit o svých selháních, Protože často mají pocit, že jsou jediní, kteří s něčím zápasí, obzvláště s pornografií, jo? A možná to konečně začnou řešit. Možná konečně díky tomu budeme naplňovat naše biblické poslání církve, kdy máme vyznávat hříchy jeden druhému, máme se jeden za druhého modlit, máme si pomáhat, máme nést břemena jedním druhým. Protože když to neděláme, že jo, tak selháváme ve svém úkolu jako církev, co si budeme povídat. A jak vlastně můžeme si navzájem pomáhat, když vlastně si o těch problémech neříkáme. Musíme to říkat. Jo? To znamená na férovku mluvit o svých selháních a já chápu, že ne každý to bude dělat zrovna, když teďka jako mám ten problém, jsem v tom problému, tak nebudu to říkat samozřejmě před celým shromážděním. Jo? To je takový ten jako křesťanský exhibicionismus, tomu se prosím vás taky vyvarujte. Ale prostě budu to řešit s někým. Zároveň, až se z toho dostanu, tak možná vydám svědectví, možná jednomu člověku, možná skupince, možná nakonec před celou tou církví. Jo, kdo ví? To je můj úkol, který já dělám teďka vlastně, když přednáším o tomhle tématu. Já sám jsem byl na tom závislý a tak teďka motivuju lidi, aby se nevydávali tou stejnou cestou, jako jsem šel já. Posiluj své bratry. Takže to je jeden efekt, mluvit o svých selháních v církvi. A druhý efekt, že lidi mimo církev nebudou odrazováni pokrytectvím v církvi, která se často tváří jako, že žádný hříchy nemá. Ono to má i evangelizační efekt. A možná to nebude, já žádný hříchy nemám. Ale možná to bude, hej, já tady s tím mám taky problém. A fakt ten Bůh mi s tím může takhle pomoct. To je nejenom úžasná zpráva. To je ta dobrá zpráva. To znamená, ono to má i ten evangelizační účel. A to je o tom, že prostě církev si má navzájem pomáhat a není to jenom o bohoslužbě, je to o celkovém prostě nastavení, jak my žijeme ten náš život a i přes ten týden spolu navzájem, jakým způsobem budujeme ty vztahy v církvi, protože to je naprosto zásadní. Pokud v církvi nikoho, žádného důvěrníka takhle nemáte, tak si prosím vás zkuste z někoho najít. To je moje pozbuzení vůči vám. Jo, jak tam byla ta statistika, že nikdo neví, jak na tom přesně jsem. Kdo ví, jak na tom přesně jste? Komu důvěřujete natolik, že mu řeknete všechno o svém životě? Jakkoliv je to bolestivý. To zase je ta nejhorší část vlastně našich životů, kdy my vnímáme, nebo já to vnímám, Marek Macák o tom mluví často, že my v církvi zakoušíme, celý společnosti, ale bohužel i v církvi, zakoušíme krizi přátelství. My žijeme povrchní vztahy a nejdeme do hloubky. Ale obzvláště jako církev, obzvláště jako křesťané bychom měli jít do té hloubky. A není to o tom, že bychom se do toho měli nutit takovýto církevní, jako že bychom měli ty vyznávat ty hříchy na sílu a podobně, to je taky špatně, ale prostě mít tam ty lidi, kdy přirozeně budujeme ty vztahy, kdy přirozeně s jedním, se dvěma lidma se potkáváme a snažíme se být jeden před druhým zranitelný a pokládat si navzájem ty otázky složitý, samozřejmě bez toho ani bychom kohokoliv nutili, tak prostě jak se ti daří? Je teďka něco, s čím bojuješ? Můžu ti s něčím pomoct? Je naopak něco, co se ti daří? Já teďka zápasím tady s tím. Potřeboval bych pomoc tady. To jsou věci, které my potřebujeme v té církvi dělat. Které často neděláme. A myslím si, že potom máme problémy v nejrůznějších oblastech. Tak bych nás jako vedoucí chtěl samozřejmě motivovat, abychom šli tím příkladem a tohle to začali dělat. Což mě vede k tomu bezpečnému prostředí, k poslední věci, kde mluvit v církvi o pornografii a jednoduchá odpověď je všude. Ať už je to na velkých setkáních, jako je třeba nedělní shromáždění, kážu na to téma běžně. My se o těchto tématech bojíme prostě mluvit na férovku. Potom jako se snažíme jako nějak zdrobňovat a nakonec to neřekneme naplno a vyzní to divně. Musíme se o tom bavit na férovku. Procentuálně Bible ve více verších mluví o penězích a o sexu, než o tom, jak být spasen. To je důvod k zamyšlení, o čem v neděli mluvíme s kazatelny, ne? Je to téma, který patří na kazatelnu, který tam má zaznívat a nemusí to být samostatný téma vždycky, no, může samozřejmě, ale může to zaznívat i v ilustracích, v tom, jak mluvíme o věcech, že někdo s tím měl problém, jak se to vyřešilo, že já jsem s tím měl problém a tak dále. Střední skupiny jsou více o tom, že máme třeba mládež, máme třeba rodiče, máme třeba nějakou střední generaci, máme třeba i ty babičky a dědečky, oni to potřebují taky slyšet. Prostě na těch středních skupinách tak už můžeme více aplikovat, co s tím teda můžou ty jednotlivé skupiny dělat. Jak s tím můžou zacházet. Takže se snažíme vzdělávat tady tím způsobem. No a potom na těch menších skupinách, to jsou většinou ty miniskupinky o pár lidech, tak tam nastává ta změna. Tam je to, kdy se můžeme bavit do hloubky. Tam si můžeme pokládat ty těžké otázky. A tam si navzájem můžeme pomáhat. To na těch větších skupinách samozřejmě možný není. Tam můžeme říkat obecní principy, ale na těch malých skupinkách, tam dochází k té změně, protože si navzájem pomáháme. Takže proto je dobrý o tom mluvit prostě všude. A vlastně ono to pomáhá právě budovat to bezpečné prostředí, protože vlastně to normalizuje, jak o tom mluvíme. Je to detabuizace toho tématu, je tam potřeba otevřenost ze strany prostě vedoucích, kdy i oni jsou schopní prostě vyznat, že s tím třeba měli problém. Je tam samozřejmě diskrétnost, když už teda za náma někdo přijde, tak nevyřvávat to, ale být diskrétní o tomhle tom tématu. A zároveň poslední, tak nabídnout řešení, což je teda ten bezpečný proces. A bezpečný proces zjednodušeně je vzdělávání, vedení a vztahy. Vzdělávání, vzdělávat lidi o tom, jak funguje závislost na pornografii, co to může způsobovat, jaké to má dopady a jakým způsobem s tím samozřejmě můžeme pracovat. Jo, nějakým praktickým způsobem. Tomu se dostanu. Vedení, kdo z vedoucích ví, co má dělat. Samozřejmě kazatel není vševědoucí. A kazatel nebude mít odpověď na všechny otázky. Možná poskytnout jim nějaké školení, zaučit je, aby nějakým způsobem měli aspoň základní přehled, co můžou dělat potom i prakticky, jak říkám, k tomu se dostaneme. A vztahy, to jsou ty vykazatelnostní skupinky, kdy vlastně my vytváříme pro to prostor. Ono to může být samozřejmě i tom, že se těm lidem věnujeme jeden na jednoho. Pokud máme kapacitu, tak je to možné. Doporučení třeba, když se vám těch lidí sejde víc, tak udělejte skupinku. Rozvěte, hele, mám tady víc lidí, nechtěl by se třeba zapojit, že bychom udělali skupinku. Jo, protože ono, ty své pomocní skupinky v tomhle jsou moje ozdravný jakoby vliv v tom, že my se učíme mluvit o tom tématu normálně a tím pádem jako zase nejsme sužováni vlastně těma pocitama viny, hamby a tak dále. Protože se to normalizuje a nezakoušíme to odsouzení v té skupině. Takže vztahy v tomhle co jsou neskutečně důležitý a můžeme si položit samozřejmě klíčové otázky, jakým způsobem vzděláváme lidi v církvi o problematice pornografie, co funguje, co nefunguje, co bychom mohli zlepšit, koho si můžeme pozvat, kde o tom můžeme začít vzdělávat, jak my sami se o tom můžeme začít.

po covidu spoustě lidem nepřišli lidi už do církve. Protože se zvykli na ten online a vlastně zjistili, že do té církve nemusí chodit, protože tam neměli ty vztahy. Ta církve, které byly postaveny primárně na programech a na kázáních a podobně, tak prostě přišli o lidi. Že ty lidi už se tam nevrátili, protože neměli důvod. A my mu řekneme, to je povrchní, když přece kvůli Pánu Bohu. No, jasně, ale my Pána Boha zakoušíme jako církev, jako společenství. Pána Boha zakoušíme i v těch vztazích. A to je prostě nedílnou součástí. Jak můžeme nějak podpořit vytvoření podpůrných skupin pro ty, kteří zápasí? Samozřejmě se můžou vytvořit i cíleně jakoby podpůrné skupiny k tomuhle tématu. Kdybyste nevěděli, my právě děláme podpůrné skupiny, zaškolíme lidi. Pokud chcete, můžete i to i v církvi dělat jako potom veřejně, jo, jako službu neutrální i pro ty nekřesťany, že to nemusí být jenom pro lidi v církvi. O jedno společenství se třeba rozhodlo tak, že si udělají nejdřív jako interní skupinku a po čase, že to teprve transformují a otevřou to navenek. To je taky jako třeba jedna z možností, s tím můžeme pomoci. A to je teda třetí část, jak konkrétně pomáhat lidem. Jednak bezpečné prostředí, už jsem to zmiňoval, zpověď ne nutně v katolickém stylu, i když ta má samozřejmě taky jakoby prostor, protože za někým jdu, vyspovídám se, má to taky svoje místo, ale i v tom protestantském smyslu to, že jdu za druhým člověkem, vyznám svoje hříchy a ten druhý člověk mě právě může ujistit o tom božím odpuštění, jak jsem zmiňoval. A to na ta zpověď, to, že prostě to vyznám, tak má svoje místo a neměli bychom na to zapomínat. Osobní doprovázení, to jsem taky zmínil, že vlastně se můžeme lidem věnovat na osobní úrovni, nebo potom vytvořit podpůrnou skupinu, nebo i v rámci nějaký jiný skupiny, že to nemusíme řešit jenom tohle to téma, ale řešíme šíř to téma, tak to je další možnost. Odkázat je na nás, na Nepornu, kde nabízíme bezplatnou pomoc, nebo odkázat je na odbornou pomoc. Tady prosím vás zdůrazním, obzvláště pokud ty lidi zápasí s něčím fakt složitým. Může to být nějaký trauma, může to být úzkostný, depresivní stavy, může to být sebepoškozování, může to být sebevražedný sklony. Tam jako nepřemýšlejte, nehrajte si na odborníka a nehrajte si na to, že Pán Bůh vyřeší všechno a modlitba vyřeší všechno. Pošlete ty lidi okamžitě na odbornou pomoc nebo pomožte jim najít odbornou pomoc. Jo, tohle jsou stavy, se kterými není radno si zahrávat. Můžete se za ně samozřejmě dál modlit, můžete je dál doprovázet, můžete s nima dál jakoby být, prostě nabídnout jim tu oporu, ale tady to jsou tak závažní témata, kdy oni potřebují odbornou pomoc. Nehrajte si na odborníky. Pokud nemáte odborné vzdělání, nehrajte si na ně. Říkám to na rovinu. A je to určitě jeden ze způsobů. A samozřejmě kromě toho, jo, když třeba nemáte nikoho v té církvi, tak je můžete odkázat i na nějakou odbornou pomoc i tak. Tam jenom si buďte vědomí toho, že bohužel pořád v České republice existují odborníci, kteří to zlehčují a řeknou, že pornografie není problém. Takže těm lidem bohužel nepomůžou. Jo, my v Nepornu máme nějaký seznam interní, nějakých ověřených takhle terapeutů, který když tak jakoby těm lidem opravdu pomůžou. Takže když tak se můžete obrátit i na nás na nějaký kontakt nebo je odkázat na ADKP, jo, a podobně, tak to jsou nějaké možnosti, ale rozhodně také důležité. Restart mozku, to znamená, vlastně, aby se člověk zbavil závislosti, tak v průměru, pokud na tom člověk pracuje intenzivně, jo, tak to trvá 6 až 12 měsíců. Abstinenční příznaky nejsilnější jsou první 3 až 6 týdnů. No, potom většinou opadnou, ale to ještě neznamená, že člověk má vyhráno a často lidi sklouznou k tomu, že si řeknou, já už vlastně nejsem tolik v pokušení, já už jsem celkem v pohodě, tak se přestanu tolik hlídat a to většinou je kámen úrazu. Restart mozku, to znamená, že jo, tam dochází vysloveně k poškození mozku, v tom, že dochází k nějakým změnám na mozku, tomu, jak spínají synapse v našem mozku a tak dále. Závislí lidé třeba mají menší šedou mozkovou kůru v prefrontálním kortexu, což je oblast zodpovědná za naší vůli a rozhodování. Jo, to znamená, závislí lidé se jednoduše chovají jako malí děti v něčem, protože vlastně to potřebují teďka hnedka a nejsou schopní počkat. Jo, když to zjednoduším, prosím vás. Takže v tomhle tom vlastně ten mozek je schopný se opravit, říká se tomu neuroplasticita mozku, ale trvá to minimálně 6 měsíců a takže v průměru se bavíme 6 až 12 měsíců na restart mozku. Užitečný nástroj v tomhle tom můžete využít náš online kurz 30 dní bez porna, který máme zdarma dostupný na našich stránkách, nebo odkaz, máme to na platformě teďka druhýkrok.cz, ale odkaz najdete na našich stránkách. Máme i verzi pro muže a verzi pro ženy. Ten 30-denní kurz provází takovýma základníma krokama, který vy s těma lidma můžete probrat taky. A připomenout si to, co vám teďka řeknu. První věc je zabránit nebo omezit přístupu k pornu.

První věc, jo. A jak jsem říkal, člověk jako někdy lidi přicházejí s výmluvama, já přece potřebuju budovat tu silnou vůli. Ta největší blbost. První věc, jak jsem říkal, naše vůle je biologicky ovlivněná závislostí. Druhá věc je, tady budu vycházet z knížky Atomové návyky, teďka celkem populární, a tam vlastně ten autor říká, že když se podíváte na lidi se silnou vůlí, tak to není o tom, že by měli nějakým super nadpřirozeným způsobem silnou vůli. To je o tom, že si uspůsobili svoje prostředí tak, aby tu vůli nevystavovali tomu pokušení. To znamená zabránit či zamezit přístup k pornu. To je jako první krok. A ať už je to, že prostě vyměníme smartphone za tlačítkový, nebo že prostě si nainstalujeme nějaký blokovací programy do počítače, na mobil, jo, nebo cokoliv dalšího. Prostě nastavíme si nějak ten život tak, abych nebyl tolik vystavovaný tomu pokušení a abych neměl snadný přístup k pornu, protože platí jednoduché pravidlo. Pokud máš snadný přístup k pornu, dřív nebo později se podíváš. To je prostě realita. Takže to je první věc, doporučuji v tomhle tom nejrůznější samozřejmě blokovací nástroje, včetně třeba rodičovský kontroly a tak dále. Komplexní je Covenant Eyes, já ho doporučuji hlavně v církvích a třeba na mládežích a podobně, ale jakoby funguje dobře i pro skupiny lidí. Stojí totiž $17 měsíčně. Jo, je to trošku dražší, ale je tam až 10 uživatelských účtů a neomezený počet zařízení, což je výhoda. Takže se to potom třeba na mládeži a tak může rozložit nebo v církve. Ale výhoda toho programu je, že jednak on blokuje přístup k pornu, ale zároveň skenuje obrazovku, snímá obrazovku a potom to posílá rozmazané snímky nějakému parťákovi. Proč je to důležitý? Protože to je ta vykazatelnost a je to vlastně vystupování z anonymity, přičemž anonymita je jeden ze základních problémů online závislostí. Anonymity, accessibility, affordability v angličtině. To znamená, porno je snad je anonymní. Nikdo vlastně neví, co dělám na tom mobilu. Je snadno dostupné, je zadarmo, a je snadno přístupné, stačí pár kliků. A Covenant Eyes tady s tím může pomoct. Takže to je jedna z věcí. Potom druhá je právě ta vykazatelnost. Vykazatelnost zní jako hrozně vznešený slovíčko. A já ho v něčem nerad používám, ale není bohužel lepší slovíčko. A vykazatelnost o tom není, že my tomu druhému člověku děláme policajta. Co jsi dělal? Dělal jsi na porno nebo nic se znedíval? Jo? O tom to není. Je to o tom, že třeba i když mě přijde prostě ten report na tom Covenant Eyes, tak tomu kámošovi zavolám, řeknu, hele, nepřišel report, jsi zase na něco díval, co? Jak se máš? Jsi v pohodě? Můžu ti nějak pomoct? Můžeme se o tom popovídat? Chceš se sejít? Prostě bej tady pro toho člověka, o tom to je. A v konečném důsledku vykazatelnost, ta průběžná, jo, hlavně to znamená průběžná, že se scházíme pravidelně a bavíme se obecně o životě, jo, že si pokládáme ty těžké otázky, jak jsem říkal, jak se máš, zápal jsi s něčím, můžu ti s něčím pomoct a tak dále, tak je v konečném důsledku obudování hlubokého přátelství. To je hlavní smysl vlastně vykazatelnosti. No, protože vztahy jsou motorem našeho života a i výzkumy ukazují, že vztahy jsou nejlepší prevencí a řešení závislostí. Jo, hluboký přátelský vztahy. A to musíme v církvi podporovat. Samozřejmě já lidem, hlavně malým, říkám, hele, pokud jste na škole, tak přirozeně budujete ideálně jako máte přirozený prostředí k budování hlubokých vztahů, protože k tomu potřebujete i čas. Protože budete mít možná rodinu, práci, koníčky a najednou zjistíte, že vlastně se svým nejlepším kamarádem jste se neviděli půl roku, protože se to nedali do kalendáře. A budovat vlastně už ve škole nějakou cílevědomost v tom, že se potkávám s někým pravidelně a dávám si to do kalendáře, jo, abych na to prostě myslel. To je neskutečně důležitý a je to life skill, který vám vydrží po celý život. Potom je tam obrana, to je v momente, kdy já vychytávám ty slabý místa, jakože třeba, já nevím, rodiče jdou na dovolenou, anebo o víkendu tady nebudou, já bych byl doma sám, zavolám kámošovi, hele, mohl bys na mě myslet, mohl bys se za mě modlit, nebo ještě líp, mohli bychom něco podniknout společně. Nebo jedu na pracovní cestu. Jo, vím, že to je pro mě zdroj pokušení, budu tam třeba sám na pokoji a podobně, když si řeknu, hele, můžeš na mě myslet, můžeme si třeba párkrát během té cesty zavolat. To prostě vychytávám ty slabý místa, abych předcházel tomu pokušení. Útočná, teď jsem v pokušení, teďka zvedám telefon, teďka volám. Kdyby vám někdo volal, jedno dobré doporučení, když to zvednete, on vám to řekne, že v pokušení podívat se na porno, tak prosím vás, nestravte 30 minut tím, že se s ním budete bavit o tom, jak má chuť podívat se na porno. Jo, protože když zavěsíte, tak se půjde podívat na porno. Potřebujete tu jeho pozornost odvíct něčemu jinému. Jo, udělat nějaký plán toho, co má teďka dělat, ideálně něco pozitivního, případně se s ním domluvit schůzku, prostě vymyslet to, co on může teďka jako dělat a pomoct odvíct tu pozornost něčemu lepšímu, něčemu jinému.
lidem, kteří zápasí s pornografií, tak vlastně je vedu ke změně pozornosti. To znamená, když jim říkám, když vy byste byli v pokušení, tak tři kroky. To znamená, přiznejte si, že jste dostali chuť na porno, takový ten vnitřní zápas, jako v hlavě, chci se dívat, nechci se dívat, chci se dívat, nechci se dívat, ten prohrajete. Přiznejte si to, dostal jsem chuť na porno. Čím dřív si to přiznáte, tím to bude lehčí a přiznejte si to nahlas. Nemusí to slyšet všichni kolem vás, to není pointa, ale když to řeknete nahlas, verbalizujete to, tak ten mozek se aktivuje trošku jinak, je to psychologický prostě hack a v podstatě ten problém se jakoby materializuje a vy jste schopni o tom líp přemýšlet logicky. Jo, to je takový dobrý hack. To znamená, řekněte si to nahlas, verbalizujte to. Potom to nahlas odmítněte, nechci se dívat, protože. A tam je dobré, aby si doplnili vlastní důvod, proč se na to nechtějí dívat. Ideálně pozitivně formulovanou motivaci. Ne, nechci se dívat, protože porno je špatný, protože pán Bůh to nemá rád, jo, a podobně. To taky nepomáhá. Cílem vlastně motivace není o tom, co nechci, ale co chci. Definovat si, co chci místo toho porna. Chci, já říkám, cílem abstinence od pornografie není přestat sledovat porno, ale žít lepší život. To je mým cílem. Já chci žít lepší život. Chci být lepší táta, chci být lepší manžel, chci být lepší manželka, jo, nevím. Definovat si sám, co od toho života teda chci a proč nechci to porno sledovat. A potom vlastně změnit tu pozornost, to znamená jít se projít, jít si zaběhat, jít si udělat čaj, jít tancovat, jít zpívat, ale já nevím, jít si zahrát nějakou hru, jít ven s kamarádem, zavolat rodičům, navštívit babičku, to je jedno, cokoliv vás prostě napadne, odvést tu pozornost někam jinam. Jo, když nikdo není dostupný, já mladým lidem říkám, ať zvednou telefon a zavolají svoji babičce. Velmi rychle přijdou na jiný myšlenky a babička ještě bude ráda, že jste se ozvali. To je takový oskoušeno našimi klienty, doporučuju. Ale zároveň vlastně v té změně té pozornosti, já udělám krok zpátky, já to musím potom přehodit, je to odhalení těch spouštěčů. Protože spouštěče to je to, co mě potom vede k tomu sledování porna. A často to jsou právě ty negativní emocionální stavy. No a nemusí to být takový ty vizuální spouštěče, ty samozřejmě můžeme řešit taky. Jakože třeba někdo je nějak oblečený, vyskočí na mě nějaká reklama nebo něco takového. Ale ty stavy, to znamená, že já se cítím osamělá, že jsem naštvaný, že jsem unavený, jsem prostě nějak off, já jsem nějak jako mimo a potřebuju vlastně to řešit. A teďka ono to zní triviálně, ale vlastně jak s těma spouštěčema pracovat, tak vy můžete těm lidem pomoci tak, že hele, tak jako pokud utíkáš k pornografii, protože se cítíš osamělá, co můžeš jinýho konstruktivního místo toho dělat, aby ses necítil osamělá? Nechat ho to vymyslet, jo? Nevymýšlet to za ně. Já mu můžu říct, zavolám někomu, sejdu se s někým, jo? A prostě najednou jakoby sám si vytvoří ten návod, co má dělat v rámci té změny pozornosti. Protože když to jakoby napasujete přesně na ten jeho problém, proč on uniká a nabídnete mu konstruktivní řešení, tak to je to, co pomůže. A ten plán si potřebuje připravit dopředu, že když na místě, když bude v pokušení, bude vymýšlet, co má dělat, tak to je pozdě. On potřebuje mít ten plán připravený předem. A vy mu v tom můžete pomoci s tím, že mu pomůžete odhalit ty spouštěče a naplánovat, co místo toho může dělat jinýho. A on časem může přijít na další věci, jakože postupně to budete vychytávat. To není, že během jednoho sezení přijdete na všechno, jo? To taky jako je důležité říct. To možná ještě jsem zapomněl říct jednu věc, když jsem se bavil o té změně. Takže změna není jako takhle, ale změna je proces. A jak jsem zmiňoval, že věřím tomu, že Pán Bůh nás toho může zbavit takhle, ale nedělá to tak často, tak moje zdůvodnění je, že pro Pána Boha je mnohem důležitější, když nás tím procesem provede, protože v tom procesu my se naučíme mnohem více o nás samotných a o něm, což je pro náš život mnohem lepší. Jeden z takových věcí. A samozřejmě potom teda pomoc s budováním nových vztahů nebo nových návyků, zdravých vztahů a zdravého pohledu na sex. To jsou věci, se kterými můžeme pomoci taky. Budování nových návyků, cokoliv je pro toho člověka jako důležitý. Protože vlastně cílem není soustředit se na boj s pornem. Mám problém a nesmím se dívat na porno. Co tím děláme? No pořád myslíme na to porno, že jo? No a cílem je myslet na něco jiného. Ideálně na ty lepší věci, budovat nové návyky, nové koníčky. Může to být i v rámci církve, v rámci vztahů. Samozřejmě my věříme jako křesťané, že to nejlepší je Pán Bůh, že jo, a myslet na Ježíše. Když to zjednoduším, pomoci jim budovat ty lepší jakoby návyky, myslet na ty lepší věci a žít ten život, který chtějí žít. Ne ten, který nechtějí žít, ale ten, který chtějí žít. Což vlastně se týká i těch zdravých vztahů a zdravého pohledu na sex. Což jenom u toho zdravého pohledu na sex, tam zase u všeho tohle z toho prostě můžete použít otázky.
co on si pod tím představí, co on by chtěl budovat, jaký on by chtěl budovat návyky, jak vypadají zdraví vztahy, jak vypadá zdravý pohled na sex. My někdy máme tendenci jim jako předávat hotovou věc lidem. Proč? Proč děláme tu práci za ně? Když lidem přidáme něco hotového, myslíte si, že si toho budou vážit? Když si k tomu dojdou sami, budou si toho vážit mnohem víc. A co když se dojdou k něčemu špatnému? Já tyhle si otázky pokládám nekřesťanům. A oni si dojdou někdy k lepším věcem než ty křesťani. Upřímně řečeno v těch závěrech. Ale nemusíme se toho bát. My je můžeme směřovat, můžeme vést. A to, že teďka můžou mít trošku jako pohled, který úplně není biblický, to není problém. Ono, že jo, jsou na začátku toho procesu. Proces je změna. Za půl roku budou jinde. Možná to přehodnotí. My tam můžeme být zase pro ně, protože je doprovázíme na té cestě. A samozřejmě, když se vrátím k tomuhle tomu, tak jsem teďka řekl, tak je to proces, je to dlouhý proces a potřebuje to trpělivost a doprovázení z naší strany. Jednou modlitbou se rozhodně nic nevyřeší, ale ty lidi potřebují doprovázet a my tam musíme být s nima.

Akademii naladíte ještě v pátek v 17 hodin a další nás čeká v neděli po 19. hodině. I letošní rok budeme procházet nejrůznější přednášky na nejrůznější témata.

Život nebývá jednoduchý, přináší nejrůznější výzvy, i závislosti, pády, kotrmelce. A zároveň je tu Bůh, který nám v tom všem chce pomoci a je pevný bod a nepohne se. Za čtvrt hodinky otevřeme knížku Jak život šel Miloše Šolce, která je také o bojích, pádech, ale i o božím provázením. Jaký byl život tenisového reprezentanta a také baptistického kazatele, to se dovíme za čtvrt hodiny. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kohl.

V závěru minulého dílu čtení na pokračování z knihy Miloše Šolce Jak život šel jsme slyšeli, že Miloš dodělával vzdělání až v dospělosti. V zápětí po maturitě začal studovat teologii. Bylo mu 40 let. V 50. letech začal velký tlak na církev. Věřící lidé byli zatýkáni a vězněni. Vláda atmosféru strachu, řadu sporů přišla o své kazatele. Perzekuce se nevyhnula ani tenisu. Miloš ovšem pokračoval v hraní i trénování a pořád v juniorské turnaje. Stále byl ve formě a v tenisu byly činné i jeho děti. Miloš mladší a Josef patřili dokonce ve své kategorii k těm nejlepším. V této etapě Miloš Šolc rozhodujícím způsobem ovlivnil své syny v životě i ve sportu.

0: Kazatel Václav Tomeš pro množství pracovních povinností v jednotě rezignoval na místo pražského kazatele a otec byl zvolen na jeho místo. Svoji službu nastoupil 15. října 1957 a stal se v pořadí šestým kazatelem sboru založeného v roce 1885. Otec tedy ukončil svoji trenérskou činnost, která ho velice uspokojovala a ve které slavil řadu úspěchů. Znal Vinohradský sbor již od roku 1938 a postupně se zapojoval do sborového života. Po brněnském sboru se tedy tento pražský sbor stal jeho druhým duchovním domovem. Proto lze těžko hovořit o novém kazateli sboru. Přesto však byl v kazatelské pozici nově. Nastalo pak toto nové období sborového života. Nám dětem bylo 15, 14 a 10 let. O svém předsevzetí otec zanechal ve svých pamětech toto vyznání.
1: Bratři a sestry, nebudu šťasten, lidsky šťasten, nebudou-li se míti všichni členové sboru tak, jak se mám já. Do všech důsledků to pro mne znamená, tak jak bydlím já, tak musí bydlet všichni. Tak jak se starám já o budoucnost dětí svých, tak se musím starat o budoucnost dětí vás všech. Co mám já, je vaše, a co je vaše, bude sloužit Pánu Bohu tak, jak sloužím já sám. Pravé kristovství je jen tam, kde všecko patří Pánu Bohu, kde Boží děti mají všecky věci společné. Vše patří Pánu Bohu, protože my patříme Pánu Bohu a Pán Bůh je Otcem všech nás. My jsme v něm jedno s Otcem. V tom poznává svět, že Pán Ježíš přišel, aby nás spasil a znovu nás učinil jedno v Synu, Otci i Duchu Svatému.

Ve sborové historii jsou o otcově práci jako hlasatele Božího slova, pastýře i organizátora napsaná slova. Svou práci konal s nasazením a zápalem sobě vlastním. Zborový život v týdnu spočíval vedle cvičení hudby, zpěvu, setkávání dětí, dorostu, mládeže a sester v bohoslužbách, které se konaly ve čtvrtek večer, v neděli dopoledne a odpoledne. Pokrok zborového života se asi nejdříve projevil v účasti na čtvrtečních biblických hodinách. Ty se konaly v malém sále v přízemí, ale brzy kapacita této místnosti přestala stačit. Bylo tedy nezbytné, aby se přestavěla galerie a tak vznikla místnost s dvojnásobnou kapacitou. Bylo však nutné přestěhovat varhany zpět do původního prostoru v průčelí modlitebny a potom zasklít celou jednu stranu galerie. Byla to obtížná a nákladná úprava, která však stála za to, protože účast na biblických hodinách vzniklou kapacitu potřebovala. Nedělní odpolední bohoslužby byly tradičně chápány jako hlavní. Otci však šlo o co největší účast i při nedělních dopoledních bohoslužbách, při kterých postupně vykládal evangelium Matouše. I když počet přítomných při dopoledních bohoslužbách nikdy nebyl takový jako odpoledne, účast se výrazně zvýšila. Mládež dopoledne zpívala sborové písně a sedávala v prvních řadách, hoši na levé straně, děvčata na pravé. Po kázáních otec často vyzval všechny hochy k hlasitým modlitbám. Při odpoledních bohoslužbách býval velký sál plný, protože na bohoslužby chodívali nejen bratři a sestry ze vzdálenějších míst, ale přítomně byli i mnozí z jiných sborů. Bohoslužby bývaly opravdu slavností, na kterou jsme se těšili. Vedle kázání zpíval pravidelně početný pěvecký sbor zařízení bratra Daniela Madhausera, který navíc hrál na varhany. Téměř pravidelně zpíval také mužský nebo smíšený kvartet mládeže. Otec pro svá obdarování a pro své nadšené zvěstování evangelia přitahoval mnohé. Bylo pro něj příznačné, že přímo naléhal na přítomné přátele, aby odevzdali své životy Pánu Ježíši Kristu. Jednou nebo dvakrát se stalo, že dosud neobráceného vyzval z kazatelny přímo jménem k obrácení. Na kázání se zodpovědně připravoval, ale od jisté doby si podrobnější poznámky na kazatelnu nebral. Vyprávěl, že při jednom kázání, když se důsledně držel svých poznámek, k němu Pán Bůh zřetelně promluvil: proč uhašuješ mého ducha? Od té události často přicházel na kazatelnu jen s listem papíru, na kterém byly biblické texty pro kázání a čísla písní ke společnému zpěvu. Sestra Bohumila k otcově službě říká: za kazatelnou byl tatínek šťastný, chtěl oslovit každého přítomného. Po shromáždění se s každým rozloučil podáním ruky, milým slovem a pozdravem: naschledanou příští týden. Pravidelně byly pořádány evangelizace, při kterých docházelo k výzvám k obrácení. Při první z nich, hned na začátku otcovy služby v Praze, kdy sloužil otcův blízký přítel, kazatel Pavel Titěra z Brna, jsme s bratrem odevzdali své životy Pánu Ježíši Kristu. Při otcově prvním křtu na velikonoční neděli roku 1958 jsme byli spolu s 20 dalšími bratry a sestrami pokřtěni. Duchovní práce ve velkoměstských sborech není nikdy snadná. A to nejen pro velikou rozdílnost osobností, sociálního postavení, různou vzdělanost, ale i pro větší početnost společenství. V době totality zde byly i obtíže spojené se státním dozorem nad církvemi. Mezi posluchači byli pravidelně ti, kteří informovali o dění ve sboru. Z otcova působení v Praze nemohu nezmínit jednu událost, která se nesmazatelně vryla do mé paměti. Při jedné zborové schůzi po nedělním odpoledním shromáždění otec před zborem poklekl a prosil jednu rodinu o urovnání vzájemných vztahů. Na důkaz své dobré vůle nabídl, že by jim po biblickém způsobu umyl nohy. Protože jsme byli do situace poněkud zasvěceni, vnímali jsme, jak je otec ve své nabídce vstřícný a žasli jsme nad jeho pokorou. Tak, jak to někdy v podobných případech bývá, dotyčná rodina otcovu vstřícnost nepřijala a opustila sbor. Za otcova působení sbor duchovně zesílil a počet členů vzrostl ke 300.

To prvé, co mne v souvislosti s otcovou službou napadá, je to, že otci velice záleželo na tom, aby byly bohoslužebné místnosti krásně upravené a ve vzorném pořádku. Když ještě za kazatele Tolara byly na stropě patrné stopy po zatékání vody, otec se neubránil tomu, aby na tento problém kazateli nepoukázal. Když si však tento posteskl, že na nákladné vymalování modlitebny nejsou v současnosti peníze, otec vymalování uhradil a krásná vinohradská modlitebna se rozzářila. Za otcova kazatelského působení se o modlitebnu starali manželé lehotští, kteří o ni věrně pečovali. Přesto bylo mnoho věcí, které bylo záhodno zlepšovat. Například na prostorné galerii velkého sálu bylo mnohé, co do bohoslužebné místnosti nepatřilo. V několika skříních byla knihovna ústřední jednoty, byla tam kvalitní sedací souprava, několik kusů nábytku, zborový archiv a tak dále. Obdobně tomu bylo i s prostorami pod křtitelnicí. Otec postupně organizoval vyklizení nebo alespoň upravení tohoto stavu. Pro otce byla modlitebna posvěceným místem, kazatelnou počínaje především. Na kazatelnu přicházel dokonale upraven, jak tomu bývalo pravidlem u jeho kolegů vrstevníků. Za vzezřením sloužících chápal úctu k pověření Pánem Ježíšem ke zvěstování Božího slova. U mužů nesnášel dlouhé vlasy z principu, že jsou podle 1. Korinským 11.14 hanbou, a mne i ve svém stáří někdy upozornil, že je již na čase, abych vyhledal holiče. Když se jednou jako důchodce vrátil z Texasu, kde viděl, jak se v největším americkém baptistickém sboru před kázáním modlil kazatel dr. Criswell se staršími pod pódiem na kolenou, i hned to začal praktikovat. Pro dokreslení otcovy osobnosti v tomto smyslu ještě uvádím, že mu nebylo pochuti, když někdy viděl položenou Bibli na sedadle. Byla mu tak vzácná, že odmítal její položení na místo, na kterém se sedá. Tato kapitolka má své opodstatnění nejen v tom, že nám dále přibližuje otcovu osobnost a svým způsobem i přístup mnohých bratří a sester z nejstarší generace v našich zborech, ale i ve smyslu zamyšlení, zda se z řad křesťanů nevytrácí vážnost i v těch věcech, které patří do oblasti toho nejvážnějšího.

0: Směrnice ministerstva kultury nařizovaly, že kázáním mohl ve sboru sloužit jen ten, kdo měl souhlas k výkonu duchovenské služby. Otec na toto nařízení nedbal, protože v jeho chápání bohoslužeb měl mít na nich podíl každý, kdo mohl nějakým způsobem přítomné obohatit. To, že takto dostávali příležitost ke službě členové sboru, nebylo ještě natolik přestupkem, protože se to dalo nějak církevnímu tajemníkovi vysvětlit. V případě, že to byl člen z jiné církve, to bylo na pováženou. A co teprve dát příležitost ke kázání hostu z ciziny? Zde jsou čtyři příklady, které svědčí o tom, že otec neváhal dát příležitost ke službě druhým, byť se vystavoval udělení důtky, přeložení nebo dokonce odejmutí státního souhlasu. Vzpomínám, jak se jedno nedělní odpoledne objevili mezi posluchači bývalí pracovníci armády Spásy, která byla komunistickým režimem zrušena, manželé Korbelovi. Bratr Josef Korbel byl nedávno předtím propuštěn z vězení. Když je otec z kazatelny uviděl, byl plný radosti a nerozpakoval se, aby během bohoslužby vyzval tyto vzácné hosty k tomu, aby přišli na kazatelnu a oslovili přítomné. Nezapomenu na jejich radostné tváře, které přesvědčivě svědčily o božím pokoji, který zakoušeli navzdory těžkým životním zkouškám. Každé jejich slovo mělo váhu pro osvědčenost v protivenství a dokazovalo boží moc a lásku v jejich životech. Podobně tomu bylo i s kazatelem Františkem Kolaříkem, který po svém propuštění z vězení přijel na celostátní konferenci naší jednoty do Prahy. V přeplněné modlitebně stál na galerii v davu a můj otec mu za kazatelnou naznačoval, aby sestoupil a přišel k němu za kazatelnu. Bratr Kolařík zprvu nevěděl, zda otcovi pokyny patří právě jemu a díval se kolem sebe. Nakonec pochopil, že se jedná o něj, a když sešel, otec ho vyzval ke svědectví. Podle slov manželky bratra Kolaříka v době, kdy se lidé báli k propuštěným vězňům i jen přiblížit, to byla veliká odvaha. A odvaha spočívala i v důvěře, že její manžel bude mít co říct ke slávě boží. Pro další život bratra Kolaříka měla tato zkušenost mimořádně pozitivní význam. Pro pražský sbor bylo typické i množství nejrůznějších návštěv ze zahraničí. Mezi takovými návštěvníky bývali i kazatelé nebo misijní pracovníci. Jestliže však měli při bohoslužbě promluvit zahraniční hosté, muselo se o to požádat na ministerstvu kultury půl roku předem. To však bylo mnohdy nerealizovatelné. Jedním z takových návštěvníků byl doktor Durasov z Oral Roberts University z Oklahomy. Aniž ho otec osobně znal, přišel k závěru, že má co shromáždění říci, a tak mu dal příležitost ke kázání. Bratr Josef vzpomíná na to, jak tato událost ovlivnila jeho život. Nebyli to však pouze jednotlivci ze zahraničí, kteří se v našem sboru objevovali. Někdy to byly i početnější skupiny, z nichž nejvýznamnější byly skupiny studentů z Kalifornské baptistické univerzity v Redlands. Po řadu let tato univerzita vysílala početné skupiny studentů na jeden semestr do Rakouska a v rámci tohoto studia přijížděla taková skupina čítající kolem 30 studentů do Prahy. Během otcovy služby v Praze se tyto skupiny objevily asi třikrát v neděli na bohoslužbách. Přestože otec předem o těchto návštěvách nevěděl, bez váhání jim dával příležitost ke službě. Oslovovali nás pak nejen profesoři, ale i někteří studenti a skupina sloužila i zpěvem. Pro nás mladé byla taková návštěva v období totality nezapomenutelným zážitkem. Asi v roce 1962 otec pozval celou tuto skupinu profesorů a studentů po bohoslužbě do našeho bytu. Skupina na návštěvu opravdu přišla a spolu s naší mládeží se jednalo bez pochyby o počet kolem 60 lidí. Tak početná skupina nutně budila všeobecnou pozornost již jen tím, když šla po chodníku. Tím spíše, když vešla do našeho obytného domu. V bytě jsme museli vesměs sedět na podlaze a nebylo se co divit, když přišla obyvatelka bytu pod námi s tím, že pro hluk bude nucena zavolat policii. V tomto případě nelze nezmínit maminku, která otcovi aktivity nesla někdy s vážnými obavami i se strachem. Nesla je však trpělivě a poslušně, což můžeme s uznáním posoudit až po letech. Když jsme my mladí vyrůstali pod takto odvážným kazatelem, není se co divit, že i my jsme byli v mnohém bez zábran. Zvali jsme například skupiny mládeže z jiných sborů k návštěvě a službě v našem sboru, my jsme na oplátku jezdívali do jejich sborů a dokonce jsme organizovali tajné sjezdy, při kterých se nás sešlo až ke 200. Je s podivem, že tuto otcovu nedisciplinovanost státní orgány tolerovaly celých 7 let. 30.9.1963 však musel otec tuto požehnanou práci opustit. Do svých poznámek napsal:
1: Došel jsem té cti u Pána Boha, jako mistr z Husince, když mi vláda komunistické temnoty zakázala kázat v Praze. Musel jsem z Prahy ven a po 7 měsících jsem dostal znovu povolení ku pastýřské službě v Lovosicích, Litoměřících, Děčíně a ve Svádově u Ústí nad Labem.

0: Odejmutí státního souhlasu bylo náhlé a otec byl tedy bez zaměstnání. To byla samozřejmě další duchovní zkouška v jeho životě. Civilní zaměstnání si však otec nehledal, protože měl naději, že mu pro některý sbor bude státní souhlas vrácen. Chtěl být tedy pohotově připraven k nástupu do další služby, ale více než půl roku souhlas nedostával. Naše rodina se tak dostávala čím dál více do obtížné finanční situace. Během této složité doby se našla jedna rodina z bratislavského sboru, která nám zaslala finanční dar a na tento projev lásky rodiče nikdy nezapomněli. Čas od času si to mezi jinými zkušenostmi s vděčností připomínali. Nakonec se bratřím z ústředí podařilo sehnat státní souhlas v severočeském kraji a otec se na jaře roku 1964 stal kazatelem lovosického sboru. Tento sbor vznikl v září roku 1945, a to především z věřících, kteří se vrátili do vlasti svých předků z českých sborů na Volyni a v Polsku. Otec byl sborem přijat s láskou a s nadějemi, že se boží dílo bude slibně rozvíjet. Částečná nesnáz spočívala v tom, že jsme jako rodina žili v Praze. Pro studia a zaměstnání nás dětí nebylo jiné řešení, než aby otec do severočeského sboru a stanic dojížděl. Protože však sbor disponoval menším domkem, otec mohl bez problémů v Lovosicích přespávat. Otcův týdenní program spočíval v tom, že pondělí a úterý býval s námi v Praze a od středy do neděle byl v Lovosicích a na sborových stanicích. S přepravou mu někdy pomáhali bratři svými auty, ale většinou cestoval železniční a autobusovou dopravou. Jeho zodpovědná služba byla obtížná a limitovaná. Asi po třech letech rodiče přišli k závěru, že prodají jeden rodinný šperk a zakoupí auto. Náš rodinný život se změnou otcova působiště dosti podstatně změnil. Ať jsme nechtěli své duchovní zapojení ve Vinohradském sboru ukončit, chtěli jsme otci v Lovosickém sboru pomáhat, a tak jsme se snažili svůj čas dělit mezi oba sbory.
1: Vstal jsem časně ráno. Byla zima, všude mrzlo, byl leden. Přehodil jsem si župan, donesl nádobu na popel, vyčistil kamna a zatopil. V topení jsem se vyznal. Když začalo v kamnech praskat, rychle jsem se oblékl. Při všem, co jsem dělal, jsem téměř závodil. Než se rozhořelo dříví, byl jsem oblečen. Naložil jsem uhlí, zametl kolem kamen, otevřel okno. Teple jsem se oblékl a začal číst Bibli. Vánočními svátky jsem se v pravidelném čtení opozdil, proto jsem musel svůj dluh dohánět. Skončil jsem u 20. kapitoly Genesis a ve 20. kapitole Evangelia Matouše. Udělal jsem si nejbližší plán čtení kapitol, to znamená denně číst 5 kapitol ve Starém zákoně a 5 v Novém. Nesměl jsem čtení šidit, proto jsem si psával do Bible vždy data na těch místech, kde jsem čtení skončil. Nyní tedy 10 kapitol denně. Mezi čtením jsem přikládal do kamen a udržoval oheň. V 11 hodin jsem byl se čtením hotov, nic jsem si neodpustil. Potom jsem hodinu cvičil jako živý stroj. Asi 12 cviků postu a po 50 jiné, podle obtížnosti. Cvičil jsem obnažený, v mrazu, tak dlouho, až mi bylo teplo. Rychle jsem připravil vařič, sádlo, 2 cibule, 5 vajec. Mezitím vlezl do vany, voda byla jako led. Lékař mi předepsal omývání prsou teplou vodou, já se však polévám ledovou. Pak jsem se namydlil, udělal vlastní masáž, potom jsem vzal kartáč a vytrhl tělo do růžova. Mezitím jsem míchal cibuli, natloukl vejce do hrnku, zakvedlal, nalil na nedopraženou cibuli, omyl se z mydlin, vyskočil z vany, zamíchal vajíčka, očistil nohy, osušil tělo. Odstavil pokrm, teple se oblékl a bylo pravé poledne. Vyřídil jsem záležitost s nájemníkem domu, půjčil jsem mu knihu pro manželku, omluvil jsem se, že pospíchám usednout k prostřenému stolu. Po celou dobu, kdy jsem nečetl ani nepsal, jsem se modlil. Nyní jsem obřadně sundal čepici, obrátil jsem oči k nebi, vztáhl ruce nad pokrmy a pravil: svatý Bože, posvěcuji tyto pokrmy tvým slovem. Blahoslavení, kteří lační a žízní, nebo oni nasyceni budou. Posvěcují tyto pokrmy pokornou modlitbou vděčnosti za to, že mám co jíst, kde bydlet, čím se odívat. Prosím, požehnej mi tyto pokrmy k slávě svého jména a mě k tělesnému a duchovnímu zdraví. Amen. Nyní jsem se pustil s chutí velikého labužníka do jídla. To byla hostina. Vajíčka byla čerstvá, sádlo z domácí zabíjačky, sliny se mi zbíhaly. Jedl jsem a modlil se, jedl a vzdychal dechem vděčnosti. Když jsem dojedl, poklidil nádobí, usedl a vzal knihu Kalendář a pak čtení na každý den. Kalendář byl německý. Já však nejen četl, ale i opisoval, abych se zdokonaloval v němčině. Když jsem dopsal, vzal jsem si anglickou učebnici a učil se anglicky a také psal a psal, učil se a učil. Když byly 3 hodiny odpoledne, v hlavě mě začalo hučet. Musel jsem končit a vrhnul jsem se na otoman. Tělo i duch byly vysíleny obrovským tempem a vnitřní soustředěností. Zavřel jsem oči a ponořil se v hlubokou tmu. Viděl jsem točící se hvězdy. Viděl jsem svůj život. Hořel jsem jedním plamenem touhy zdokonalovat se ve všem. A tu mi přišla myšlenka, co by ze mne bylo dnes, kdybych byl nalezl člověka, když mi bylo 5 let. Člověka, který by mne naučil milovat knihu, člověka, který by mne naučil neprotivit se Bohu, člověka, který by mne naučil milovat bližního, člověka, který by mne naučil Božím přikázáním, abych nekradl, nelhal, abych nebyl vyvrhelem lidské společnosti, kdybych byl měl přítele, lásku, člověka, když mi bylo 5 let, co by bývalo mohlo ze mne vyrůst. Já však neměl přítele, neměl člověka. Lidé neumí žít. Nevidí veliké možnosti skryté v dítěti, byť i v otrhánku. Lidé chodili kolem, ale nikdo neviděl žízeň po životě. Po životě plném, po životě plodném, po životě užitečném. Lidstvo prodlužuje svoji bídu, protože nechce děti. Lidstvo zvětšuje svoji hanbu, protože nevychovává děti. Lidstvo se stává zlořečeným a prokletým, protože zabíjí děti dříve, než se narodí. Zatímco stvořitel dí, nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových jest království nebeské. Člověk si neváží dítěte. Lidé si dětí nevšímají. Lidé se málo dětmi zabývají. A tak jsem rostl sám. Se svojí opuštěností. Dítě je na tom někdy jako člověk upadlý mezi lotry. Jde kolem kněz, jde kolem levita, ale nemají čas. Oni spěchají do chrámu, aby lidi učili znát slovo Boží, které říká, milosrdenství chci a ne oběti. Modlitba mi naplňovala hruď. Musel jsem se modlit, ach pane, jak veliké je tvé milosrdenství. Ty jsi nešel netečně, nevšímavě kolem. Ty jsi mi otevřel oči, abych viděl. Ty jsi mi otevřel uši, abych slyšel. Já jsem prohlédl a viděl, jak jsem byl viděn. Učil jsem se tvrdě pracovat, abych zachraňoval děti. Pro děti se chci propracovat co nejvýše. Nic na světě není krásnější dítěte. Chci být vysoko, abych děti táhl co nejvýše. Pro vás, děti moje vlastní. I pro vás, děti celého světa, chci pracovat i žít. Toto asi vířilo v mé zanícené duši. Vstal jsem, přiložil do kamen, umyl se a učil se anglicky dál. Večer jsem kázal na text z Janova Evangelia 3:16, nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ano, Pán Bůh dal svého syna. Kdo dá syna, dá více, než kdyby dal sebe. Syn přišel, aby obětoval samého sebe. Tedy také dal. Otec dal, syn dal. A co já? A co ty? Co učiníme my? Dáme i my sami sebe? Povzbudí a nadchne nás příklad otce i syna? Tážeme se, co máme dát? Jak se máme obětovat my?

Ti, kdo zažili okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, na 21. srpen 1968 nikdy nezapomenou. I když se nějaký čas proslýchalo, že by k případné okupaci mohlo dojít, sotva tomu někdo mohl věřit. Přišel však 21. srpen a někdy kolem 4. hodiny ráno se rozezvučel v našem pražském bytě telefon. Rozespalý jsem spěchal k telefonu a na druhé straně linky byl jeden z našich příbuzných, který byl redaktorem v novinách. Pro jeho pláč jsem ho zpočátku ani nepoznal. Oznamoval nám, že naše hranice překračují zahraniční vojska a že nastává okupace. Najednou jsem začal vnímat neobvyklý monotónní zvuk leteckých motorů, který nad spící Prahou svědčil o tom, že se děje něco zcela neobvyklého, a domýšlel jsem, že to souvisí s okupací a že k ní dochází i letecky. Postupně se probudili všichni členové rodiny a já jim tlumočil obsah telefonního rozhovoru. Začali jsme vzniklou situaci vstřebávat a zvažovat, co to bude pro naši vlast znamenat. Společně jsme si nakonec klekli kolem manželské postele rodičů a předkládali Pánu Bohu nastalou situaci. Prosili jsme o Boží milost pro sebe, představitele našeho státu a vůbec celý národ. Nám dětem bylo 26, 25 a 21 let. Po snídani jsme se rozešli za každodenními povinnostmi, ale jednalo se o den, který

sdíleli své zklamání a rozhořčení nad vměšováním se cizích států do našich vnitřních záležitostí. K našemu úžasu se otec k situaci postavil zcela neočekávaným způsobem. Spolu s několika dalšími křesťany začali shromažďovat nejrůznější křesťanskou literaturu v ruštině a v rušných pražských ulicích ji rozdávali ruským vojákům. V tomto případě se všeobecná znalost ruštiny velice hodila. Tuto kapitolku uvádím nejen proto, že tato událost radikálně zasáhla do života naší rodiny, protože moji sourozenci postupně opustili vlast, ale také proto, abych přiblížil otcovo duchovní myšlení. Tato dramatická událost ovládla myšlení nás dětí natolik, že jsme na možnost vydávání křesťanského svědectví okupantům ani nepomysleli.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Pokračovat budeme zítra ve 12 hodin 15 minut.

Ježíš umí dělat zázraky. Nikdy se nezmění, ať se děje cokoliv. A on stále miluje a je tu pro nás v každé situaci. Připomíná nám to píseň Lauryn Daigle.

Poslední hodina v úterý 1. září uzavře dnešní den pořadem Poklady z archivu. O vzdělání, poznání, učednictví a moudrosti je následující čas, který zprovází a dobrý poslech přeje od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kol.

0: Po týdnu vás vítám znovu u poslechu hodinky, ve které budeme vytahovat z hlouby našeho rozhlasového archivu věci, které v tlaku doby a změnách obstály a tak stojí za nový poslech. Dnes jsme se zaměřili na vzdělávání, moudrost, znalosti, prostě oblasti, které každé září tak trochu evokuje. Zatímco pro někoho znamená vzdělání pouze získání určité kvalifikace, tedy přistupuje k němu čistě účelově, druhému jde o poznání, to znamená, že na prvním místě je smysl, účel. A tak vás zvu nejprve k poslechu krátkého zamyšlení Miroslava Kubíčka, faráře Československé církve husitské, který pro Transworld Radio roky připravoval relaci Rýmování o životě. Tady je jeho zamyšlení o vzdělání, či spíše o vědění a poznání. Vzdělání a poznání totiž vlastně vůbec nemusí být vždycky totéž. O skutečné moudrosti pak ani nemluvě.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
2: Už někdy dříve jsem zde určitě vzpomínal na jednu svoji příhodu, respektive zkušenost. Přibližně před 20 lety jsme s mým dobrým a vzácným přítelem Václavem vedli časté, pravidelné a dlouhé hovory o náboženství, o teologii a o Bohu. On římský katolík a já tělem i duší protestant. Diskuze se vedly jak jinak u piva, tudíž bylo vždycky jen otázkou času, kdy se obyčejná diskuze změní v hlubokomyslnou disputaci. Takových setkání bylo mnoho a v těch zcela fundovaných disputacích jsme se navzájem trumfovali argumenty tak pádnými, že by nejeden akademik umlkl v úžasu. Zcela nezávisle jsme pak oba zároveň začali studovat teologii, Václav na univerzitě v Českých Budějovicích a já v Praze na Husitské teologické fakultě. Byli jsme plní nadějného očekávání a velice jsme si libovali, jaké ty naše disputace teprve dostanou říz, až na ně po těch 5 letech budeme mít diplom a titul. Během studia opravdu nebyl čas, ale o to natěšeněji jsme se konečně sešli, když už jsme to konečně měli, jak se říká, v kapse. Dali jsme si pivo a čekali, jak se rozvine debata. Ale ona nic. A najednou jsme s údivem seznali, že na to nemáme ani chuť, ani náladu, ani inspiraci, ba ani sílu. Prostě se ukázalo, že ty naše velice náruživé disputace, při kterých jsme se navzájem přebíjeli argumenty, ale hlavně sebe sama přesvědčovali o váze té své pravdy, jsou už nenávratně pohřbeny v minulosti. A v ten okamžik nám konečně také došlo, jak je hloupé a zbytečné mrhat síly v planem agitování za tu svou pravdu. A jak je naopak důležité umět se pokorně sklonit před nedozírným oceánem skutečného poznání, na jehož břehu jsme mohli z Boží milosti stanout. Snažil jsem se před týdnem hledat rozdíl mezi účelem a smyslem. Stejně tak bych mohl dnes navázat otázkami o kvantitě a kvalitě, nebo se tázat, v jakém poměru jsou k sobě informace a poznání. Je toho hodně a je to sobě navzájem dost příbuzné. V dnešní době lze nalézt velice rychle nesmírnou spoustu informací o věcech, kvůli nimž jsme dříve museli přečíst spousty knih. Ale netrpí touto kvantitou kvalita? Je sice samozřejmě možné opsat obsahy a výtahy z povinné školní četby z internetu, ale dobrá literatura toho v sobě skrývá mnohem víc než pouhý děj a abychom toto víc, tu skutečnou duši románu, příběhu, nalezli, k tomu nestačí obsah z internetu, k tomu je zapotřebí pozorně se prokousat knihou. A zase jsme chtě nechtě u té staré známé a často až nepříjemně zmiňované pokory, neboť bez ní totiž skutečné poznání není možné. Jistě jste si také mnohokrát všimli zvláštního úkazu. Setkáme-li se s člověkem opravdu vzdělaným a moudrým, tedy s takovým, kterému vždycky šlo daleko víc o poznání než o tituly a kariéru, překvapí nás, že jestli je něčím skutečně nápadný, tak to není ani tak učenost, jako spíše skromnost a pokora. To staré známé Sokratovo vím, že nic nevím, má totiž vážně nadčasovou platnost a dospět k tomu dá velikou námahu. Vyjádřil jsem se před okamžikem poněkud skepticky k internetovému hromadění informací a přiklonil se tak ke klasickému pročítání knih. Jenomže to vůbec neznamená, že bych se tím pádem vůči tomu hromadění informací stal imunní. Přiznám se, že trpím čímsi, co bych nazval knižní obžerství. Přečíst všechno, co hromadím, nemám čas, ale sám sebe neustále ujišťuji, že určitě jednou a že je tudíž dobré, ba nutné to mít doma. Vybavuje se mi v té souvislosti jedna kresbička Josefa Čapka, na které je vyobrazen človíček, jak stojí před obrovitánskou knihovnou a říká si: teď na to nikdy nemám čas, ale až budu někdy týden nebo 14 dní nemocný, tak si ty všechny knihy přečtu. Jak vidno, problém dosti rozšířený. Jednoho alespoň potěší, zjistí-li, že má s velikým klasikem společného, když nic jiného, tak alespoň nějakou tu nectnost či slabůstku. Jak se tak zdá, tak ono to skutečné poznání a pravá moudrost opravdu nebude v kvantitě, ale někde úplně jinde. Ostatně již zmíněný Sokrates nenapsal za svůj život ani řádku a o Pánu Ježíši Kristu se ani netřeba zmiňovat. Autor starozákonní knihy Kazatel dospěl k následujícímu závěru. Píše se tolik knih, že to nebere konce a přílišné bádání člověka unaví. Nalezneme to napsáno v samotném závěru knihy, zde jsem citoval z překladu Bible 21. Je ovšem nutno připomenout slova, kterými Kazatel pokračuje. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. A zajímavou myšlenku říká také autor druhého listu Timoteovi, když se zmiňuje o ženách, které by se pořád chtěly učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Musíme samozřejmě sebekriticky přiznat, že tohle se týká nás mužů stejnou měrou.

0: Pořadu, který nabízí poklady z archivu, jste poslouchali zamyšlení Miroslava Kubíčka o vzdělání a poznání. Zejména ten druhý výraz, tedy poznání, je hojně užívaný i v Bibli. Dokonce je v ní zapsáno i to, že Bůh se dá poznat a chce se nám dát poznat. A to je veliká výzva i šance zároveň. V následujících minutách nabídneme krátký sestřih původně hodinového pořadu, ve kterém se o vzdělávání, učení, ale hlavně poznání hodně mluvilo. Hostem Mirky Homolkové byl Karel Řežábek.
1: Posloucháte Rádio 7.
2: Je to možná tak, že dneska si člověk pod pojmem učedník představí učně v dílně, kde ho do řemesla v nějakém oboru zaučuje jeho mistr. A já se tě zeptám, co se při slovu učedník vybaví tobě?
3: No tak mě se vybaví něco jiného, ale je to tím, že už o tom přemýšlím teda z hlediska Bible. Protože Bible to slovo učedník používá v jiném významu a v podstatě učedník je někdo, kdo se od někoho něco učí prostřednictvím osobního vztahu. Takže Bible vlastně používá to slovo učedník jak ve vztahu lidí vůči Kristu, vůči Ježíši, tak ve vztahu lidí vzájemně. Ale v podstatě je to vždycky stejné. Někdo, kdo se od někoho něco učí prostřednictvím osobního vztahu.
2: Kdybych se zeptala ještě obecně a pro někoho, komu je třeba biblická terminologie vzdálená, myslíš si, že to téma učednictví je aktuální i teďka? Proč se tím vůbec zabývat? Co mi to může dát?
3: Já myslím, že to téma je hodně aktuální, ale asi by stálo za to použít jiné slovo než slovo učednictví. Mně se líbí hodně, v poslední době přemýšlím o tom termínu doprovázení, duchovní doprovázení, nebo jakési duchovní průvodcovství. A tohle to myslím, že je takový rozměr učednictví, který taky lze z té Bible nějak vyvodit. A když o něm přemýšlíme takhle, že ten druhý člověk je někdo, kdo mi pomáhá růst, nebo komu já pomáhám růst, kdo mi pomáhá vlastně, abych já sám byl věrný těm svým předsevzetím růst, kdy to je strašně snadný, že mít jenom ty předsevzetí, ale potom ten život je úplně jiný. Tak když se o tom přemýšlí takhle, tak si myslím, že strašně moc to učednictví potřebujeme.
2: Karle, ty jsi říkal, že je to takové doprovázení a že tam jde o pozbuzování nebo sdílení, ale to třeba můžou podle mě vykonávat i mý přátelé. Jaký je podle tebe rozdíl mezi tím učednictvím a dejme tomu přátelstvím, kde ten přítel taky se mnou jde určitou cestu a prožívá se mnou věci?
3: Tak tady možná malinko musíme ještě odlišit ty pojmy od sebe, protože já jsem mluvil o tom doprovázení a ono to není úplně to samé jako učednictví. Učednictví v podstatě předpokládá, že je tam nějaký mistr a nějaký žák. Jeho učitel a žák, to znamená někdo, kdo je, když to stáhnu na tu duchovní rovinu, na tu rovinu toho duchovního rozvoje člověka, tak někdo, kdo je prostě o kus přede mnou a od koho se učím. Protože podstata učednictví je být formován a ne informován. To znamená, nejde o to rozvíjet se informace, ty si můžu přečíst v knížce nebo v Bibli nebo kdekoliv, ale pro mě jsou ty důležité věci, jsou ty, které vidím nějak v praxi, v životě toho, kdo je nějak duchovně dál než já. Takže tohleto myslím, že je trochu něco jiného než přátelství.
2: Takže, abychom to dobře ještě definovali, to učednictví se váže teda jenom k osobě Ježíše, nebo to znamená i učit se ze svých zkušeností nebo od lidí z knih. Budeme se bavit dneska o učednictví biblickém.
3: No, ale i v té Biblii zjevně se používá obojí. Myslím si, že když se to týká knih nebo přejímání nebo učení se z nahrávek nebo nějak přeneseně, tak já bych tomu asi učednictví neříkal. Myslím si, že to učednictví v podstatě, aspoň v tom biblickém slova smyslu, je přímo spjato s tím osobním vztahem.
2: V Biblii vlastně čteme, že Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapře sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Co jsou docela vysoké požadavky. Tak jsem se chtěla zeptat, co to vlastně obnáší být učedníkem, co proto musím mít, abych vůbec pak obstála v tom dalším. Mm-hmm.
3: Tak já to chápu právě tak, že člověk nemusí mít nějaký moc velký schopnosti, aby mohl být učedníkem, ale musí mít velkou touhu. Musí mít velkou touhu se rozvíjet dál, prostě nějak se učit, růst, a musí být ochotný zaplatit tu cenu. Protože já myslím, že každý z nás se potýkáme s určitým problémem a to je problém, kterýmu na základě jedné knížky teď říkám duchovní entropie, kdy tak jako v tom viditelném světě prostě všechny věci přirozeně směřují ke stále větší míře neuspořádnosti, neboli, když se to řekne lidově, jebinec narůstá, tak prostě myslím si, že i duchovně je určitý proud, který člověka strhává k tomu, aby byl stále pohodlnější, línější, aby si ulevil, polevil. A to je vlastně přesně opačný směr, než o čem mluví učednictví. Učednictví mluví o tom napřít svoje síly k tomu, abych přerostl sám sebe, abych nějakým způsobem dosáhl něčeho víc, abych se rozvíjel, aby se ten můj růst nikdy nezastavil.
2: Takže se tomu dobře rozumím, znamená to následovat Ježíše a snažit se dělat věci jako on?
3: Určitě, ale na té rovině těch mezilidských vztahů, tak to chápu tak prostě, když vidím někoho, kdo je přede mnou a já bych chtěl být jako on, tak prostě nelenit, věnovat tomu ten čas, prostředky, energii a skutečně se od něj naučit, co nejvíc můžu.
2: Je na učednictví něco lákavého, čím by se druhým nějak přiblížil, anebo je to jenom o tom být poslušný, učit se, poslouchat,
3: makat? To asi záleží opravdu na člověku, jo? Jak to kdo vnímá. Prostě mě to třeba vždycky ve škole bavilo. Jo, já si pamatuju, že jsem se opravdu celou školní docházku těšil do školy, když moje děti se nad tím už klíbají. Tak prostě to tak bylo, jako mě bavilo se učit. A bavilo mě dozvídat se něco nového, bavilo mě nějak růst. A to mi vydrželo do teďka.
2: Ty říkáš učit někoho druhého, takže jak dlouho se učit, aby člověk mohl sám pak začít někoho dalšího učit?
3: Tak když se podívám, jak to funguje v rodině, tak tam prostě už ty starší děti, klidně tříletý dítě už může učit něco svého mrňavýho brášku, nebo pětiletý dítě už taky ukáže spoustu věcí. A my máme vlastně děti 4 a ten nejmladší, tomu teď budou v létě 4 roky. A já vidím, že on se naprosto největší část věcí naučí od svých sourozenců. Ne od nás, od rodičů, ale od nich. Úplně přirozeně. A oni si neříkají, tak od kdy můžu tomu bráchovi něco ukázat. No prostě, jestli to umím, tak mu to můžu ukázat a on se to může naučit.
2: Já jsem se v nějaké knize dočetla, že učednictví je nejlepší způsob, jak získat svět pro Boha, protože dobře vyučení křesťané nebo učedníci získají víc lidí pro Boha, než ten, kdo třeba je nově obrácený, nemá ještě takovou hloubku víry. Myslíš si to, že je to tak i záměr Ježíšů, že měl těch 12 učedníků, aby jim v nějakém těsném kontaktu předal nějakou hloubku, aby oni pak mohli co nejvíc získávat lidí dál?
3: Já myslím, že jsou tam dvě stránky. Jo? Že ta jedna stránka z toho jednoho úhlu bych řekl, že ne. A vidím to zase třeba i v té Biblii. Zrovna teď jsem nedávno o tom hodně přemýšlel u Matouše, který potom se stal autorem Matoušova evangelia v Biblii. Tak u něj, když to člověk čte, tak vlastně v rámci jedné kapitoly Ježíš toho Matouše osloví. Matouš byl celník, prostě zabýval se prostě nějakýma finančníma operacema ve prospěch nepřátelských okupantů té tehdejší země. Takže prostě byl v opovržení u svých soukmenovců a podobně. Ježíš ho oslovil a pozval ho, aby se stal jeho učedníkem. On to přijal, ale ještě v téže kapitole čteme, že ho Ježíš spolu s ostatními učedníky ustanovil jako apoštola a poslal, aby chodili po dvou do měst a vesniček a tam vlastně mluvili o Ježíši, mluvili o Božím království, o Bohu. Takže ten Matouš zcela zjevně nestihl se nějak jako připravit. Prostě stačilo to, že měl tu čerstvou zkušenost s tím Ježíšovým proměňujícím dotekem, s tím, co to udělá když člověka osloví Bůh, když ho osloví Ježíš a když změní jeho život. A to stačilo. Takže, jak jsem říkal, z jednoho úhlu bych řekl, že to není potřeba. Na druhou stranu, prostě evidentně člověk, u člověka dlouhodobě nestačí to nadšení. Jo, prostě to, že člověk prožije tu zkušenost, to je úžasný. Ale je potom dobrý, aby rozuměl i těm hlubším souvislostem, aby nějakým způsobem dokázal prostě dát i odpovědi na nějaké otázky, aby nemusel na každou otázku odpovědět jenom tím nevím, já to nechápu, jenom vím, že se mě Bůh dotknul a změnil můj život.
2: Jak je to podle tebe v církvích? Myslíš si, že v církvích je dostatečné vyučování lidí, kteří tam třeba přijdou?
3: Jo, myslím si, že to prostě pořád ještě hledáme, moc to neumíme. Myslím si, že prostě se církev plní divákama a ne učedníkama. A to je špatný. Jo, protože Ježíš, když těsně vlastně před svojí smrtí, když nechával takový svůj odkaz, to, čemu říkáme velké poslání, tak říká, běžte a získávejte učedníky a učte, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Takže z toho je vidět, že ta církev nemá za úkol jenom ty lidi získat, ale taky je vyučit. Jo, získejte, získávejte mi učedníky a učte. A já si myslím, že jako církev potřebujeme hledat způsoby, a zrovna pro nás je to teďka věc, kterou se intenzivně zabýváme, prostě najít způsoby, jak rozmnožit ty řady učedníků na úkor diváků.
2: Co je takovým největším nebezpečím, jestli by se mohl říct, v tom učednictví, jestli nějaké, a potom, co má být tím cílem?
3: Já myslím, že největší nebezpečí učednictví je, že nenastane. Jo, že člověk se prostě spokojí s nějakou tou úrovní, které dosáhl. Prostě pokud nevynaložíme úsilí na pohyb vpřed, nastává automaticky pohyb vzad. Jo, to znamená, že buď se člověk proměňuje do té podoby Kristovi, buď nějakým způsobem vyvíjí určité úsilí, aby rostl a stával se stále podobnějším Kristu. A nebo se pomalu vrací zpět, mění zpět do těch svých starých tělesných způsobů. Tohle je důležité vědět. A myslím, že v tom si skutečně můžeme mnohem víc pomáhat navzájem, než jsme si doposud mysleli.
2: A potom ještě, kdyby si řekl, co je vlastně tím cílem, jestli je to teda duchovně dospělý křesťan?
3: Já si myslím, že to, co jsi říkala, všechno je pravda. Je to proces na celý život. A cílem je duchovně dospělý křesťan, ale zároveň Bible ukazuje něco, co mě hodně zaujalo, když jsem to objevil, že cílem učednictví není naučit se znát, ale naučit se milovat. Čteme to v Janově evangeliu, kde Ježíš říká, kdo přijal má přikázání a zachovává je, jo, což bylo vlastně to, o čem potom on mluvil. Získávejte mi učedníky a učte je, aby zachovávali, co jsem vám přikázal. Takže Ježíš říká, ten, kdo to dělá, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Takže z toho je vidět ten cíl učednictví, že to není prostě naučit se toho víc, ale víc milovat. A Ježíš říká, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Jo, takže tam je vlastně ta spojitost s tou láskou a myslím si, že bez té lásky by se z nás mohli stát jenom takový jakoby vystudovaný, nastudovaný lidi, který jsou ale únavný a utravný.

0: Rozhovor, který jste poslouchali v relaci Poklady z archivu, zazněl původně v relaci Na křesťanské vlně Plzně. Hostem pořadu byl Karel Řežábek a slovem provázela Mirka Homolková. Možná znáte lidi, kteří se něčím nadchnou a to jejich nadšením má tendenci smést vše, co mu stojí v cestě. Je to většinou ta první vlna nadšení, která pak opadne. A na druhé straně jiným po letech už chybí jakákoliv jiskra. Co s tím? Přemýšlí Aleš Bartošek.
1: Mám rád zapálené lidi, pro něco nadšené. Ze zkušenosti vím, že talent i vzdělání je velmi málo. Kolem sebe mám mnoho nadšených a zapálených lidí. Každý křesťan by měl přímo hořet pro Pána Boha, být uchvácen, jak říká apoštol Pavel. Už jsem kdysi říkal, že žít křesťanským životem prostě nelze. Buď jsem Kristův, až jsem jim uchvácen, anebo se v nějaké vlastní síle vleču s Kristem, který je mi vlastně břemenem. Ale to snad ani nebudu domýšlet. Řekl jsem, že mám rád zapálené lidi a vidím, jak si je Bůh používá. Ale i zde je jakýsi háček satanovy udice. Ten vlastně loví hlavně tam, kde se to rybkami jenom hemží. Apoštol Pavel píše do Korintu, a píše to velice pokorně, svědomím, že to je jakési hraniční situační nebezpečí. Čtu. Zbraně vašeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista, až jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Tento úsek jsem četl především pro tu zvláštní citaci uvádíme v poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista. Proč dávám do souvislosti nadšení, euforii, zapálení s tímto výrokem? V nadšení se snadno zahledíme tam, kde to dobře jde, kde situace na sebe dobře navazují a mneme si ruce, jak Bůh vlastně připravuje cestu. Dám příklad vymýšlený. Před zimou je potřeba pomoci starému muži nasekat dříví a jdu tam. Cestou narazím na mimořádnou nabídku letní dovolené na příští rok. Začtu se do letáku ve výkladní skříni a v duchu sním, jaká by to byla krása. Jenže stejně nemám u sebe peníze a tak se otáčím, odcházím. A najednou kolem kolega, slovo dá slovo, peníze má u sebe a je ochoten půjčit. A to je super. Tak jdu do cestovní kanceláře, kde zjistím, že moje vybrané je vyprodané, ale mají jinou nabídku. A na tu mě právě stačí peníze, akorát. Ale nemám občanku. Tak to smutný balím. A zvonící telefon v kapse mě zastaví a manželka s autem se právě vrátila a občanku hned doveze. A je nakoupeno. Jen dříví už jsem nestihl naštípat. Ale to tak krásně všechno zapadlo do sebe. To bylo boží vedení, že? A v euforii se těším na dovolenou. Ale? Bylo to boží vedení? Co ta první myšlenka? Nezapomněl jsem na to zahledění se od původního záměru jinam? Apoštol Pavel říká, uveď poddanost Kristu každou myšlenku. A ta první myšlenka té rodící se touhy po dovolené byla poddána Kristu? A to je to, na co si musím dávat veliký pozor, abych nebyl třeba zlomen potom zkrachovalou cestovkou a ztrátou peněz. Právě proto, že to všechno tak do sebe tak krásně zapadalo. Mám rád nadšené lidi, až jsou-li nadšení pro Pána Boha, je to super. Pro sebe i pro tebe ale říkám, hned tu první myšlenku zajmi a zkoumej. To, jak věci do sebe zapadají, to jsou jen detaily, které mohou být falešným korytem.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, relaci, ve které se probíráme staršími pořady, které odolaly zubu času. S potěšením musíme říci, že takových je velká řada a skutečně je z čeho vybírat.

0: Ten jednou vyšel do neznáma,
1: jo.
0: Tak jsem se to o něm v první Mojžíšově dočel. V týhle věci on byl na tom stejně s námi.
1: Okay,
0: i když to byl tehdy jinej letopočet, ač se nezdál, byl v balíku tedle nomád. A s ním všechny jeho děti vnuci, pa i prapravnuci, on měl totiž mnohem víc než má doma.
1: Jo.
0: Takže

0: V dnešní relaci, ve které hledáme poklady z archivu, jsme se zaměřili na téma učení, vzdělávání, poznávání i moudrosti. A předávání zkušeností i znalostí, to je také velká otázka kladená před každého rodiče. Hovoří Magdaléna Strejčková.
1: Jako máma a původně učitelka se cítím být dvojnásob pedagogem a vychovatelem. S nejčistším svědomím a s vědomím své lidské slabosti se snažím vzdělávat a vychovávat sebe i druhé. A to v prvé řadě své dvě ratolesti. Jak prosté, jak samozřejmé, jak nedoceněné a neocenitelné. Jak krásné a jak těžké. Studuji literaturu, články na internetu, zkušenosti příbuzných a kamarádek a hlavně vlastní děti. Je to spousta zajímavých materiálů a podnětů. Teorií o tom, co a jak, aby po nás nezůstala potopa, ale slušně vychovaní lidé, bylo napsáno hodně. Není ani v lidských silách to všechno pojmout. A je to tak možná dobře. Nechci každý zkusí najít svůj autentický rodičovský styl výchovy. Hlavně takový, který bude funkční. Nelze ze vše obecňovat. Každý jsme originál a i ty naše ratolesti jsou jedinečné. Považuji se za mámu amatérku. V rodičovské úloze teprve chvíli, ale už jsme toho panečku zakusili. Citové závislosti, strach z cizích lidí, období prvního vzdoru, pak druhého, teď znovu prvního s druhým dítětem a se starším procházíme tříletou pubertu. Je to dobrodružství. V roli matky se člověk nudit nemůže. Od početí dětí člověk činí různá předsevzetí, jak se toho či onoho určitě vyvaruje a že to je dobré a bude to fungovat. A ono člověk míní, pán Bůh mění. A to je dobře. Ozývá se nám, abychom náhodou v tom našem rodičovském, vychovatelském veleúsilí na něho nezapomněli. Babička říkala, bez božího požehnání marné lidské namáhání. A maminka zas, přičiň se člověče a pán Bůh ti pomůže. A i já už mnohokrát zakusila, že pán Bůh lajdáky nepodporuje. Ale kdo by si taky troufnul odflinknout takový veleúkol? V jednom kázání jsem slyšela pěkné přirovnání, které se sem taky hodí. Než se začne kosit tráva, nejdříve je třeba nakout kosu. Zdánlivě je to zbytečná práce a ztráta času. Ale když se to udělá, pak jde práce lépe od ruky a jak dobře to vypadá. A tak je to i s každým dnem, který přijímáme z božích rukou. I se všemi těmi úkoly, které na nás čekají. A těmi našimi svěřenci. Můžu ležet v knihách od rána do noci a bude mi to k ničemu, když každý den a všechny své snahy nesvěřím do božích rukou. Prosit o vedení a nechat se vést. Čerpat z darů Ducha Svatého a nechat ho v nás vanout tím správným směrem. Zdánlivě to zdržuje. Pak ale jde vše snadněji a na výsledek bude s Boží pomocí radost pohledět.

Skupina učedníci uzavřela zamyšlení Magdaleny Strejčkové o výchově. Výchova je velmi zajímavý proces. Nerozhodují okamžiky, ale celková tendence a příklad. A ten zase závisí na zralosti toho, kdo vychovává. Celá pozornost se tak zpětně obrací k nám samotným. Jací jsme? Co předáváme? Jsme konzistentní? Pokud ve vás tyto otázky vzbuzují spíše obavy než jásavé přitakání, nevěžte hlavu.

Hodinka, ve které jsme vám nabízeli poklady z našeho archivu, končí. Od mikrofonu se tedy loučí Kateřina Hodecová a zvuk poslechu zase za týden.

0: Další poklady z archivu jsou připraveny v sobotu po 19. hodině. Vrátíme se ke kořenům, aneb o povídání o stromech, a my se loučíme i s dnešním dnem, 1. zářím. Pokračuje s vámi Kuba Lofítek po půlnoci společně s reprízami vybraných pořadů. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Společně se znělkou jsme vstoupili do nového dne. Je středa 2. září 2026. Na Rádiu 7 startuje noční program s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítám u poslechu všechny, kterým i v tomto čase děláme společnost. Úvodní minuty dnešního vysílání věnujeme přehledu nočních pořadů. Zaznamenáte-li nějaké změny, je to tím, že od včerejšího 1. záříového dne přecházíme na nové vysílací schéma. Události z budoucnosti, i když možná už ne tak vzdálené, rozkrývá ve 1/4 pořad Světem Bible. Teolog John Vernon McGee se ve svých interpretacích inspiruje stránkami knihy Zjevení, jejíž prorocké obrazy probíráme už celou řadu týdnů a propojuje starověké texty s aktuálním děním. Ukazuje, že biblické proroctví nenesou jen varování, ale především naději a pevné ukotvení pro dnešní nepřehlédnou dobu. V letním jazzovém klubu jsme navštívili mnohá hudební zákoutí naší planety. Cestování zakončíme temperamentními španělskými rytmy v podání dvou kytarových velmistrů. V 1 hodinu si do rukou vezměte vějíř nebo sklenku červeného vína a přidejte se k poslechu. V relaci Bible Guide otevíráme další prorockou knihu. Tentokrát se v několika dílech zaměříme na proroka Daniela, muže, který je vzorem výjimečně spravedlivého člověka. Sám Bůh o něm prohlásil, že je velmi drahocenný. Připojte se k poslechu 1. kapitoly ve 2 hodiny. Pořad štafeta přinese o 2:30 nahlédnutí do skautského oddílu Hlubina z Frýdku Místku. Marek Moškoř si s Helen Mrázkovou povídá o tom, jak symboly utvářejí identitu oddílu a jaké rituály mají. Ve čtení na pokračování se vrátíme do náročných 50. let minulého století, kdy komunisté vyvíjeli na církev velký tlak. Miloš Scholz se svou rodinou nebyl výjimkou. V roce 1957 přišel čas, kdy se stal kazatelem. Více poslouchejte ve 3:45. Vyrůstají v něm, dýchají pro něj, ale rozumíme mu ještě vůbec? Zorientovat se v dnešním virtuálním světě našich dětí je pro mnohé z nás pořádná výzva. O tom, jak stavět mosty mezi reálným a virtuálním životem, si v repríze pořadu Rozmarína bude s lektorkou etických dílen Lenkou Hajkovou povídat moderátorka Radka Mazurová. Poslouchejte od 4 hodin. Repríza závěrečné srpnové úvahy kazatele Jaroslava Pokorného nabídne v relaci Nejen chlebem sondu do novozákonního příběhu, ve kterém můžeme pozorovat roli Ducha Svatého při misijní činnosti. Pořad vysíláme v 5:30. Budete-li s námi v následujících minutách či hodinách, mějte dobré poslouchání.

0: V pořadu Světem Bible otevíráme závěrečnou knihu Nového zákona, Zjevení. Klíčovým poselstvím tentokrát není detailní popis temných mocností či antikrista, ale naděje v absolutní vítězství Ježíše Krista. Přestože prorocká vidění odhalují budoucí vzestup mocných světových říší a těžké zkoušky pro lidstvo, písmo jasně ukazuje, že veškerá lidská i satanská zlovláda směřuje k neodvratnému zániku. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho uslyšíme v přednesu Pavla Vopaleckého.
1: Dravá šelma, kterou si viděl, byla a není. Vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa napsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí. A také sedm králů. Pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. Milí posluchači, právě vstupujeme do 53. pohledu na knihu Zjevení. V 17. kapitole jsem přečetl verše 8, 9 a 10 podle ekumenického překladu. Víc než na antikrista je tu položen důraz na římskou říši, která představuje nebo je představována dravou šelmou. Měli bychom to mít na zřeteli. Skutečnost, že dravá šelma byla, vypovídá o dávné historii římské říše. To, že není, se vztahuje na naši současnou přítomnost, kdy je ona říše zcela rozdrobená. Není však úplně mrtvá. Rozpadla se na národy dnešní Evropy a dřímá v nich. Ale přijde čas, kdy vystoupí ještě z propasti. To znamená, že římská říše bude znovu obnovena. Jak jsme si ukázali už dřív, mnozí velcí lidé historie se snažili dát římskou říši nebo nějakou její obdobu opět dohromady. Ale nikdy se to zatím nikomu nepodařilo. Pokoušeli se o to například Karel Veliký, Napoleon, ale také Hitler, Mussolini a v současné době vlastně svým způsobem Spojené národy. Všichni jsou ovšem zatím stejně neúspěšní. Bude to dravá šelma, tedy antikrist, kdo římskou říši opravdu znovu sjednotí. Vyjádření, že půjde do záhuby, však prozrazuje konečný zánik mocné světové římské říše. Zánik, který nastane Kristovým příchodem. Až se římská říše znovu objeví ve své moci a síle, budou ji obdivovat všichni nevykoupení lidé na světě. Uznají antikrista a budou se mu klanět za jeho brilantní sjednocující politiku. Svatí boží lidé toho období budou ale smýšlet docela jinak. Oni porozumí, nebudou duchovně tupí, aby přijali každou líbivou myšlenku, která se jim nabídne. Apoštol Jan své současníky varoval před antikristem a jeho působením už ve své době. Vy však máte zasvěcení od svatého a znáte všecko, ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho zasvěcení vás učí všemu a je pravé,

Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů, četli jsme si v devátém verši. A z těch sedmi králů pět padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. To je pokračování v desátém verši. Podle některých vykladačů, včetně Newella a Goveta, což jsou skvělí komentátoři knihy Zjevení, těch sedm králů zmíněných v našem textu představuje sedm konkrétních jednotlivých panovníků, kteří tu už byli. Govet uvádí následující seznam. Nejprve pět, kteří padli, jak je tu řečeno. Julius Caesar, zavražděn. Tiberius, otráven anebo zadušen. Caligula, otráven. Claudius, otráven. Nero, spáchal sebevraždu. To je pět. Pak je v tom desátém verši řečeno jeden kraluje. To by se mohlo vztahovat na Domiciána, který žil ve dnech Janových. Mimochodem, rovněž byl potom zavražděn. Jeden, který ještě nepřišel, představuje odkaz na Antikrista. Jiní vykladači jako Scofield a Walter Scott uvažují o těchto sedmi spíše než jako o jmenovitých vládcích, jen jako o různých vládních formách, které se v Římě vystřídaly. Byli to králové, konzulové, diktátoři, decemvirové a vojenští tribunové. Ten jeden, který je, se týká šesté vládní formy, kterou bylo císařství zavedené Juliem Caesarem. V jehož průběhu byl Jan vypovězen do vyhnanství za císaře Domiciána. Sedmá a poslední forma vlády, která se dosud neobjevila, bude satanská. Tolik tedy druhá varianta výkladu tohoto verše. Bez ohledu na to, jaký konkrétní výklad přijmeme, vyhlídka na samotný konec je tatáž. Antikrist spolehlivě a mocně ovládne znovu oživenou římskou říši, celý svět. Deset rohů, které si viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je pán pánů a král králů. Ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. To je pokračování textu 17. kapitoly Zjevení od 11. verše po 14. Časově, ale i jinak, předznamenává dravá šelma římskou říši, ale zároveň i poslední, to jest osmou její hlavu. Značí konkrétního císaře či vládce a tím je Antikrist. Nyní je Antikrist jasně určen. On je ten malý roh z vidění, které ukázal Bůh proroku Danielovi. Malý roh, jakmile se dostane k moci, srazí tři jiné rohy, tedy tři jiné krále. Daniel sám toto své vidění zachytil těmito slovy. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh. A tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. A deset rohů, z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále. Daniel, sedmá kapitola, verš 8. a 24. Ve své knize Hloubání nad proroctvím Daniele se malým rohem zabývám podrobně, odkazuje nás náš literát na vlastní knižně zpracované studie. Šelma, která byla,
je výrazem dávných dějin Římské říše za vlády císařů. To, že není, se vztahuje na zánik římského císařství a postupný rozpad celé říše někdy mezi 3. a 5. stoletím. Osmý král a přece jeden z těch 7. Tohle zdánlivě protichůdné vyjádření ukazuje na antikrista ve chvíli, kdy se obnoví bývalá světovládná moc a vládní forma obnovené či znovu vytvořené Římské říše. On je malým rohem z Daniele 7. kapitoly. Je tou zvláštní 8. hlavou v 7. dříve uvedených králů, abych tak řekl. A přece je jeden z těch 7, protože restauruje poslední světovládní formu nad Římem. Chápu, že jste z tohoto podání možná trochu zmateni, přiznává náš učitel, ale takhle je to vlastně řečeno zde v knize Zjevení 17. kapitole.

Těch 10 rohů, které si viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist. Oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město, panující nad králi země. Tolik Zjevení 17, verše 15. až 18. Vodami, o nichž byla tato zmínka už několikrát, rozumějme množství všelijakých etnických skupin a národů světa. Vody, které si viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. Tento předobraz je v souladu s mnoha dalšími místy také ve Starém zákoně. Můžete si je vyhledat, třeba Izajáš 8, 7. verš, 18. žalm a ještě jiné. Postavení nevěstky v našem textu prozrazuje, že nad nimi panuje jenom krátce. 10 rohů je podle 12. verše 10 králů, kteří vládnou nad různými částmi obnovené římské říše. V zápětí odevzdají svá království šelmě. Tak se říše upevní a šelmě bude umožněno, aby se povznesla na světového diktátora. Na nějaký čas je šelma, čili antikrist, ochotna sdílet své vysoké postavení s nevěstkou, neboť i ona se podstatným způsobem přičinila o pokrok jeho, čili antikristovi moci, když se s ním dělila o slávu. Ale ve skutečnosti ji nenávidí a 10 králů je v tom s ním zajedno. Antikrist nejenže poruší smlouvu s Izraelem, ale rozváže i svůj úzký vztah s odpadlickou církví. Jeho nenávist k ní vzplane natolik, že je popsána téměř jako lidožroucké obírání jejich kostí, které jsou pak hozeny do ohně. Tato silná nenávist světovládného diktátora nakonec tedy falešnou církev v závěru doby soužení zničí. Tak takový osud čeká nepravou církev. Žádného vítězství nedosáhla. Nikdy nevstoupí do přítomnosti Krista. Vtržení se jí netýká a nakonec bude zlikvidována samotným antikristem. Kýmže antikrist a jeho spojenci takový čin provedou, naplní boží předpověď, boží slovo. Možná podobně, jako když císař Augustus vydal nařízení, které přimělo Josefa a těhotnou Marii, aby se vydali do Betléma.

Už jsme viděli, že ta žena, která je nyní zlikvidována, představovala světový náboženský systém, ale je také ztotožněna s městem. Podle mého soudu tím městem je Řím, vysvětluje své pojetí v kontextu náš učitel. Jakmile je odpadlická církev zlikvidována, je tu volná cesta, aby s podporou falešného proroka začalo plné božské uctívání samotného antikrista, který na to už dlouho, dlouho čeká. To je tedy strašný konec odpadlické církve. Nicméně tím se situace nezlepší. Z hlediska náboženství, z hlediska duchovního života lidí, tím začne nejtemnější období světových dějin. Vláda a náboženství, či božské uctívání v rukou antikrista, znamenají ve skutečnosti nejtemnější hodinu, jakou kdy země poznala. Je to nevyhnutelný konec nevěry, která začala kdysi v zahradě Eden, kdy se člověk zpronevěřil Bohu, kdy mu odmítl dobrovolně z lásky podřídit své rozhodování a počínal si své volně. Nový všeobecný podnět k pyšné nevěře byl dán pak při stavbě babylonské věže, na které se podíleli všichni boží konkurenti nebo odpůrci. A potom dosáhla nevěra lidstva nejvyššího stupně při ukřižování Ježíše Krista, kdy člověk odmítl toho jediného božího, který je cesta, pravda i život. Odmítnutím cesty zbyla člověku jediná alternativa – bezcílné tápání, bloudění a hledání. Odmítnutím pravdy zbyla člověku také jediná alternativa – uvěřit velké lži, mocnému podvodu. A rovněž odmítnutím života zbyla člověku jediná alternativa – zánik. Věčná smrt. Dějiny, které v našem textu pozorujeme, vrcholí však nikoli zánikem života pod vládou antikrista, ale osudným příchodem Krista na tuto zem, jak se to rozvíjíme v 19. kapitole. Hřích a zlo se dočkají své odplaty. Pak se chopí moci ten spravedlivý král, kterému patří všechna čest a sláva. Příteli, jako křesťan bys měl v srdci pěstovat a také navenek vhodně projevovat vděčnost za to, že budeš ušetřen velkého soužení, ale zároveň bys měl mít opravdový zájem o své blízké a vůbec o lidi, kterých se možná ještě týká ta hrozba tohoto strašného období v budoucnosti, o kterém si zde spolu čteme. To všechno může začít velmi brzy.

18. kapitola knihy Zjevení navazuje přímo na to, co jsme si četli dosud v předchozí 17. kapitole. Téma této 18. kapitoly náš bohoslovec nazývá Soud nad politickým a hospodářským Babylonem. Babylon v 17. kapitole, jak jsme viděli, je spíše náboženský či církevnický. Babylon v kapitole 18. je ekonomický anebo hospodářský. Vladaři země milují své komerční centrum, zatímco odpadlickou církev vladaři země nenávidí a také ji podle tohoto proroctví zničí. Při Kristově návratu ovšem bude božím soudem zničen i ten politický, i ten ekonomický Babylon. Zřejmě onen tajuplný Babylon, což je ta odpadlická církev, bude zničen dřív, zatímco hospodářský, komerční Babylon bude zničen až bezprostředně při druhém příchodu Kristově. Tyto dva Babylony nejsou jedno a totéž. Osobně věřím, že tajuplný Babylon je Řím a že postupem času, až se přiblíží poločas velkého soužení, se náboženské centrum přesune do Jeruzaléma, protože to bude Jeruzalém, kde falešný prorok vztyčí obraz či sochu Antikrista, aby se mu všichni klanili, aby ho uctívali. Komerční Babylon je starodávný Babylon, znovu zbudovaný v hlavní město světového obchodu. Toto město bude posledním velikým hlavním městem, ve kterém bude mít politickou moc šelma. Ještě před několika lety se zdálo být trochu přitažené za vlasy pomyšlení, že by se moc mohla někdy znovu vrátit do oblasti Středního východu. Ale od té doby jsme už zkusili, co znamená nedostatek energie a že to pocítí celý svět, když nám z těchto území bude zastaven nebo jen omezen třeba přísun ropy. Bohatství světa se stěhuje do této zvláštní oblasti jako důsledek ceny za ropu. Mají k dispozici ohromnou moc díky nerostnému bohatství. Je docela dobře možné, že velké komerční hlavní město světa bude právě zde, ale toto mocné centrum obchodu, ten znovu vybudovaný Babylon, při druhém příchodu Kristově propadne zkáze. Před nějakým časem jistý Žid prý provokoval izraelského ministra cestovního ruchu slovy: jak to přijde, že všechny země kolem Izraele mají ropu a Izrael ne? Ministr prý odpověděl: Bůh dal Arabům ropu a Židům svatá písma. Chcete si to s nimi vyměnit? Bůh chraň. Ropa bude dost brzo vyčerpána, ale Boží slovo bude trvat navždy. Mezi konzervativními vykladači byly jisté neshody v tom, zda starodávný Babylon bude či nebude znovu postaven. Mám-li být upřímný, po mnoho let jsem zastával názor, že postaven už nebude. Nicméně nyní jsem po dalších studiích přesvědčen, že bude znovu stát. Mluví o tom třeba Izajáš 13, 19 až 22. Totiž o tom, že dávný Babylon má být opět zbudován a také opět zničen. A o té destrukci se zmiňuje právě přicházející 18. kapitola knihy Zjevení. Nedomnívám se však, že by se výstavba nového Babylona uskutečnila přesně na původním místě, protože řeka Eufrat se od historického Babylona vzdálila údajně asi o 14 mil. V otevřené 18. kapitole jsou uvedeny dva pohledy na zničení Babylona a jeden od druhého se diametrálně liší. Je moc důležité, odkud se na věc díváme, jaká je naše perspektiva. Za prvé, vidíme tu reakci podnikatelů a politiků a ta prozrazuje, že prožívají nesmírná muka, ohromnou ztrátu. Pro ně je pád Babylona tragédie ze všech nejhorší. Jde tu o naprostý bankrot velkého podnikání.
Druhá reakce na zničení Babylona, na probíhající události, se týká nebe. Nebeskou odezvou je tu radost z toho, že se prokázala Boží svatost a spravedlnost. Vždyť to znamená, že je skoncováno se hříšným životem člověka na zemi. Období velkého soužení tedy dospělo ke svému konci. Milí přátelé, nechte si otevřenou 18. kapitolu Zjevení Jana a je-li možné, počkejte až do příštího setkání u rozhlasových přijímačů při našem pořadu, kdy si tuto kapitolu budeme společně pomaloučku pročítat. Bůh vám žehnej.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Tento a další díly v češtině i dalších jazycích můžete najít také na webových stránkách www.ttb.bible. Dnes ve 20.15 otevřeme 18. kapitolu knihy Zjevení.

0: To bylo vyznání kapely Na boso směrem k Ježíši Kristu. Nasledující minuty budou patřit skladbě Zas přicházím před tvoji tvář z dílny Mio. Je to píseň o touze po Bohu, po blízkosti, hodnotě a rozdávání lásky.
1: Svatý, dáváš a bereš.

0: FM, Radio 7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Ze 2. zářijového dne minula 1 hodina. Ladíte noční vysílání Rádia 7. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Aktuální hodinka bude plná jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Letní měsíce bývají určeny k hojnému cestování a poznávání cizích zemí. I v jazzovém klubu jsme si přes prázdniny nasadili cestovatelský klobouk a poznávali různá hudební zákoutí širého světa. Oblíbenou destinací, kterou bychom rozhodně neměli minout ani na cestách turistických, ani těch hudebních, je Španělsko. V závěrečném dílu letní série vás tedy s vějířem v ruce, sklenkou kvalitního vína a roztodivným tapas na stole vítá Broňa Procházková. A to u poslechu hudby plné rytmu a slunce a skvělých kytar. Gerardo Núñez s flamenkovými kořeny a Ulf Vakenius s kořeny jazzovými nám v dnešní hudební hodině představí společnou nahrávku z roku 2016 Logos. Slovo, řeč, příběh, význam, číslo, důvod, rozum, smysl. Název Logos má velmi široký a prastarý obsah. Tak ať už v dnešním albu najdete jakoukoliv jeho nianci, dobré naladění a dobrý poslech hudby dvou kytarových velmistrů přeje Broňa Procházková. Začínáme titulní skladbou Logos.

Španělský kytarista Gerardo Núñez je považován za jednoho z nejlepších kytaristů. Rok narození 1961. Od 14 vystupuje po boku významných umělců. Bohaté flamenkové dovednosti obohacuje o prvky jazzu, rumby, bossanovy, blues a jiných. Ty se stávají nedílnou součástí stylu nuevo flamenco, v němž Gerardo Núñez vyniká. Z jeho rozsáhlé diskografie posloucháme nahrávku z roku 2016 Logos, na které spolupracuje se švédským jazzovým kytaristou Ulfem Bakeniem. Jazzový klub pokračuje skladbou Havana.

V jazzovém klubu hrajeme s Alba Logos, kytaristů Gerarda Nuñeze a Ulfa Wakenia. Přibližně stejně starý Ulf Wakenius pochází ze Švédska. Svou kariéru ovšem budoval zejména na americké jazzové tradici. Vzpomeňme 8 let v tělese Oscara Petersna. Nevyhýbá se ale ani severskému jazzovému odkazu a novým podnětům. Na společné desce Gerardo Núñez svou hbitostí a temperamentem převážně určuje směr. Ulf Wakenius jej rozšiřuje a obohacuje. Dialog obou protagonistů pak doplňují perkuse, tleskání i tlumené pokřiky. Před námi skladba Filia.

V hudební hodině jsme se dostali k poslední skladbě alba Logos z roku 2016 dvou současných kytarových virtuózů. Gerard Núñez je španělským mistrem v žánru nuevo flamenco a švédský Ulf Wakenius pak mistrem jazzovým. K názvu desky Núñez dodává: Logos popisuje záhadu našeho setkání. Titul alba láká posluchače do světa, který ti dva vytvářejí svou intenzivní konverzací a zvědavostí na toho druhého. Spojují své hudební slovníky a vytvářejí řeč, dialog, vyprávění, důvod, diskusi, definici a ony další významové niance prastarého slova logos. Před závěrečnou skladbou doplněnou o zpěváka se z letního cestovatelského jazzového klubu loučí Broňa Procházková.

Z cest po celém světě se v rámci Jazzového klubu v příštím vydání vrátíme zpět do České republiky. V sobotu od 21 hodin nabídneme tvorbu Štěpánky Balcarové.

0: Svatý Bůh.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
2: Byly 2 hodiny. Na vlnách Rádia 7 proplouváme nočním vysíláním s datem 2. září. Průvodcem tohoto času je pro vás Kuba Lovítek. O 14:30 se můžeme zaposlouchat do pořadu Štafeta. Čeká nás závěr 3dílného seriálu o symbolech a rituálech. Teď už dejme prostor pastoru Jiřímu Zdráhalovi a jeho pohledu do Bible.